0: přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Pardubic slaví druhou výhru v novém ročníku Tipsport Extraligy. Obhájci titulu ve čtvrtém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem vyhrála Sparta Praha v Litvínově. Brno triumfovalo v Olomouci 4-2, Plzeň na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1 a Třinec před vlastními fanoušky přehrál Vítkovice 8-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D8 u Kralupa, nehoda na D2 u Břeclavi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se vyhněte překážce za odbočkou na Kralupy. Na kilometru 10,5 leží na vozovce v levém pruhu sražený srnec. Na D2 z Bratislavy do Brna vyšetřují nehodu u Břeclavi. Poblíž sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností projedete plynule. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku překáží nehoda za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, zpomaluje se tam v mírné zatáčce. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 128 stojí na kraji porouchané osobní auto, je označené šipkou. Na vozovce se pohybují lidé. A na D5 z Plzně do Rozvadova, tam zpozorněte za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině je čas na soutěž nočního Radiožurnálu. Dnes a zítra tu pro vás mám audioknihu na radiokartě s názvem Příbuzní a autorkou je Pavlína Křivánková. Vy se seznámíte s osudy dvou žen. Jedna pátrá po své minulosti, chce najít biologické rodiče a druhá naopak před svou minulostí utíká a nejraději by na ní zapomněla. Jak jejich setkání dopadne a jak se jejich osudy propojí, tak to zjistíte jedině, když s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat do soutěže můžete právě teď.
1: Noční Radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Marek Ztracený nám foukl vítr do plachet a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru tedy známe, výhra bude aktuální ještě pro dnešní a také zítřejší den. No a teď pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonu soutěžit s námi a jako první se dovolal sem k nám do studia. Halo, slyšíme se?
3: Slyšíme se, Libor.
0: Libore, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak zmíním pravidla. Budu pro vás mít připravenou soutěžní otázku. K ní tři možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
3: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Dneska nás zajímá, kterou z následujících knih nenapsala autorka dnešní výhry Pavlína Křivánková. Za A to může být Chalupa, za B Souřadnice Vegy, anebo za C kniha Šikmý kostel.
3: No, tak to bylo dobře hádat, to nevím.
0: Tak zkuste tipnout.
3: Tak typuju, no tak Ačko.
0: Říkáte Ačko, Chalupa.
3: Ano.
0: Tak to je její knižní debut. Bohužel, je mi to líto, ale určitě to zkuste třeba ještě zítra. Zítra ještě budeme soutěžit.
3: Já jsem s paní Šánkovi nic nečet, no, proto to nevím.
0: Ona je to mladá autorka, začala psát teprve před pár lety, tak samozřejmě to je asi pochopitelné. Tak jak jsem říkal, zkuste to klidně zítra.
3: Jasně, díky.
0: Díky, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Halo, slyšíme se.
4: Ano, tady Blanka.
0: Blanko, slyšela jste otázku a možnosti?
4: Ano, slyšela a absolutně netuším.
0: Vám tam zbyla kniha Souřadnice Vegy a Šikmý kostel, abych to jenom doplnil.
4: Tak zkusím to teď Bčko.
0: Bčko, Souřadnice Vegy, tedy říkáte.
4: Ano.
0: Správná odpověď je Šikmý kostel, autorkou je Karin Lednická. Je mi to moc líto, ale dneska to bohužel nedopadne. I pro vás, zkuste to určitě zítra.
4: Určitě.
0: Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou. Tak dneska to úplně nedopadlo, každopádně zítra v neděli ještě poslední příležitost získat audioknihu Příbuzní od Pavlíny Křivánkové, tak si to nenechte ujít a po druhé hodině laďte noční radiožurnál.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: YouTube, Taras Topolia a Ed Sheeran, ti všichni spolupracovali na písni Yours Eternally. A teď další téma. Správa železnic pokračuje v přípravě stavby první vysokorychlostní tratě v Česku, konkrétně úseku Moravská brána. Ten bude dlouhý bezmála 100 kilometrů a propojí Olomouc s Ostravou. Geologové teď provádějí průzkum u Slavíče, místní části hranic na Přerovsku.
1: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Výzkum u Slaviče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
1: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
2: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
1: Moravská brána, to je to velmi specifické území. Máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř až skalními jednotkami. A mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie a především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
2: Z 1200 potřebných pozemků má správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
3: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
2: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2:30. Monika Chmilová dodá stručné zprávy.
1: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. Záchranáři ho podle policie našli už mrtvého. Okolnosti nehody tamní policisté vyšetřují. Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu proto vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne totiž zemřelo na českých silnicích minimálně 13 lidí. Vyplývá to ze statistik na webu policie. Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem uplynulá středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. A novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu, poté už každý všední den. Sport. Fotbalisté Francie a Belgie rozehráli nový ročník Ligy národů vítězně. Francouzi při premiéře kouče Zidana vyhráli v elitní skupině v Turecku 1-0. Jediný gól dal po necelé hodině hry Mbappé. Belgičani triumfovali v Itálii 2-0 díky trefám Dotse a Luke Bakia. Povedený debut na lavičce tak zažil trenér Van Bommel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 u Kralupa a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem teď velmi opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 10,5 auto srazilo zvěř. Blokuje oba pruhy, s opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na místě už je šipka, na vozovce jsou lidé, tak zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Kvůli práci na vozovce se bude mezi 16. a 19. kilometrem projíždět až do rána v každém směru jen jedním pruhem. A na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Nířany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Ráno se pak ojediněle vyskytnou mlhy. Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Letošní vedra nepřáli úrodě. Výnosy kukuřice mohou být letos až poloviční a v Pardubickém kraji hlásí i podprůměrnou úrodu pšenice či ječmene. Pokud vás zajímají detaily a jaké to bude mít třeba i dopady, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Ekonomika. Jsou tam hned 2 články právě na tato témata. Jednak se podíváte do Pardubického kraje a pak také, jak jsem říkal, na úrodu kukuřice. Tak se podívejte irozhlas.cz a teď už dál ode mě zazní třeba Čechomor a Lenka Dusilová z písní Proměny.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Geologové zkoumají trasu budoucí vysokorychlostní trati Moravská brána. Na Hranicku právě pracují v místě budoucího tunelu. My se tam vydáme za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Kontaminaci vodojemu Odolená voda u Prahy mohly podle zástupců středočeských vodáren způsobit okolní skládky. Podali proto trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní hodnoty olova naměřili v tamním vodojemu ve čtvrtek večer. Zhruba 15 000 lidí tak vodu z kohoutku nemůže pít a ani z ní vařit. Musí pro ní chodit k cisternám nebo si kupovat balenou.
1: Důležité hlášení. Středočeské vodárny nás informovali o zvýšeném obsahu olova v pitné vodě ve Zdibech a některých okolních obcích.
2: Tak to varoval obyvatele Zdib obecní rozhlas. Informace o kontaminaci vody se začaly šířit ve čtvrtek večer. Popisuje paní Kristýna, která přivedla svou dceru do místní základní školy.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla. Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme.
2: Většina rodičů proto dětem preventivně zabalila více pití, stejně jako další zdejší obyvatel Jan.
4: Děti dostali lahvičky s vodou a uvidíme, jak to bude vypadat ve škole a ve školce. Kluci, ale nelejte to na zem, jo?
5: Koukám, že oni si spíš s tou vodou hrají, než že by je to nějak znepokojovalo.
4: Ne, myslím si, že děti to nějak neřeší vůbec. No. Budeme doufat, že se to brzo spraví.
2: Středočeské vodárny přivezly ke škole dvě cisterny. Ty jsou i na dalších místech v obci. Dostatek vody se snažilo zajistit také vedení Zdib. Přibližuje nezávislá starostka Eva Slavíková, která kandiduje v komunálních volbách.
6: Okamžitě, jak jsme se to dozvěděli, tak jsme aktivizovali naše pracovníky úřadu, dobrovolníky, nakoupili jsme zásoby a začali jsme rozvážet po seniorech.
2: Výpadek zasáhl dalších 11 obcí v okolí. Důvod kontaminace je zatím neznámý. Podle ředitele středočeských vodáren Jakuba Hanzla nemohlo jít o běžné provozní záležitosti.
7: Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů, ale v tuto chvíli nevíme a potřebujeme samozřejmě, aby to někdo prošetřil.
2: Technici potrubí proplachují a snaží se z ní odstranit zbytky kontaminované vody. Podle optimistických odhadů by dodávky pitné vody mohly obnovit do několika dní. Ze Zdib u Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn má Monika Chmilová.
1: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Hokejista Sparty Michal Hřebík překonal v extralize hranici 400 kanadských bodů a dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
3: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
1: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl včera. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny 3 pobaltské země už dříve porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin také nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
4: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
1: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve 2. čtvrtletí příštího roku. Sport. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále porazili Španělsko už po 2 hrách. O 2 postupové body se postarali wimbledonské finalistky Karolína Muchová a Linda Nosková. A hokejisté Sparty Praha vyhráli ve 4. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 4-1. Dvěma góly se na tom podílel 37-letý útočník Michal Hřebík, který neúspěšně útočil na hat-trick. Radost měl Hřebík, kromě branek, také z jubilejního 400. kanadského bodu v nejvyšší soutěži.
5: Je to hezký a znamená to, že jsem trošku starý už, nebo starší, ale jsem za to rád. Snažím se dávat góly vždycky, když je šance, tak se snažím vystřelit. Nevadí, vyhráli jsme dobrý 3 body a teďka nás čeká těžký program. Hrajeme pondělí, úterý, čtvrtek, takže neděle, takže nic jednoduchého, musím se na to připravit.
1: V dalších zápasech Třinec porazil Vítkovice 8-2, Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Brno zvítězilo v Olomouci 4-2, Pardubice v Mladé Boleslavi 4-1 a Plzeň na ledě Kladna 4-3 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 u Kralupa, překážka na D1 u Kobarovic. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy překážejí následky kolize se zvěří. Na kilometru 10,5 havarované osobní auto blokuje oba jízdní pruhy. S opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Kobarovic. Na 74. kilometru stojí nouzově kamion a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé tak opatrně. A na silnici 14 z Vamberku do Ústí nad Orlicí nebezpečná situace za Podštejnem. Na vozovku se dostaly 2 krávy, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 7 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po třetí a nastal čas na seriál radiožurnálu. Desítky ochotnických souborů u nás adaptují hry divadla Járy Cimrmana. Existují ale i takoví fanoušci, kteří píší vlastní přednášky. A jen tak pro radost v kolektivu pořádají semináře o Cimrmanových vynálezech. Jedny takové Cimrmaniaky navštívil náš reportér ve Velkém Meziříčí a my se tam podíváme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na fajtu v kopec nad Velkým Meziříčím lidé už od léta jezdí lyžovat, nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechů. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtů v kopec nad Velkým Meziříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat. A nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině. Tady jsou vidět už kotvy, vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florencii, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši, a tady je náš první kolega, magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci, ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
3: A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
5: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
6: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Meziříčí Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Míříme do Opavy. Včera tam otevřeli kompletně opravený zimní stadion. Jedna z nejstarších krytých ledových ploch v Česku se dočkala celkové modernizace za téměř 500 000 000 korun. Původní hala z roku 1953 už byla ve velmi špatném stavu.
1: Tento stadion je opravdu už za svým zenitem.
2: Co se týče zázemí pro mládež, veškeré šatny, jim plesnivý výzbroje, ten stadion je v katastrofálním stavu.
3: To byli jednatelé opavského hokejového klubu v různých dobách, kdy se o nutné záchraně stadionu mluvilo. Chátrání bylo znát nejenom očima, říká mluvčí města Opavy Roman Konečný.
4: Když jste tady přišli, tak už i v tom vzduchu jste cítili, že rozhodně nestačí prostě vytřít, a ti, kteří mají trošičku citlivější nosy, tak to moc dobře cítili, proč bylo potřeba opravit.
3: Novou ledovou plochu už testují mladí hokejisti. Změnilo se tady téměř všechno, včetně moderních technologií. Překvapivě až na hlavní a výraznou nosnou kostru historické budovy.
4: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce. Ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže tu jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové.
3: Přibyly šatny, místa ke cvičení, trénování a posilování, anebo restaurace. Na tribunách je místo pro zhruba 2000 lidí.
4: Ten stadion je postavený tak, aby v případě toho, že v budoucnu bude třeba větší zájem, tak by se mohlo ještě lehce rozšířit. Je tam možné navýšení zhruba o 500 míst. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
3: Opavské bruslení má dlouhou historii. Na konci 19. století tady bylo jedno z největších kluzišť v monarchii. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Na to teď navazuje opravená krytá ledová plocha, nově pojmenovaná jako Slezan Arena. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 15:30. A vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Dam Isle na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále víc základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko a Francie. A v Českém Krumlově dnes připomenou svatováclavskou tradici. V historickém centru bude jarmark, vystoupí tam folklorní soubory a setkají se Václavové a Václavky. V klášterní zahradě je na odpoledne připravená degustace vín. Večer se pak otevřou muzea a galerie.
1: Sport.
3: Kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit Russell z Mercedesu. Do hlavního závodu, který se kvůli státnímu svátku v Baku pojede netypicky v sobotu, tak vyrazí z první pozice. Russell může v průběžném pořadí světového šampionátu snížit ztrátu na vedoucího stájového kolegu Antonelliho. Ital totiž havaroval a vystartuje aj ze 16. místa. Grand Prix Azerbajdžánu začne ve 13 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u Kralupa, překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem velmi opatrně za odbočkou na Kralupy. Na kilometru 10,5 stále překážejí následky nehody se zvěří. Havarované osobní auto blokuje pravý i levý jízdní pruh, projíždí se pouze odstavným pruhem a na vozovce se pohybuje několik lidí, tak rozhodně zpomalte. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru se vybočuje před stojícím kamionem, ten blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. A na D5 z Plzně do Rozvadova zpozorněte za Nýřany. Na 98. kilometru stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderuje Jan Pokorný.
5: Schůzka amerického prezidenta Trumpa se Xi Jinpingem v Bílém domě byla plná symboliky, okázalých gest, nepřinesla zatím ale žádné konkrétní výsledky ani průlom v otázkách, jako jsou třeba umělá inteligence, vzájemný obchod, nezávislost Tchajwanu nebo válka s Iránem. Přesto, nebo právě proto, to bude první téma dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
5: Xi Jinping je především generální tajemník komunistické strany Číny. O čem svědčí to, že byl přivítaný s tak mimořádnými poctami?
6: To je na jednu stranu velká zajímavost, na druhou stranu bych ale nepodceňoval symboliku. Pojďme to zařadit do kontextu. Pro normálního posluchače by to mohlo vyznít jako relativně běžná věc, ale pozor. Americký prezident pouze dvakrát v dějinách dorazil přímo na leteckou základnu St. Andrews, kde uvítal vrcholné představitele. Poprvé to bylo v roce 1959, kdy americký prezident Dwight Eisenhower, posluchači určitě budou znát jako vrchního velitele spojeneckých sil během druhé světové války a vrchního velitele invaze do Evropy v roku 1944, tak přivítal osobně generálního tajemníka Sovětského svazu Nikitu Sergejeviče Chruščova. Po druhé se tak stalo v roce 2008, kdy George W. Bush přivítal papeže Benedikta XVI. Takže vidíte, že to není nic, co by bylo běžné. Je to opravdu extraordinární, je to specifické, ale dodám k tomu ještě druhý rozměr, který málo zaznívá. Když byl letos na jaře prezident Trump v Číně na státní oficiální návštěvě u generálního tajemníka Xi, generální tajemník si nedorazil osobně na letiště a vítal ho viceprezident. Takže vidíte i tu disproporci, která mě osobně se nelíbí, protože ta harmonie by měla zůstat. Tak on nebyl ani sám uvítán v Číně generálním tajemníkem a prezidentem si, ale on sám ho vítá. Nemyslím si, že to je signál, který vlastně byl zapotřebí, ale je to typická Trumpovina, prostě velkolepost, velkohubost, gesta, obzvláště státníkům, které u něj v mysli požívají velké vážnosti. Prezident si k ním patří.
5: Čínský prezident řekl kromě jiného, společně můžeme a měli bychom najít správný přístup, jak spolu Čína a Spojené státy, co by dvě zásadní země, mohou vycházet v nové éře. O jaké nové éře mluví?
6: Má pravdu, to je éra, já bych ji nazval éra východního větru. Dodnes, respektive do začátku tohoto století, převládaly západní větry. Ta situace se obrací a začínají podle prezidenta Xi převládat východní větry. To znamená, ta východní velmoc, aspirující supervelmoc Čína, chce hrát nepokrytě stejně důležitou úlohu jako Spojené státy. Ono se jí to ne vždy a ne všude daří, my to občas neslýcháme, ale ta projekce síly Číny z hlediska vojenských schopností pořád v žádném případě není taková jako Spojených států, takže do určité míry to pořád není vyrovnaný souboj, ale je to opravdu toto poselství. Ostatně i délka té návštěvy o něčem svědčí. To není návštěva na pár hodin, ale dokonce na několik dnů. Ten balík těch okruhů, který prezidenty Trumpa asi čekají, je opravdu minimálně šestimístný. Za prvé to budou obchod, cla, export. Druhé téma vzácné zeminy, kritické suroviny. Třetí téma umělá inteligence, i když prezident Trump by dnes již použil slovo
5: superinteligence,
6: děkuji. Technologická válka, čipy. Čtvrté téma, velmi podstatné, Tajvan. Páté téma, Irán a Hormuz. A konečně šesté téma, Ukrajina a širší strategická stabilita. Tady vidíte, pane Pokorný, že opravdu to jsou komplexní témata na úrovni dvou rovnoprávných partnerů, kteří by rádi řešili celosvětovou situaci.
5: Řada z těch témat je pravděpodobně už předjednaných před tím samotným setkáním těchto dvou státníků. Co čtete v těch dosavadních výstupech, zejména kolem Tchaj-wanu?
6: To, že prezident Trump začal používat Tchaj-wan jako kartu, s kterou se dá hrát, s kterou se dá hýbat. To je bezprecedentní, protože od roku 1979, kdy byla uzavřena ona důležitá dohoda mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem, tak Spojené státy nespochybňovaly partnerství a své závazky vůči Tchaj-wanu. Především pak v dodávkách zbraňových systémů. Na druhou stranu, netvořme v posluchačích iluzi, že Spojené státy mají povinnost přispěchat Tchaj-wanu na pomoc v případě, že by byla Čínou napadena. Tam zůstává pořád ta strategie nebo taktika strategické nejednoznačnosti. To znamená, Spojené státy mají na výběr. Ale celé dekády říkají, respektive konají a činí tak, aby to budilo dojem, že zasáhnou. Nicméně, co se týče vojenských dodávek, tak tam závazek tam je a prezident Trump jako první, ne že by ho zpochybnil, ale vytáhl jako vyjednávací kartu. V tuto chvíli běží jeden důležitý kontrakt, tuším za 11 miliard dolarů, ale další je na stole, tuším za 14 miliard dolarů, prosím, nechytejte mě za slovo. A ten ještě nebyl prezidentem Trumpem schválen, respektive nebylo mu umožněno, aby se realizoval. To předtím nebylo. Takže je vidět, že Donald Trump začal používat i Tchaj-wan jako určitou vyjednávací kartu vůči Číně.
5: A podívejme se teď na Čínu z jiné optiky. Zároveň bylo valné shromáždění OSN v New Yorku. Teď jsme byli spíš ve Washingtonu. A tam český prezident Petr Pavel vlastně vyzval Čínskou lidovou republiku, aby využila svůj vliv k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Jak se v tom může Čína angažovat?
6: Tak Čína už se jednou angažovala. Nezapomínejme, co se stalo vlastně rok po, nebo rok a půl po zániku konfliktu, kdy ruská strana zcela seriózně uvažovala, že za určitých podmínek by mohla použít taktické jaderné zbraně v tom konfliktu, kdyby se jí významně nedařilo. To byla ona chystaná protiofenziva Ukrajiny. Byly dva vrcholní představitelé, kteří Rusko od tohoto odradili. Spojené státy v čele s Joeem Bidenem, které rovněž vyslali jasný signál, že by to nenechali bez odezvy, ne že by použili jaderné zbraně, ale mohutnou konvenční silou by uštědřili Rusku velký úder, ale i prezident Xi, který varoval prezidenta Putina v podobném gardu, ne že by vojensky zasáhl proti Ruské federaci, ale zdvihl varovný prst, poté by opravdu mohlo dojít k velké roztržce mezi Moskvou a Pekingem a to Moskva si za žádnou cenu nemohla dovolit. Ten důvod je na snadě. Prezidenci a čínská jaderná doktrína hovoří o tom, že jaderné zbraně nesmí být za žádných okolností nikdy použity jako první. To je ta strategie no first use. Takže již zasáhl v té důležité záležitosti. To znamená, prezident Petr Pavel vycítil ten tón, že se tak v minulosti již stalo a opět apeloval na Čínu, aby se vložila do hry. Otázkou je, zdali to padne na úrodnou půdu, tam bych byl spíše skeptický, protože Čína má rozehranou svoji partii a tam je potřeba říct, že současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou spíše vyhovuje, protože oslabuje Rusko, tím pádem má od to slabšího rivala. Někdo by řekl v Moskvě partnera, ale to partnerství není rovnoprávné.
5: Ve veřejném prostoru se dnes a denně objevuje termín sousloví hybridní válka. Hybridní válka ze strany Ruska. Ta už se bere téměř jako hotová věc, anebo je to hotová věc?
6: No já myslím, že to je hotová věc. Dokonce v našich zeměpisných šířkách se vžil termín hybridní válka tak, aby vlastně obyvatelé jednotlivých členských států NATO nebyli vystrašení, kdyby se používal jenom termín válka. Proto ten obrat dohromady hybridní válka.
5: Jakože nás to má uklidnit.
6: No přesně tak. Víte, to je podobné, jako když v Rusku se používá termín speciální vojenská operace. Protože běžný občan to potom nevnímá jako velkou otevřenou válku. Když mluvíte, vidíte, jak slova jsou důležitá. Slova je někdy větší zbraň než útočná puška. Protože speciální vojenská operace to ve vás neevokuje žádné obrovské ztráty, útoky,
5: utrpení.
6: Hybridní válka je podobný pojem, nicméně já bych byl opatrný v tuto chvíli používat, aby to tak nevyznělo, že Rusko je v otevřené válce s námi, to si nemyslím, ale je pravda, že kyberútoky, určitá forma hybridní války, protože když se podívám přes hranice a nedaleko do Lipska, já to znovu zopakuji, když čelní představitelé Německa přijdou s konkrétním obviněním, tak to není jako na běžícím páse, pane Pokorný. Oni to nedělají každý týden, každý měsíc, že by to nadužívali. To opravdu již mají jasné pádné důkazy, že zatím bylo Rusko a jde o to, že onen dron nebo ony drony již nesly výbušniny. To už není tak, že občas spadne sem tam dron, přeletí stíhačka, to se zase posouváme dál, ale pozor, není to tak, že v tuto chvíli bychom měli startovat naše obrněné transportéry a tanky a vyrazit vstříc ruským kolonám. Tak to vůbec není. Tam je potřeba oddělit. Nemyslím si, že Ruská federace v tuto chvíli plánuje nebo vůbec má sílu, aby byla schopna nějakého velkého vojenského konfliktu s Severoatlantickou aliancí.
5: Nicméně z náznaků a z vyjádření představitelů tajných služeb se dá soudit na to, že ta situace není nedramatická, abych tedy si hrál s těmi slovy. Například Rusko se chystá útočit na Španělsko, Francii nebo Itálii pomocí dronů vypouštěných z lodí. To varovala podle deníku El Mundo Evropské státy americká CIA. Pokud je tohle reálná hrozba, co by to znamenalo?
6: Pojďme jenom dát kontext, proč zrovna byly zmíněny tyto tři státy.
5: Protože jsou u moře?
6: Ne, protože ve Francii, v Španělsku a v Itálii budou důležité volby. Během pár měsíců ve Francii prezidentské na jaře a v Itálii ve Španělsku parlamentní. Vzhledem k tomu, že Španělsko a Itálie jsou parlamentními demokraciemi, tak jsou stejně důležité jako ty francouzské prezidentské, protože Francie má tuším poloprezidentský nebo prezidentský systém. Jo, děkuji. Takže to je ten důvod. Kdyby tomu tak nastalo, tak cílem toho je vyvolat chaos ve společnosti a zpochybnit uvažování lidí ve smyslu podpory Ukrajiny. Prostě utupit tu podporu, aby obyvatelé přišli a řekli, podívejte se, vy jste nás táhli do války, kdyby jsme nepodporili Ukrajinu, tak se tady nic takového neděje. Podobně jako v tom Lipsku. Voda na mlýn AFD, která chodila a říkala, podívejte se, kdyby jsme nepodporili Ukrajinu, tak by nás Rusko nechalo na pokoji. To je strašně ale nebezpečná taktika, protože by to znamenalo ústupek Rusku a víme dobře, že Rusko, když může, tak jde dál. Takže to je ten důvod, proč oni tři státy. Ano, je-li tomu tak, pak je potřeba být na pozoru.
5: Vy jste mluvil o Německu. Německo má za sebou dvoje zemské volby v posledních dnech, vlastně troje.
6: Je to tak?
5: Alternativa pro Německo v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a levice Berlíně. To jsou vítězové těchto zemských voleb. Co se to tam děje?
6: Je to tak, každá strana z těchto dvou Die Linke, AfD přesně tak stojí na opačném pólu, ale ono opravdu se zase ukazuje, že to je jako s tím kruhem, že ve finále ty extrémy se potkávají. Co se týče Berlína, tam byly jiné důvody než Saská-Anhaltská a Mecklenburská předního Pomořanská. Berlín je metropole Německa, téměř 4 miliony obyvatel, kde je velký nedostatek bytů. Berlín je mladé město, že je tam velká část mladé populace. A všechny problémy s tím související spadají především do této kategorie. Město již v minulosti zkusilo dokonce zastropovat nájmy, ale výsledek byl kontraproduktivní. Když omezíte volný trh, no tak co to má za efekt? Zcela logicky přestane výstavba bytů. Vy, když budete investor a budete vědět, že ty nájmy se pohybují jenom v této výši a vy si spočtete velké náklady na výstavbu nových bytů, tak řeknete ne, proč bych tady stavěl, jdu stavět jinam. Takže to se stalo a ve finále, když soud odblokoval to zastropování nájmu, tak vylétli ještě víc. No a levice Die Linke přichází s radikálním řešením dokonce zestátňovat, vyvlastňovat velké bytové společnosti, což je vlastně vytloukání klínu klínem. Když dnes má Berlín obrovské deficity, tak se ještě znásobí. To znamená, že ta léčba šokem, ale ne v tom smyslu, který si myslím, že povede k úspěchu. U AfD ta situace je jiná. Tam ti lidé jsou frustrovaní z migrace, z ekonomické nejistoty a mají nedůvěru k establishmentu. Proto volili zase na druhou stranu pravici. Ale co to ve finále znamená? Že v Německu dochází k polarizaci společnosti, a to doprava i doleva. A ten můj apel v poslední větu k tomuto kontextu je, že pokud demokratický střed neumí řešit skutečné problémy lidí, voliči si odpověď najdou na jeho okrajích. To si myslím, že je vše říkající.
5: To nás učí i historie ostatně.
6: Je to tak, ale je to, pozor, my se na to díváme externě, ale pozor, my jsme s Německem svázaní daleko víc, než si kdo myslí. Velká část české ekonomiky je navázána na německou ekonomiku. A ve chvíli, kdyby tyto extrémy se měly chopit moci, tak oba dva mají v programu například AFD, vystoupení z Evropské unie, konec eurozóny, to znamená, najednou se vytvoří bariéry, překážky, které budou omezovat vzájemný obchod a my se s tím negativně svezeme.
5: Říká Vlastislav Bříza.
1: Co se děje se světem?
5: Teď je otázka, nakolik je to nadějeplná zpráva, anebo jenom zpráva. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Je to výkyv?
6: Pokud neuvidíme trend, to znamená, nebude to více dnů nebo týdnů, tak nechci dělat kategorické závěry. Ono to z velké části může i souvislet s tím, co se děje v New Yorku. Valné shromáždění OSN, vyjednavací týmy Spojených států a Iránu nepřímo jednají spolu, takže nikdo z nich nechce hrotit tu situaci tak, aby zbytečně eskaloval problém. To může být i jeden z hlavních důvodů. Ale je to dobrá zpráva, protože to už není malý počet, když to ještě necháme rozpadnout, tak velká většina z nich byly velké tankery, to znamená, byl to největší objem ropy za posledního čtvrt roku, který byl vyvezen z Hormuzského průlivu. Takže ta zpráva vlastně samozřejmě dobrá, ale musíme si počkat na trend. Z těch 60 lodí zhruba 40 požádalo americkou armádu o, ne eskortu, protože té by se nechopila, ale o to, aby monitorovala tu situaci nebo poskytla rady. Takže je vidět, že i některé raiderské společnosti se obrátily na americkou armádu a povedlo se. Ale počkejme, zdali to bude trend.
5: Logicky, i tohle se projevilo potom na ceně ropy.
6: Přesně tak, to vidíte, že
5: stejně jako ten obnovený ropovod na Blízkém východě.
6: Je to tak. A vidíte, že vlastně jakoby ta ekonomika a společnost jsou tak provázané, globalizované, že jakákoliv zmínka nebo průjezd o něco málo více tankerů, které ve finále nehrají vůbec roli z hlediska nabídky poptávky, protože to je čistý krátký výkyv, hrají takto symbolickou roli ve vazbě na akciové trhy.
5: Je na Spojených státech, aby se rozhodli, zda chtějí válku ukončit či nikoliv. Tohle řekl iránský prezident Pezeškian v rozhovoru pro Fox News v New Yorku. Když jsem vám tuhle informaci posílal s tím, jestli on nemá tedy pravdu, tak byste mi odpověděl po svém.
6: Co jsem napsal?
5: Vy jste napsal, že je to něco jako jeho politický rámec, můžu vám to ocitovat přesněji. Bříza, to je Pezeškianův politický rámec, nikoliv popis reality.
6: Přesně tak to je. Irán se snaží stavět za každou cenu před světem do role oběti. To bylo ostatně i jeho vystoupení na valném shromáždění OSN, kde ukazoval oběti, aby vyvolal soucit, ale Irán je spoluviníkem toho konfliktu. Irán útočí na svobodnou plavbu v Hormuzu. Irán ovládá proxy spojence Hutije, kteří omezují průchod úžinou Báb al-Mandáb. Irán živí teroristická hnutí na celém Blízkém východě, Hizbalách, spolupracuje s Hamásem. On je ten, který tam rozsévá po desetiletí nestabilitu. Takže v tuto chvíli vypadat jako anděl se svatozáří, oni by asi neřekli anděl, protože to mají trochu jinak, ale to je prostě absurdní, to je převrácení. Je to ale taktika, takhle co na to musíme nahlížet, je to prostě čistá politická taktika. Ostatně obdobná té, kterou aplikoval den předtím Donald Trump. Ono to vypadalo protichůdně. Na jednu stranu řekl, použij opět velkou vojenskou silu a anihiluji vše, co je v Iránu. Na druhou stranu pojďte uzavřít dohodu. A to vlastně spolu souvisí, to je součást jedné taktiky. Hrozbou donutit Irán k tomu, aby konečně sedl ke stolu a něčeho docílil. Ale víte dobře, pane Pokorný, poslední větu k tomuto tématu, my se spolu tady o tom bavíme již několik měsíců a já tvrdím, že jsem přesvědčen o tom, že dokud nebudou podle mého názoru ukončeny ve Spojených státech midterms volby, tak žádnému zásadnímu posunu, ať už uzavření nějaké historické dohody nebo opět rozvinutí té války do otevřeného charakteru z toho března letošního roku nedojde. Podle mě je to v zájmu dokonce obou stran. Spojené státy a prezident Trump spoléhá na to, že to utlumení situace mu pomůže ve volbách midterms, protože tím, že by to znovu rozhořel, ty jeho voliči to slyšet nechtějí. A Irán paradoxně spoléhá na to, že on v těch volbách natolik oslabí, že potom už nebude mít chuť riskovat daleko větší otevřený konflikt s vysokými kartami.
5: Takže není důležité jenom to, že ty volby budou a že budou ukončeny, ale taky jak dopadnou.
6: To je velmi důležité, ale pozor, ta pravděpodobnost, že Donald Trump nevyhraje, respektive republikáni nevyhrají, on již říká, že to nejsou jeho volby, takže si připravuje půdu pro to, aby řekl, za to já nemohu, za tu prohru. Není vůbec malá, ale když se podíváte na 20. století, minimálně druhou polovinu, tak 90% prezidentů ty midterms volby prohráli, takže to by nebylo nic výjimečného. Tam jde o to, jak moc je prohraje. Aby to nebyla taková katastrofická prohra, která by například mohla spustit impeachment. To by potom bylo ohrožení Donalda Trumpa.
5: Tedy odvolávání prezidenta.
6: Děkuju.
5: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky, který působí na Karlově univerzitě, byl u mikrofonu Radiožurnálu. Děkuju za to, hezký víkend přeju.
6: Moc díky, krásný prodloužený víkend všem posluchačům.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
7: A v nočním Radiožurnálu teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy hlásíte velmi nebezpečnou situaci u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum osobní auto srazilo zvěř, ta leží v obou pruzích.
8: Buď to je kanec nebo senka, je rozmalacné na podvuk pruzích a kousek dál stojí bílá oktávka rozsekaná v podstavném pruhu.
4: Je to D5, kilometr 18,5 ve směru na Prahu, buďte opatrní, zvěř v obou jízdních pruzích. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský servis.
3: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence, kritizoval taky asistovanou smrt. České tenistky jsou po výhře nad Španělskem ve finále poháru Billie Jean Kingové a dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
5: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
3: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Papež Lev XIV. V pátek zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
6: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
3: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev 14. tento zákon nezmínil. V pražském metru dnes začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
7: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
3: Sport. České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky a opět o tom rozhodli už ve dvou singlových zápasech. Karolína Muchová nejprve porazila Bouzasovou Manejrovou a v té druhé Linda Nosková také ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Wimbledonská šampionka si vážila šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám. Marie Bouzkové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále pokračuje Nosková.
8: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
3: O titul budou české tenistky hrát s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody se zvěří na D5 uberou na taky na D8 u Kralup.
9: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překážejí následky nehody u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum auto srazilo zvěř. Nepořádek je v obou pruzích, havarované vozidlo o kus dál v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je také omezený provoz po podobné nehodě u Kralup nad Vltavou. Na kilometru 10,5 auto srazilo zvěř, blokuje oba jízdní pruhy. Projíždí se teď pouze odstavným pruhem a pohybují se tam lidé. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru v pruhu pro pomalá vozidla stojí kamion a v místě se vybočuje. A na D5 z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 7 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Pokračuje noční radiožurnál při dobré brzké sobotní ráno, právě teď máme 5,5 minuty po 16:00. Místo, aby šlo o výjimečné extrémy, budou se povodně a sucho v podstatě vzájemně střídat. Předpovídá to hydrolog, se kterým se za chvíli ohlédneme za letošním velmi suchým létem.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Češi se v poslední době podle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupující změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem v přepočtu na zhruba 4 biliony korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hned začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější a podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: Za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Aktuálně je ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den, a byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha, nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: To byly November the Second v nočním radiožurnálu v sobotu 26. září a přeji příjemný poslech i nadále. Dnešní středoškoláci mohou jednou hledat obyvatelné planety nebo třeba zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nový projekt s názvem Generace vesmír chce českým studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
1: Staňte součástí projektu Generace vesmír.
2: Posun s námi hranice poznání.
3: Generace vesmír je nový projekt, který vzniká ve spolupráci Hvězdárny a Planetária Brno, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, organizace Zvaž vědu a Vysokého učení technického, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
3: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři, největší mezinárodní astronomické instituce na světě, v níž už je Česko celých 20 let členem.
4: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
5: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
4: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
5: My si tam v podstatě platíme ten členský příspěvek, to znamená, my tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, stavět ty instrumenty u nás, podílet se na tom, mít velké vědecké projekty, vést ty velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
4: Právě to chce Generace vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko, doplňuje Jeřábková.
5: Pro nás je nejvíc relevantní instrument Andes, protože tam očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice. Bude to revoluce pro astronomický výzkum.
4: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
6: QVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírný dalekohled, který bude zkoumat vesmír v ultrafialové oblasti spektra. Bude sloužit v podstatě všetkým oblastiam astronomie od explozívnych javov cez hviezdy a exoplanéty až po galaxie a výskum supermasívnych.

0: Jedný děr středo galaxii.
1: Nebo také objasnit, jak ve vesmíru vznikají těžké prvky, třeba zlato. Druhý projekt má také brněnskou stopu, doplňuje Werner.
0: BrnoSat je CubeSat a bude to brněnská družica, kde príspevkom Masarykovej univerzity je UV ďalekohľad. A cieľom bude výskum obyvateľnosti planet, ktoré obiehajú okolo trpazličích hviezd.
1: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace Vesmír proto chce osloviť i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
2: Chceme im ukázať, že i na strední škole už sa môžu zapojovať do svetového výskumu, že môžu sa propojovať s výskumníkama z Masarykovej univerzity, z VUT a dělat svetový výzkum už na té střední škole.
1: První velká akce se uskuteční 8. února na brněnské hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Je 16:30. Krátké zprávy připravila Monika Chmilová.
2: V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství. Informoval o tom web Mediazona. Kyněv obviněný z manipulace s drogami odmítá. V případě odsouzení hrozí politologovi 10 až 20 let vězení. Není jasné, kdy bezpečnostní složky Kyněva zadržely. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získaly jiné strany než vládnoucí Jednotné Rusko, které znovu zvítězilo, a to včetně kandidátů zakázaného opozičního Jabloka. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. A na Královéhradecku si dnes můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. 2-kilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, na koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Sport. Tenisté Evropy vykročili za vítězstvím v Laver Cupu. Po úvodním dni exibičního turnaje vedou v Londýně nad výběrem světa 3-1 na body. Jeden z nich Evropanům zajistil i český reprezentant Jakub Menšík, který po boku Španěla Alcaraze vyhrál 4-hru proti kazachstánsko-americké dvojici Bublik Fritz 2-0 na sety. Ve dvouhře ovšem Menšík podlehl Američanu Nakashimovi ve třech sadách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D5C u Berouna a překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum osobní auto srazilo zvěř. Nepořádek hlásili řidiči v obou pruzích, tak projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru stojí nouzově kamion. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na D5C z Plzně do Rozvadova máme hlášenou překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. A kvůli práci na vozovce se bude mezi 16. a 19. kilometrem a projíždět až do rána v každém směru jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ujedinile mlhy, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Máme necelé 4 minuty po 16:30, pokračuje noční radiožurnál a teď jsou tu Atomic Kitten s písní Someone Like You.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Čeští vývojáři her se i letos snaží upevnit své postavení na evropském trhu. Očekává se, že počet vydaných her by se měl podobně jako loni přiblížit 40. Pozitivní je i to, že se herní studia v Česku rozšiřují a nabírají nové zaměstnance. My se tématu budeme věnovat podrobněji za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte noční radiožurnál čtvrt hodiny před pátou. Hned po celé tu s vámi bude Štěpán Pokorný a ranní víkendový radiožurnál. Ale teď ještě na závěr nočního vysílání nahlédneme do světa gamingu a videoher. Celosvětovým herním průmyslem letos nejspíš nezahýbe žádný český titul, jako tomu bylo loni s hrou Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo na herní konzole. Podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají nová studia.
1: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amprionů.
2: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
3: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína, Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
2: Říká Lukáš Kunce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machinarium nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
4: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří. Fungují jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají různý rozšiřující obsah a ten je nějak spoplatněný.
2: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat. Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
5: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
2: Teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině.
5: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je rozumná míra.
2: V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Superdávku čekají od října změny. V Polsku vznikne nová americká základna. Kajakář Krejčí ovládl evropský šampionát. A bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
3: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
1: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle platformy pro sociální bydlení tak ale můžou výši podpory ovlivnit taky třeba obecní byty, ve kterých nájemné nižší než tržní. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna. Měla by být až pro 5000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
4: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo dovnitř. Kapacita prohlídek je už ale vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Šéf představenstva té arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl upozorňuje, že v hale stále pracují dělníci.
5: Těch dokončovacích prací je samozřejmě množství. Pořád je to stavba, má to nějaké bezpečnostní opatření, tak jsme se to rozhodli touto formou. Návštěvníkům neukážeme celou halu, bude to skutečně jako krátká výseč, ale odnesou si z toho nějaký zážitek, třeba i nějaké fotky, nějaký selfie a tak dále a dostanou se dovnitř před tím vlastním slavnostním otevřením.
2: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládl taky evropský šampionát.
6: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. Po těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
1: Jiří Prskavec kvůli dvousekundové penalizaci za dotek branky skončil čtvrtý. Jan Bárta obsadil osmou pozici. Kajakářka Amelie Hilgertová byla sedmá, vyhrála Polka z Volyňska. Hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek taky Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na sedmičce u Třebíze a taky na D5ce u Berouna. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. Nákladní auto na kilometru 30,5 sjelo do příkopu. Na místo jede policie, je to s opatrností průjezdné. Na D5 z Plzně do Prahy zvolněte u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum se uklízí po srážce auta se zvěří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru se vybočuje před stojícím kamionem. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, opravují tam vozovku. A na D5 z Plzně do Rozvadova zpozorněte za Nýřany. Na 98. kilometru stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách většinou kolem 12 a na Šumavě bude až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy. Krátce po 5. hodině startuje víkendový ranní radiožurnál. Slovo má Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin 6 minut. Zdravíme vás z vysílání ranního radiožurnálu. Povodí Ohře na Mostecku vrací řeku Bílinu z potrubí do vodního koryta. Využívá přitom unikátní stroj, který je jediný svého druhu v Česku. Co všechno umí, tak nejen to uslyšíte v úvodu dnešního ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Povodí Ohře vrací na Mosteckou řeku Bílinu zpět do vodního koryta. Před zhruba 40 lety její přirozený tok zničilo dobývání uhlí. Těžaři ji proto na víc než 2-kilometrovém úseku uzavřeli do 4 potrubí. Těžba na místě už skončila a řeka se může vrátit zpět do krajiny. Pomáhá přitom i speciální stroj dovezený z Polska.
1: Tady jsme na pracovišti té unikátní technologie, je to náš subdodavatel z Polska, jmenuje se ta technologie Trenchmix a vytváříme právě tady tu nepropustnou těsnící stěnu.
2: Ukazuje na jediný stroj svého druhu v Česku stavby vedoucí Petr Vít. Takzvaný Trenchmix vytváří 7 metrů hluboký výkop, do kterého zároveň napouští speciální směs promíchanou se zeminou. Výsledná náplň za měsíc vytvrdne a vytvoří nepropustnou těsnící stěnu okraje území budoucího vodního koryta.
1: Korečkový repadlo, který vlastně si nabírá celý ten materiál a v té špičce má trysku, kterou tam tryská tu směs a on jak jede, tak vlastně promíchá. Je to taková velká míchačka zeminy a zapravuje do toho právě tu směs.
2: Popsal Petr Vít. O několik stovek metrů dál už speciální stroj hydraulickými nůžkami rozstřihává jedno ze 4 potrubí. A zhruba ve třetině více než 2-kilometrového úseku bagr hrne velké kameny. Jde o místo, kam řeka bude vytékat do náhradního koryta.
1: Představte si bod A, to je ten vtok, bod B, to je ten výtok. A my musíme zajistit se po celý 2 roky propojení s vodou. Dosud šla teda voda 3-4 trubkama a my v současné době jsme teda jednou snesli. Tady tu, co je snesená, tak tady má už odbočku. Budeme tady převádět vodu do nouzového koryta, tak aby jsme mohli i tu druhou trubku, kterou jsme tam viděli, ještě nenarušenou, tak i snést. V okamžiku, kdy se nám tohle z toho odevře se nám konečně to místo, kde budeme moct začít budovat.
2: Práce na novém korytě řeky Bíliny mezi Jirkovem a Mostem budou podle vedení Povodí Ohře stát 121 milionů korun. Hotovo bude v říjnu 2028. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Every Breath You Take a Police na Radiožurnálu 5 hodin 15 a půl minuty a je tu počasí dnes s Václavou Marešovou.
1: Počasí.
2: Sobota bude teplá a slunečná, teď ráno se ještě můžou objevovat mlhy a je ještě místo.

0: Zatím z ní jen čtvrtina píšťal a už teď je to velkolepý zážitek. Nové varhany v ostravské katedrále Božského spasitele dostávají finální zvuk. Nástroj patří mezi 10 největších v Česku. K tomu, aby správně zněl, potřebují varhanáři nejen perfektní sluch, ale taky dobrou fyzičku.
1: Varhanář Petr Novotný zkouší, jak znějí různé rejstříky. Některé mají ostřejší tón, některé jemnější. A právě ten správný tón a barvu teď odborníci v katedrále Božského spasitele hledají.
2: Větší zvuk pléno. Tuby jazykové rejstříky. Velká paráda. Já se na to strašně těším, až to bude hotový.
1: A intonátor Boris Mettler se přitom i docela naběhá po dřevěných i po točitých kamenných schodech katedrály.
3: Nahoře někdo zahraje a někdo se běhne, většinou já, a poslechne si, jak to vlastně dole zní. Když řekneme dobrý, fajn, tak zas ty schody vyběhnu nahoru.

0: teďka to C-čko nahoru, takhle.
1: V praxi se to ukázalo řvát po lidech dost nepraktický. Lidi, kteří se dole modlí, tak se jim to úplně nelíbí.
0: Aby intonéři nepořvávali v chrámu, pořídili si vysílačky a pokyny si předávají skrze ně.
2: C-čko ještě slabé. Dobře, jdeme dál, F.
0: Každou barvu a každý jemný odstín zvuku těchto varhan si budou moct lidé poprvé vychutnat 22. listopadu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.

0: nocí.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
2: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Americký prezident Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl iránský návrh na příměří. Deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování. Tehrán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Přes 360 lidí má otravu jídlem kvůli nevhodně připravenému obědu na základní škole v Újezdě nad Lesy. Část strávníků se nakazila v mateřských školách. 8 seniorů má potíže po tom, co jim oběd ze školy dovezla pečovatelská služba. U několika lidí se už potvrdila salmonelóza. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie. Školní jídelna podle pražské hygieny vařila z prošlých vajec. V Halštatském domu Bíčí skály na Blanensku můžou dnes zájemci navštívit benefiční koncert houslí a varhan. Jeskyně není běžně přístupná, protože je jedním z největších zimovišť netopírů v Česku. Otevírá se jen několikrát do roka. Sport. Čeští fotbalisté večer odehrají první utkání pod vedením španělského kouče Santiho Deny. Na úvod nového ročníku Ligy národů nastoupí v elitní skupině v pražském Edenu proti favorizovaným Chorvatům. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na sedmičce u Třebíze a překážka na D1 u Vyškova. Na nehodu pozor na silnici 7 z Prahy do Chomutova. U Třebíze na kilometru 30,5 nákladní auto sjelo do příkopu. Na místě je policie a je to s opatrností průjezdné, zatím bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost před Vyškovem. Před sjezdem na Olomouc na kilometru 229 pojedete kolem odstaveného vozidla. A na D5C z Plzně do Rozvadova čekejte překážku u Nířan. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní ráno je chladné, teploty většinou klesly na rozmezí od 6 do 2 stupňů. Vítr ten teď vane jen slabý a proměnlivý. Místy si hlavně za volantem ještě teď po ránu dávejte pozor na mlhy. No a když se podíváme na některá místa podrobněji, tak třeba stanice Praha Libuš, ta teď hlásí 7 stupňů, stejně jako jeho český Temelín anebo české Budějovice. 7 stupňů, to je teď teplota i v Brně a v Holešově na Kroměřížsku. Chladněji je třeba na západě Čech, Karlovy Vary a Cheb. Tam teploměr teď ukazuje jen 3 stupně nad nulou. No a přes den naměříme většinou od 18 do 22, na severu a severovýchodě republiky míň, jen mezi 16 až 19. A obloha ta dnes bude jasná a slunečná bude taky neděle. A zítřejší teploty budou stejné jako ty dnešní, většinou kolem 20. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
3: Dobré ráno, 5 hodin 33 minuty a pokračujeme s Alize. Hezký poslech.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Propojit vědu, vzdělávání a moderní technologie, to je cíl nové laboratoře Open Lab, kterou otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Jaké programy přesně nabízí, tak to uslyšíte za chvilku na Radiožurnálu.

0: Biologické centrum Akademie věd otevřelo novou vzdělávací laboratoř v Českých Budějovicích. Open Lab nabízí dětem, učitelům a každému, kdo má zájem poznat vědu prostřednictvím vlastních experimentů. Vědci věří, že laboratoř přiláká k vědě další mladé lidi.
1: Já vás vítám na stanovišti, který se zabývá zákalem vody. My tady máme pomůcky, které nazýváme trubky v bedně. Jmenuje se to orobinec a šupina podle těch rybníků, kterými tady teď budeme porovnávat mezi sebou.
2: Jeden ze šesti lektorů Open Labu, Jan Čapek, přesně vysvětlil studentům Gymnázia Česká, co mají dělat.
1: Vezmeš tu tyčku a budeš ji pomalu ponořovat do té trubky. Klidně se dívej z vrchu. Teď nevím, jestli vidíš rozdíl mezi tou černou a bílou.
3: Máme tady 24 pracovních míst.
2: Říká vedoucí Open Labu Jitka Richtová.
3: A na nich je vybavení laboratorní, jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a tak dál. A vejde se sem až 30 dětí.
2: Lektoři mají zatím pro studenty připravené 4 programy.
3: Máme kurz vodní detektivové, tam se věnujeme problematice vod. Další kurz přibližuje téma půdy a jejího složení. Pak mikroskopování, tam si prohlížíme různé buňky pod mikroskopem. A kurz testování chutí, tam zkoumáme dědičnost. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
1: Teď si sem dám prst na tu čárku a vytáhnu tu tyčku.
2: Jak jsi s tím poradila, Lea Černíková?
4: Celkem mě to bavilo a uvažuju, že bych jí šla studovat.
2: Pokusy si vyzkouší také Adéla Vítovcová.
5: Je fajn, že tady potkám pár vědců, který bych normálně nepotkala a řeknou mi víc, než by mi řekla paní učitelka.
2: Gymnazisty přivedl do vzdělávací laboratoře učitel biologie Petr Lunga.
6: Já jsem moc rád, že nás vědci z biologického centra přizvali k té spolupráci, ať už přímo na účasti studentů nebo i na zpětných vazbách k jednotlivým programům.
2: Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu, potom už každý všední den. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: A za chvilku na Radiožurnálu zamíříme na jeden netradiční workshop. Děti si na něm vytvářely svého komiksového hrdinu. 5:46, je tu znovu počasí.
1: Počasí.
2: A máme před sebou prodloužený víkend. Jestli máte v plánu výlet nebo nějakou akci venku, tak počasí nebude to, co by vám ji zkazilo. Máme před sebou totiž několik slunečných dní s teplotami kolem 20. Dnes většinou teploměr ukáže od 18 do 22, jen na severu a severovýchodě míň, jen do 19. Ale obloha ta bude jasná a bez srážek. Stejné tedy slunečné počasí s teplotami kolem 20 pak přinese i zítřek. No a předpověď na pondělní státní svátek slibuje ještě vyšší hodnoty, většinou od 20 do 24 stupňů a taky pondělí bude slunečné. No a příjemné teploty do 25 stupňů nás pak budou provázet i celým příštím týdnem a taky přelom září a října bude slunečný. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: stav. Každý příběh potřebuje svého hrdinu. Komiksovou postavu vytvářeli na tvůrčím workshopu děti z brněnské židovské obce. Úkolem bylo přidělit jí taky charakter a vymyslet příběh. Konečnou podobu hrdina získal netradičním způsobem, inspirovaným takzvanou papírovou tichou poštou.
1: Budeme kreslit od krku a skončíme tady zhruba.
2: Vojtěch Šeda stojí u papírové tabule a názorně kreslí, co se bude dít. Okolo stolu sedí děti nejrůznějšího věku. Mají před sebou papíry a krabičky plné fixů i pastelek.
1: Takže nedoděláme ruce, musíte si to posunout všichni.
2: Cvičení vychází z oblíbené dětské variace na papírovou tichou poštu. Dítě nakreslí hlavu, ohne papír a pošle dál. Nakreslí trup, pošle dál. A tak to pokračuje, než vznikne nečekaně vypadající postava.
3: Rád bych předal asi, aby si děti vyzkoušeli přemýšlet jinak, snažit se vyjádřit něco, co jde jenom tím kreslením, třeba tím komiksem.
2: S postavou pak budou děti vymýšlet další příběh, který vizuálně zachytí.
3: Oslovili mě kvůli knížce, která se jmenuje Chachacha. Zasmál se Mordechaj, která vlastně vychází z nějaký komiksový poetiky.
2: Mordechaj je totiž hrdina, který v otcově dílně nedopatřením upustil na zem vzácné rabínovy hodiny a rozbil s nimi i čas. Vydal se pak napříč 10 stoletími a seznámil se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. A právě vlastního Mordechaje si dnes děti tvoří.
4: No to mají být nějaké zvláštní ruce s více prstama.
5: Prostě jsem namaloval ostrý drápy a zbytek vypadá tak obyčejně.
2: Průvodce workshopem, ilustrátora komiksový tvůrce Vojtěch Šeda, patří k současným nejvýraznějším tvářím českého komiksu. Kniha s jeho ilustracemi 2018 a ne jak jsem dal gol přes celé Československo získala v roce 2019 ocenění Magnesia Litera. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Znečištění v odoleně vodě mohly podle vodáren způsobit skládky. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence. Třinečtí hokejisté porazili Vítkovice a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v odoleně vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
4: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
3: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
4: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
5: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
4: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Zahájil v pátek čtyřdenní návštěvu Francie. V projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval i před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů, a kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
6: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
1: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev 14. tento zákon ale nezmínil. V Chrastavicích na Domažlicku dnes pořádají jarmark a svatováclavské hody. Součástí programu je taky rekonstrukce chodské svatby podle spisovatelky Boženy Němcové, říká organizátor Josef Johánek.
7: My jsme při přípravě oslovili potomky tehdejších účastníků svatby, ať už jde o představitele ženicha, nevěsty, anebo přímo o prapravnučku Boženy Němcové. Dále se můžou návštěvníci těšit na staročeský jarmark, řemeslníků bude přes 40.
8: Sport. České tenistky budou zítra hrát o titul na poháru Billie Jean Kingové. V semifinále totiž porazily Španělky. Klíčové výhry oslavily ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Češky ve finále nastoupí proti vítězkám souboje mezi Ukrajinou a Itálií. Hokejisté Třince vyhráli i čtvrtý zápas sezony Tipsport Extraligy a v čele tabulky mají plný počet bodů. V pátek zvítězili oceláři nad Vítkovicemi 8-2, když pětkrát využili přesilovku. Jednou se v početní převaze prosadil i Michal Kovařčík, který po otřesu mozku v přípravě odehrál první zápas v sezóně.
9: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
8: V dalších pátečních zápasech čtvrtého kola Tipsport Extraligy porazili Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Brno vyhrálo v Olomouci 4-2, Sparta v Litvínově 4-1, stejně jako Pardubice v Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na sedmičce u Třebíze a překážka na D1 u Vyškova. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova havarovalo nákladní auto u Třebíze. Na kilometru 30,5 sjelo do příkopu, zpomaluje se v obou směrech, zatím je to bez kolon. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost před Vyškovem. Před sjezdem na Olomouc na kilometru 229 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D5 z Plzně do Rozvadova máme hlášenou překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A na Jablonecku nebezpečná situace na silnici 14. Mezi Lučany nad Nisou a Smržovkou v ostré zatáčce pobíhá po vozovce pes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ještě ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách naměří většinou kolem 12 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
11: Krásné dopoledne, od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nejvýznamnější překážkový dostih v Itálii a následně velká pardubická čeká mého dnešního hosta, žokej Josefa Bartoše, který mimochodem velkou pardubickou vyhrál už 3x. Pepo, ahoj, díky, že jsi téměř přesně po 2 letech opět ve studiu Radiožurnálu Sport.
12: Ahoj a přeji pěkný den.
11: Pojďme to vzít postupně. Ty téměř, ne snad okamžitě, ale po dnešním rozhovoru už budeš směřovat svou cestu do Merána, do Itálie, kde se jezdí nejvýznamnější překážkový italský dostih, Gran Premio. Ano. A ty tam nepojedeš jenom jeden závod, tak co tě tam čeká?
12: Je tam 2 den, sobotní meeting a nedělní. V sobotu mě čekají 4 dostihy, kde vrcholem je Crystal Cup na 6 kilometrů, je to cross country, podobná velký pardubický, ale ne tak populární. A druhý den v neděli mě čekají další 4 dostihy, kde vlastně pojedu proutěné překážky i steeple chase, je to od kategorie od 3 let, 4letý a potom ten vrchol 5letý a starší Gran Premio Merano.
11: Každý den 4 starty, to se mi zdá jako docela slušná porce, je to pro tebe standard nebo je to výjimečné?
12: Je to tak akorát, 3 až 4 starty jsou ideální, to vlastně mám pokaždý, když jsem někde na dostizích. Pro mě je pak těžší třeba při dnu velká pardubická, kdy jich letos mě čeká 7 v kuse, takže to je trošku těžší.
11: Kolik sil bere takový jeden start tobě jako jezdci?
12: No tak veme to sílu, ale samozřejmě jsem zvyklý v tréninku jezdit třeba 4-5 koní denně, takže prostě to je taková rutina. A člověk nejvíc asi ztratí při tom prvním, protože ten první jako ti vezme hodně síly a zdá se ti, že už pak nebudeš pak mít sílu na další, ale vlastně pak se to tělo rozjede a druhý, třetí, pátý start a už to prostě jede.
11: Jak se třeba zapracováváš, protože sportovec ve sportu, jako je atletika, lyžování, se jde rozcvičit, stretching, nějaké rozklusání, jak vypadá rozcvičení žokeje?
12: Já dopoledne, než jdu na závodiště, tak chodím, třeba v Meránu chodíme do termálu, tam prostě si dám nějakou sauničku lehkou, pak si zaplavu.
11: Sauničku před závodem?
12: Jo, tak my pořád řešíme tu váhu, takže stejně tam těch 0,5 kilo upravuju a pak si tam lehce zaplavu, dám si nějakou výřivku, připravím si trošku to tělo na ten odpolední den.
11: Není naopak z těchto pro normálního člověka spíš regeneračních procedur člověk takovej trošku jako rozvolněný?
12: Já to mám spíš spojený s tím ránem, to děláme jako vždycky takový rituál, tam chodím na 2 hodinky předtím, než jdem na závodiště a v podstatě bez toho už bych se necítil ve svý kůži.
11: Jaké koně pojedeš? Pojedeš favority nebo naopak spíš outsidery?
12: Pojedu teď hlavně pro italské stáje a budou to většinou favoriti nebo spolufavoriti, takže mě čekají velmi dobrý koně na ježdění.
11: Itálie, my jsme se bavili před 2 lety, tak vím o tobě, že pro tebe je Itálie velmi jako častým pracovním místem, kam jezdíš závodit, italské koně jezdí hodně často. Je pro tebe ta Itálie spíš pracovní příležitostí, kde si těch příležitostí dostal hodně, anebo je to i trošku srdcařská záležitost a Itálii máš rád jako zemi?
12: Je to hodně i srdcařská záležitost, Itálii miluju od Říma až po Merano, ten styl životní, ty lidi, jak se chovají a italská kuchyně taky skvělá, takže mám to prostě rád Itálii, takže není to jenom pracovní věc.
11: Jak žokej z České republiky dostane vlastně příležitost zahraničí? Existují třeba ve vašem sportu manažéři nebo někdo, kdo hledá prostě jezdce pro koně, nebo je to jenom nějaká schoda okolností a náhod?
12: Existují i manažéři, agenti, kteří ti hlídají ty ryta v průběhu týdne, ale to je především v rovinovém sportu, protože ty mají dosti každý den a my, co je máme jenom o víkendu většinou, ty překážkový, tak si to obstaráváme všechno sami, takže bez manažerů v podstatě jde o to, v který stáji člověk pracuje, tak proto jezdí a takhle to funguje.
11: Itálie ale není jediná vlastně zahraniční destinace, kde ty máš nějaké závazky nebo kde jsi jezdil. Mám pocit, že tam byla i Francie, Německo. Jaký je rozdíl mezi vlastně různými zeměmi a vlastně závody, které ty jezdíš?
12: Itálie je, řekl bych, taková druhá kategorie od Francie. Francie je opravdu to úplně nejvíc, co člověk jako může dosáhnout, a je to největší profesionalismus. Itálie je jí asi nejvíc blíž s Českou republikou, takže asi takhle, no.
11: A pro tebe, pro jezdce, kde to je nejzajímavější z pohledu i jako lukrativnosti, třeba toho, jak si vlastně jsi schopen svoje živobytí obstarat, protože pro tebe je to obživa, tak kde je to nejprestižnější, kde je to třeba i nejlépe placeno?
12: Nejlépe placeno pro mě je to v Itálii, kde už jsem si vybudoval jméno a za tu dlouhou kariéru, protože tam prostě mám ty trenéry a majitele, kteří mě chtějí, a vlastně díky tomu se i uživím. Když to srovnám s Francií, tak to je finančně o něco, o trošku vejš, ale tam já nemám prostě ty konekce žádný z minulosti, tam já jsem jezdil pro český stáje jenom občas ve Francii a vyloženě jsem nikdy ve Francii nepracoval, ani jsem s nikým nespolupracoval.
11: Jsi placený od počtu startů nebo od třeba závodního dne?
12: Od počtu startů. Je to vlastně podle toho, kolik jezdím do stihu, a potom jsou dotace, z kterých já mám 5%.
11: Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, já když jsem se podívala na tvou historii, tak jsem zaznamenala, že ty jsi jezdil i rovinné dostihy, později jsi přešel na překážkové dostihy. Jaký je důvod této změny, nebo byl?
1: Především je to důvod váhy, protože rovinové dostihy se běhají od nějakých 50 kg do 65 a překážkový od 62 do 75 a jelikož jsem vysoký a prostě postupem věku se mi ta váha trošku zvýšila, tak jsem přešel z rovinového sportu do překážkového.
0: A proč jsou ta pravidla takto nastavená, že rovinné závody jezdí lehčí jezdci a naopak ty v uvozovkách těžší jezdí překážky?
1: Protože rovinový sport, to jsou výkonnostní zkoušky mladších tříletých a čtyřletých koní převážně a tam je, jde o to, aby měli co nejlepší čas na trati třeba 1600 metrů a pokud má jockey víc než 60 kg, tak by určitě nedosahoval nikdy ten kůň takových časů jako ten, co má 55 kg. A v překážkovém sportu je to hlavně o nějaký síle koně a o vzdálenosti.

0: Má za sebou jednu velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
1: Řekni mi, s tvými zkušenostmi těch zhruba 20 startů, jak ty umíš pomoct koni, který není třeba tak velkým favoritem k dobrému výsledku? Právě díky těm zkušenostem. Třeba když je někdo mladý jezdec, má jednu, dvě zkušenosti s Velkou Pardubickou a vedle něj seš ty. Co tomu koni můžeš dát navíc?
0: Tak znám hodně dobře ten kurz Velký Pardubický, vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít takovou lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Umím třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. A v tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
1: Teď jsi mi nahrál na další otázku. Mě zajímá to, když toho koně znáš a máš zkušenosti, o kterých jsi teď mluvil, jak vlastně dokážeš třeba z toho koně korigovat během závodu vzhledem k tomu, jaký ten kůň je? Někdo možná má lepší starty, někdo naopak závěry, aspoň tak to je třeba u sportovců, u atletů. Umíš vlastně při znalosti toho koně třeba regulovat jeho tempo a na začátku ho trošku přidržet a dát mu vlastně prostor, aby měl nějaké síly třeba do finiše?
0: Určitě jsou různý typy koní, jsou tempaři, anebo prostě naopak koně, který by se rvali ze začátku a pak už nemůžou, takže ty se musí prostě přesně schovat, podržet v tom poli a využít jejich závěru, což je taková třeba moje přednost při ježdění, já mám radši tyhle koně, který útočí v závěru a tam já prostě můžu těma zkušenostma v tom dostihu udělat spoustu věcí s tím koněm.
1: Toho koně, kterého pojedeš, promiň, to jméno bylo složité, já ho zapomněla.
0: Arugarias.
1: Tak, jezdíš s ním i na tréninku, znáte se dobře i vlastně z tréninkových třeba jíst?
0: Jezdím i na tréninku, ale jezdil jsem především z jara před sezónou, před tou kvalifikací, teď on už má prostě svůj režim a už se nepotřebujeme dál poznávat, takže teď na tréninky s ním nejezdím, protože on trénuje na Moravě a já doma pracuji ve vlastní stáji mého otce. A taky v Itálii, takže s ním se potkám až na dostizích.
1: Josef Bartoš je před Velkou Pardubickou a před Meránem hostem Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blíží se svátek Velká Pardubická a žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, čím si vykládáš to, jakým svátkem je Velká Pardubická v České republice? Protože přece jenom v porovnání s významnými evropskými dostihy je to asi jeden ze závodů, ale pro nás je to tady velký svátek. Je to ta historie, nebo čím si to vysvětluješ?
1: Určitě ta historie. Historie je prostě Velký Pardubický, která pro Českou republiku je opravdu klenotem a vždycky byla. A hlavně to vydrželo i v této nové moderní době, což je obdivuhodný, že pořád to má takovou úroveň a prostě takovou oblibu u těch lidí.
0: Mám celou sadu otázek na téma střídání koní. Protože ty jsi před chvílí mluvil o tom, že koně, kterého pojedeš na Velké Pardubické, už znáš. Jak dlouho potřebuješ na to, aby si se s koněm seznámil a poznal ho?
1: Jako pokud jedu jenom dostih, tak může se mi stát, že ho poznám až v padoku, kdy na něj nasednu. Mám nějakých 10 minut před dostihem na toho trošku poznat, ale mám už v dnešní době nějaký poznatky z videa, takže už trošku si toho koně jako proberu v hlavě a pak mám informace od trenéra a ještě od nějakého jezdce v tréninku, jak ten kuň funguje a prostě podle toho se zařídím a do těch 10 minut si myslím, že ho poznám, abych věděl, jak ho mám jezdit. Ale pokud jezdím koně, který ho znám i z tréninku a jezdím ho furt, tak to je velká výhoda.
0: No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se dá jet kůň takzvaně z voleje, že prostě na něj sedneš a jdeš na závody. Takže ty jsi mě odpověděl, že ano. Pro koho je to horší? Pro toho koně nebo pro tebe?
1: Spíš, když ho neznám, tak asi pro mě, protože ten kůň si stejně dělá, co on potřebuje a jak je natrénovaný a já si musím jako přizpůsobit. Takže pokud ho neznám, tak to přizpůsobení musí být rychle prostě. Už před tím dostihem.
0: Jaká jsou největší úskalí takového toho krátkého zžití se s koníkem těsně před startem?
1: Tak hlavně jde o to, jak mi funguje na to, abych ho udržel. To znamená, některý kuň se musí prostě levá, pravá, jak se říká mezi náma, aby ho vzal člověk zpátky do někoho, se musíte trošku víc pověsit, abyste ho udržel. Někdo se musí pobízet třeba půl dostihu. Takže prostě záleží strašně na tom, jak se s tím koněm zžiju už před dostihem a jak on mi funguje na ty moje pobídky nebo ty moje věci.
0: Poznáš něco z toho, když k tomu koníkovi přijdeš, pohladíš ho a prostě takový ten první kontakt, ještě než na něj sedneš, dá se něco poznat?
1: To bych řekl, že tohleto ne. V tom padoku ty koně jsou nervózní, my trošku taky a soustředíme se spíš už jenom na ten dostih, takže tady to navázání na toho koně, to je spíš, když ho člověk zná, tak jako se na něj napojí, ale pokud tam přijde hnedka z první, tak to nejde tak rychle.
0: Chová se jeden kůň třeba různě k různým jezdcům, když asi každý máte nějaký svůj osobitý styl. Uh-huh. Reaguje každý kůň, nebo ten jeden kůň reaguje třeba různě na různé jezdce?
1: Určitě, je v tom strašný rozdíl. Každý má jinou ruku z nás jezdců, každý má trošku jiný těžiště při tom cvalu a ten kuň na to reaguje a přesně jako tam jsou ty rozdíly po tom, že některý jezdec sedí tady tomu koni a některý druhému.
0: Naopak, když toho koně znáš dobře, říkal jsi, že to je výhoda. Samozřejmě asi od trenéra máš nějaké informace, jestli je to, jak jsi říkal, tempař nebo naopak nějaký zběsilý Janek trochu. V čem ještě je to výhoda, když se opravdu s tím koněm dobře znáte?
1: No tam je to výhoda asi pro ten tým kolem toho koně, protože ten trenér většinou mi ani nedává instrukce. Jak už se takhle známe, tak on prostě ví, že už se známe, už máme něco odjeto spolu, takže mi nechá absolutně volnou ruku a pro mě potom ten dostih je vhodně takovej jednodušší psychicky.
0: Navázání nějakého jako osobního vztahu s tím koníkem. Já si myslím, že jsou k tomu náchylné především holky.
1: Ty ošetřovatelky, který se vlastně o ně starají v té stáji, no, ty navážou většinou ten kontakt nejvíc.
0: Takže jezdci ani jezdkyně ne?
1: Myslím si, že o dost míň, protože my opravdu jezdíme různý koně přes ten den, přes to odpoledne a nemáme takový vztah vyloženě k jednomu koni. To no, se ale mi stalo jedině, když jsme měli Sixtínu pana Váni, tak tam prostě celá rodina byl takový kůň, s kterým jsme žili vlastně.
0: Ale přece jenom existují třeba koně, na které se těšíš, že víš, že pojedeš, už je znáš a těšíš se na ně?
1: Jo, určitě, pokud má prostě ten kůň nějaký charakter, který mě sedí, tak to úplně na něj se těším, protože tam vím, že to bude pro mě strašně jednoduchá jízda.
0: Strašně zajímavé i pro mě. Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: O nadcházejícím víkendu se běží největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio a hned potom za 14 dní Velká Pardubická a právě proto máme dnes ve studiu Josefa Bartoše, žokeje a povídáme si nejenom o těchto závodech, ale o spoustě zajímavých věcí okolo koní. Pepo, mluvili jsme o váhových kategoriích nebo váhových limitech pro jezdce. Ty seš na žokeje relativně vysoký, ty máš nějaký 1,80 m.
2: Ano, 1,80 m.
1: Takže s tou váhou, přestože seš extrémně štíhlý, to je asi boj. Znamená to, že seš odsouzen k věčnému hladu?
2: K věčnému hladu ne, ale v podstatě jsem furt aktivní, buď pracuju nebo trénuju a tu váhu si prostě udržu pořád a stejně. Takže nemám žádný výkyvy, že +5, -5 nebo tak něco a o to je to jednodušší, ale samozřejmě celý život jako asi toho s ním o hodně míň, než když si sedne můj kamarád, který nejezdí do stihy a sednem si spolu k obědu, tak já s ním tak půlku a jsem najedenej a on by nebyl. No.
1: Takže neznamená to, že večer chodíš spát a kručí ti v břeše?
2: Ne, to ne, ale opravdu jako jim menší porce. A asi takovou dobrou stravu, mám rád italskou kuchyni, takže těstoviny, nějaký maso, hodně zeleniny, tak si myslím, že ta strava je taková vyvážená.
1: Mění se nějak vlastně ten boj s váhou nebo její regulace s věkem, protože ty seš opravdu závodníkem, asi můžu prozradit, že ty je 45.
2: 45, no.
1: No, takže samozřejmě ten metabolismus trošku jinak frčí 20-letému klukovi a s postupem věku se to většinou mění.
2: Určitě, předtím to bylo takový lehký a teďko opravdu si musím dávat pozor, kolik toho s ním a co s ním, takže mění se to věkem a je to těžší potom v mých letech, ale zase už to dělám takovou dobu, že úplně znám to svý tělo, že prostě to funguje všechno.
1: Ty ale nejezdíš jenom na koni, ty musíš mít asi i kondiční tréninky, protože o tobě je známo, nebo aspoň dostala jsem takovou informaci od svých informátorů, že ty seš na tom velmi dobře kondičně. To znamená, že ten trénink prostě kondiční musíš dělat. Z čeho tu energii bereš? Máš třeba i nějaké jako třeba doplňky výživy, z kterých čerpáš energii při dlouhých trénincích, protože jsi říkal, že jezdíš za den i několik koní.
2: Tak je to především o tom trénink s koňma a pokud jich člověk odjede hodně za ten den, tak když seš třeba těch 5-6 hodin v tréninku na koni, tak to ti strašně dá i to fyzična a potom člověk nemusí to tolik doplňovat nějakým individuálním sportem a během a já nevím, posilováním. Takže důležitý je prostě pořád pravidelně něco dělat a pak ta fyzička si myslím, že tam skočí sama.
1: No, sama neskočí, to určitě ne, ale dobře. Ale ty jsi mi neodpověděl na to, třeba používáš nějaké výživové doplňky, energetické tyčinky, kdy prostě doplňuješ energii třeba mezi tréninky, mezi jednotlivými jízdami.
2: Používám doplňky různý, nějaké vitamíny, hlavně kosti, různé vitamíny, potom ty, teď jsou ty gely sportovní, takže to já taky mám rád, i ty rychlé cukry, prostě, které jsou někdy potřeba. Když to tělo dostane zabrat, tak třeba mezi dostihama je to hodně důležitý, protože člověk nemůže jíst nebo ani nemá chuť, ale tady ta pasta prostě si myslím, že dost pomůže, aby zas vydržel další dostih.
1: Mluvili jsme o tvém stravování, ale víš něco o tom, jak se vlastně krmí koně? Co vlastně ty špičkový závodní koně dostávají k jídlu, jak často, jestli jsou tam také nějaké třeba speciální doplňky?
2: Jo, tak tam je hodně doplňků speciálních, si myslím, že koně potřebují víc než lidi v tom našem sportu a tam je těch doplňků úplně taková škála, že to všichni prostě si musí najít nějakou svoji firmu a nějaký svůj směr, ty trenéři a ty ošetřovatele, co jim to dávají a prostě pak to takhle na tom funguje.
1: A mají třeba koníci své vlastní nutriční specialisty?
2: Mají vlastně z těch firem, jsou lidi, kteří to všechno vysvětlejí, i už mají dneska tabulky, je to všechno i přes počítač ukázaný, takže jsou tyhle ty experti nutriční jsou a je dobrý jako trenér si tohle všechno vyslechnout a udělat si nějaký svůj systém.
1: Musí třeba kůň někdy nabírat nebo naopak i hubnout, nebo u těch koní to takhle nefunguje?
2: Hubnout ne. I když vlastně, když přijdou po pauze, tak musí nabrat tu kondici, protože mají třeba 50 kg přes váhy, takže potom jako musí hubnout, ale hubnout tím, že ne, že by dostávali míň nažrat, ale ten intenzivní trénink. No.
1: Regenerace koníků. Je to o tom, že prostě stojí, nebo oni chodí taky i do nějakých vodních koupelí, nebo něco takového jsem viděla, že?
2: Tak to už bychom museli být v Dubaji, trošku jo. Na jiný úrovni, ale většinou je to tak, že pokud netrénuje a nezávodí, tak koně mají rádi výběh a volnost, takže tam si nejvíc psychicky odpočinou, myslím fyzicky, takže pokud mají během roku nějaký takovýhle 2 měsíce, až 3 tohohle svýho klidu, tak naberou sílu do další sezóny.
1: Josef Bartoš je hostem Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi i nadále na Radiožurnálu Sport. Vepo, ty si loni nejel Velkou Pardubickou z důvodu zranění. Co se stalo?
1: No, dost před Velkou Pardubickou, asi hodinku předtím jsem spadnul na vodním příkopu, což jako by nebyl problém, já jsem se skutal docela dobře, ale kůň, co jel za mnou, tak mě trefil kopytem do zad a vlastně dva příčné výběžky mi praskly a nebylo možné už ten den pokračovat.
0: No tak to je jasný, ale jak dlouho si teda vyžádalo toto zranění léčbu?
1: Byly to 2 měsíce, bylo to jenom prasklý a byly to ty postraní, kde to drží ty svaly okolo, takže vyloženě obratle byly v pořádku a jenom ty výběžky do stran byly prasklý, takže po 2 měsících jsem se vrátil zase na zimní meeting v Pize.
0: Já jsem se tě před 2 lety ptala, jak vypadá tvá zdravotní karta, protože těch různých úrazů tam byla určitě celá řada. Takže kolik toho za ty 2 roky třeba přibylo?
1: Musím říct, že vlastně jenom tohle z toho při té Velký Pardubický, jinak už nic vážnějšího nebylo, to byly pak jenom takový pár kopanců, který jsou třeba během 14 dnů v pořádku. Teď třeba mě trápilo měsíc rameno, vazy, prostě 2 pády na stejný rameno v jeden den. Takže teď měsíc už jsem nevěděl, co s tím mám dělat, ale už jsem to rozhejbal a naštěstí teď před těma vrcholama už je to v pořádku.
0: Dá se naučit padat trošku, když už těch pádů máš za sebou asi hodně?
1: Jako ta reakce určitě, když máš víc pádů, tak je lepší, než když spadneš poprvé, ale většinou se stanou při těch pádech takové různé věci, že tě spíš srazí nějaký kůň vedle a to nejde reagovat během té vteřiny tak rychle tady na ty kotrmelce.
0: Je mi asi jasný, že jedna věc je pád a další je třeba kontakt s tím dalším koněm. Předpokládám, že ten další kůň to nikdy neudělá na schvál, nebo je to jako schoda náhod, že už se tomu prostě nedá zabránit, tomu kontaktu?
1: Jo, je to schoda náhod, protože člověk je v nějakém poli, ten kůň se snaží vyhnout, nebo i ten jockey na něm, co sedí, ale já třeba, když se kutálím, tak ono to nejde úplně jako trefit na centimetr, aby mě netrefil někam do nějaké části těla tím kopytem, takže je to prostě náhoda, no, když tě trefí nebo netrefí a musíš doufat v to, že když spadneš, takže jich moc přes tebe nepojede.
0: Co vás jako žokeje po ránu nejvíc bolí? Dává ten sport nějaké části těla zabrat víc třeba než jiným částem těla?
1: Jo, tak určitě zrovna v mém věku a v tom, co mám za sebou, tak samozřejmě, když vstávám, tak si nepřipadám jak 20-letej a je to všechno asi odzad. Pokud mám záda v pohodě, tak ty ostatní to ani moc neberu, že by to byla nějaká bolest, ale ty záda v tom mým cestování, kdy já hrozně to nacestuju, plus ježdění těch dostihů, plus pády, tak záda trpí hodně.
0: Jaké ty situace, ty jsi to možná už trošku řekl, ale jaké ty situace jsou ve vašem sportu nejvíc nebezpečné pro vás jako pro jezdce? Je to právě po pádu kontakt s dalším koněm?
1: Když bych řekl, tak třeba 80% zranění bylo až po pádu, pokud jsem měl kontakt s koněm, no, takže asi to.
0: Když půjdeme po překážkách, na kterých se asi nejvíc padá, je to tak?
1: Jako ve Velký Pardubický?
0: No, obecně v překážkových dostizích.
1: Většinou na těch závodištích jsou vždycky nějaké 2-3 překážky, kde se nejčastěji padá. A to je, každý závodiště má prostě svý nějaký specifika.
0: A mají ty překážky něco společného, co je třeba právě to největší nebezpečí pádu, které ty překážky dělají, nebo je to typ té překážky, nebo mají nějaký společný jmenovatel?
1: Ani ne, možná typ, ale když třeba to je v zatáčce, nebo jako v prostoru, kde se to hodně zúží, nebo tam není tolik místa, tak tam může dojít právě ke střetu už před tou překážkou s ostatními koňmi a pak třeba nevidí pořádně na ten odskok a stávají se tyhle pády kvůli tomu.
0: Co jezdec jako ty dělá, když má to období, kdy nemůže jezdit, kdy nemůže ani trénovat, protože se prostě léčí? Seš doma u televize, nebo co ti naplňuje čas rekonvalescence, protože jsi to zažil už mnohokrát?
1: Jo, jsem doma, přesně tak jako u televize, je to hrozná nuda a většinou sledují nějaký dostihy ze zahraničí, nebo prostě furt takhle, mě to hrozně baví i sledovat, takže koukám z celého světa na dostihy a prostě čekám, kdy přijde doba, kdy už to zase trošku půjde a kdy mi na rentgenu řeknou, nebo na CTčku, že už teda můžu začít něco dělat. No.
0: Ztratíš něco v tom období, kdy prostě nezávodíš? Je mi jasné, že musíš držet váhu, aby to potom zase nebyl nějaký boj s těmi kilogramy, ale když prostě to léčení probíhá třeba i pár měsíců, tak většinou sportovec ztratí nějakou formu, ztratí něco ze své výkonnosti. Co ztratí žokej?
1: No tu fyzičku úplně, jako tam jsem úplně prázdnej najednou, když začnu jakoby po těch 3 měsících třeba a člověk chce být rychle zpátky a pak to jako chce dohnat za měsíc, ale ono to stejně, ty první dostihy potom zranění jsou jako fyzicky těžký, no, že už si kolikrát říkám, že už to ani jako asi nebudu moc pokračovat, protože to nedám, ale pak se zase člověk vrátí do té rutiny každodenní a pak to tam skočí samo zase, no.
0: Josef Bartoš, hostem Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Žokej Josef Bartoš je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Pepo, já se ale ještě jednou vrátím k té tvé kondici. Proč se o tobě říká, že ji máš lepší než ostatní jezdci?
2: To nevím a já ani nevím, že se to úplně takhle říká.
1: Tak ale... já jsem to slyšela, ale v každém případě určitě, když se držíš na takto vysoké úrovni do věku 45 let, asi to není zadarmo.
2: Jako není a možná to je asi spíš v hlavě tohle to všechno. Já prostě jsem, mě to baví a naplňuje mi to prostě život, i to trénování, i ježdění do stihu. A prostě když mám tu hlavu takhle nastavenou, tak jako to všechno jde snáš, no.
1: Přece jenom, ale když nejezdíš na koni, tak zkus popsat, jak vypadají tvé tréninky nebo tvé fyzické aktivity v rámci přípravy.
2: Jako pokud nejezdím, tak já většinou si najdu na internetu nějaké cvičení, protože mě úplně nebaví chodit do posilovny nebo něco takového, takže já si jedu doma, cvičím si tam, pak si jdu zaběhat a prostě postupně navyšu ty dávky a pak už u toho i jezdím v tréninku a takhle se vracím jakoby zpátky do té formy.
1: Jak dlouhý je třeba tvůj běžecký trénink?
2: Běžecký mám dlouhý tak mezi půl hodinou 45 minutama, nějakých 5 až 8 kilometrů max.
1: Máš vyzkoušeno, jakých tepových frekvencí dosahuješ při těch nejnáročnějších závodech, dostizích?
2: To nemám, tohle nemám. Myslím si, že někdy to je až přes čáru, že jdu do extrému, protože se mi stane, že jdu z dostihu a jako mám toho opravdu dost. A nemám tyhle ty testy, prostě já jsem v tom nikdy nefrčel, takže to nemám vyzkoušený vůbec.
1: Takže jako ta věda a různé jako výstupy z toho, jaký jsi měl spánek, jak jsi trénoval, jak jsi závodil, nevyužíváš tyto moderní metody?
2: Vlastně nevyužívám, ale myslím si, že to je dobrá věc, teď všechny tyhle novinky a mně vždycky přijde, že na to nemám čas to sledovat, abych se takhle kontroloval, ale myslím si, že všem mladým doporučuji, že ať si ten čas udělají a ať si vezmou nějakýho poradce a určitě jako je to dobrá věc.
1: Radíš to i své dceři? Ptám se proto, že když jsme se bavili před 2 lety, tak se říkal, že dcera začíná jezdit a já vím, že už jezdí na vysoké úrovni, jezdí do stihy, tak si jejím trenérem, rádcem nebo zůstáváš jenom v roli táty?
2: Tak chodí se mnou jezdit, takže trošku trenérem spíš jako co se týče ježdění, co se týče toho okolo, té kondičky, tak tam jsem zatím na ní hodnej, protože jí to nechci znepříjemnit a myslím si, že kdybych hodně zakročil, tak by to třeba přestala dělat, takže malinko čekám, až to přijde u ní samo a je šikovná, má talent a myslím si, že když zlepší ten svůj fyzický fond, tak to může být hodně dobrý.
1: Tvé odpovědi mám pocit, že jsi vlastně rád, že jezdí.
2: Vlastně jsem rád, no. A i vlastně teď hodně jako jezdíme spolu v tréninku a poslouchá mě, takže mě to baví.
1: Co se dá předat z generace na generaci a co je o těch zkušenostech, které si prostě mladý závodník, třeba ta tvá dcera, musí prostě odjezdit?
2: Tak takový ten přírodní talent, to jsem na ní viděl už, když úplně začínala na koni. Takže to asi se předalo z té generace na generaci, ale pak ty zkušenosti a tyhle věci, to se všechno musí natrénovat a i jsem ji teď poslal vlastně do Itálie, do nějaký stáje a potřebuje poznávat jakoby vyšší levely, aby se zlepšila, takže se snažím, aby se zlepšovala tímhle směrem.
1: Slavné jméno, minimálně ve vašem sportu, myslíš, že jí to může pomoct nebo jí to naopak tu cestu zkomplikuje?
2: Myslím si, že kdyby to byl kluk, tak možná tak to zkomplikuje, ale tím, že je to holka, tak jí to asi pomůže, protože to nesrovnávají úplně se mnou, protože je to asi holka, tak možná kvůli tomu. A co takhle vím, tak kde byla i v té Itálii, tak v kolektivu je velmi oblíbená, je s ní sranda, podobný jak s taťkou, takže si myslím, že díky tomu jí mají ty lidi rádi.
1: Byl jsi tady před 2 lety. Myslíš, že za 2 roky před Velkou Pardubickou znova přijdeš a budeš mít před sebou další ročník?
2: Mám nějakých 941 vítězství a chci dosáhnout 1000. Zhruba za rok v průměru se dá udělat těch 30, takže si myslím, že 3 roky ještě kariéru pojedu a určitě nebudu jezdit, až mi bude přes 50, ale je možný, že za 2 roky tady ještě budem.
1: Tak tě bereme za slovo, přejeme ti hodně úspěšný nadcházející víkend a pak samozřejmě i tu českou slavnou velkou pardubickou a za 2 roky nejpozději se budeme těšit na Radiožurnálu Sport.
2: Já moc děkuju za pozvání a mějte se. Ahoj.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
0: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
3: Žurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
4: Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek, kvůli vadnému šroubu. Zájem o zahraniční výjezdy školáků na program Erasmus Plus roste. České fotbalisty čeká premiéra pod koučem Denijou a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky škodovky.
5: Týká se i automobilů Škoda.
6: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
5: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
6: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Stále více českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých je letos v programu Erasmus Plus taky přes 900 dalších škol. Od mateřských po různé typy středních a učiliště. To je zhruba o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
7: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
8: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
9: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
8: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Zpěvačka Leny vydala desku Good Omens. Album představuje v těchto dnech posluchačům a otevírá tím novou kapitolu své tvorby.
10: Hey, it's me.
11: Zpěvačka se rozhodla pro tvůrčí změnu. Od popovějších písní se přesouvá k roku. Na albu zazní 9 skladeb, mezi nimi už vydané Second Guessing nebo Told Ya. Svou čtvrtou desku se Leny rozhodla vydat nezávisle. Chválí si především možnost tvořit naprosto svobodně.
12: Já jsem fakt popustila uzdu, řekla jsem si, pojďme tvořit a co vytvoříme, tak uvidíme.
11: Novinky představí zpěvačka brzy také živě. 4. listopadu vystoupí v pražském Roxy, o 8 dní později zamíří koncertovat do Londýna. Filip Svoboda, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edenu večer přivítají Chorvaty. Reprezentaci čeká premiéra pod španělským trenérem Denijou a kapitán Ladislav Krejčí je před startem nové éry optimistou.
14: Ty první pocity jsou skvělý, samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
13: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Třince vyhráli i čtvrtý zápas v sezóně Tipsport Extraligy, doma deklasovali Vítkovice 8-2, Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, stejným výsledkem vyhrála Sparta v Litvínově. Kladno podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení, Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1 a Olomouc prohrála s brněnskou Kometou 2-4. A české tenistky dnes poznají soupeřky v boji o titul z poháru Billie Jean Kingové. Zítra budou hrát v čínském Shenzhenu s vítězkami utkání Itálie Ukrajina. Češky do finále postoupily po páteční výhře nad Španělskem 2-0 na zápasy.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na sedmičce u Třebíze a překážka na D5 za Nýřany. Na nehodu pozor na silnici 7 z Prahy do Chomutova. U Třebíze na kilometru 30,5 nákladní auto sjelo do příkopu. Na místě je policie, s opatrností projedete, v místě se zpomaluje. Na D5C z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. Na silnici 34 z Kamenice nad Lipou do Jarošova nad Nežárkou dejte pozor za novou včelnicí. Máme tam hlášené divoké prase na vozovce. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici 5. května ve směru z centra. Ve sjezdu na Chodov osobní auto narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou naměří kolem 12 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a samozřejmě fotbal, tenis, mistrovství světa v cyklistice nebo evropský šampionát ve vodním slalomu. To je jen krátký výčet sportů, které dnes na této stanici budeme sledovat, takže je rozhodně na co se těšit.
15: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.
8: V souvislosti s tenisem mě ještě napadá, že dnes slaví své 45. narozeniny tenistka Serena Williamsová, tak jí přejeme všechno nejlepší. A samozřejmě také přejeme všechno nejlepší všem Andreám, které dnes slaví svátek. Takže dnes tedy 26.9. posloucháte Radiožurnál Sport v 7 hodin a 6 minut.

0: Vnívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 9 minut a teď tedy známý fakt, že české tenistky postoupily v čínském Shenzhenu do finále poháru Billie Jean Kingové po vítězství tedy nad Španělkami. No a dnes se dozví jméno svých soupeřek a nejen proto jsme teď tedy pro finálový turnaj a nejen proto jsme teď ve spojení s naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který je přímo na místě. Jardo, vítej.
1: Hezký den.
0: Stále myslím si, že všichni vstřebáváme ještě dojmy českých tenistek a vlastně jejich úspěch, že se jim po tolika letech podařilo dostat až do finále. Tak jak to vnímají samotné české tenistky?
1: Určitě z tohoto faktu mají velkou radost. Na druhou stranu ty oslavy byly takové velmi střízlivé. Řekl bych, že tam je ještě takový ten prvek, že až by se povedlo vyhrát, tak pak teprve to budou české hráčky považovat za velký úspěch. Mluvila o tom takto třeba Linda Nosková, takže si nechávají ještě odstup a myslím si, že to mají nastavené tak, že zkrátka ještě nemají hotovo a že sem přijeli opravdu kvůli tomu, byť to mohlo znít třeba sebevědomně, ale přijeli jsem opravdu kvůli tomu s tím týmem, který mají taky velmi silným, tak jsem přijeli trofej vyhrát, takže je tam stále, řekl bych, naprostá soustředěnost, rutiny probíhají tak jako v posledních dnech, tréninky dodrženy podle těch časů, jako byly zvyklí tenistky před těmi předchozími zápasy, takže teď normálně trénují jednotlivě jedna po druhé, nebo některé taky spolu. A všechno tak nějak jako dělali předtím, samozřejmě snaží se taky, aby nenastydli tady, snaží se hlídat zdravotní stav, protože to není vůbec jednoduché tady s velkými teplotními skoky a přechody bojovat. Jsou tady místnosti velmi vychlazené a naopak venku ohromné horko, vlhko, takže s tím taky tenistky a realizační tým bojují, aby se hráčky nenaschladily a aby vydrželi zdravé až do konce, protože opravdu přijeli sem kvůli tomu, aby trofej vyhráli a zítra se o to budou pokoušet.
0: Barbora Strýcová, nehrající kapitánka, tak ona je známá hecířka. Je ona teď tím hlavním stmelitelem českého národního výběru?
1: No, to je vlastně dobrá otázka, protože tým má jasného lídra sportovního, Lindu Noskovou, která je ale, pověsme si povahou, a je to o ní známé, spíš takovou uzavřenější, takže myslím si, že ona není rozhodně na to, aby dělala nějaké v uvozovkách šaškárny, blbosti, vymýšlela nějaké kulišárny pro tým, ona jde spíš tím sportovním lidským příkladem, bych řekl, dlouhodobě. Ale tak nějak chápu to tak, že to mají hráčky rozdělené, že se dobře doplňují, že tam je Kateřina Siňaková samozřejmě jako velmi zkušená tenistka a Barbora Strýcová samozřejmě, ta je velmi komunikativní obecně, tak ta určitě taky, jsou tam lidé taky, což je velmi důležité dlouhodobě, okolo českých tenistek, realizační tým, trenéři některých hráček, kteří se vždycky dokázali starat o dobrou náladu, takže řekl bych, že teď je to tak nějak spíš hodně dohromady, trošku se to prostřídalo během výměny generací, ale stále, a to je velmi dobré vidět na českém týmu, ať už je tam teď kdokoliv, tak opravdu funguje to tak, že v sezóně jsou ty hráčky rivalky, často soupeřky, na kurtu někdy bohužel se i potkají na turnaj, že na sebe narazí, ale uprostřed v kolektivu teď v týmu fungují opravdu parádně.
0: Dnes se hraje semifinále mezi Itálií a Ukrajinou, takže se vlastně dozvíme jméno pro české tenistky. Kdo z těchto celků by si myslí, že by byl přijatelnější pro české hráčky?
1: No, těžko říct v tomto směru. Já si myslím, že pro český tým, řeknu to teď možná hloupě, ale dobře, že vypadla Čína, protože Qin Wencheng svůj zápas s Italkou Pauliniovou, myslím, i mentálně úplně nezvládla v tom tlaku, protože Čína vedla 1-0, byla ve velkém očekávání, plná hala, Číňanky mohly projít do semifinále a troufám si říct, že ty by byly nejsilnější a nejtěžší soupeř tudíž pro český tým. Tady Ukrajina a Itálie, je to takové, všechno má něco, Italky mají asi silnější debl, to určitě, ale zase mají v uvozovkách slabší druhou hráčku, přes kterou je zase snaží dělat bod, takže mně to vychází tak půl na půl. Tahle soutěž je hodně specifická v tom, že stačí opravdu jedna hráčka ve výtečné formě a může vám to celé vyhrát nebo spolu vyhrát, takže v tomto je to ošidné. Jelena Svitolinová hrála sice nepřesvědčivě první duel proti Belgičankám, prohrála singla s Meninovou nečekaně, ale to neznamená, že se třeba teď může chytit, může být ona tou právě hráčkou, která to celé nakopne, takže těžké. No, Italky asi složitější v tom, že mají lepšího debla, ale na druhou stranu Češky mají singlistky, které by si měly poradit s kýmkoliv, protože jsou ve formě, jsou na tom dobře a možná je to takový paradox, který má český tým, má na lavičce nejlepší světovou deblistku opravdu, teď dlouhodobě Kateřinu Siňakovou a vlastně všichni si přejí, aby vůbec se nemusela dostat do hry, to je úžasné, to vlastně žádný jiný tým tak to nemůže uvažovat, protože samozřejmě pak by to znamenalo, že český tým by vyhrál už zase po singlových zápasech, ale to se uvidí, jak to zvládnou české hráčky zítra. V každém případě z těch semifinálových soupeřek je velmi těžké si v tuhle chvíli vybírat.
0: Říká Jaroslav Plašil, který bude právě u souboje českých tenistek, buď tedy proti Itálii nebo proti Ukrajině, to se ještě uvidí, každopádně to také uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Teď ti ale, Jardo, děkuji a zatím tady naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji, hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Za 13 hodin a pár minut k tomu nastoupí čeští fotbalisti v Edenu proti Chorvatům. Oba týmy mají nové trenéry, Češi Španěla Santiho Deniu. Chorvaty vede jejich jeden z nich, tedy Slaven Bilic. A právě to je téma i pro úvodní část rubriky zajímavostí ze zahraničních webů. A ve studiu je teď se mnou František Kuna. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Chorvatských novinářů přijelo do Česka opravdu hodně. O čem píšou před zápasem ve Vršovicích?
1: Témata jsou dvě, ještě než odletěli z Balkánu do Česka, řešili záhřebský stadion Maximir, který by měl konečně projít rozsáhlou rekonstrukcí, a protože jde o stánek, který by se měl opravdu dát označit jako národní, tak je jeho nová podoba dost diskutovaná. A k samotnému večernímu zápasu například hojně čtený web Sportské novosti zmiňuje, že oba týmy mají nové kouče, ale že v případě Chorvatů by to nemusel být takový problém. Slaven Bilic prý vyznává podobný styl hry jako jeho předchůdce Zlatko Dalic a samozřejmě se řeší i složení základní jedenáctky.
0: Z textů chorvatských kolegů je celkem patrné, že nepočítají s ničím jiným než výhrou. Co napsali o soupisce své reprezentace?
1: Řeší hlavně dvě pozice, jestli bude hrát Luka Modrič, který měl ve čtvrtek zvýšenou teplotu, a jestli nastoupí křídelník Martin Baturina. Zatímco Modrič byl přímo na hřišti při závěrečném tréninku, Baturina ne. Prý se ještě cítí po viroze unavený. To by mohla být výrazná ztráta. Záložník italského Koma v této sezóně odehrál 6 soutěžních zápasů s bilancí 3 gólů a 2 asistencí.
0: A na závěr pojďme na britské ostrovy, kde řeší úplně něco jiného než zápas Česko-Chorvatsko.
1: Hlavně v Anglii pořád rezonuje kauza kolem klubu Manchester City, který se podle BBC hned 114krát provinil proti takzvaným pravidlům finanční fair play. V krajním případě hrozí Citizens i bodový odpočet nebo dokonce vyloučení z elitní Premier League. Právě podle BBC už zbylé celky nejvyšší anglické soutěže kontaktovali právníky, aby zjistili, jestli jim náhodou City nebudou muset vyplácet kompenzace. Server The Sun jde ještě dál, dokonce píše o možném konci zlaté éry Manchesteru City. Většina hráčů by totiž v případě administrativního sestupu zvažovala, že tým opustí, ale řekněme na rovinu a nutno podotknout, že The Sun je opravdu čistokrevný bulvár.
0: Ano, je to tak, britský bulvár je zkrátka něco jiného než třeba ten český. Každopádně teď byl ve studiu František Kuna. Děkujeme.
1: Hezkou sobotu.
0: A ještě připomínám, že zápas Česko-Chorvatsko se hraje dnes od 20 hodin a 45 minut a na Radiožurnálu Sport z něj.

Včera večer oznámila nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová to, že se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná tedy evropská šampionka to oznámila konkrétně na Instagramu. Sémanová i Šupenič zase mu mají velmi úspěšnou sezónu. Plavkyně se v srpnu v Paříži stala po třetí mistryní Evropy v závodě na 200 metrů volný způsob. K tomu má ještě jedno zlato z poloviční trati. A o 6 let starší flaretista zase v červenci vybojoval jako první český šermíř titul mistra světa. Ve sbírce má Šupenič i stříbro z olympijských her v Tokiu.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března na zástupcem velitele pozemních sil. Informaci o šetření úřadu se nechtěl vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Damail na chorvatské straně řeky. Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie. Lidé, kteří chtějí změnit zdravotní pojišťovnu, mají letos čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. lednu. Pojištěnci přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by se měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu. Sport. Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. Mezi ženami pak Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kánoji získala bronz. Kánoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Brna a překážka na pražském okruhu za Barandovem. Na dálnici D1 se pracuje v omezení u Brna. Ukřížení s bratislavskou dálnicí ve směru na Ostravu se na kilometru 197 teď projíždí pouze jedním pruhem.
4: Se pohybují teďka v místních kruzích pracovníci z Trapy, dávají kam kuželi, je tam světelná šipka a úplně uzavírají pravý jízdní pruh.
3: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zvyšte pozornost za odbočkou na Barandov. Na 19. kilometru zastavil kamion v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení. Na D5 z Plzně do Rozvadova máme hlášenou překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A v Praze opatrně v ulici 5. května ve směru z centra. U sjezdu na Chodov osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se tam v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno je chladné, teploty většinou klesly na rozmezí od 6 do 2 stupňů. Vítr ten teď vane jen slabý, proměnlivý a místy si hlavně za volantem dejte pozor na mlhy. Přes den pak naměříme od 18 do 22 na severu a severovýchodě republiky to bude míň jen od 16 do 19. No a obloha, ta dnes bude jasná. Slunečná bude taky neděle a taky zítřejší teploty budou stejné jako ty dnešní, většinou kolem 20. Předpovědi na pondělní státní svátek pak slibuje ještě vyšší hodnoty, většinou od 20 do 24 stupňů a taky pondělí bude slunečné. No a příjemné teploty až do 25 stupňů nás budou provázet i celým příštím týdnem. Nejteplejším dnem pak bude úterý, kdy teploty dosáhnou právě zmíněných 25. No a když se dnes večer podíváte na oblohu, tak uvidíte velmi jasný měsíc. Dnes je totiž úplněk. Nastane přesně 10 minut před 7 hodinou večer. No a obloha má být tou dobou jasná. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Německá kapela Klok-Klok doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 37 minut. A teď je na řadě také první dnešní sportovní přehled a začneme ho samozřejmě fotbalem, protože čeští hráči budou hrát dnes první utkání pod novým koučem Španělem Santim Deniou. A víc řekne v úvodu sportovního přehledu Pavel Tilšar, vítej.
1: Dobré ráno. Češi se na úvod elitní skupiny Ligy národů utkají na stadionu v Edenu s Chorvatskem. Zápas začne ve 20:45 v našem přímém přenosu. Chorvati přijeli do Prahy i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista si s národním týmem zatrénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
2: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
0: České fotbalisty povede dál jako kapitán Ladislav Krejčí. O obránci Wolverhamptonu mluvil nový reprezentační kouč Španěl Santi Denia.
3: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
1: O startu nové éry fotbalové reprezentace uslyšíte na radiožurnálu Sport po celý den. Po 10. hodině pro vás máme připravený speciál s vicemistrem Evropy z roku 96 Vladimírem Šmicerem, bývalou brankářskou jedničkou národního týmu Tomášem Vaclíkem a naším expertem Pavlem Horvátem. Nabídneme taky rozhovory s někdejším trenérem Ivanem Haškem nebo se současným manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
0: A teď opět fotbal. Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali boj o euro v příštím roce. Po remíze v Ázerbajdžánu 1-1 zůstali v tabulce druzí. Před třetím Bulharské mají ale náskok už jen jednoho bodu. Bulhaři totiž překvapivě zdolali 2-1 Portugalsko, které vede skupinu o 4 body před Českem. Přímo na šampionát, který v příštím roce uspořádají Albánie a Srbsko, postoupí jen vítězové skupin. 8 nejlepších týmů z druhých míst čeká v listopadu baráž. Češi se na závěr kvalifikace utkají právě s Portugalskem a Bulharskem.
1: Fotbalisté Francie zvládli premiéru pod novým koučem Zinedinem Zidanem. Na úvod elitní skupiny Ligy národů vyhráli v Turecku 1-0 gólem Mbappého. Italové naopak pod staronovým trenérem Robertem Mancinim podlehli Belgii 0-2. Za hosty se v Římě trefili Götze a Luke Bakio.
0: Čeští vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy kompletní medailovou sadu v individuálních závodech. Na zlato kajakáře Jakuba Krejčího navázali v italské Ivreje kanoisti. Stříbro získal Lukáš Kratochvíl a bronz Tereza Kneblová. Ta má letos životní sezónu, když se stala i mistryní světa.
4: Mám prostě nějakou teďka dobrou šňůru, jezdí se mi hrozně dobře, cítím se na vodě hlavně dobře při tom tréninku, baví mě to hrozně moc a myslím si, že to je to klíč k tomu, aby se jezdilo dobře i při tom závodě.
1: Evropský šampionát vodních slalomářů zakončí závody v kajak krosu, titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí. Na startu budou ještě Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. Mezi ženami se představí Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková.
0: Hokejisté Třince jsou v Tipsport Extralize dál 100%. Lídři tabulky ve čtvrtém kole deklasovali 8-2 Vítkovice. Ty naopak zůstávají po třech odehraných zápasech bez bodu poslední. Kde pak debakl z oceláři vítkovický kapitán Jakub Zbořil řekl.
5: Já osobně nevím, co to je. To fakt jako stačí jeden gól a najednou přestanou se řešit malý detaily, které jsou potom rozhodující při soupeřově zakončení a víceméně dáváme šance úplně zbytečně. Tak ten pocit je hodně špatný, nicméně sezona ještě bude dlouhá, z tohohle se musíme vyhrabat. A doufám, že co nejrychleji si k tomu určitě řekneme spoustu věcí a na neděli musí přijít úplně jiný tým.
1: Kladno poprvé pod trenérem Radimem Rulíkem prohrálo a to z Plzní 3-4 v prodloužení. Mistrovské Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4-1, stejným výsledkem vyhrála Sparta na ledě Litvínova. Olomouc podlehla Kometě Brno 2-4 a Karlovy Vary porazily České Budějovice 5-1.
0: České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. A to v neděli proti lepšímu z dvojice Itálie-Ukrajina. V čínském Shenzhenu Češky v semifinále porazily Španělky a opět o tom rozhodli už ve dvou singlových zápasech. Karolína Muchová nejdříve porazila Bouzasovou Majnejrovou, v té druhé Linda Nosková také ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Wimbledonská šampionka si vážila šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám. Marii Bouzkové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále. Pokračuje Nosková.
6: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kaja, která teda to odstartovala taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
1: Tenista Jakub Menšík v úvodní den Laver Cupu zaznamenal vítězství i porážku. V singlu prohrál s Američanem Nakashimou 1-2 na sety. Ve čtyřhře pak uspěl po boku Španěla Carlose Alcaraze. Společně porazili kazachstánsko-americkou dvojici Alexander Bublik Taylor Fritz 2x6-4. Tým Evropy po prvním dnu exhibice vede nad výběrem světa 3-1.
0: Polští volejbalisté postoupili do finále mistrovství Evropy a dál míří za obhajobou titulu. V semifinále v Miláně porazili Slovinsko hladce 3-0 na sety. O zlato se utkají v repríze olympijského finále z roku 2024 s Francií. Olympijští šampioni zdolali Finsko 3-1 a o titul si zahrají po 11 letech.
1: České házenkářky mají první vítězství v sezóně. Ve druhém utkání na přípravném turnaji o štít města Chebu porazili Polsko 27-25. Češky čeká v prosinci mistrovství Evropy, které bude spolu pořádat Brno.
0: A kvalifikaci na velkou cenu vozů Formule 1 ovládl Brit George Russell z Mercedesu. Jeho týmový kolega a lídr průběžného pořadí mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli skončil po havárii 16. Druhý byl v Baku Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí Australan Oscar Piastri z McLarenu.
1: Závod s hromadným startem mužů do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrál Američan Berry. Nejlepším Čechem byl na 58. místě Alberto Carlo Monti. Mezi juniorkami se radovala Španělka Neiraová, Karolina Špicarová, tak ta obsadila 13. příčku.
0: Golfistka Patricie Maková se po úvodním kole Ladies Italian Open dělí o první místo. V Monze má zatím bilanci 5 úderů pod par hřiště, stejně jako Finka Taminenová, Jihoafričanka Alexanderová a Němka Fersterlingová.
1: A na závěr ještě jednou fotbal. Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům Premier League, o tom informuje BBC. Desetinásobnému anglickému šampionovi tak hrozí pokuta, odpočet bodů nebo vyloučení ze soutěže. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League agentuře Reuters řekl, že jde o důvěrný proces a aktuálně nemůže poskytnout žádné podrobnější informace.
0: Velmi pestrý přehled připravil Pavel Tilšar. Děkujeme.
1: Pěknou sobotu.

To byl Robbie Williams ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 48 minut. Včera se hrály zápasy hokejové typ Sport Extraligy a její výsledky jste před pár minutami slyšeli ve sportovním přehledu, ale už přibližně za 20 minut si hokejovou extraligu rozebereme s naším expertem Martinem Procházkou, takže je rozhodně na co se těšit. A už za pár minut se zase spojíme s naším reportérem, který je aktuálně na evropském šampionátu ve vodním slalomu, kde Češi sbírají tedy jednu medaili za druhou, takže je rozhodně také na co se těšit. Teď tedy REM.

0: Je 7 hodin a 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dosavadní sbírku 5 medailí na evropském šampionátu ve vodním slalomu v italské Ivrea dnes mohou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajakrosu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí a mimo jiné samozřejmě jsme teď ve spojení s naším reportérem, který je přímo v italské Ivrei, tedy Janem Suchanem. Honzo, vítej.
1: Krásné ráno.
0: Já jsem zmínila jméno Jakuba Krejčího, ten vlastně letos ovládl evropský šampionát a i mistrovství světa ve vodním slalomu, tak je to vůbec první muž na světě, kterému se to povedlo, tak jak to sám vnímá Jakub Krejčí a jak je to vnímáno vlastně tou komunitou vodních slalomářů?
1: Jako opravdu významný počin, protože vodní slalom je prostě strašně proměnlivý sport, ve kterém stačí jedna malá chyba a nemusí být ani způsobena samotným slalomářem, může jít i o nepřízeň štěstí, může špatně vyjít voda, může třeba trochu fouknout vítr, je z toho dotek branky a máte po nadějích, takže pokud prostě v té nabité konkurenci dokážete uspět na obou největších vrcholech sezóny, tak je to něco výjimečného. Pravdou je, že mistrovství Evropy nemá ve vodním slalomu až tak dlouhou tradici jako v některých jiných sportech. Pořádá se až od roku 1996, ale i tak to je opravdu výjimečný počin to takhle zvládnout na dvou vrcholných akcích. Vlastně něco podobného se povedlo Italovi Daniele Molmentimu. Ten v roce 2012 vyhrál olympijské hry a mistrovství Evropy, tehdy nebylo mistrovství světa, takže k tomu se to dá přirovnat, ale jinak se nikomu nic podobného nepovedlo, takže klobouk dolů před Jakubem Krejčím. A navíc ještě můžu přidat jednu statistiku. On letos jel ve vodním slalomu 7 mezinárodních závodů, z toho 4x vyhrál, protože ještě taky 2x uspěl na světovém poháru. V 5. závodě byl 3., v 6. 7., v 6. 4., pardon, a jenom jeden jediný závod mezinárodní za celou sezonu mu nevyšel. To tedy pravda, skončil poslední i kvůli tomu, že měl takovou, řekněme, technickou závadu, ale jinak ta jeho letošní bilance ve vodním slalomu je skutečně obdivuhodná.
0: Je to podle tebe takové definitivní vystřídání na českém trůně, protože připomínám, že Jiří Prskavec skončil těsně 4., ale i tak byli jsme zvyklí, že právě to byl Jiří Prskavec, který v posledních letech, ať už z mistrovství Evropy nebo z mistrovství světa, vozil medaile.
1: Nerad bych posílal Jiřího Prskavce do důchodu nebo do starého železa, to by si jistě nezasloužil tenhle olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa, 7x evropský šampion. Ale na druhou stranu je pravda, že na ty úplně nejlepší, na tu novou nastupující generaci, do které patří Jakub Krejčí a z toho mezinárodního pohledu třeba Ital Ferraci nebo Francouz Kastrik, tak úplně už tolik nestačí. Jiří Prskavec vlastně až teď v posledním závodě mezinárodním sezóny se dostal do elitní desítky, ale i tak skončila ta jeho dlouhá bilance, kdy od roku 2013 vždycky měl na nějakém mezinárodním závodě sezóny v individuálních kategoriích medaily. Teď byl blízko, jel opravdu velmi dobře, ale dotknul se jedné branky, byla z toho dvousekundová penalizace, která ho připravila o stupně vítězů, ale když jsem s ním pak mluvil, byl nesmírně zklamaný, ale zároveň odhodlaný něco změnit do příští sezóny v tréninku tak, aby znovu mohl konkurovat té světové špičce.
0: Dnes se tedy pojede kajak cross a když jsme se bavili před naším rozhovorem těsně, tak si říkal, že se pojede celkem v netradičním pojetí, tak mohl bys to ještě blíže přiblížit?
1: Ano, vodní slalom, ať už jde o ten klasický vodní slalom nebo kayak cross, tak obvykle je prostě zasazovaný do těch ranních dopoledních a třeba odpoledních hodin, ale včera se třeba končilo kolem 6. hodiny, to bývá taková hrana u vodního slalomu, většinou to bývá opravdu dřív, ale teď ten kayak cross chtějí tady v Ivrei udělat jako show pro mladé pod umělým osvětlením, aby přišlo co nejdřív tisíc fanoušků, mají tady prý být DJové, kteří mají dotvářet tu kulisu, takže se tou časovkou a zároveň kvalifikací pro vyřazovací jízdy začíná až před 14:30 odpoledne. A ty vyřazovací jízdy mají vrcholit až kolem 9:30 večer, což tedy bude pro vodní slalomáře skutečně nezvyklé a pro ty české, kteří se dostanou daleko, tak to bude docela i nepříjemné v tom, že oni zítra ráno už v 7 hodin ráno odlétají z Milána, takže kolem 4:00 ranní budou odjíždět z hotelu, takže pokud se jim opravdu zadaří, což si budou jistě přát, tak se na zítřek moc nevyspí.
0: Říká náš reportér Jan Suchan, který bude samozřejmě i u kajak krosu ve večerních hodinách. Honzo, moc ti zatím děkujeme a brzy opět naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou, krásný den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Policisté kvůli prodlouženému víkendu posílili hlídky na silnicích. Papež Lev XIV. Povede v Paříži venkovní mši pro víc než 500 000 lidí. Hokejisté Třince drží v Tipsport extralize neporazitelnost. A bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto vyzývá, aby řidiči nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
3: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
1: Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlém bulváru Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé téměř po 20 letech.
4: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Valtys, Radiožurnál.
1: Představením Akt v Tanvalském kině JAS začnou oslavy 60. sezóny divadla Jary Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
5: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
6: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
7: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká první zápas pod novým trenérem Španělem Deniou. Ve 20:45 nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti Chorvatsku. Utkání uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Fotbalová reprezentace do 21 let remizovala v kvalifikaci mistrovství Evropy v Azerbajdžánu 1-1. Češi jsou tak před závěrečnými dvěma zápasy v tabulce druzí, o 4 body za vedoucím Portugalskem a o bod před Bulharskem. S Portugalci a Bulhary budou hrát svěřenci kouče Bílka na závěr kvalifikace. Přímo na šampionát postoupí jen vítěz skupiny. Hokejisté Třince jsou v Tipsport extralize dál 100%. Ve čtvrtém kole deklasovali poslední Vítkovice 8-2. Sparta zvítězila v Litvínově 4-1. Dvěma góly se na tom podílel útočník Michal Řepík, který měl radost taky z jubilejního 4. kanadského bodu v nejvyšší soutěži.
9: Je to hezký a znamená to, že jsem trošku starý už, nebo starší, ale jsem za to rád. Když je šance, tak se snažím vystřelit dobrý 3 body a teďka nás čeká těžký program. Hrajeme pondělí, úterý, čtvrtek, takže neděle, takže nic jednoduchýho.
8: Pardubice vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1, Kladno podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení, Karlovy Vary porazili 5-1 České Budějovice a Olomouc prohrála s Kometou Brno 2-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 v Brně a překážka u Koberovic. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 196. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, to by mělo trvat do dnešní 8. hodiny večerní. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 75. kilometru nám hlásíte překážku.
11: Na odbočce na Koberovice má kamion píchlé kolo a stojí v pravém ještě neodstavném pruhu, takže se tam dojíždí do menší kolony.
10: Na D5C z Prahy směrem do Plzně zpozorněte za sjezdem na Zdice. Mezi 33. a 35. kilometrem pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh a před omezením se začíná zpomalovat. A v Praze v Cínovecké směrem do centra opatrně za sjezdem na Březiněves. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách naměří většinou kolem 12 stupňů Celsia. To byly zprávy.
12: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my trošku vlastně navážeme na to, co jste slyšeli ve sportovních zprávách na Radiožurnálu, protože třinečtí hokejisté zůstávají jediným 100% týmem Tip Sport Extraligy. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže porazili Vítkovice vysoko 8-2 a vedou neúplnou tabulku. Nejen o tom budeme teď mluvit s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, přeji ti krásné ráno.
13: Dobré ráno.
12: Začneme, jak už jsem naznačila, v Třinci. Ten sice s Vítkovicemi prohrával 0-1, ale nakonec si proti soupeři z Ostravy zastřílel. Oceláři zatím zvládli všechny čtyři duely nové sezony vítězně. Je to možná pro tebe překvapivé, protože, co si pamatuju, tak Třinec v základní části příliš nezářil, ale letošek zatím vypadá jako výjimka.
13: No, je to tak, samozřejmě od Třince jsme vždycky zvyklí, že většinou ten začátek té sezony se to trochu rozjíždí, že úplně nějakým způsobem nikam nespěchají, ale od letošní sezony je to úplně jinak, naopak vedou tabulku, jak už jsi zmiňovala. Když jsem se díval na ten sestřih toho utkání včerejšího, tak opravdu hrají ve velké pohodě. Je vidět, že ty góly, ty branky, které dávají, i když prohrávali 1-0, ano, ale potom vlastně, jak oni se do toho zápasu dostanou, tak hrajou ve velké pohodě. Vlastně všechny čtyři formace jim fungují, dávají branky, pomohli si přesilovkama, dali 5 branek z 8 gólů, dali 5 branek v přesilovkách, takže je vidět, že to prostě jsou ve velké pohodě, užívají si to a proto jednoznačně vedou tabulku.
12: Komu se naopak zatím příliš nedaří, tak to jsou Vítkovice, ty jsou zatím v novém extraligovém ročníku bez bodu. Ještě podle tebe moc brzo na předčasné závěry, nebo už je to tak trochu varování a Ostravané se musí bát, že na konci sezóny budou bojovat o účast play-off, nebo možná hůř o to, aby nebyli v baráži, protože tam se zároveň na to, jestli Vítkovice obecně i kvalitativně řadíš mezi adepty na ty nižší příčky v tabulce extraligy.
13: No, vypadá to, že ano, že Vítkovice se opravdu trápí. Nejenom teďka, nemyslím ty 4 zápasy, které odehráli, ale celkově i v té přípravě. Oni odehráli z 8 zápasů, vyhráli jen jeden přípravný zápas. To znamená, že tam něco nefunguje už od začátku vlastně toho příchodu nového trenéra, trelého francouzského trenéra. Prostě není to ono. Vítkovice se trápí. Vlastně prohráli i ty 2 zápasy předtím, jak s Kladnem, které měli dobře rozehraný, s Litvínovem měli dobře rozehraný, prohráli ty zápasy, takže ztratili body, to sebevědomí tam obrovsky padá. Teďka dostali v derby s Třincem, dostali 8 gólů, to je další prostě pro ně taková rána, oni se z toho těžko budou dostávat, takže Vítkovice opravdu teďka patří k tomu týmu, který vypadá tomu, pokud se něco nezmění, nepřijde nějaká změna, myslím si, že přijde brzo změna trenéra, tak je to adept na to, který ten tým, který bude prostě do konce té sezóny bude dole a bude bojovat o to, aby nehrál baráž.
12: Mm-hmm. Celkem přesvědčivé výkony předvedly v pátek, ale favorizované týmy. Sparta vyhrála v Litvínově 4-1 a stejným výsledkem Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi. Brno zase přivezlo 3 body z Olomouce po výsledku 4-2 a Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1. Myslíš si, že takové pomyslné nůžky mezi favority a outsidery se budou rozevírat v téhle sezóně víc, nebo bude jako možná obvykle platit, že v základní části může kdokoliv porazit kohokoliv?
13: Já si myslím, že tu druhou variantu, že bude opravdu možné jakýkoliv tým porazit ze spoda kohokoliv. Ano, kromě teď jsme se bavili o Vítkovicích, kteří zatím nemají ani bod, ale jinak ty ostatní týmy opravdu bodují, jsou schopny porazit kohokoliv. Když to vezmeme, Mladá Boleslav vyhrála na Spartě, předtím Liberec vyhrál v Pardubicích. Prostě jsou to týmy, které ano, některé jsou favorizovány na to, aby tu základní část vyhráli. Bavíme se o Pardubicích, Spartě, Třinci, ale potom ty týmy ze spoda, prostě, nebo teda ne ze spoda, ale ty, od kterých to nečekáte, jsou schopny prostě porazit ty favority. Takže si myslím, že opravdu to bude velmi vyrovnaný, Extraliga je velmi vyrovnaná. Uvidíme, jak se s tím teďka ještě vypořádají Vítkovice, ty zatím jsou odskočené, ale jinak si myslím, že opravdu Extraliga má co nabídnout a je velmi vyrovnaná.
12: Říká náš hokejový expert Martin Procházka. Ty jsi včera v ranním vysílání radiožurnálu Sport zmiňoval, že se chystáš na duel Kladna s Plzní. Ten byl docela napínavý. Plzeň vedla ještě 12 minut před třetí sirénou 3-1, ale domácí Středočeši srovnali 21 sekund před koncem. Nakonec ale tedy v prodloužení zvítězili Západočeši 4-3. Tak jak jsi tuhle horskou dráhu prožíval ty přímo na stadionu?
13: No, musím se přiznat, že s kolegou Petrem Kadeřábkem jsme to vždy o třetiny probírali. První dvě třetiny byla Plzeň jednoznačně, ale naprosto jednoznačně lepším týmem. Nedovolila Kladnu vůbec nic, když to řeknu, a žádnou velkou 100% šanci. Dominovala, 3-0 vedla po dvou třetinách. Říkali jsme si, to Kladnu bude mít těžké to otočit. Přišla třetí třetina, Kladno hrálo oslabení, takže to vypadalo tak, že už to vlastně jakoby opravdu bude pro ně kritický, ale naopak dali góla v oslabení. Tam Miroslav Forman ujel vlastně do protiútoku, tři hráče na sebe navázal, nahrál konečnímu, ten dal branku na 3-1 a najednou se to utkání úplně otočilo. Plzeňčí začali trošku panikařit, no a Kladnu se povedlo potom dát kontaktní gól na 3-2, no a v závěru vlastně, kdy Jeřábek vyhodil puk mimo hrací plochu, tak nabídl Kladnu vše přeslovku v závěru, no a Kladno toho využilo, takže nakonec to utkání dorovnalo do stavu 3-3, bylo to neuvěřitelné, atmosféra samozřejmě nejdřív byla úplně špatná, fanoušci pískali už na své hráče, protože hráli asi 5 nebo 6 přeslovek, kde se jim nedařilo dát branku, ani nevystřelili pořádně. No a pak jim povedlo vlastně oslabení a to utkání otočili a nakonec získali bod. No. Takže bylo to opravdu takový divoký utkání, ale první dvě třetiny jednoznačně Plzeň byla lepší, ale přišla si o to utkání sama.
12: Ještě na chvíli zůstaneme u Kladna. Jak vlastně hodnotíš obecně vstup Kladna do sezóny? Protože 3 výhry, 1 porážka a průběžné 3. místo v tabulce, když výkony svěřenců bývalého reprezentačního kouče Radima Rulíka sleduješ, věříš, že můžou dojít na konci sezóny daleko?
13: Je vidět na Kladnu, že i třeba v tom včerejším utkání se to potvrdilo, že i když 2/3 se jim vůbec nedařilo, tak práce Radima Rulíka prostě v kabině po 2/3 zřejmě prostě pořád funguje, že to, co jsem asi já i říkal, jsme se bavili o tom s Petrem Kadeřábkem, že stačí dát jeden kontaktní gól a to Kladno se třeba najednou zvedne, otočí se, což se jim přesně povedlo. To znamená, že tam funguje ten tým, že funguje, ukázal to v těch předešlých 2 zápasech, ať to bylo v Liberci, kde odehráli velmi dobrý zápas, kde zvládli to utkání, vyhráli 3-1 a předtím vlastně doma se Spartou, nakonec to také dobojovali až do prodloužení, do nájezdu vyhráli. Je vidět, že tam je pohoda, že tam to tam funguje v tom týmu. Může se stát, že Kladno bude na tom pracovat dál a může to být jedním z těch týmů, který bude bojovat prostě někde v tom středu tabulky a potom v klidu v playoff může kohokoliv porazit.
12: Naopak Plzeň zvládla dotáhnout utkání ke 3 bodům po 3. za sebou, tedy vedla v Olomouci, v Třinci a nejvíc na Kladně. Tak jak je to pro hráče na začátku sezóny nepříjemné?
13: No, přiznám se, že když jsem pak viděl hráče Plzně, jak seděli vlastně po té siréně, kdy skončila 3. třetina, tak opravdu byli velmi zklesklí, protože oni si opravdu po to utkání přišli sami. Oni měli výborně rozehrané, 3-0 vedete po 2/3, vlastně nic špatně vůbec nikdo neudělal, ještě dostali přesilovku, no a pak stačila jedna chyba a najednou se to ten tým jakoby trošku rozsype. Bylo vidět, že tam začali pak panikařit, vyhazovali, odpalují od sebe kotouče, takže zřejmě potom to sebevědomí těm klukům obrovsky padá a asi se to přesně potvrzuje to, jak si říkala, že už vlastně 3. utkání dotáhli do remízy. No a to není to úplně příjemný, každopádně je zřejmě zapracovat, možná tam chybí trošku práce právě Josefa Jandače jako hlavního trenéra, který taky byl včera přítomen na zápase, byl ve VIPu, díval se ze zhora na to, ale není na té střídačce, takže tam zřejmě možná trošku chybí takový to v některých situacích ty kluky svým způsobem podržet, aby třeba trošku nějak reagovali, ale jinak Plzeň hrála, jak říkám, 2/3 byla naprosto dominantní, hrála výborně, takže je potřeba zapracovat trošku na té psychice těch hráčů, aby byli v pohodě, aby ty utkání dotáhli až do toho závěru. No.
12: Své postřehy přidal teď ve vysílání Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Moc děkujeme a přejeme pěknou sobotu.
13: Hezký den všem.

0: 4.
1: Oba zápasy si byly hodně podobné. Litvínov několikrát dokázal dostat favorita do úzkých, ale v klíčových chvílích selhal.
2: Ty dva zápasy vlastně i gólem na tomu odpovídají. Prostě my ty šance, co jsme měli, dneska jich třeba úplně extra moc nebylo, ale tady z těchto šancí prostě musíme něco proměnit. Ty přesilovky jsme tam taky měli, holda, ty jejich góly byly takové levnější.
1: Řekl litvínovský obránce Adam Polášek. Z jeho týmu byl nebezpečný hlavně útok Davida Kempfa s Ondřejem Kašem na pravém křídle. Výrazně byla podle trenéra Severočechu Ivana Švarného znát absence důležitých forwardů Davida Kašeho a kapitána Sukela.
3: My nemáme široký káder, čiže dva takýto lídry, keď nám vypadnú zo zostavy, tak je to citeľné. Samozrejme, tí mladí hráči si pýtajú to miesto, ale tá skúsenosť tam chýba, takže sme radi za to, že dostávajú priestor, ale tá skúsenosť dvoch veľmi kvalitných hráčov tam chýba. My tú silu chceme rozložiť samozrejme do štyroch line, momentálne sa nám to darí do dvoch. Čiže potrebujeme také posledné, tá tretia, štvrtá, peťka, také shutdown, ktoré budú vytvárať priestor pre tie prvé naše dve formácie, unavovať toho super, ale hovorím, dneska to tam nebolo.
1: Sparta mírně pozměnila své první dva elitní útoky. Michal Hřepík vedle Šóra a Blimla skóroval dvakrát. Výborné utkání odehrál čtvrtý útok, ve kterém Dzierkal se s Hrabíkem nahradili Pospíšil s Daníčkem. A mladí Spartané, vedení zkušenějším Najmanem, slyšeli od trenéra Tomáše Netíka pochvalu.
4: Tohle potřebujeme od té čtvrté liny, tu agresivitu, tu energii tam přinést a dneska ty kluci to tam přinesli. Vytvořili si šance, na ně toho moc nebylo, předávali hodně střídání v útočním pásmu a pak té první lajně, takže to od nich potřebujeme a je to důležitá součást toho týmu, ta čtvrtá lajna. My prostě potřebujeme dobrou práci od všech čtyř, ač má každá samozřejmě jinou roli. Samozřejmě je to v nějaký rotaci, kdo si o to řekne, bude hrát. Chcem prostě hladový kluky, co budou kousat a tu energii se čtvrtý line přinesou. A to dneska ty dva kluci splnili, nebo všichni tři vlastně, ta čtvrtá line.
1: Hokejisty Sparty výhra na severu Čech posunula na čtvrté místo tabulky. Litvínov se naopak propadl na devátou příčku. David Kalvas, Radiožurnál. Wow!

0: Je 8 hodin a 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnešním dnem začíná možná taková nová éra české fotbalové reprezentace. Poprvé pod španělským trenérem Santim de Nio nastoupí v Lize národů proti Chorvatsku. Kapitánem mužstva zůstává i nadále Ladislav Krejčí.
1: Rozhodl nový reprezentační trenér Santi de Nio a všichni s ním souhlasili. Ladislav Krejčí ale přijel v pondělí z Wolverhamptonu na sraz s problémy s lítkem.
2: Měl jsem nějaký přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Říkal teď reprezentační kapitán. Nejen jeho stav se bude ještě diskutovat s lékařským týmem. A rozhodnutí udělá Santi de Nio až po rozmluvě s doktory. Večer zažije španělský trenér premiéru u českého národního týmu a podle Krejčího by měl dostat čas na práci u fotbalové reprezentace.
2: Ne všechno se dá změnit od prvního dne nebo od prvního srazu, od prvního zápasu. Tohle je proces na ne zápas, ne měsíc, ne rok, je to prostě dlouhodobá koncepce.
1: Pro dvouletku má Krejčí osobní i týmové cíle.
2: Postup na euro a moje vnitřně a jakoby fungování nás, aby jsme měli tvář, aby jsme byli jasně, když se podíváme na hřiště, na naše zápasy, že jasně budeme vědět, jaký jsou naše principy.
1: Které by se měly týkat všech věcí souvisejících s reprezentací. Ta vstoupí do éry pod trenérem de Niou večer v Lize národů proti Chorvatsku. Hrát se bude od 8:45 v přímém přenosu na této stanici a se spolukomentátorem Pavlem Horvátem. Ze stadionu v pražském Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Kapitán Francie Kylian Mbappé
1: Vítězem. Radiožurnál Sport.
0: Tak ještě jednou, kapitán Francie Kylian Mbappé si při vítězném gólu v Lize národů poranil v levém kolenu šlachu. Informoval o tom francouzský fotbalový svaz po výhře 1-0 v Turecku. Teď už ale další aktuální zprávy.
2: 8 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Zhruba 15 000 lidí z okolí odoliny vody u Prahy stále nemůže pít ani vařit z kohoutkové vody. Je to kvůli vysokému množství olova, které ve vodě zjistily vodárny. Jak se tam dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění nepředpokládají. Případ prověřuje také Česká inspekce životního prostředí. Zájem škol o program Erasmus Plus roste. Nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek, základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce zhruba o 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků. Stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. Sport. Britský pilot Mercedesu George Russell ovládl kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1. V Baku vyhrál před Monačanem Charlesem Leclerkem z Ferrari a Australanem Oscarem Piastrym z McLarenu. 15. závod mistrovství světa začne ve 13 hodin. Lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonielli odstartuje po nehodě v kvalifikaci ze 16. pozice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Koberovic a omezení v Brně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 75. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje pravý průh a tvoří se kolona, zdržení je tam okolo 10 minut. Podle záběrů z kamer teď vidíme, že policie ho odklízí stranou, takže místo bude volně průjezdné během chvíle. Na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 196. kilometr, tam pracují silničáři, projíždí se pouze levým pruhem. Na D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, tvoří se kolona, zatím bez výraznějšího zdržení. A na tahu 409 mezi Chýnovem a Kamenicí nad Lipou zpomalte za Černovicemi. Srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
6: Slunečné dny s teplotami kolem 20 a v noci místy i přízemní mrazíky. Tak takové počasí nás čeká o tomto prodlouženém víkendu. Jestli máte v plánu výlet nebo nějakou akci venku, tak počasí nebude to, co by vám ji zkazilo. Máme totiž před sebou několik slunečných dní s teplotami kolem 20. Dnes většinou teploměr ukáže do 22, jen na severu a severovýchodě míň jen do 19. Stejné tedy slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů pak přinese i zítřek. No a před odpověď na pondělní státní svátek slibuje ještě vyšší hodnoty. Většinou od 20 do 24 a taky pondělí bude slunečné. No a příjemné teploty až do 25 stupňů nás pak bude provázet i celým příštím týdnem. A taky přelom září a října bude slunečný. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Závod s hromadným startem mužů do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrál Američan Ashley Barry před Španělem Alvarezem a Norem Stiansenem. Nejlepším Čechem byl 58. Alberto Carlo Monti. Mezi juniorkami se pak radovala Španělka Neiraová. Karolina Špicarová obsadila 13. příčku. O víkendu uzavřou program šampionátu silniční závody elitní kategorie. Ženy pojedou dnes od 15 hodin, tedy středoevropského času. Muži odstartují ve stejném čase, ale zítra. Teď ale k něco k fotbalu, protože Milan Baroš se dnes odpoledne rozloučí s kariérou. Sice je to už 6 let, co odehrál poslední zápas mezi profesionály, i tak se nechal přemluvit k uspořádání rozloučky společně s bývalými spoluhráči. Tady je úryvek z rozhovoru, který uslyšíte dnes zhruba ve 12 hodin a 15 minut.
1: Bylo tam víc lidí, mě se na to spoustu lidí, jako i fanoušků, mojich známých nebo kamarádů ptalo, synové se ptali taky samozřejmě rodina, jestli to nechci udělat, že by to bylo fajn se rozloučit. Já říkám, hele, už je to 6 roků, co jsem skončil a myslím si, že už je to pryč. Nakonec jsme to dali dokupy a jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším. Budu nastupovat vlastně začátek za Baník Ostrava, druhý poločas bych měl nastoupit za reprezentaci a ke konci se půjdu převléct jakoby do zpátky do baníkovského dresu a to moje poslední střídání, kdy vlastně ta kariéra, ten poslední zápas, to poslední střídání chci, aby bylo v baníkovském dresu, takhle by to mělo být ukončeno a bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jsem se nezbláznil, už mají nějaký rok, že nemají natrénováno, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi, aby jsme to všichni užili, aby se všichni aj dostali na hřiště.
0: To byl Milan Baroš, o jeho rozlučce uslyšíte v dlouhém rozhovoru ve 12:15 odpoledne a pak se ozve také náš reportér David Procházka přímo z akce po 15. hodině.

0: Už jste o tom dnes ve vysílání radiožurnálu Sport slyšeli, že největším akcím vodních slalomářů letos kraluje Jakub Krejčí. Po mistrovství světa v americké Oklahomě totiž zvítězil i na evropském šampionátu v italské Ivrée a je tak prvním kajakářem historie, komu se něco takového povedlo.
1: Medaille d'oro!
2: Nastupních vítězů to Jakub Krejčí moc dobře zná. Ve vodním slalomu jel letos 7 velkých mezinárodních závodů. 4 vyhrál, k tomu přidal jedno třetí místo. Jednou byl tedy 4. a jen světový pohár ve Francii vyloženě pokazil.
3: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustřel na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kde se o to bude líp vstupovat do té další.
2: Kde jsou ty základy u Jakuba Krejčího, že právě měl takovou tu sezónu s titulem mistra světa a mistra Evropy aktuálně?
3: Si myslím, že ty základy jsem začal budovat už několik let dozadu, jenom teď se to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a asi i víra v to, že se to jednou zlomí.
2: Už po zlatu z mistrovství světa Jakub Krejčí řekl, že by chtěl vyhrát olympiádu a ideálně dvakrát, aby ukázal, že to není žádná náhoda. Jak udržet dlouhodobě vysokou výkonnost, radí trenér Jiří Prskavec starší. Syn pod jeho vedením 13 let za sebou získal aspoň jednu individuální mezinárodní medaili. Až teď tahle série kvůli 4. místu z mistrovství Evropy skončila.
4: Tak já myslím, že hlavně to ty lidi musí bavit, je to velká dřina a bez toho, aby je to bavilo a naplňovalo, to nejde, takže já si myslím, že v tomhle je klíč toho úspěchu.
2: Ten slaví na mistrovství Evropy i další medailisti z letošního světového šampionátu. Lukáš Kratochvíl tentokrát získal stříbro a Tereza Knéblová bronz. O další stupně vítězů budou Češi bojovat dnes v závěrečném kajak krosu. Z Ivrei Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Přesně před 5 lety přepsal Lewis Hamilton historii Formule 1. 26. září roku 2021 vyhrál velkou cenu Ruska v Soči a jako první jezdec v historii dosáhl na 100 vítězství. Překonal tak hranici, na kterou nedosáhl ani sedminásobný mistr světa Michael Schumacher. Ten během své kariéry vyhrál 91 závodů. Lewise Hamiltona si připomeneme s Pavlem Tilšarem. Vítej.
1: Dobré ráno. Historický triumf se přitom nerodil snadno. V závěru závodu v Soči začalo pršet. Vedoucí Lando Norris zůstal na pneumatikách do sucha, zatímco Hamilton přezul na mokré. Rozhodnutí mu přineslo vítězství a další rekord.
2: Lewis Hamilton, it's 100 race victories. He wins the Russian Grand Prix and he retakes the championship lead.
0: Britský jezdec měl v té době na kontě už 7 mistrovských titulů a držel taky rekord v počtu prvních míst na startu. Jeho historická stovka vyvolala na sociálních sítích doslova horečku. Objevovaly se sestřihy jeho nejlepších předjíždění, vítězství i oslav.
1: Fanoušci Hamiltona v komentářích označovali dokonce za boha Formule 1. Hamilton je zároveň prvním černošským jezdcem v historii právě mistrovství světa vozů Formule 1.
0: Do šampionátu vstoupil v roce 2007 a hned o rok později získal první titul mistra světa. Jeho cesta ale nebyla bez překážek.
1: Už v dětství totiž čelil rasistickým urážkám a šikaně. O svých zkušenostech dlouhodobě veřejně mluví a upozorňuje na rasismus v motorsportu. V dokumentu Touha po vítězství popsal, s čím se podle něj černošské děti setkávají.
3: Víte, každé černošské dítě na světě se v určitém okamžiku svého života setká s rasismem. To je zkrátka fakt. Lidé vám nadávají, používají slovo začínající na N. Říkají vám, ať se vrátíte tam, odkud jste přišli. A přitom jsou na světě miliony lidí, kteří si kvůli rasismu prochází ještě mnohem horšími věcmi.
0: Hamilton se ale nezastavil jen u slov. V roce 2020 založil komisi, která zkoumala překážky pro černochy v britském motorsportu. O rok později založil nadaci Mission 44, která pomáhá mladým lidem ze znevýhodněného prostředí.
1: V roce 2024 navíc otevřeně promluvil o depresích, se kterými se podle svých slov potýkal už od 13 let. Spojoval je právě se šikanou ve škole i tlakem ze závodění.
0: Ale Hamilton závodí dál. Dnes je mu 41, jezdí za Ferrari, a letos už dokázal znovu vyhrát. Na kontě má rekordních 106 vítězství. A přesně dnes v den 5. výročí historické stovky ho čeká další závod.
1: V 1 hodinu odpoledne našeho času odstartuje velká cena Azerbajdžánu v Baku. Hamilton už tam jednou triumfoval, letos ale bude muset čelit především silnému Mercedesu, který ovládl 10 ze 14 závodů, taky, že George Russell ovládl kvalifikaci, ale Andrea Kimi Antonelli skončil po nehodě 16.
0: Tak uvidíme, jak to celé padne. Teď byl ve studiu Pavel Tilšar. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Martin Beránek. Jestli chcete být u každého zápasu svého oblíbeného týmu, třeba Motoru, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola do posledního finále.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Měsíc od ničivých povodní v Nepálu úřady stále pohřešují tisíce lidí. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Omezení brzdí provoz na D5 z Prahy do Plzně na 33. kilometru a bude slunečno s teplotami do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
3: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu David Jakš, Radiožurnál.
1: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování dětí. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
4: Špagety s bazalkovým pestem.
5: Tamhle už je vaše kolegyně míchají.
4: Ano.
6: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
4: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
6: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
7: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
6: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7letý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku, říká mluvčí zoo Jan Bedřich.
8: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
9: Sport. České fotbalisty čeká první zápas v elitní skupině Ligy národů. Utkání s Chorvatskem začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Španělskem rozhodli už po 2 hrách. V té první Karolína Muchová porazila ve 2 setech Vouzasovou Manejrovou. V té druhé Linda Nosková taky ve 2 sedách jedničku soupeřek Bukšovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popisuje, jak se na kurtu cítila.
10: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mi to tak jako dotkne skoro až do sos, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to byl jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
9: Ve finále se Češky utkají s lepším z dvojice Itálie, Ukrajina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D5 u Žebráku a taky na D1 v Posázaví. Na D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně spozorněte za sjezdem na Zdice. Na 32. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na omezení na 134. kilometr. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení okolo 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Vlašim. Mezi 53. a 56. kilometrem se pohybují silnice. straničáři. Pracují v levém pruhu, tvoří se kolona už z 52. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se dojíždí do kolony, pomalej se jede až na 196. kilometr. Tam v omezení mají silničáři zabraný pravý pruh. D1 naposledy z Brna směrem do Vyškova zastavuje se před Rohlenkou na 204. kilometru. Kolona pokračuje až na 208. kilometr. Tam sečou trávou, pohybují se pomalu levým pruhem. A na D3 z Českých Budějovic směrem do Tábora zpozorněte za sjezdem na Veselý nad Lužnicí. Na 101. kilometru máme hlášené srny u dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách naměří většinou kolem 12. To byly zprávy.
13: Krásné sobotní, už můžeme říct asi dopoledne, je 9 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a připomínám, že dosavadní sbírku 5 medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivrée dnes mohou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kajakcrossu. Titul mezi muži bude obhajovat Jakub Krejčí, který v pátek získal zlato v klasickém vodním slalomu. Na startu budou také Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. Nesmíme opomenout ani ženský závod. Ten absolvují Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Kneblová už v Ivrée vybojovala bronz na kánoji, Samková obhajuje v kajakcrossu třetí místo z loňského šampionátu na olympijské trati ve Vers-sur-Mer u Paříže. Takže je rozhodně tedy co sledovat na Radiožurnálu Sport, vše podstatné uslyšíte a už po písničce si také rozebereme tedy událost dnešního dne ze sportovního hlediska a to je tedy představení českých fotbalistů v Lize národů.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pod novým trenérem a s mnoha změnami v týmu rozehrají dnes čeští fotbalisté nový ročník Ligy národů. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v pražském Edenu proti Chorvatům v našem přímém přenosu. V ranním vysílání Radiožurnálu Sport to rozebereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Pavle, národní tým vstupuje do nové éry s koučem Santim Deniou. Změní se podle tebe nějak razantně herní styl Čechů nebo na tohle ještě nedostal španělský trenér dost prostoru?
1: No, tak určitě ten čas ještě není dostatečný, nemyslím si jenom pro trenéra, ale i pro ty hráče, aby navnímali to, co po nich trenér chce, to, co říkali, že budou chtít hrát na 4 obránce, že budou chtít hrát kombinačně, určitě to bude mít nějaký principy a nevím, jestli úplně za těch pár dní, který kluci teďka jsou pohromadě, tak jestli to stihnou navnímat.
0: Připomenu, že trenér Denia je u fotbalové reprezentace zatím 2 měsíce a to ještě necelé. Myslíš si, že teď v ostrých zápasech Ligy národů proti silným soupeřům bude chtít tak nějak testovat nové herní styly nebo vsadí na jistotu?
1: No tak já samozřejmě nevím, jaký bude ten jeho herní styl kompletně, ale musí testovat. Teďka bohužel, i když nás čekají takovýhle soupeři, tak přesto všechno musíme zkoušet a musíme vidět, kdo je schopný ten fotbal, který trenér bude chtít hrát a kdo toho schopný není a samozřejmě bez nějakých chyb se to nepovede.
0: Santi Denia to nemá ale vůbec jednoduché, protože od oznámení nominace pro duely v Lize národů musel udělat hned 7 vynucených změn kvůli zraněným hráčům. Někteří fotbalisté, připomínám, ukončili po letním mistrovství světa reprezentační kariéru a další ve výběru právě kvůli zdravotním problémům ani nebyli. A tak je v reprezentaci i spousta nováčků. Tak stížila tahle velká obměna podle tebe práci novému realizačnímu týmu?
1: No tak já si myslím, že možná v první moment ano, ale na druhou stranu zase jsou to hráči, kteří jsou v širším kádru a je dobrý, že tohleto soustředění absolvují. Já jsem čekal, že potom, co třeba Německo zveřejnilo tu nominaci, takže třeba uděláme taky takhle široký kádr, aby ty hráči prostě, byť třeba by úplně nezasáhli do těch zápasů, tak aby měli pojem o tom, co od nich trenér bude čekat v budoucnu a samozřejmě myslím si, že to není vůbec na škodu a že ty kluci, pro ně je to určitě velká škola.
0: Česko-Chorvatsko, tento zápas začíná ve 20 hodin a 45 minut a Chorvati, tak to je celek složený z hráčů z elitních evropských soutěží, ve kterém jsou i pamětníci světových šampionátů v letech 2018 a 2022, kde vybojovala balkánská země stříbro, respektive bronz. Na co si budou muset dát Češi pozor?
1: No tak já si myslím, že to je spíš tradiční, prostě Chorvati, ať nastoupí v jakýmkoliv složení, určitě to jméno Luka Modrič musí zaznít, samozřejmě je tam obrovský respekt už k 41letému hráči, ale není to jenom o něm, Chorvati mají výborný kádr hráče, který hrajou v evropských top soutěžích a nečeká nás nic jednoduchýho, takže styl Chorvatu je známý, jsou tam velký individuality, ale jsou schopní i dobře napadat, hodně se v tom zlepšili poslední dobou, takže nečeká nás opravdu nic jednoduchého.
0: Vedle dnešního domácího duelu s Chorvatskem čeká české fotbalisty také úterní utkání s Anglií a pak bude pokračovat reprezentační sraz zápasy ve Španělsku a právě v Anglii. Má vůbec národní tým šanci uspět v takové konkurenci a udržet se v elitní skupině Ligy národů?
1: Tak já si myslím, že o tomhle si hodně budeme povídat, až to dohrajem, na co jsme měli a na co jsme neměli. Já jsem opravdu zvědavej, co kluci předvedou na hřišti a nebyl bych úplně kritický. Myslím si, že opravdu to není jednoduchá pozice ani pro trenéry, ani pro hráče a uvidíme, jak tenhle ten sraz dopadne.
0: Ve fotbalovém speciálu jste hodně také mluvili o tom, že zkrátka fanoušci také hodně očekávají od národního týmu a ne vždy jim může samozřejmě vyhovět, ale s čím by byl Pavel Horvát po tomhle srazu národního týmu spokojený?
1: No já samozřejmě jako fanoušek bych chtěl, aby jsme někoho porazili z těch těžkých zápasů. Na druhou stranu, jako takový, řekl bych, expert, odborník, určitě budu sledovat ty věci, o kterých jsme se před chvilkou bavili, o tom, jak třeba budeme schopný udržet balón, jak budeme kombinovat, jak se změní to rozestavení, kdy jsme většinou hrávali na 3 stopery, teď budeme hrát ve 4členní obraně, takže tyhle ty věci mě budou zajímat.
0: A tak to říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Moc děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A ještě připomínám, že zápas Česko-Chorvatsko začíná dnes ve 20:45 a na Radiožurnálu Sport z něj uslyšíte přímý přenos.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Česko sehrálo 6 zápasů v rámci hokejové typ Sport Extraligy, tak si můžeme teď připomenout ve zkratce výsledky. Třinec přehrál Vysoko Vítkovice 8-2, Litvínov podlehl Spartě 1-4, Mladá Boleslav prohrála s Pardubicemi 1-4, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Kladno v prodloužení padlo proti Plzni těsně 3-4 a Olomouc podlehla Brněnské Kometě 2-4.

0: bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové. O nejprestižnější ženskou týmovou trofej si zahrají s vítězem souboje mezi Itálií a Ukrajinou. Do finále v čínském Shenzhenu prošli po výhře nad Španělskem 2-0 na zápasy. Karolína Muchová nejprve porazila Bouzasovou Manajrovou 7-5 a 6-4, Linda Nosková pak zdolala Bukšovou 7-6 a 6-2. Stejně jako po čtvrtfinále se pak česká jednička na kortu dlouho věnovala fanouškům, ať už šlo o podpisy nebo o fotografie.
1: Ano, Linda Nosková opět v zajetí čínských fanoušků, převážně těch malých, kteří se snaží vyfotit se s českou hráčkou.
2: Já si vždycky vážím každého člověka, který přijde na trénink nebo vlastně i na zápasy.
1: A teď už také tenistkou, která dostala český tým do finále. Samozřejmě zasloužila se o to předtím také Karolína Muchová, protože porazila španělskou dvojku Bouzasovou Manejrovou.
3: Tím, že celý rok hrajeme za sebe, každý má ten svůj tým a dělá si tak všechno trošku podle sebe a tady prostě každá máme ten stejný cíl, podporujeme se, hecujeme se, máme fakt dobrý trénink, myslím, že jsme dobře nalazený, chodíme na společný večeře a je to změna, ale já tu změnu vítám a je to fajn.
1: A také Marie Bousková, která v prvním duelu s Britkami porazila tehdejší britskou dvojku Kartalovou. Ale teď tedy k Lindě Noskové, která zařídila postupový bod, postupovou výhru, nestratila tady v Shenzhenu ani set a díky tomu si

0: Česko zahraje poprvé po změně formátu o titul v poháru Billie Jean Kingové.
1: Tak krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak.
2: No tak je to samozřejmě strašně hezký, krásný, já jsem nesmírně jako ráda, že se povedlo dojít do toho finále, ale ten poslední krok ještě nás čeká v neděli, ale je to úžasný. Prostě věřím v těm holkám, že prostě na to mají vyhrát tenhle ten turnaj.
0: Doplňují se Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová. Češky se v nedělním souboji o titul utkají s vítězkami semifinále Ukrajina-Itálie. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Před půl desátou ještě krátce o basketbalu, protože čtyřnásobný šampion NBA Steph Curry zůstane věrný Golden State. 38letý basketbalista se dohodl na dvouleté smlouvě, ta ho čeká, tedy čeká ho v NBA, 18. sezóna.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu i Škodovky. Týká se to těch majitelů, kterým přijde svolávací dopis. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Uvedlo, že je v kontaktu s rodinou. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno před tím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Okolnosti nehody tamní policisté vyšetřují. Provoz pražského metra C je mezi stanicemi Chodov a Pražského povstání zastavený. Výluka potrvá celý prodloužený víkend. Cestující musí přestupovat do náhradních autobusů. Dopravní podnik pokračuje ve výměně původních dřevěných pražců za betonové. Do celé trasy se metro C vrátí v úterý ráno. Sport. Hokejisté Vítkovic prohráli i třetí zápas v Tipsport Extralize. Ve čtvrtém kole sezóny podlehli domácímu Třinci Vysoko 2-8. Pardubice vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem Sparta zvítězila v Litvínově. Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1. Kladno podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení a Olomouc prohrála s brněnskou Kometou 2-4. Ve finále mistrovství Evropy volejbalistů se utkají obhájci zlata z Polska s Francií. Ta porazila v italském Miláně Finsko 3-1 na sety. Polsko zvítězilo nad Slovinskem ve třech sadách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Mirošovic a také za Kývalkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 20. kilometru se brzdí, pomalej se pak jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi 10 minut. D1 ještě jednou z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 186. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu, zdržení asi 20 minut. D1 naposledy, tentokrát směrem z Brna do Vyškova, tam se zastavíte před Rohlenkou na 206. kilometru, kolona pokračuje až na 208. kilometr, tam sečou trávu v levém pruhu, zdržení je asi 10 minut. A na silnici 21 mezi Planou a Chebem opatrně za Starou Vodou, zasahují tam o nehody a tvoří se kratší kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Never did believe.

0: Polští volejbalisté postoupili do finále mistrovství Evropy a dále míří za obhajobou titulu. Semifinále v Miláně porazili Slovinsko hladce 3-0 na sety. O zlato se utkají v repríze olympijského finále z roku 2024 s Francií. Teď přejdeme z volejbalu na hokej, protože třinečtí hokejisté jsou na startu sezóny dál 100%. Dokázali vyhrát i čtvrtý zápas sezóny a nestratili ani bod. Tentokrát porazili Vítkovice 8-2, přestože Vítkovice po proměněné přesilovce začaly zápas dobře a vedli 1-0. Ale ještě v první třetině se Ostravané během 4 minut sesypali.
1: Já osobně nevím, co to je. To fakt jako stačí jeden gól a najednou přestanou se, nevím, jak bych to nazval, řešit malý detaily, které jsou potom rozhodující při soupeřově zakončení a víceméně dáváme šance úplně zbytečně. Tak ten pocit je hodně špatný, nicméně sezona ještě bude dlouhá, z tohohle se musíme vyhrabat a doufám, že co nejrychleji, si k tomu určitě řekneme spoustu věcí a na neděli musí přijít úplně jiný tým.
2: Hledal chyby ve vítkovické hře kapitán Jakub Zbořil. Dlouho se vůbec rozhodovalo, kdo z vítkovické šatny po debaklu zamíří mezi novináře. Vítkovice jsou po třech utkáních bez bodu a navíc v regionálním souboji jejich sebevědomí utrpělo značné šrámy. To domácí si pořádně zastříleli a trefil se i Michal Kovaštík, který po otřesu mozku z přípravy odehrál první extraligový zápas v sezóně.
3: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
2: Říkal Michal Kovaštík, oceláři dali 5 přesilovkových gólů, jeden z nich právě i první centr. Po otřesu mozku už se cítí dobře.
3: Jo, teď už jsem na tom dobře a chtěl bych poděkovat všem lidem, co se mi starali, od fyzioterapeutu po kondičáka, trenéry, a věřím, že mě dobře připravili a ještě se do toho trošku musím dostat, ale věřím, že už to bude jenom lepší.
2: Michal Kovaštík právě kvůli svému zranění nastoupil se zatmaveným plexisklem.
3: Já jsem si tím trošku odlehčil to zvykání zpátky na to světlo a musím říct, že mi to dost pomohlo. Nesvítí mi tak ten led do očí a taky ty světla ze zhora jsou docela ostré a musím říct, že hraje se mi s tím dobře docela.
2: Třinec zatím získal všech 12 bodů, které byli k mání a je v čele tabulky.
3: Jsme spokojeni, ale nesmíme se uspokojit, takže pořád pracovat a hlavně je to o připravenosti a využít toho, že jsme na té vlně a přijít to v nás prospěch a soustředit se na další práci.
2: Doplnil Michal Kovaštík. Vítkovice v neděli čeká zápas proti Mladé Boleslavi, oceláři nastoupí v Liberci. Z Verk Arény David Procházka, Radiožurnál.

0: is gone. All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Leny a píseň All My Love ve vysílání radiožurnálu Sport doznívá v 9 hodin a 42 minut. Mimochodem, Leny právě dnes vydává svoji novou desku, takže určitě nová tvorba, tak její novou tvorbu uslyšíte také ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď už ale hokej, protože hráči Plzně mají na začátku sezóny typ Sport Extraligy opakující se problém. Zápas, který vedou, nedokážou dotáhnout k zisku plného počtu bodů. Naposledy se jim to stalo na Kladně, kde vedli 3-0, ale nakonec brali 2 body za výhru 4-3 v prodloužení.
2: Je to o hlavách, no. Ty kluci to asi, jako no, určitě to nedělají schválně, že jo? Ale prostě nestalo se nám to poprvé a v Olomouci, když se takhle vrátím, tak 2-0 vedem, ten zápas ztratíme, prohrajeme ho v prodloužení, v Třinci vedeme 2-1, 13 minut do konce, ztratíme ho 3-2, tady ještě kdyby se hrálo chvilku třeba, tak ho ztratíme znova, ale to se prostě nesmí stávat tady to.
3: Říká asistent trenéra Jandače Václav Pletka a připomíná nelichotivou bilanci zápasů, ve kterých jeho tým vedl. Ze 4 utkání v dosavadním průběhu sezony došly 3 do prodloužení nebo do nájezdů. A tak je Plzeň 10. i díky 2 bodům z Kladna. Pokračuje dvougólový střelec Michal Teplý.
4: Třetí zápas po sobě, 3-0 vedem, jdem do třetí třetiny a zblázníme se a stojí nás to body, spoustu bodů teďka na začátku. No. Zaplať pánbu za ty 2 body, ale mohly být 3 určitě. No.
3: A tak to byl zápas, ze kterého odešel poražený šťastnější než vítěz. Plzeň vedla ještě ve 49. minutě, pak dal gól v oslabení Kladno a nastartovalo cestu za vyrovnáním. To přišlo 21 sekund před koncem třetí třetiny. Po špatném střídání domácích rozhodl o bodu navíc pro Plzeň právě Teplý.
4: Člověk se cítí fajn, ale teďka ztrácíme vlastně tyhle zápasy na začátku sezóny, jako v Olomouci 2-0, Třinci 2-1, teďka 3-0 a je to hrozná škoda. No.
3: Připomíná Michal Teplý další zápasy, ve kterých Plzeň v utkání vedla. Teď je z toho při pohledu na tabulku 10. místo pro Západočechy.
4: Určitě to rozebírat budeme, ale věřím, že i ty 2 body, věřím, že i výhra takhle těžká výhra nás posune jako do dalších zápasů, ale už se to nesmí opakovat tohle.
3: Šanci na to nestratit dobře rozehraný zápas, pokud se to povede, bude mít Plzeň v neděli před domácími fanoušky. Utkání proti Hradci Králové začne v 16 hodin a 30 minut. Z Kladna František Kuna, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté dnes večer vstoupí do nového ročníku Ligy národů. V pražském Edenu se od 8 hodin večer a 45 minut utkají s Chorvatskem. Už úterý se pak na stejném stadionu představí proti Anglii. Třetím soupeřem Česka v elitní skupině soutěže budou mistři světa ze Španělska. Hrát se bude v Oviedu. A tak se teď v našem seriálu vrátíme v čase na jeden ze soubojů s týmem z Pyrenejského poloostrova, a to konkrétně tedy se vrátíme do roku 2022.
1: Do Prahy tehdy dorazili třeba Rodri nebo Carvajal a už ve čtvrté minutě utkání museli se svým týmem dohánět jednogólové manko.
2: Teď je tady ale obrovská šance Jana Kuchty, který se řítí sám na branku, přidává Peškovi do prázdné branky a Češi vedou 1-0.
1: Španělsko ještě do přestávky vyrovnalo, ale po změně stran šli Češi do vedení znovu. Prosadil se Jan Kuchta, na konci samostatného úniku efektně přehodil španělského golmana Unaje Simona.
2: Černému Jan Kuchta spěchá, sám na Unaje Simona, přehazuje ho a Česko vede 2-1.
1: Senzační výhra byla na dosah, jenže svěřenci trenéra Luise Enriqueho v 90. minutě vyrovnali. Duel tak nakonec skončil remízou 2-2.
3: Jsme zklamaný, že jsme jenom ze Španělskem remizovali, jo. Tak to hovoří za vše. Po dvou zápasech tady v té nejvyšší skupině mít 4 body, tak to jsem ani ve snu si nemyslel. Kluci zaslouží velký díl, protože ukázali velký charakter a myslím si, že odehráli skvělý zápas.
1: Zmiňoval tehdejší kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý. To, že si Češi představovali proti favoritovi plný počet bodů, potvrzoval i záložník Václav Černý.
4: Já si troufnu říct, že kdyby nám někdo řekl, že odehráme takovýhle zápas a uděláme bod se Španělama, tak bychom to třeba podepsali před zápasem, ale vzhledem tomu zápasu a třeba k té druhé půli, když se dostaneme takhle do vedení, tak je to obrovská škoda nakonec, že jsme to neuhráli.
1: Španělsko v té sezóně i celou Ligu národů vyhrálo a v roce 2022 taky změnilo trenéra. Na lavičku se postavil Luis de la Fuente, který s národním týmem vyhrál v roce 2024 mistrovství Evropy a letos i mistrovství světa. Kristián Šveda, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A vysíláme zprávy. Superdávku čekají od října změny. V Polsku vznikne nová americká základna. Čeští fotbalisté rozehrají skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 52,5 a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Superdávku čekají od října změny. Upraví se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jen rodiče nejvýš 7letých. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna až pro 5 000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
3: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Dosud neznámá hra Václava Havla dnes poprvé zazní v New Yorku. Scénické čtení nazvané Varování uvede kulturní centrum 92NY.
4: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
5: Ferdinand Vaňak, Havlovo literární alter ego, známé třeba právě z audience, objevuje se i ve Varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka.
6: Máš politický přehled, kdo jiný má vědět, co oni o tobě chtějí vědět.
5: Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Sport. České fotbalisty čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se večer utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem Španělem Santim Deniou.
8: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
7: Zápas českých fotbalistů s Chorvatskem začne v pražském Edenu ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Čeští vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy kompletní medailovou sadu v individuálních závodech. Na zlato kajakáře Jakuba Krejčího navázali v italské Ivrée kanoisti, stříbro získal Lukáš Kratochvíl a bronz Tereza Knablová. Dnes je na programu kajak cross. Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Vítkovice 8-2, Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Litvínov podlehl Spartě 1-4, Mladá Boleslav prohrála stejným výsledkem s Pardubicemi, Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení a Kometa Brno v Olomouci 4-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a také v Posázaví. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut, navíc na 19. kilometru nám hlásíte nehodu.
10: V levém pruhu srážka dodávky osobního vozidla zrovna se dává trojúhelník, takže levý pruh blokovaný.
9: Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 49. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 52,5 km. Tam zasahují u nehody v omezení a projíždí se pouze levým pruhem, zdržení je asi 25 minut. Na D1 ještě zůstaneme, z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Kývalku. Na 182. kilometru se zastavíte, pomalej se pak jede až na konec omezení na 187. km. Tam je to zhruba na čtvrt hodiny. D1 naposledy, tentokrát z Brna směrem do Vyškova, počítejte tam se zdržením před Rohlenkou. Na 206. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 210. kilometr. Tam se čoutrávu v levém pruhu, celé je to na zhruba 20 minut. A na trojce z Prahy do Benešova se brzdí Zamračí, Kolona pokračuje až do Benešova, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno s teplotami 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19. Tolik zprávy.
10: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
11: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Po nepovedeném mistrovství světa je tu historicky první zahraniční kouč u národního týmu. Pod taktovkou Španěla Santiho Denii Češi vstoupí do elitní divize Ligy národů. Prvně v sobotu doma přivítají Chorvatsko, v úterý Anglii a následně poletí do země mistrů světa ze Španělska. Reprezentační sraz pak zakončí na trávníku Anglie ve Wembley. Na Radiožurnálu Sport začíná speciál, ve kterém probereme reprezentaci z co nejvíce úhlu. Přejeme vám hezký poslech.
10: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
11: Máme hned několik hostů, se kterými reprezentaci probereme. Ve spojení je s námi muž s přezdívkou Štístko. Právě to by v nadcházejících zápasech český tým měl určitě rád. Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, vicemistr Evropy. Přejeme vám hezký den.
12: Hezký den přeju.
11: A na naší lince je také Pavel Horvát, pětinásobný mistr české ligy a také stálý expert Radiožurnálu Sport. Pavle, i tobě přeji hezký den.
13: Dobrý den všem.
11: A ve studiu Radiožurnálu Sport fotbalový reportér Lukáš Michalík, který právě u reprezentace v následujících týdnech bude, navíc přiběhl z předzápasové tiskové konference českého týmu před Chorvatskem, takže má ty nejaktuálnější informace. Hezký den přeji i tobě.
14: Krásný den.
11: Ještě nalákáme ve druhé půl hodině, přivítáme Tomáše Vaclíka, brankáře, který se Sevillou vyhrál Evropskou ligu, takže samozřejmě nejvíce probereme to, kdo bude chytat. Pánové, je to úplně nový začátek reprezentační éry. Po nepovedeném mistrovství světa odešlo hned několik hráčů, skončil trenér, máme čistý stůl, na kterém se může začít podávat hostina, nebo nám chybí základy, na kterých bychom mohli stavět. Pane Šmicre, začněte, prosím.
12: No, to je nejlepší otázka na začátek. No, já si myslím, že určitě začneme s čistým stolem. Já si myslím, že trenér bude poznávat naše hráče, samozřejmě něco si na českých zápasů, co jsme dali na mistrovství, má tam nějaký poradce, má tam Radka Vejbla. No, nebude to na začátek nic lehkýho, protože ty soupeři jsou samozřejmě těžký, ale sám jsem na to zvědavý, určitě ho nečeká nic lehkýho.
11: Dodal by něco Pavel Horvát?
15: No, tak na mě to zatím působí trošku rozpačitě, musím říct, že jsem čekal takový jako výraznější kroky, i co se týká třeba to, co říkal Šmíca teďka, že bude poznávat trenér naše hráče, myslím si, že bylo dostatek času v podstatě skoro všechny ty nominovaný hráče obvolat minimálně, nebo se s nima ještě lépe sejít, a to se asi úplně nedělo a to mě trošku jako mrzí, myslím si, že je důležitý s těma hráčima mít od začátku dobrý vztah a já jsem zvědavý, jak se tyhle ty vztahy budou budovat a jaký samozřejmě budou, no.
11: Pavle, doptám se tě, ty jsi zmiňoval, že jsi čekal větší změny, buď konkrétní, jaké?
15: No, tak v tomhle tom, že tam budou ty mladý hráči, samozřejmě vím, že 21 má před sebou taky důležitý cyklus, ale já jsem si jako tak trošku přál, aby ty kluci byli vejš v tom áčku, protože prostě ten trenér teďka, pro mě ta přestávka, nebo asi Šmíce taky potvrdí, takhle dlouhý ty srazy prostě nikdy nebyly a teď se tam dalo hodně věcí jako probrat a navnímat a já si myslím, že ty kluci by měli být co nejvíc, byť samozřejmě chápu, že 21 má taky svůj nějaký plán.
11: Říká Pavel Horvát, pětinásobný mistr české ligy, zapojím do debaty také našeho reportéra Lukáše Michalíka. Ono nakonec po těch zdravotních absencích je těch změn poměrně dost, takže to je docela obměněná reprezentace.
14: To určitě, na druhou stranu ty změny byly vynucené. Já se přiznám, že souhlasím v tomto směru s Pavlem. Čekal jsem více svěžího větru do té původní nominace, ve které byly jen tři nováčci, a určitě jsou tam některé kroky, které mě osobně úplně nedávají smysl. Myslím si, že třeba v druhé anglické lize velmi dobře vypadá Filip Lisa, který ve Swansea hraje pravidelně, v 21. mohl dostat šanci třeba na úkor Michala Sáčka. Je muž 29 let, úplně jsem ho tedy v Polsku nesledoval, ale nedává mi to úplně smysl, proč neskusit mladého hráče na úkor tohoto. A stejně jsem to vnímal třeba v případě Ondřeje Kryčfalušiho. Já jsem čekal, že bude jednoznačně tedy v tom kádru reprezentačního A týmu, protože se zabydlel v Belgii, hraje pravidelně, viděli to i čeští fanoušci, jakou má aktuálně formu, a i ten byl donominovaný vlastně až dodatečně. Navíc tam jsou někteří hráči, kteří naopak nehrají, takže čekal jsem trochu větší řez, upřímně.
11: Lukáš Michalík ve speciálu a Radiožurnálu Sport. Samozřejmě se dostaneme k tematickému bloku hráčů, kteří aktuálně tvoří reprezentační A tým, které povolal tedy Španěl Santi Denia, ale začněme prosím u těch, které naopak povolat nemohl, a tou hlavní hvězdou je samozřejmě Patrik Schick. Pane Šmistre, mohl by být jeho konec v reprezentaci vůbec ku prospěchu věci, že se od něj národní tým už v uvozovkách prostě odstřihne?
12: Tak prostě Patrik skončil s nároďákem, že jo, ne nároďák s Patrikem, takže jestli se prostě na to necítí a už prostě za nároďák se mu nechce, tak prostě je lepší, že skončil. Myslím, že to je prostě všechno, co bych tomu mohl říct.
11: Pavel Horvát nebyl v reprezentaci tak často jako Vladimír Šmicr, ale možná právě proto pro něj byla čest nosit národní dres o to větší. Bylo to tak, Pavle?
16: No tak nejenom proto, já samozřejmě taky to, co říkal Šmíca, že Patrik Schick skončil sám, že ho nikdo nevyhazoval, samozřejmě asi k tomu měl nějaký své důvody. Pro mě osobně i vzhledem k tomu, že přišel novej trenér, tak jsem třeba čekal, že opravdu ta komunikace tam s ním bude. Já taky určitě bych asi za nikým nechtěl dolejzat nebo někomu podlejzat nebo se podbízet, ale myslím si, že Patrik Schick je tak kvalitní hráč a úplně na jeho úrovni ty útočníky teďka v tuhle chvíli nemáme, a znovu to potvrzoval v Bundeslize teďka, že bychom možná se k tomu prostě měli vrátit, a vzhledem k tomu, co vnímám, že novej trenér nebo i Radek Bejbl nebo ústy Radka Bejbla to zaznělo, jak by ten nároďák chtěl hrát, takže by to tomu Patrikovi prostě mělo vyhovovat, a samozřejmě mrzí, že takovýhle hráč tam není. A k tomu dodám to, že samozřejmě já těch startů opravdu tolik nemám, ale můžu jako upřímně říct, že každá pozvánka nebo každá možnost vůbec v tom reprezentačním dresu na to hřiště vylíst byla taková motivace a taková odměna, že jsem si to velmi vážil, a myslím si, že takhle to cítí prostě většina těch hráčů.
14: My tím otevíráme téma vůbec vztahu současných českých fotbalistů k reprezentaci, a já to přehodím na Vladimíra Šmicra, který byl členem té vele úspěšné generace, a zeptám se, mělo by vlastně vůbec vedení reprezentace přemlouvat hráče i tedy kalibru Patrika Schicka k tomu, aby reprezentoval, tím spíš, když si vezmeme, že generální manažer reprezentací je Pavel Nedvěd, muž, který získal zlatý míč, má za sebou ohromné úspěchy. Já vím, že je to klíčový útočník posledních let, ale přece by měla být čest nosit reprezentační dres.
12: Jo, tak já bych nechtěl říct, říkal Pavel, nechci říct, aby jsme někoho přemlouvali, jo. Slovo přemlouvat se mi jako vzhledem k nároďáku nebo ke vztahu nároďáku nelíbí, ale spíš nastavit ty podmínky tak, aby ty kluci prostě chtěli jezdit, aby je to prostě lákalo, bavilo, aby prostě když jdete za ten nároďák, aby tam někdo nejezdil jako za trest nebo něco, že ho tam, že se znehodnocuje, nebo že se mu tam nelíbí, nebo že tam nejsou kvalitní prostě připravené věci pro ně, protože ty kluci jsou zvyklí na nějakou úroveň, takže prostě nastavit si ten nároďák tak, aby to bylo nejenom čes, ale aby to opravdu splňovalo, že to je nároďák, že to není prostě nějaká druhá liga, jo, nebo že to prostě nedává smysl. Tak to si myslím, že je prostě strašně důležitý, a od toho tam jsou právě Pavel Nedvěd a jsou tam ostatní prostě ty lidi, kteří se okolo toho nároďáku starají, aby vytvořili takovou atmosféru, že prostě ty kluci za ten nároďák to bude zibavit, no.
11: Vladimír Šmicr stále ve speciálu Radiožurnálu Sport zmínil také jméno Pavla Nedvěda. Pojďme si poslechnout generálního manažera reprezentací v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport, ve kterém si Pavel Nedvěd v úvozovkách trochu postěžoval, že někteří hráči nechtějí reprezentovat.
17: Dneska si musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas, a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal.
18: Vladimíre, jak nalákat hráče, aby rádi jezdili reprezentovat? Protože vy jste to tak bez pochyby měl.
12: No tak rozhodně je to o tom poskytnout ten nejlepší možný servis, aby ten balon byl na straně těch hráčů, protože jakmile ty hráči budou mít vytvořené takové podmínky, že si vlastně nebudou mít na nic, na co stěžovat, tak potom vlastně ty výkony už jsou jenom o nich, jo, a myslím si, že prostě mistrovství se tam nevyšlo, protože tam byla řada věcí, které prostě nefungovalo, ale nefungovalo i z toho důvodu, že prostě už tak byly vybraný, jo, ať už je to cestování, od ty hotely, tohleto, myslím, že to bylo celkem daný a bohužel to nebylo pro nás dobře jako zvolený, že nám to moc nevyhovalo, že bychom se mohli vybrat sami, že to vybereme jinak. Ale určitě bych souhlasil s tím, že jak říkal média, prostě vytvořit takové podmínky, aby to ty kluky, aby byli spokojení, aby byli ze vším, aby všechno fungovalo tak, jak má, no.
18: Vladimír Šmicr s námi na Radiožurnálu Sport. Zeptám se teď Pavla Horváta. Je to hlavně o té kabině, aby si tam byli v uvozovkách všichni rovni a aby každý s každým vycházel? Protože to se asi v minulých letech úplně nedělo. Pavle?
15: No to nevím, tak jsme měli možnost mít Tomáše Holeše u nás v desíce a musím říct, že vlastně od něj zaznělo taky, že měli s klukama skvělou partu, což si myslím, že taky bylo několikrát jako zpochybňovaný, že to tam prostě nefungovalo. Prostě myslím si, že my Češi vždycky tu šatnu umíme si udělat a málo kdy se stane, že tam je nějaký rušivý element, který by to jako rozházel. Myslím si, že spousta těch problémů opravdu v té Americe bylo tím cestováním a tím, jak prostě to bylo absolutně nevyhovující pro vrcholný sport. A já bych jenom dodal k tomu, co říkal Šmíca, že ta doba už je prostě taková, že teď řeknu slovo, který možná jako posluchači nepřijmou, ale ty reprezentanti by měli prostě být v luxu. Jo, ty by měly být tak jako úplně v pohodě, že vůbec se budou přemýšlet nad tím, jestli někde budou trávit o půl hodiny víc nebo míň. Prostě měli by to všechno mít úplně na klíč udělaný, když to řeknu takhle, aby prostě se mohli soustředit jenom na ten fotbal a to tam prostě na tom mistrovství nebylo a to si myslím, že by mělo být velkou změnou teď.
18: Na Radiožurnálu Sport vysíláme speciál k fotbalové reprezentaci. Právě ta vstoupí do elitní divize Ligy národů a to už v sobotu zápasem s Chorvatskem v Edenu, který začne ve 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nový trenér Santi Denia chtěl do svého týmu také Vladimíra Daridu. Ten ale odmítl s tím, že reprezentační kariéru obnovil pouze pro baráž a následné mistrovství světa. A Darida to potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
19: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
18: Pro Vladimíra Šmicra je překvapení, že Santi Denia chtěl právě Vladimíra Daridu do svého týmu?
12: Překvapení asi úplně ne, protože musím říct, že klobouk dolů Láďa Darida, jak se vrátil do České ligy a do Hradce, tak potvrzuje, jak prostě vždycky byl skvělý fotbalista. A ty jeho výkony byly opravdu dobrý. Překvapení možná trošku z toho důvodu, že jsme říkali o nějaký obměně, dát šanci mladým hráčům a myslím si, že tenhle ten tým by měl mít vrchol, měl by cílit na mistrovství Evropy, který bude za 2 roky a co si budeme povídat, Láďovi už za další 2 roky už bude nějaký věk a prostě proto jsem byl trošku jako asi překvapený, že ještě byl osloven. A na druhou stranu i ty mladí kluci prostě potřebují se učit, potřebují vidět ty starší pardály trošku, protože ty starší kluci to opravdu umí, jo, a Láďa Darida to umí. Takže chápu, že ho mohu vzít, že třeba si nepočítá na celý mistrovství, ale jestliže je prostě Láďa v takové formě, že by ještě teďko v těch těžkých zápasech bych si nějaký zápas, nějakou minutáž mohl urát, tak proto ho třeba oslovil. No.
14: Já vlastně souhlasím s tím, co říká Vladimír Šmicr, samozřejmě o mlazení reprezentačního kádru určitě, ale nějací ti zkušení tam být musí, zvlášť pokud tomu týmu pomůžou. A Vladimír Darida jednoznačně patří

0: vybírat, pojede. Konec konců tuto informaci nám potvrdil v podstatě také bývalý reprezentační kouč Ivan Hašek. Teď ale na Radiožurnálu Sport už pojďme k hráčům, kteří jsou aktuálně právě v reprezentačním áčku.
1: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
0: Hned 7 omluvenek musel řešit španělský trenér Santi Denia při svém reprezentačním srazu na lavičce českého týmu. To je velké číslo. Pamatuje něco takového například Pavel Horvát?
2: No, tak asi ne, samozřejmě. Já si myslím, teď byla taková, nechci říct, kampaň trošku, že jako slávisti to možná malinko přehrávají, na druhou stranu mají těžký zápasy, spousta z nich už bylo na tom mistrovství světa a zase budu čerpat trošku od toho Tomáše Holeše, že vlastně většina těch kluků, který byli na tom mistrovství světa, tak se prostě ještě teď třeba necítějí dobře a oni ty hráči už sami cítějí, že jsou vyčerpaný, že mají nějaký drobnější zranění, který prostě potřebují doléčit a bohužel v tuhle chvíli ta reprezentační pauza přichází a ty hráči samozřejmě se třeba na to ani necítějí, zase na druhou stranu je dobrý, když ty kluci to přiznají a jako jec na nároďák načatej a nepřipravený a úplně jako třeba nemotivovaný, tak si myslím, že je lepší, že se třeba omluví.
0: Jak zmínil Pavel Horvát, z kádru vypadlo hned 5 ze 7 povolaných slávistů, obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolář Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý. Doplníme ještě ty další absentéry, zranění nepustí do hry plzeňského záložníka Denise Višinského a naposledy sraz opustil také Matěj Ryneš ze Sparty. Vladimíre Šmicre, spekulace o tom, že by Slávia nechtěla pustit třeba trochu pochromané fotbalisty na sraz národního týmu jsou podle vás scestné?
3: Já myslím, že úplně ne. Já myslím, že tam trošku došlo chyby v komunikaci, protože David Zima či Lukáš Provod, myslím, že poslední prostě za měsíc odehráli maximálně nebo málo zápasů. David Zima se zranil s Lencem, Lukáš Provod vlastně s tím zraním laboruje už delší dobu, sice nastoupil v posledním zápase na 20 minut, ale věřím, že kdyby jsme třeba vedli z Plzní 2-0, tak by na to hřiště vůbec nešel. A ty kluci vzhledem k tomu mistrovství si opravdu měli krátkou dovolenou a musím říct, že hodně slávistů hraje, třeba David Urásek vlastně taky nastoupil na poslední 2 zápasy, ale nejsou ještě prostě, nejsou fit a prostě v té komunikaci si myslím, že se mohlo udělat něco víc a vysvětlit si tu situaci a potom by nešlo k tomu, že by se vlastně omluvilo 7 hráčů, ale třeba jenom 3 a nevedl by to takovýhle stín, jak na ty hráče, tak na Slávy, ale já jsem občas zažíval, ať už jako hráč nebo jako manažer, když jsem dělal u nároďáku takovýhle velký počty omluvenek, hlavně v tom červnovém termínu, kdy vlastně končily soutěže a ty kluci vlastně tím přicházeli třeba o 3 týdny dovolený, jo, žili na ten sraz, takže je to nepříjemný, ale vzhledem k tomu, jaký byl ten program pro ty týmy a pro ty hráče, to pro mě není jako velký překvapení.
4: Já bych u toho tématu komunikace ještě jenom chviličku zůstal. Samozřejmě ty lékařské zprávy nevidíme, naprosto chápu, že slávisté měli nabitý program. Otázkou je, jestli by ta situace byla podobná, kdyby se hrály kvalifikační zápasy, nedej bože zápasy na nějakém závěrečném turnaji. Já si myslím, že ne, ale to je na jinou debatu. Ale když jsme u té komunikace, přesně tak, David Zima nehrál před tím reprezentačním srazem, nechápu, proč byl v nominaci. Co mě zaujalo, minimálně 4 hráči, namátkou Linger, Macek, byl tam Ambros a myslím si, že Pavel Schulz řekli, a to mě velmi překvapilo, že se o nominaci dozvěděli skrz vlastně nominační tiskovou konferenci na YouTube. A mě zajímá, jestli to bylo standardní i v dobách třeba Vladimíra Šmicra, případně Pavla Horváta. Pavle, můžeš začít, protože mě to teda překvapilo.
2: Ne, tak já když jsem byl v reprezentaci, tak chodili takový ty papíry na klub, kde přišla ta nominace vlastně dřív a pak se to oznamovalo. To je to, na co jsem narážel v té první odpovědi úplně na začátku, že nějaký ty rozpaky prostě kolem toho nároďáku pořád jsou a to sdělení té nominace a říkám zase evidentně prostě se všema těma hráčema třeba nikdo nemluvil, jo. Na začátku bylo jasně řečený, že prostě bude ta komunikace s těma hráčema ať už potenciálníma, nebo s těma, který třeba jsou na hraně, prostě bude ta komunikace navázaná, tak to se prostě nestalo a to mě trošku jako zaráží, že si myslím, že na to bylo dostatek času, když to přeženu, tak si myslím, že minimálně za jeden den stihneš obvolat všechny ty hráče. Samozřejmě chápu, že asi všechny osobně nenavštívíš, ale bylo by to fajn a myslím si, že u toho reprezentačního trenéra, obzvlášť pokud je novej a pokud

0: pokud je ještě z jiný země, tak by se to hodilo jako velmi, ale to se nestalo a tady ta nominace vlastně i vzhledem k našemu vysílání, že teď já nevím, jestli měla být ve 12 nebo v 1, ale vlastně už jste mi volali o hodinu dřív z rádia, jestli bych se k tomu vyjádřil, že už je to venku, což prostě vůbec nebývá zvykem, no a vzbuzuje to prostě velký rozpaky u mě.
1: Pavel Horvát naznačil to, co si myslím i já, že kluby, ze kterých byli povoláni hráči do národního týmu, o té nominaci věděli, ale samotní hráči nejspíš ne, alespoň tedy někteří. Vladimíre Šmistre, bylo to zvykem? Je to pro vás standardní postup? Myslíte si, že to je správně?
2: Tak já bych řekl pravdu, když jsme hráli my, tak taky mi nikdo nevolal, jo. Tu nominaci jsme se dozvěděli, jak říkal Pavel, přes dopis na klub a klub mi potom řekl, jestli v nominaci a bylo to. Já jsem vždycky komunikoval s trenérama národňáků, nebo volali jsme jenom, když jsme byli zranění a věděli jsme, že můžeme mít nějaký problém a ne, jinak ono v podstatě u nás ta nominace se moc neměnila. To byl seznam, který se posílal vlastně skoro každý stál stejný. Tam ta velká obměna toho kádru moc nebyla, jo. Ale teď je jiná doba a s tím se to vůbec nedá srovnávat s naší dobou. Teď ty hráči prostě vyžadují úplně jinou komunikaci a už jsem to zažil já jako manažer před 10, vlastně 15 lety, kdy jsem byl trošku někdy zklamaný, že ty hráči spíš komunikovali přes manažery a přes kluby, než aby jako zavolali vyloženě jako mě, že jsem říkal, pojďme komunikovat jenom spolu, ale někdy ty hráči radši komunikují přes manažery, no, což je takový zvláštní, ale to si člověk prostě musí obšlápnout, poznat každého toho hráče. Je to jiná doba, opravdu je to jiná doba, ty hráči jsou na něco zvyklí a tady myslím, že by měli probírat daleko víc tu zdravotní situaci těch současných hráčů. Myslím, na svazu by se s tím měli dát víc záležet a nepodcenit tyhle ty věci. Zbytečný jsou potom zbytečný rozpaky a spekulace.
1: Na Radiožurnálu Sport stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Několik omluvenek a tedy také několik nově příchozích fotbalistů do reprezentace premiérově nahlédnou Martin Schubert z Mladé Boleslavy, Matěj Radosta z Teplic, Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno, Jiří Sláma z Jablonce, Ondřej Kryčfaluši z Royalu Union San Žiloas a Roman Macek ze Sparty. Asi jsme nebyli zvyklí, že tak velký prostor dostávali hráči mimo českou top trojku, tedy myšleno Spartu, Slávy a Plzeň. Co to ukazuje podle Pavla Horváta?
0: No, ukazuje to, že ty mladý hráče prostě ještě pořád máme. Já jsem rád, že třeba Radosta se Schubertem tam prostě jsou, protože teďka mají aktuálně skvělou formu, jsou to mladí kluci a vlastně, jak jsem to říkal třeba o tom, že ta 21 má svůj program, tak samozřejmě to je jasný, to je relevantní důvod k tomu, aby ty hráči v té 21 byli, ale tyhle ty kluci, kteří jsou mladí, tak tím, že je tam ten nový trenér a zase to, co jsem čerpal třeba od toho Radka Bejbla z toho rozhovoru, že budou chtít samozřejmě hrát ve čtyřech obráncích, taky jsme se o tom bavili v nějakým vstupu, jo, že málo který španělský mužstvo hraje prostě na tři obránce a že pravděpodobně budeš potřebovat jako leváka, jo, takže těch změn tam může být víc a je dobrý, když ty hráči jsou tam od začátku, než když pak bude zase nějaký ten sraz kratší, desetidenní a tam těch tréninků tolik nebude, no, takže já si myslím, že tady je dobře, že tam ty kluci jsou a vlastně jsem trošku čekal, když Jürgen Klopp vyhlásil ten 44 členný kádr, že něco podobného se třeba semele u nás, no.
1: Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport a ve speciálu k fotbalové reprezentaci. Právě Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy, bude komentovat oba dva domácí zápasy fotbalové reprezentace, ať už ten v sobotu s Chorvatskem, anebo ten úterní s Anglií. Pavle, díky moc za tvůj čas na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme s Vladimírem Šmicrem a za malou chvíli se připojí také bývalý golman Tomáš Vacík. Pavle, díky moc a měj hezký den.
0: Hezký den.
1: Na Radiožurnálu Sport tedy pokračujeme aktuálně s Vladimírem Šmicrem. Mluvili jsme o těch debutantech. Myslíte si, že má šanci některý z nich se usadit v reprezentační kabině?
2: No, já musím říct, že jsou tam zaslouženě všechny ty jména, i když jsou to nováčci. Samozřejmě někteří jsou zkušenější, třeba Macek už přece jenom už mají něco odehráno, ale myslím, že Radosta si zaslouží, měl vynikající start do sezóny jako i Teplice a je jenom dobře, že tu šanci dostává, Šubert to samý v Boleslavi dává góly, takže je to pozbudivý pro ty hráče z České ligy, že mají šanci se dostat i do reprezentace. Samozřejmě trošku mě mrzí, že ve Slávi, ve Spartě a v Plzni třeba ubývá těch českých hráčů, protože samozřejmě na ty vazby jsou důležitý, aby potom čím víc hráčů vždycky byl z těch top klubů, tím to bylo jednodušší a ve své době jsme těžili třeba ze Souhry Plzně, nebo když já jsem byl v nároďáku, tak jsme tam byli třeba 3-4 slávisti, ale bylo tam třeba 8 Spartanů. Bylo to takový potom samozřejmě jednodušší pro toho trenéra, toho nároďáku, ten tým dá, nějak dá dohromady a dát mu nějakou tvář.
3: Vladimír Šmechtr mluvil o hráčích z České ligy, ale co je dlouhodobým problémem u národního týmu, který v podstatě v té pozdější fázi kariéry Vladimír Šmechtr neznal, tak je to, že český fotbal má opravdu hodně málo fotbalistů v těch elitních top 5 evropských soutěžích a někteří ani nenastupují, teď tedy třeba Robin Hranáč nebo Martin Vítík. Čím si, Vláďo, myslíte, že to dlouhodobě je? Je to zkrátka tak, že ta opravdová kvalita na té nejvyšší úrovni chybí?
2: Bohužel je to tak, asi neřeknu nic nového, to prostě stačí si otevřít noviny a přečíst si, kde ty naši hráči prostě hrají. A to se nedá prostě nějak okecat, nebo nechci být nějak kritický, prostě musíme to brát jako fakt, že jsme v poslední době prostě neumíme vychovat tolik kvalitních hráčů, kteří by se prostě dostali do těch top světových klubů a musíme pracovat s tím, co máme.
4: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
1: Vladimír Šmechtr zůstává ve speciálu Radiožurnálu Sport. K nám se teď připojil na závěrečnou půlhodinu také bývalý golman Sparty, Sevy nebo Basileje Tomáš Vaclík. Přejeme vám hezký den.
5: Hezký den všem, zdravím vás.
1: Samozřejmě s vámi chceme probrat golmanskou trojku a to, kdo bude chytat, ale ještě předtím se zaměříme na španělského kouče Santiho Deniu, který tvořil právě aktuální nominaci, je premiérovým koučem ze zahraničí právě u reprezentace. Bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek v rozhovoru na naší stanici přiznal, že takto drahou hračku v uvozovkách, tedy na lavici českého týmu, nevidí rád.
6: Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Tak Kozel určitě, Indra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek.
1: V závěru Ivan Hašek jmenoval možné české trenéry. Podle Vladimíra Šmechtra je léčba zahraničním koučem tou správnou metodou?
2: No, vzhledem k tomu, že všechny ty jména, které třeba Ivan Hašek takhle jmenoval, jsou pod smlouvou v klubech, kde se momentálně cítí silný a pevný a nechtějí ty kluby opustit, tak si myslím, že ta volba toho zahraničního trenéra byla správná.
1: Co si o tom myslí Tomáš Vaclík?
5: Souhlasím. Myslím si, že tak nějak jako vnímalo se, že jo, z toho veřejného prostoru nebo i z toho fotbalového prostředí, že zahraniční trenér asi by byla zajímavá varianta pro nároďák. A samozřejmě hodnotit teď, myslím, že je strašně brzo a počkal bych, až jaké budou výsledky, jak se bude nároďák prezentovat a dal bych určitě trenérovi Deniovi čas a ať ukáže, co umí a věřím, že ukáže, že umí hodně.
3: Já to jenom doplním, myslím si, že zkrátka český fotbal dospěl do fáze, kdy ta zahraniční varianta byla prakticky jediná, protože jak už zmínil Vladimír Šmechtr, tak ti nejlepší čeští trenéři, kteří by připadali v úvahu, jsou pod smlouvou a nezdálo se, že by chtěli něco měnit a přecházet tedy k reprezentaci, tudíž to dopadlo tak, jak se nejspíš očekávalo.
1: Podle mě je trochu předčasné se teď bavit o tom, jak moc zvládne Santi Denia aplikovat v českém fotbalu nějaký svůj zahraniční styl fotbalu nebo španělský styl fotbalu. Co ale musí řešit od začátku je komunikace v kabině. A teď se bavím výhradně o tom jazyku. Lukáši, ty jsi přišel z předzápasové tiskové konference před Chorvatskem. Chorvaty. Já jsem byl na nominační tiskové konferenci. Upřímně mě angličtina trenéra Santiho Denny úplně neohromila. A to nechci být úplně extrémně kritický. Co na to říkáš ty?
3: Je to zajímavé téma. Já jsem byl dnes mírně řečeno rozčarovaný, protože z té tiskové konference jsme se prakticky nedozvěděli vůbec nic. Jen opravdu všeobjímající fráze, jak kluci jsou připraveni makat na 100%, dobrá atmosféra a podobně. A bylo znát, že i na některé konkrétní dotazy Santi Denia zřejmě nezvládá odpovědět právě kvůli té jazykové bariéře. Takže mě by dávalo daleko větší smysl, kdyby třeba ty tiskové konference byly ve španělštině a podobně, ale to je jiná debata. Ale zeptám se pánů a našich hostů, třeba Vladimíra Šmistra, jestli to může být nějaký problém, když zkrátka ta angličtina je univerzální jazyk, když ten trenér tolik nevládne, protože jakmile by mluvil španělsky, zase se to musí nějak překládat, třeba přes Radka Bejbla, lec, co se může ztratit v překladu.
2: No tak určitě to není ideální situace. Někdy potřebujete prostě, říkám, s tím hráčem si promluvit trošku detailněji, nebo někdy nenajdete ty správné slovíčka v té cizí řeči, když ty v ní nejste silný a to není potom ideální.
1: Tomáš Vaclík zažil v několika kabinách zahraniční trenéry, kde se nemluvilo česky, jaké to je a jak moc velký problém je, když nerozumíte.
5: Tak já myslím, že nerozumět by asi neměl nikdo, že jo, z české kabiny, takže já věřím, že všichni kluci jsou vybavení jazykově natolik, aby trenérovi Deniovi rozuměli. Souhlasím s tím, že trošku může být problém s tím, že když trenér bude chtít něco vysvětlit, třeba něco důkladněji, tak se bude muset jít třeba přes překladatele nebo přes Radka Bejbla, jak bylo zmiňováno, a něco se tam může ztratit, ale věřím, že to zvládnou, že najdou cestu, jak spolu komunikovat a že i Santi Denia, i hráči najdou vlastně kompromis v té komunikaci, aby to všechno fungovalo.
1: A ještě jedno téma zmíním ve spojitosti se španělským trenérem Santim Deniou. Myslíte si, pánové, a teď oba dva začnou u Vladimíra Šmicera, že tohle je ten kouč, se kterým český tým vydrží alespoň nějakou dlouhodobější dobu? Myslíte si, že tohle je právě ten muž, na kterém by mohl český národní tým stavět? Vladimíre?
2: Tak já bych si to přál, ale já to přeju každému českému trenérovi, ať už tam byl kdokoliv, jo, ať už tam byl Koubek, Jarolím, Ivanašek, vždycky jsem těm klukům držel palce a věřil jsem, že se bude dařit. Bohužel ty očekávání u nás jsou vždycky velký a mně se zdá prostě, že těžko umíme odhadnout tu reálnou sílu toho našeho týmu, myslím jako fanoušci, a že chceme od toho našeho týmu, já už to říkám několik let, že ty fanoušci chtějí od našeho týmu víc, než co jim ten tým může dát, a potom se to bortí různý představy a je neustála kritika. Já prostě si myslím, že neumíme dobře odhadnout tu sílu toho našeho týmu. Já těm fanouškům to neumíme podat. Jako já si opravdu myslím, že jsme měli dobrý trenéry u národního týmu, ať už mám Michala Bílka a další jména, ale jsou pod neustálou kritikou, ale neustálou. Takže z tohle důvodu možná ten Santi Denia to může mít lehčí v tom, že ji nebude tolik vnímat tu kritiku, ale nečekejme, že začneme porážet Anglii, Španělsko a Chorvatsko. Jo. To si myslím, že by bylo hodně optimistický. Přál bych si to, ale nevěřím tomu.
1: O velkých očekáváních mluví Vladimír Šmicer. Pojďme si poslechnout Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací, který zmínil cíl právě pro elitní divizi Ligy národů.
7: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně radši nebudu říkat.
1: Pavel Nedvěd zmínil v závěru toho svého cíle, že radši ani nechce říkat to procenta, jak velká tedy je ta šance na udržení. Jak si tyto slova překládá Tomáš Vaclík, bývalý elitní fotbalový golman, ať už ze Sparty, Vazilie nebo třeba Sevy? Chápete to tak, že šance na udržení je prostě obrovsky malá?
5: No já to spíš beru tak, že Pavel Nedvěd nebo všichni okolo si uvědomujeme tu sílu těch soupeřů, který národák čekají. Jo, já jsem měl tu možnost hrát taky, že o tu Ligu národů, a měli jsme tam, že o shodnou okolostí Španěli, Portugalce a Švýcary. Udělali jsme 4 body a stejně jsme padali dolů, takže samozřejmě tykom i ten pavou nebo ten styl nebo to je trošku jiný, že třeba, že z třetích míst jde ještě do nějaké baráže, potom se mezi sebou hraje, ale ale myslím si, že ať už Pavel Nedvěd nebo všichni ostatní vnímáme tu sílu těch soupeřů, která je veliká. Čekají nás poslední mistři světa, bronzový tým z mistrovství světa a Chorvati, s kterýma máme zkušenost vlastně z té poslední kvalifikace na to samotné mistrovství světa.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Lukáš Michalík společně se mnou natáčel rozhovor s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. On potom cíli, který jsme mohli slyšet, zmínil ještě jeden cíl. Pamatuješ si ho?
3: Musíš mi ho připomenout.
1: Že chce budovat tým pro kvalifikaci na Euro 2028. A tam směřuje ta má otázka nejen na tebe, ale následně i také na naše hosty. V jaké kostře v podstatě a jestli je to ten správný cíl teď pro tu aktuální situaci, tedy pro elitní divizi Ligy národů?
3: Správný cíl to je podle mě jednoznačně, protože, jak už zmínili pánové přede mnou, nedá se předpokládat, že mezi takovou konkurencí udělá český fotbal díru do světa. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Vladimír Šmicer. Samozřejmě, když přijdou nějaké výbuchy typu zápasu na Férských ostrovech a podobně, ať ta kritika přijde, ale z mého pohledu často fanoušci chtějí po reprezentaci víc, než jim může dát. Pamatují ty slavné časy a z mého pohledu byl už obrovský úspěch a taky velké štěstí, že se Češi vůbec dostali na mistrovství světa. To je jedna věc. A samozřejmě ta kvalifikace bude velice důležitá, protože na evropském šampionátu Češi ještě nikdy nechyběli a musí se tam dostat jednoznačně. Takže tvorba té kostry je na místě. Otázkou je, kdo v ní bude, a to asi teď chci řešit.
1: Potrhl by slova Lukáše Michalíka Vladimír Šmicer, tedy že se aktuálně začíná tvořit reprezentační tým pro kvalifikaci na Euro a pak následně případný evropský šampionát právě v roce 2028?
2: Ano, já bych s tím souhlasil, proto i v téhle lize národů prostě je to pro nás těžká situace, protože jak Španělé a Angličani ty kostry mají jasně daný, ty prostě měli úspěšné mistrovství za sebou. S Chorvati úplně tolik ne, tam trošku řeší tu přestavbu toho týmu, taky věkovou, ale my vlastně začínáme skoro úplně od nuly, abych řekl, protože tím, že vlastně Patrik si skončil, jo, Venca Černý už jako tam není a v ostatní teď máme hodně zraněných hráčů, prostě vlastně ten tým, co teď bude vlastně absolvovat tyhle ty čtyři zápasy, bude hrozně vlastně i mladý, řekl bych, a neskušený oproti těm soupeřům. A proto bude jako důležitý si tohleto uvědomit a podpořit ty kluky, ale směrovat to určitě na to mistrovství Evropy. Tam si myslím, že jsme schopni se prostě probojovat a předvést si i potom dobré výkony. Já si myslím, že máme řadu jako nadějných hráčů, kteří když tu šanci dostanou, tak by za ty dva roky mohli být na tom velice dobře, jo? Ať už je tam Karabec, jo? Ambros je ví dobře. To jsou kluci, který nemají ještě takový plno jako reprezentačních startů, ale tyhle ty kluci, kdyby se okopali, ohráli teda, spíš než okopali, spíš ohráli v tom nároďáku, tak věřím, že to se jmenovalo jenom dva, ale takových typů tam vidím minimálně řekají 6-7 a to by mohla být naše budoucnost.
1: Říká Vladimír Šmicer, já se zeptám Tomáše Vaclíka na to, kdo by měli být naopak ti největší tahouni české reprezentace. Asi zmíníte kapitána Ladislava Krejčího, vedle něj Šulc Hložek, je to tak?
5: Určitě, myslím si, že ty kluci, kteří toho odehráli spoustu, že tam ještě, že Vláďa Coufal, kterého si pamatuju ještě já, že jsme hráli spolu, takže ty tahouni určitě by měli být ty kluci, kteří mají těch reprezentačních startů nejvíc a na těch reprezentačních akcích už byly vícekrát, takže 100% si myslím, že i od nich trenér Denia bude očekávat tu vůdcovskou roli. A ne teď třeba v lize národů, ale potom v té kvalifikaci, jak si myslím, že jednoznačně by to měl být i jeden z golmanů, který bude chytat.
1: A ke golmanům se určitě dostaneme na Radiožurnálu Sport. Zakončíme tím speciál k fotbalové reprezentaci právě s Tomášem Vaclíkem. Ještě předtím ale v uvozovkách dokopneme, jak by možná řekl Vladimír Šmicer, téma reprezentačních hráčů a to, kdo by měl hrát. A samozřejmě teď se dostáváme také k tomu, s kým bude český tým hrát, tedy k soupeřům, kterými jsou Chorvatsko, Španělsko a Anglie v elitní divizi Ligy národů. Jak k ním přistoupit? Od Pavla Nedvěda zaznělo, že to je budování týmu pro kvalifikaci na Euro 2028. Myslíte si, že Chorvaté jsou nejhratelnější v uvozovkách, Vladimíre Šmicre?
2: Já myslím, že ano. My jsme s nima hráli vlastně už v minule, jsme hráli v té kvalifikaci na mistrovství světa, kde jsme s nima doma remizovali, tam jsme dostali bůra, ale rozhodně jsme se v těch zápasech byli vědci, že se s nima můžeme měřit, takže jestli někde získat body, tak určitě to budou Chorvaté. Já jsem viděl zápas Holandsko-Německo a byla to Liga národů a mi to připadalo, že to bylo finále mistrovství světa. Ty po sobě šli, takže nečekejte, že Liga národů jsou nějaký přáteláčky a že Španělé a Angličané nás podcení, takže já si myslím, že opravdu nás čekají těžké zápasy. Na druhou stranu je pro ty kluky skvělý si zahrát proti těmhletěm hráčům, jo. Já vím, že to je těžký hrát proti třeba Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Na druhou stranu takovou možnost mít je skvělý. Je to fakt dobrý a jako pomůže vám to. I když třeba se něco nepovede, prohráte, ale potom v té kvalifikaci na to mistrovství Evropy 2028 takhle těžký soupeři nebudou a když prostě si zvyknete rád proti těm nejlepším, tak potom přijdou trošku jiný týmy a budete si víc věřit.
1: Budu citovat slova Vladimíra Šmicra, je to skvělý, říkal o tom zahrát si proti takto velkým soupeřům. Tomáš Vacík to zažil, byl u premiérové účasti českého národního týmu v elitní divizi Ligy národů. Je to opravdu skvělé?
5: Tak samozřejmě je a myslím si, že jsou vlastně tím, co říkal Šmíca, že kluky to může jenom potom posunout, že vlastně se budou rovnat v téhleté lize národu s těma nejlepšíma a potom vlastně v té kvalifikaci určitě tam budou týmy, které budou slabší nebo než Španěle, než Angličani, než Chorvati a proti ním se dají potom ty zkušenosti velice dobře zúročit, takže já vlastně vnímal jsem, že byla obrovská kritika té ligy národů, ale zase na druhou stranu mít možnost vlastně během jednoho reprezentačního srazu hrát s těmahle všema reprezentačníma výběrama, myslím si, že kdyby byly ještě takové ty klasické přátelské utkání, tak si myslím, že tuhle tu možnost by český národák nikdy nedostal.
4: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
1: Stále posloucháte speciál k fotbalové reprezentaci. Jaký ten soupeř je pro Vladimíra Šmicra tím vůbec nejtěžším? Z trojice Chorvatsko, Španělsko, Anglie.
2: Tak rozhodně nejtěžší soupeř vidím ve Španělsku, protože jakým způsobem oni hráli na mistrovství světa, to bylo dominantní, jednoznačný, vlastně nedostávali vůbec góly. A když se podívám na momentálně na španělskou ligu, na jejich nominaci, tak ty hráči, kteří tam jsou, tak se jim daří a nečeká nás nic lehkýho. To jsou mistři v tom, že samozřejmě vlastně ovládli skoro všechno, umí dobře bránit a umí skvěle útočit, tak takových týmů na světě moc nenejdete.
1: Vladimír Šmicer mluví o nejsilnějším soupeři, tedy o Španělech. Právě ve Španělsku chytal 3 sezóny také Tomáš Vacík v dresu Sevilly. Má stejný názor Tomáš Vacík jako Vladimír Šmicer, tedy že nejtěžším soupeřem bude pro český tým Španělsko?
5: Určitě souhlasím s tím, že papírově vlastně a i po tom posledním úspěchu na mistrovství světa a jak vlastně Španělé hráli, jak se tam prezentovali a vlastně jak i zvládli celkově třeba tu kritiku po tom prvním zápase, kdy remizovali, že jo, s Kapverdama, tak je ten tým neuvěřitelně vyspělej, neuvěřitelně kvalitní a ta soupiska nebo ta šířka toho kádru mluví za vše. Jsou to hráči světové úrovně a určitě to bude zajímavá konfrontace vlastně teďkom potkat.
1: Už jsme to trochu naťukli a teď to téma nastolíme úplně. V brance český tým tlačí bota asi úplně nejméně. 2 golmani jedničkami ve svých týmech v Premier League, Lukáš Horníček v Newcastle, Antonín Kinský v Tottenhamu a Matěj Kovář zase dovedl v loňské sezóně PSV Eindhoven k titulu v nizozemské lize. Těžký výběr, kdo by měl podle Tomáše Vacíka chytat jako jednička?
5: To říkat asi úplně nebudu, ale souhlasím s tím, že tam nás bota netlačí a že zase máme, ne, už to asi nebudeme nazývat štěstí, protože golmany máme většinou vždycky dobrý, takže zase máme 3 skvělý golmany, kteří se o to poperou, vlastně pod novým trenérem. Asi si myslím, že budou začínat všichni na stejné startovací čáře a ať se o to poperou a ať chytá potom ten nejlepší. Myslím, že Santi Denia to zmiňoval, že nejspíše dostanou v té lize národů šanci všichni 3 a až potom se rozhodnou, kdo bude chytat. Takže já se na to těším, jsem zvědavý, jak se s tím vlastně i kluci poperou v těch samotných zápasech a hrozně jsem na to zvědavý, jak, jak se to bude celé vyvíjet, tady ten souboj o tu brankářskou jedničku.
3: Samozřejmě golmany ještě probereme i s Tomášem Vaclíkem v našem speciálu, ale teď se ještě zeptám na tu velmi jednoduchou otázku i Vladimíra Šmicera. Vláďo, tak kdo bude česká jednička v brance? Koho byste tam viděl?
2: Hrozně těžký, protože jsou všichni tři opravdu moc dobrý. Jo, myslí by všichni tři ty kluci. A asi bych si tipnul, že určitě proti Anglii bych postavil asi jednoho z těch kluků, že se budou asi točit a je k tomu příležitost, protože těch zápasů je hodně, hrajou se hodně po sobě a nemyslím si, že jeden odchytá všechny čtyři, takže já věřím, že to je příležitost pro všechny tři a třeba se potom srazu právě uvidí, kdo potom půjde dál, kdo se vykrystalizuje jako ta jednička. Nevím, jaký má představy Santi Deni a určitě Tonda Kinský má víru, že možná z nich hraje nejlíp nohama, že může začít von a uvidí se, jak to půjde dál. Ale určitě by nebylo špatný třeba, když jsme hráli v poli v devíti a dali dobrali dva. To si myslím, že by bylo docela dobrý, že by jsme mohli zkusit postavit dva golmany. Tam bych potom cítil, že by jsme uhráli docela dost bodů v té skupině.
3: A možná i vyhráli mistrovství Evropy následné. Já se zeptám Tomáše Vaclíka, protože to téma mě hodně zajímá. Tomáš Vaclík byl hodně dlouho v reprezentaci. Dlouhou dobu to bylo tak, že jste byl Tomáši dvojkou za Petrem Čechem, ta jeho pozice samozřejmě byla neotřesitelná. Pak jste byl ale dlouho jednoznačnou jedničkou vy a to bylo prostě dané. Teď jsou v týmu tři golmani, kteří skutečně každý z nich může mít ambici být v reprezentační brance. Nemůže to být trochu na škodu, nemůže to dělat trochu zle v té kabině. Neznám ty golmany osobně samozřejmě, ale vy jste to zažil, víte, jaké to je to konkurenční prostředí. Chytat zkrátka může jenom jeden.
5: Já věřím, že to nějakou neplechu dělat nebude. Samozřejmě myslím si, nebo jsem si jistý, že všichni tři kluci to cítí. Že teď se jim otevřela velká šance. Kovy samozřejmě těch zkušeností s reprezentací má nejvíc. Že byl už na mistrovství Evropy, dovedl nároďák na mistrovství světa, takže těch zkušeností má 100% nejvíc. Lukáš Horníček má jeden zápas, Tonda nemá ještě žádný, takže nějaká ta nová éra teďkom začíná a jak jste zmiňovali, myslím, že všichni tři si můžou dělat nárok na to, aby tou jedničkou mohli být a budou bojovat. Jsem určitě přesvědčený o tom, že teď tyhle ty dva srazy, ať už teďkom nebo ten následující s těmi dalšími dvěmi zápasy v Lize národů, budou o to bojovat a až se v březnu rozhodne, tak budou vědět, jak se na tom všichni jsou. Ale teď si myslím, že je to otevřené, ať bojujou, ať se o to porvou, protože mají velkou šanci vlastně být tou jedničkou na strašně dlouhou dobu.
1: Reportér Lukáš Michalík to v té otázce zmínil. Za dob Petra Čecha nebylo moc pochyb o tom, kdo bude českou jedničkou. To byla éra, ve které ještě také chvílku hrál Vladimír Šmicer. Tak jak moc to pomáhalo i vám hráčům, že jste věděli, že máte jasnou jedničku, na kterou je spoleh?
2: Tak co se týče brankářů, tam nikdy nebyl problém u nás v nároďáku. My musím říct, že naše brankářská škola je opravdu skvělá a před Petrem jsme tam vlastně měli Petra Koubu a to prostě bylo stejný. Jako víte, ty golmany opravdu máme dobrý a tam nás bota netlačila nikdy, takže když byl Petr Čech v bráně, tak patřil k nejlepším golmanům na světě a bylo to pro nás dobrý v tom, že ty soupeři samozřejmě z toho měli respekt, takže čím lepší hráče v týmu máte, tím víc respektu cítí ty soupeři a vy to z nich cítíte, že vědí, že jste dobrý, že máte dobrý hráče, nebo že si ho víc hlídej, samozřejmě golman asi dělat nemusíte, ale prostě ten golman vám pomůže v tom, že udělá nějaký důležitý zákroky, chytí prostě něco navíc a prostě potřebujete mít golmany, který chytí něco navíc a to teda musím říct, že u nás v nároďáku máme, ať už to byl Václav právě, co tady konec s námi, i další. Opravdu ty golmany máme dobrý.
1: Já se spíš ptám, Vladimíre, na ten fakt, že teď nemáme jasnou reprezentační jedničku, jo. Máme tam tři, jak zmínil Tomáš Vaclík, hodně vyrovnané, v podstatě téměř vyrovnané golmany. Může to nějakým způsobem ovlivnit hráče? Tyjo, kluci, my nevíme, kdo bude ta jednička, tyjo, bude to tady Lukáš Horníček, nebo to bude Matěj Kovář, nebo to bude třeba Antonín Kinský?
2: Já myslím, že to ty kluky neovlivní. Oni tím, kde jsou, jako už se museli jako vypracovat, museli si prožít hodně takových těžkých okamžiků, dokázat hodně lidem, že na to mají, ať už je to Tonda Kinský v Tottenhamu, teďko Horníček Newcastle podepsal, jo, myslím, že mu se mu povedl začátek zóny, Kovy to má jako Eindhoven, tohleto. Prostě myslím si, že ty kluci už si dokázali a na národák přijedou a nechají to na tom trenérovi. Já jako určitě každý bude chtít chytat, ale může se stát, že někdo může mít pokles v tom klubu, tak ho nastoupí ten druhej. Prostě myslím si, že může být taky být tahle ta doba teďkon tak, že nebude úplně pokaždý jako jednička jako jistá vždycky. A ty kluci to snesou. Já myslím, že já bych jako momentálně Deniou, tak bych jim tuhle, vzal bych si je všechny tři dohromady a snažil bych se jim to podat tak, že jako jsou všichni jako fakt dobrý a teď bude záležet na tom, jak ten Denia jako každý ho vidí, no. Jako jestli říkám, Tonda Kinský bude hrát dobře nohama, někde jsem četl, že chtějí hrát odzadu, vystavovat hru, tak v tom by mohl být dobrý, ale zase má málo zkušeností s národňákem, Kovář má nejvíc, takže uvidíme. Já bych se nebal toho, že já z těch všech těch třech kluků cítím, že jsou celkem v pohodě, že by to měli zvládnout.
3: Já si myslím, že by to taky zvládnout měli, že to skutečně nebude žádný velký problém. Půjde do velké míry samozřejmě o tu souhru golmana třeba s defenzivou. Defenziva by měla stát jednoznačně, už jsme to řešili na Ladislavu Krejčím, který neměl úplně dlouhou pauzu po mistrovství světa a asi neměl ani úplně čistou hlavu. Po sestupu Wolverhamptonu se dost řešilo, jaká bude jeho budoucnost. Řada lidí, včetně tedy mě, si myslela, že zůstane v Premier League, nakonec bude v uvozovkách jen ve druhé anglické lize, o které se říká, že je ale nejlepší druhou ligou na světě. Tomáši, vnímáte to jako problém, že zrovna Ladislav Krejčí, což je skutečný lídr toho týmu, je vlastně i na vrcholu sil, bude hrát druhou ligu v Anglii a ne tu nejvyšší soutěž?
5: Úplně jako velký problém to nevidím. Já jsem samozřejmě, že tu kvalitu té Championship zažil sám na vlastní kůži a souhlasím s tím, co jste říkal, že Championship je nejlepší druhou ligou na světě a myslím si, že tou kvalitou převyšuje spoustu těch lig prvních. Ať už co se týká konkurence, náročnosti, počtem zápasů, vlastně tou historií a tou fotbalovou kulturou okolo, takže nemyslím si, že bychom měli mít strach z toho, že když Láďa Krejčí bude jezdit na národák z Championship, takže by nebyl připravený na národák, to v žádném případě.
4: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
1: Vladimír Šmicer je s námi ještě stále v reprezentačním speciálu, tedy k věnovanému fotbalovému národnímu týmu. Čas se nám chýlí ke konci, ale přece jen ještě na závěr si pojďme shrnout ty zápasy, které nás čekají. Vladimíre, co čekáte od nadcházejícího reprezentačního srazu, co se týče bodů? Z kolika body po čtyřech zápasech v Lize národů odejde národní tým pod vedením Santiho Denii?
2: Tak já bych si přál samozřejmě co nejvíc bodů. Realisticky to vidím na 4. Jo? Když uděláme 4 body, tak si myslím, že bych byl spokojen, protože opravdu ta síla těch týmů je obrovská. Takže, ale třeba můžu říct, že to bude málo po našich výkonech, nebo uvidíme, nebo třeba uděláme bod, ale budeme hrát sympaticky, jako k tomu budeme přistupovat. Nemám, já tak jsem o tom nepřemýšlel, ale já si jenom přeju, aby se poznali ty kluci tam jako s tím trenérem, aby si něco vysvětlili, aby si to sedlo a aby tak nějak se odstartovali k něčemu. No. Nemají, říkám, ten začátek pro takovýhle tým, takovýhle těžký zápasy, bude to extrémně těžký pro ně, pro všechny. A k tomu Láďovi Krejčímu řekl bych, že to není určitě problém, spíš je to jenom škoda pro něj, jo, že prostě nebude rád tu Premier League. Myslím si, že určitě si to přál, možná si myslím, aspoň doufám, ale nedošlo k tomu, protože bohužel za něj chtěli docela dost peněz, takže je to škoda pro něj. Určitě na to má hra Premier League a docela mě to mrzí, že tam zůstal v tom Wolves, no, ale Někdy si nemůžete poručit, co chcete.
1: Říká vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. Teď mířím otázkou na to, kolik bodů získá český fotbalový národní tým v nadcházejících 4 zápasech k vítězi Evropské ligy, tedy Tomáši Vaclíkovi.
5: Já věřím, že to nebude s nulou. Já už věřím, že se kluci odrazí k něčemu, jak říkal Šmíce, aby se poznali, aby začali, nebo aby se nedostali zbytečně vlastně pod tlak hned na začátku vlastně nějaké nové éry a nějaké nové cesty. Takže už by bylo skvělé vstoupit do tohohle toho období dobrým výkonem, určitě i dobrým výsledkem. a věřím, že to nebude s nulou.
1: A na Radiožurnálu Sport se samozřejmě zeptám také našeho reportéra Lukáše Michalíka.
3: 4 body by byl úspěch, si myslím.
1: Díky moc všem zúčastněným ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalové reprezentaci. Byl s námi Vladimír Šmicr. Vláďo, díky moc, že vás čas a mějte se fajn.
2: Mějte se moc hezky všichni, ahoj, čau.
1: Byl s námi také Tomáš Vaclík, díky moc, naslyšenou.
5: Taky díky, naslyšenou, hezký den všem.
1: A ve studiu byl Lukáš Michalík, reporter, který se u reprezentace bude věnovat a bude u ní i nadále. Díky moc i tobě.
3: Díky moc, všichni se mějte fajn.
1: Jen dodám, že vedle tohoto speciálu se fotbalové reprezentaci věnujeme opravdu hojně. Na webu radiožurnalsport.cz najdete rozhovory s Pavlem Nedvědem, Ivanem Haškem nebo třeba Vladimírem Daridou. V pořadu Desítka Pavla Horváta bylo zase Tomáš Holeš. Samozřejmě nechybí ani aktuální zpravodajský servis přímo z tréninku a tiskových konferencích. Všechny zápasy vysíláme na Radiožurnálu Sport a samozřejmě v přímých přenosech, takže o nic na této jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku nepřijdete. Díky, že jste s námi.
4: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
8: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
9: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
7: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
9: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
10: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
9: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
12: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšíří se taky okruh zranitelných domácností. V rakouských Alpách letos přibývá nehod při horských sportech. Hokejisté Třince vyhráli i 4. zápas v sezóně. Vítkovice porazili 8-2. Nehoda brzdí provoz v omezení na dálnici D1 z Prahy do Brna na 52. kilometru a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat jednotlivých okresů. Doteď ji úřad určoval podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
13: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
12: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru o 2200 korun měsíčně. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto řešili přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají taky problémy s vodou.
14: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Býčí skalu na Blanensku dnes rozezní housle a varhany. V Halštatském domu pořádají benefiční koncert. Jeskyně není běžně přístupná, protože je jedním z největších zimovišť netopírů v Česku. Zájemcům se otevírá jen několikrát do roka. Hudebníci musí taky počítat s odlišnými podmínkami v netradičním prostoru, tedy chladem a vlhkostí, jak říká jeden z účinkujících, houslista Pavel Šporcl.
15: Hrát koncerty v jiných prostředích než v koncertních sálech je pro mě taková přirozenost. Přírodní prostředí je velmi specifické, krásné, v jeskyni bývá úžasná akustika, tak se na ten koncert moc těší.
12: Výtěžek půjde na dostavbu a provoz školy v Indii.
9: Sport. Hokejisté Třince jsou v Tipsport Extralize dál 100%. Lídři tabulky ve čtvrtém kole deklasovali 8-2 Vítkovice. Ty naopak zůstávají po třech odehraných zápasech bez bodu poslední. K debaklu z oceláři vítkovický kapitán Jakub Zbořil řekl.
16: Já osobně nevím, co to je. To je fakt jako stačí jeden gól a najednou přestanou se řešit malý detaily, které jsou potom rozhodující při soupeřově zakončení a víceméně dáváme šance úplně zbytečně. Tak ten pocit je hodně špatný, nicméně sezona ještě bude dlouhá, z tohohle se musíme vyhrabat a doufám, že co nejrychlejc.
9: Kladno poprvé pod trenérem Radimem Rulíkem prohrálo, a to z Plzní 3-4 v prodloužení. Mistrovské Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem vyhrála Sparta na ledě Litvínova. Olomouc podlehla Kometě Brno 2-4 a Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1. Hokejista Filip Chytil zmešká začátek nové sezony NHL. Útočník Vancouveru si poranil rameno v přípravném utkání s Edmontonem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehody v Posázaví. Na D1 z Prahy směrem do Brna se zpomaluje za sjezdem na Pražský okruh. Kolona pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. D1 ještě jednou z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 48. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na 52. kilometr. Tam zasahují u nehody 3 osobních aut, projíždí se pouze připojovacím pruhem, zdržení je asi půl hodiny. V opačném směru tedy do Prahy pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se srazila 2 osobní auta a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně směrem do Prahy spozorněte za sjezdem na Mýto. Na 42. kilometru havarovala dodávka a osobní auto projíždí se pouze jedním pruhem, kolona se táhne už od 43. kilometru. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 51.5. kilometru se v omezení střetla 3 osobní auta, blokují pravý pruh. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most zasahují u nehody před sjezdem na Vršovice. Projíždí se pouze připojovacím pruhem, kolona od křížení s magistrálu je na zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě jenom 16 až 19. Tolik zprávy.
18: Krásné sobotní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a fotbalová Liga národů se pomalu, ale jistě blíží. Duel Česko-Chorvatsko začne tedy dnes ve 20 hodin a 45 minut a všichni jsme tak zvědaví na výkon českých reprezentantů pod novým reprezentačním koučem. No ale každopádně zápasy, které se hrají teď, tak to je v rámci tedy ženské české Fortuna Ligy a můžeme si říct si průběžné výsledky. Ostravský Baník hraje s Libercem a Baník aktuálně teď prohrává 0-1, hraje se 7. minuta a v 8. minutě je zápas mezi Lokomotivou Brno a pražskou Spartou a stav je zatím 0-0. V ženské lize se pak ještě hraje jeden zápas ve 2 hodiny odpoledne a slávistky vyzvou tedy Prague Raptors, takže vyjde to na takové pražské ženské derby.
8: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.
18: Ale nesmíme zapomínat také na tenisový pohár Billie Jean Kingové, protože dnes se hraje semifinále mezi Ukrajinkami a Italkami. A Češky se tak po dnešku dozví své soupeřky právě na zítřejší finále. Na místě je také náš reportér, vše podstatné uslyšíte a budete tedy soupeřkami Češek budou buď tedy Italky nebo tenistky z Ukrajiny. Takže příjemný poslech.

0: Více než v 150 hokejových klubech po celém Česku se tento týden koná náborová akce Týden hokeje. Nejvíc možností mají malé děti v Praze, kde akci hostí 6 stadionů a na jednom z nich v tréninkové hale Sparty v pražských Holešovicích se děti podívali i do zázemí hráčů A týmu. Byl u toho reportér Krištof Kousal.
1: Malé uchazeče o akci Týden hokeje před malou chvílí na stadionu v pražských Holešovicích přivítali spartanští maskoti Spartak a Spartax. Děti, které už jsou převlečené do speciálních dresů k téhle akci a taky mají na hlavách kulichy, tak se teď pomalu sunou do šatny spartanského A týmu, kde se setkají se svými hrdiny.
2: Kluci z Ačka, když jdou na led,
3: tak tady mají takhle
2: svoje místo na hokejky a tady si je vemou a jdou na led trénovat. Víte, jaký číslo má náš kapitán? 14. A najdete 14 a jeho hokejky? Výborně, ano, hezky. Tak, půjdeme dál do šatny. Tak, a tady mají takhle velkou, krásnou šatnu.
1: Děti si teď prohlíží šatnu A týmu, různé kulisy. Zaujali taky barel na vodu.
2: Jo, tam taky, kde sedí Kuba Kovář a Pepa Kořenář. Nebude to náhodou tam, kde sedí maskoti? Není to tam, kde náhodou sedí maskoti? Hezky. Tady mají takhle kluci takovou velkou místnost, kde jí a mají porady a kluci už jsou tady na vás připravení. Tak je pozdravíme.
4: To člověka jako vrací, když zazpomíná na ty doby, kdy vlastně takhle jsem taky chodil a je to asi nádherný to předávat potom takhle dál.
1: Říká jeden z přítomných juniorských hokejistů Sparty Jiří Pospíšil a za rohem tady vykukuje taky Jakub Krejčík, který tady neměl být, ale přišel se podívat na uchazeče o akci Týden hokeje.
5: Pro ně je to obrovský zážitek vidět nějak trošku to zákulisí a tím, že mám syna v první třídě, tak vím, jako, co je zajímá nebo jako to, co rádi vidí, takže je to fajn a je to super.
1: Kluci, byli jste šatně Sparty, Ačka. Co se vám tam líbilo nejvíc?
6: Rozdávali třeba tyhle.
1: Máš podepsaný kartičky, máš tam i maskoty oba?
6: Jo.
1: Tak dobře, tak hurá na led.
6: Hurá na led.
7: Hurá na
1: led. Tak děti se pomalu sunou na led. Jsou to první pády při možná prvních hokejových kručcích dětí v jejich životech. Na jednom ze stanovišť se děti prakticky učí bruslit s hrazdičkami, teď po chvilce předkopávají před sebou pneumatiky.
8: Občas se podívat tamhle, to je po roce bruslení tady.
1: Aby se bylo na co dívat, tak na hřišti pro malé hokejisty se teď strhlo několik přátelských šarvátek. No tohle byla reakce dětí na otázku, jestli je předchozí desítky minut na ledě bavili. Z pražských Holešovic Krištof Kousal, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru, tedy o pohár Billie Jean Kingové, budou buď Italky nebo Ukrajinky. A jak to tedy celé bude, tak to se dozvíme během dnešního dne, protože právě tyto dva celky začaly před pár minutami své zápasy. No a víc už prozradí přímo tedy z Číny Jaroslav Plašil.
1: Hezký den ještě jednou z čínského Shenzhenu, kde za chviličku začne semifinále, ze kterého poznáme soupeřky pro český tým v zápase o titul. Za Italky jako dvojka bude hrát Grantová. Italky udělali změnu na pozici dvojky, protože Kočaretová, která hrála předchozí duel s Čínou, tak jednak sportovně nevypadala úplně optimálně. Nic moc se jí nepodařilo uhrát v duelu s Číňankou Shang v tom případě. A ještě navíc hrála s možná nějakým zdravotním limitem, protože měla zatejpované levé koleno, takže i proto dnes Italové vsadili na mladou Američanku. Je to generace hráček jako třeba Tereza Valentová nebo Laura Samson, které se v tomto případě právě s touto tehdy ještě Američankou utkávali, ale už nějakou dobu platí, že Grantová reprezentuje Itálii, tak to už startovala za Itálii i třeba na letošním Wimbledonu. Myslím si, že s ní hrála dokonce Marie Bousková v prvním kole wimbledonského turnaje. Teď je tedy pozici italské dvojky Grantová. Ukrajina neudělala změnu na pozici druhé hráčky. Tou je teď Kalininová, pak samozřejmě přijde na řadu duel jedniček a tam už je to bez změn. Nasadili oba týmy to nejlepší, co mají, to znamená Itálie Paoliniová a Ukrajina Svitolinová. Je tady celkem dost fanoušků v čínském Shenzhenu na to, že hrají dvě země a ani jedna z nich není ta domácí, tak řekl bych z poloviny zaplněné hlediště, což může být nějakých 5-6 tisíc klidně teď tady v hledišti stadionu. A jsou tady také dva velmi početné ostrůvky, jak ukrajinský, tak italský. Tak to je taky velký rozdíl oproti třeba zápasu Česko-Španělsko, kdy přeci jenom tam španělský ostrůvek chyběl, byl tam jenom výrazný český. Teď je to taky v tomto jiné. Teď momentálně slyšíte italskou radost, protože Grantové se povedlo srovnat na 30 obě. Je teď například týmu na podání Kalininová, to utkání začalo teprve před chviličkou.
0: Tak to říká tady náš reportér Jaroslav Plašil, ale mě přeci jenom zajímá, samozřejmě Italky nebo Ukrajinky budou hrát proti českým tenistkám, ale

0: zbytek třeba zápasu se už koukají členové realizačního týmu někde na hotelu, ale kapitánka Barbora Strýcová teď usedla do hlediště, čekala na přestávku teď po prvním gemu, takže teď vidíme, že si usedla do hlediště, do takových těch čestných míst, teď konkrétně je na straně, kam jde i Američanka Grantová, Američanka, ona už reprezentuje Itálii nějakou dobu, ale teď prohrává 0-1 a Barbora Strýcová, a teď se za ní za chviličku vydají možná i další členové realizačního týmu, tak sleduje tento zápas. Jinak Češky trénovali tak jako obvykle tady do nějakých 15 hodin od řekněme 11, snaží se držet si stále stejné rituály, stále to samé. Nemají hotovo, zkrátka je to z toho znát, že cíl je naprosto jasný, aby tam byla nějaká dílčí radost z postupu do finále, to určitě ano. Ten moment si určitě užili tenistky, že mohou bojovat poprvé od roku 2018 o titul, ale nejsou spokojené a jeli sem s jasným cílem tady ten pohár konečně získat v novém formátu, se jim to ještě nepodařilo, tak zítra budou mít možnost, ať už to bude Itálie nebo Ukrajina, tak platí, že Češky budou favoritky, to je jasné.
1: Bude u toho Jaroslav Plašil, který nám teď řekl tady aktuální informace jednak ze zápasu Ukrajiny proti Itálii, ale také o tom, jaký den mají vlastně dnes české tenistky. Jardo, moc díky a zatím naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den.

Dnes vstoupí čeští fotbalisté do nového ročníku Ligy národů. V týmu nového španělského kouče Santiago Denis jsou i dva brankáři, kteří teď pravidelně nastupují v anglické Premier League, a to Lukáš Horníček z Newcastle a Antonín Kinský z Tottenhamu. A taky proto se v tomto týdnu pravidelně vracíme v naší encyklopedii k českým golmanům, kteří zanechali alespoň nějakou stopu v možná nejlepší klubové soutěži světa. A muž, o kterém bude řeč dnes, nezanechal v Anglii jen drobnou stopu, právě naopak stal se legendou londýnského West Hamu, jehož fanoušci na něj doteď vzpomínají. Mluvíme o Luďkovi Mikloškovi, brankář, trenér golmanů nebo funkcionář, zemřel nedávno ve věku 64 let po boji s rakovinou. V roce 1990 Mikloško přestoupil po mnoha letech v Baníku Ostrava právě do West Hamu a v týmu, ve kterém teď působí třeba záložník Tomáš Souček, odchytal přes 300 zápasů a zahrál si jak nejvyšší, tak druhou nejvyšší

0: či anglickou soutěž. V té pak nastupoval ještě v jednom londýnském klubu a vzpomněli byste, kam Mikloško z celku takzvaných kladivářů přestoupil?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Na závěr hráčské kariéry si Mikloško zachytal ještě ve druhé anglické lize v dresu Queen's Park Rangers, kde pak s fotbalem skončil ve 40 letech. Jeho trenérská a funkcionářská kariéra byla ve znamení návratu, co by trenér golmanů totiž působil několik let ve West Hamu a poslední roky života strávil v roli sportovního ředitele ostravského Baníku. Luděk Mikloško byl zároveň prvním Čechem, který se výrazně v Premier League prosadil a vzhledem k tomu, že do Anglie odešel nedlouho po sametové revoluci, tak otevřel dalším Čechům do prestižní soutěže dveře. A tak mu můžou být vděční všichni, kteří do nejvyšší anglické soutěže přišli až po něm a zanechali podobně výrazný odkaz. Mezi nimi je i řada vynikajících brankářů z minulosti, jako třeba Petr Čech, Radek Černý nebo Pavel Srníček, a taky ti, kteří září v Premier League v současnosti, a to Lukáš Horníček a Antonín Kinský. Jeden z nich se dnes možná postaví do české branky v utkání Ligy národů proti Chorvatsku, které od 20 hodin a 45 minut odvysíláme v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 11:30. Slovo má Tereza Tomášková.
1: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. 15 000 lidí ale dál nemůže vodu z vodovodu používat jako pitnou. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou zjistili před několika dny ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin k pití a vaření, ale zatím voda vhodná není. Víc chystáme do hlavních poledních zpráv. Policisté pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi z Pardubicka. V pátek ráno odešel do školy. Domů už ale nedorazil a nikomu se neozval. Oznámila to mluvčí policie Markéta Janovská. Chlapec by na sobě měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Je hubený, měří asi 160 cm a má tmavší blond vlasy. Jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci volejte prosím na linku 158. V Řecku po výbuchu a následném zřícení budovy v centru Athén zemřela jedna žena. Dalších 5 lidí záchranáři dál pohřešují, informoval o tom představitel řeckých hasičů. Záchranáři pátrají po starším páru, který v domě bydlel, a po 4 ubytovaných turistech. Dnes ráno našli tělo mladé ženy. 3 lidé jsou po páteční explozi zranění. Poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. A v Českém Krumlově si dnes připomínají svatováclavskou tradici. V historickém centru je jarmark, vystupují folklorní soubory a setkají se Václavové a Václavy. V klášterní zahradě je na odpoledne připravená degustace vín. Večer se pak otevřou muzea a galerie. Sport. České házenkářky poprvé zvítězily v přípravě na prosincové domácí mistrovství Evropy. Polsko porazili 27-25 na turnaji o štít města Chebu. Ten zítra uzavřou soubojem se Slovinskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Šmejklakou a nehoda u Zamyslic. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru se zastavuje, následná kolona se sune až na 24. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Přerova, opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 241. a 5. kilometru se srazila 2 osobní auta, je blokovaný levý průh a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 41. a 5. kilometru zasahují u nehody. Dodávky a osobní auta projíždí se pouze jedním pruhem, kolona se táhne už od 44. kilometru. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Písku a Strakonic nám hlásíte omezení za sjezdem na Obořiště.
4: Oprava mostu na 34. a 5. kilometru svedeno pouze do jednoho jízdního pruhu do pravého, kolona od 32. kilometru zdržení 15 minut.
3: Na trojce z Prahy do Tábora se zastavíte za Mračí, kolona pokračuje až do Benešova, zdržení je tam asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
1: Bude slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: dobrý.
1: Anna K. a píseň o slzách ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 37 minut. A v slzách je možná i hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru. Ten je totiž s poraněným ramenem z přípravy na Marocce a přijde tak o začátek NHL. Problémy by měly být ale svalové, tak věříme, že se Filip Chytil dá brzo do pořádku a že tak brzy zasáhne opět do NHL.

0: Mnohonásobné české šampionky basketbalistky USK Praha vstoupily do nové sezóny vítězně, ale na ligovou výhru v Brandýse nad Labem se možná nadřeli víc, než by se čekalo. V průběhu utkání vedly obhájkyně titulu o 18 bodů, ale na začátku závěrečné minuty se soupeřky dotáhly na 9 bodů, nakonec nicméně prohráli 77-91. Jak moc je po prvním utkání nového ročníku spokojený nebo nespokojený trenér USK Martin Bašta, se zeptáme právě teď přímo jeho. Takže pane trenére Bašto, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak možná taková úvodní otázka, jak se vám po tom prvním zápase spalo?
1: Samozřejmě ten výsledek asi nenasvědčuje tomu, jak asi jsou všichni zvyklí na naši nějakou dominanci v průběhu několika posledních let. Každopádně my v týmu máme hodně nových hráček. Včera vlastně na hřišti z 10 hráček bylo 5 nových klubů. A vlastně prakticky jsme se sešli v pondělí teďko, jo? Takže naše příprava teprve začíná a to, co jiný týmy, jak v Evropě nebo u nás, mohli pracovat na nějaký fyzičce a spolupráci, tak my to máme teprve všechno před sebou a z toho pohledu samozřejmě ten výsledek není tak dominantní, ale zároveň ten první krok jsme zvládli a my se vlastně teďko soustředíme trošku jako na jiné věci ještě než čistě jako jenom basket a naháníme trošku tu kondici, kterou budeme potřebovat v té další fázi, takže výsledek nevypadá úplně dominantně a každopádně, ale si myslím, že není z čeho se hroutit, že to bylo o tak málo.
0: Výsledek na papíře je jedna věc, ale byl ten zápas v Brandýse relativně těsný, jak to právě možná na tom papíře vypadá?
1: Jo, určitě domácí hráli velmi dobře, my jsme vstoupili do toho zápasu velmi dobře, aktivně, ale potom bylo vidět, že postupem času nám docházejí síly, kdy vlastně ten týden pro nás byl opravdu jako velmi náročný, protože jsme naháněli trošku víc kondici a holky potom začaly trošku tahat nohy a domácí toho perfektně využili, hráli agresivně, dostávali nás do těžkých situací a nám to samozřejmě ukázalo jako spoustu věcí, na kterých musíme ještě pracovat dál do budoucna, ale myslím si, že ale po naše výkony půjdou jenom nahoru, až budeme trošičku víc v té basketbalové kondici a v tom herním rytmu.
0: Vy jste zmínil basketbalovou kondici, tak je právě tohle ten hlavní aspekt, nebo se ještě zaměříte na jiné věci?
1: Určitě teďko minimálně ještě ten týden budeme chtít, aby byl takovej trošičku víc náročnější, takže tomu vlastně připravujeme celý ten náš program. Odjíždíme teďko ještě do Athén v neděli na přípravný turnaj, kde odehrajeme 3 zápasy proti euroligovým týmům, což pro nás bude vlastně jako skvělá příprava na to, co nás potom bude čekat vlastně za 3 týdny, kdy vstupujeme do prvního kola Euroligy a to je pro nás vlastně ten hlavní cíl a k tomu to všechno jakoby směřujeme.
0: Z 10 vašich svěřenkyň 6 nastřílelo v Brandýse dvouciferný počet bodů. Nejvíc z nich dala 19-letá pivotka, letní posila z Žabin Brno Kateřina Kalná, která vlastně poprvé nakoukla při zranění ústředních pivotek do reprezentace a na začátku září si také odbyla debut na mistrovství světa v Berlíně, kde odehrála několik minut proti Američankám. Vy jste tam byl taky jako asistent trenérky Ptáčkové. Do této sezóny toho Kalná ani v lize moc neodehrála a teď tohle, tak je to možná i takový důsledek toho světového šampionátu, který jí dal křídla?
1: Upřímně obrovský překvapení, jak do toho vlítla, s jakým nasazením, ale na druhou stranu to ani překvapení nebylo po tom, jakým způsobem teďko přistupuje k těm tréninkům a jakým způsobem pracuje. Takže je to jako její velká zásluha v tom, že se jí vlastně vrátila ta práce, kterou teďko odvádí na těch trénincích a zatím velká spokojenost s tím, jak Kačka vypadá a k celému tomu jejímu přístupu. A jestli jí pomohlo mistrovství světa, tak myslím si, že asi to mohlo ovlivnit třeba trošičku její hlavu a nějakou mentální přípravu, že jí to mohlo trošičku povzbudit do další práce, což byl vlastně i jeden z důvodů, proč se tam brala, aby dostala v uvozovkách, jak se říká, trošičku čuchnout a nasála tu atmosféru a teďko z toho může jenom těšit.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s basketbalovým trenérem pražských USK Martinem Baštou. Teď tedy ještě k vašim dalším posilám, protože z 10 hráček máte zatím v týmu podle poslední zápasové soupisky 3 hráčky ze zahraničí, novou kapitánku, ale dlouholetou oporu Španělku Cazorlovou. Toureovou, dále americkou rodačku reprezentující Azerbajdžán Fraserovou a francouzsku Toureovou, tak poslední dvě jmenované jsou v týmu od léta. Jak zapadly poslední tedy dvě jmenované hráčky?
1: No, jak jsem říkal, oni přiletěli v neděli ve odpoledne někdy, takže se k nám připojili v pondělí, takže zatím jsme v takové fázi, kdy se všichni jako poznáváme. Každopádně jsou to super hráčky a myslím si, že až si zvyknou na nějaký ten herní systém a dostanou se do toho herního rytmu, tak budou výborný a budou velkým přínosem pro náš tým.
0: Uh-huh. Tato ligová sezóna má navíc lehce pozměněný herní systém, tak je to stále hledání nějakého atraktivnějšího modelu podle vás, nebo co si vlastně o tom novém modelu myslíte?
1: Tak ono je to částečně reakce i na to, co se dělo teď přes léto v Americe, nebo teda před létem v Americe, kdy tam změnili vlastně přístup k těm kontraktům a navýšili neskutečným způsobem vlastně financování hráček. A my jako Evropa budeme muset nějak zareagovat, protože jestli chceme udržet nějakou kvalitu a vysokou kvalitu Euroligy a celkově soutěží, tak budeme nějakým způsobem muset bojovat o ty nejlepší hráčky a tím pádem budeme muset upravovat možná třeba systémy soutěží a tak dále, ale tohle to není jakoby na mě, to je na nějakých funkcionářích, kteří se tímhle s tím zabývají na FIBě nebo na federaci a právě federace tady na to reagovala tím, aby se zatraktivnila nebo udržela ta atraktivita té soutěže a zároveň asi, aby částečně i nám vyšla vstříc tomu, že chceme pořád bojovat o Final Six v Zaragoze, tak upravili ten systém pro to, aby jsme mohli si šáhnout na ty lepší hráčky a uvidíme do budoucna, jakým způsobem to bude fungovat dál samozřejmě.
0: Říká trenér basketbalistek USK Martin Bašta. Moc děkujeme za váš čas a přejeme příjemný víkend.
1: Děkuji, hezký zbytek víkendu všem.

0: Obhájci titulu házenkáři Plzně nastoupí v neděli dopoledne v extralize proti Novému Veselí. Na západě Čech, ale v hale Lokomotivy na Slovanech probíhá už dnes super den házené. A o co se jedná, nám už teď poví přímo z místa reportér Vladislav Janouškovec se svým hostem.
1: Hezké dopoledne, super den házené začal tady v hale Lokomotivy náborem malých zájemců o tenhle sport. A nebylo to pouze o pořádajícím klubu Talent. Kolik vlastně tady bylo dětí a jak to dopoledne proběhlo? Už se teď ptám bývalého českého reprezentanta a vlastně organizátora celé té dnešní akce Karla Nocara. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne všem posluchačům. Tak začínali jsme v 9 hodin, jeli jsme do 11 a házenou na různých stanovištích si mohlo vyzkoušet zhruba nějaká stovka dětí, z čeho máme velkou radost. Samozřejmě přišlo spoustu malých dětí, kteří už házenou hrajou, ale o to líp, že přijdou ve volném čase, že je to baví. Zároveň se tady objevilo pár, kteří si to vyzkoušeli poprvé a mají zájem v tom pokračovat, takže to bylo skvělý. Já bych moc rád poděkoval za spolupráci všem klubům na Plzeňsku, který se tady do toho dne zapojili, zejména DHC Plzeň, Slávy Plzeň, Sokolu Šťáhlavy a házená Rokycany, ale samozřejmě všem lidem z našeho klubu, bez kterých by to nešlo.
1: Z vašich slov je jasné, že nešlo pouze o malé kluky, ale také dívky, tak dorazilo víc zájemkyň nebo zájemců mladých, malých od házenou?
2: Já jsem měl velkou radost, já to nepočítal, ale viděli jsme, jak malí holčičky, tak malí kluky a vlastně je to jedno. Je důležité, aby se hejbali, aby sportovali a vlastně bylo skvělé, že tady vedle je tu volejbalový turnaj a že i malí volejbalistky si to přišli vyzkoušet, protože je důležité, aby ty děti sportovali a hejbali se a samozřejmě my jako házenkáři, když budou rád náš sport, tak za to budeme velmi rádi.
1: Ano, my sedíme teď tady v hledišti haly Lokomotivy, kolem nás tady různě proplétají malí házenkáři, házenkářky nebo zájemci o tenhle sport. Karle, pojďme ještě přiblížit, co čeká tady Plzeň a halu Lokomotivy v tom odpoledním bloku, během toho odpoledního programu, co jste nachystali?
2: Tak dneska jsme udělali super den házený a jedna věc, kterou jsme zmínili, byl ten dopolední náborový festival, ale teďka nás čekají 3 utkání za sebou, dvakrát dorost, mladší dorost a starší dorost, který hrajou proti lovcům Lovosice a zavře celý ten den, od 5 hodin zápas naší juniorky proti Sokolu Šťávali, takže místní derby, ale to, co je důležitý, že my tady ty dva zápasy jsme uchopili tak jako velký event, takže máme DJ, který bude bavit, máme tady soutěže o různé ceny, které už proběhaly tady v těch uplynulých dnech na sociálních sítích, ale i dneska budeme odměňovat nejaktivnější fanoušky a věříme, že vlastně je to věc pro komunitu a že tu komunitu zapojíme, že přijde hodně lidí a strávíme skvělý den uházený dohromady.
1: No a také se tady objeví některé legendy a české házené, vlastně vaši bývalí spoluhráči z české reprezentace, tak doplňme ta jména.
2: Je to tak, z tohohle máme velkou radost, určitě velká inspirace, že se nám sem dostanou 2 z největších osobností vlastně český házený. První zápas bude zahajovat historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Filip a ten druhý neméně slavný jméno, nejlepší házenkář světa, určitě historicky nejlepší házenkář České republiky Filip Jícha.
1: Vy tu dnešní akci Superden házené v Plzni vlastně děláte i se snahou trošku zviditelnit tu akademii, která tady vzniká. Tak Karle, přibližme trošku ty plány, jaké má teď aktuálně plzeňský talent a jeho mládežnická složka, řekněme.
2: Určitě vlastně dlouhodobě v Plzni se pracovalo dobře s mládeží, protože samo o sobě víc než 50 reprezentantů ve všech těch kategoriích, takže ta práce tady byla dobrá a díky tomu, že partneři klubu rozuměli tomu, že se chceme posunout dál, tak vlastně teďko máme možnost zkvalitňovat a profesionalitu práci a snažit se zavřít tu mezeru mezi tím vyspělým světem a těma nejlepšíma akademiama tady u nás a určitě naší ambicí je to, abychom ty hráče posouvali na co nejvyšší úroveň, což doufejme, že bude prospěšný hlavně v budoucnu pro naši reprezentaci.
1: Ano, věřme, že se ta díra povede zacelit, co schází aktuálně českým házenkářům nebo českým reprezentacím. Připomeňme, že ta ženská aktuálně hraje turnaj o štít města Chebu, mezinárodní, ale co chybí k té světové nebo evropské špičce, protože tam je to dost podobné?
2: Buďme upřímní, je to téma nebo otázka na dlouhou odpověď, nicméně zkusím to dát do zkratky, určitě kvalita.
1: Říká Karel Nocar, bývalý reprezentant a také organizátor Superdne házené tady v Plzni v hale Lokomotivy na Slovanech. Dorazit vlastně můžete ještě v průběhu odpoledne, pokud jste zblízka a nemáte naplánovaný nějaký program. Z haly Lokomotivy v Plzni Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje. K pití ale ještě vhodná není. České fotbalisty čeká premiéra se španělským koučem Deniou. V Lize národů se utkají s Chorvaty. Na kolonu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi 14. a 24. kilometrem. A bude slunečno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 let. Změny se dotknou taky podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
2: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly nižší hodnoty.
7: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
2: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Žádost můžou lidé podat online nebo osobně na pobočce do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
8: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
2: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 000 lidí. Školní jídelny mají ještě rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny už podle nových pravidel postupně vaří. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
9: Špagety s bazalkovým pestem.
10: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají pro ní.
9: Ano.
11: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
9: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
11: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
12: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
11: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovou návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
14: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
2: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500. Víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
15: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Radiožurnál.
2: V Krušných horách dnes skončí největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošli až 2000 lidí. A na Božím daru je teď reportér Václav Malý.
16: Tady na louce u Božídarské celnice organizátoři dokončují poslední přípravy slavnostního zakončení festivalu. Na ceremoniál se zaregistrovalo přes 2000 lidí, organizátoři ale počítají až s dvojnásobnou účastí. Scházejí se sem také první turistické kluby. Pod odhalením památníku odtud vyrazí průvod po turistické cestě do asi 3 kilometry vzdáleného Oberwiesenthalu, kde pořadatelé festival oficiálně ukončí. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
17: Sport. Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edinu se večer utkají s Chorvaty. Národní tým poprvé v soutěžním zápase povede zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Kapitán Ladislav Krejčí je na začátku nové reprezentační éry plný očekávání.
18: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
17: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V Baku začne za necelou hodinu velká cena Azerbajdžánu vozů Formule 1. Z prvního místa odstartuje britský pilot George Russell. Až z 16. pozice vyrazí jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr průběžného pořadí Ital Andrea Kimi Antonelli, který měl v páteční kvalifikaci nehodu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D5 u Kařezu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh na 14. kilometru. Tam se zastavuje, kolona pokračuje až na 24. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 187. kilometru nám hlásíte křeslo v levém pruhu a pruce se tam vybočuje. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Mýto. Na 35. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 41. kilometr. Tam řeší nehodu a projíždí se tam pouze jedním pruhem, zdržení v koloně asi 20 minut. A na trojce z Prahy do Tábora počítejte s kolonou, a to mezi Mračí a Benešovem, tam je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude slunečno, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří 16 až 19, na horách kolem 12 a na Šumavě 15 stupňů. A zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno a ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A zítřejší teploty podobné jako dnes, 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
20: Krásné víkendové odpoledne s Radiožurnálem Sport. Je 12 hodin, téměř 10 minut. V hlavních zprávách jste slyšeli to zásadní, zápas české reprezentace v Lize národů proti Chorvatsku. Ale teď se zaměříme třeba také na to, že české tenistky se v Číně připravují na finálový zápas poháru Billie Jean Kingové. Právě teď se rozhoduje o tom, kdo bude soupeřem českého týmu. Itálie versus Ukrajina, to je ten druhý semifinálový duel. Hraje se aktuálně úvodní single. Italka Grentová prohrála s Kalininovou, tedy Ukrajinkou, první set 3-6, v tom druhém ztrácí 1-2. Takže buď to Ukrajina nebo Itálie, svěřenkyně Barbory Strýcové budou právě s tímhle týmem, s touhle zemí bojovat. Zítra my se do Číny budeme vypravovat s naším reportérem Jaroslavem Plašilem a zítra vám samozřejmě nabídneme zápasy v přímém přenosu. Teď aktuálně to budou Def Leppard.
21: Radiožurnál Sport
22: a David Prouza.

0: To byl Def Leppard, hokejový útočník Filip Chytil, tedy hokejista Vancouveru, má poraněné rameno z přípravy a je na marotce, přijde tak o začátek nové sezóny NHL. Potvrdil to generální manažer Canucks Ryan Johnson. Tak věřme, že Filip Chytil se dá co nejrychleji dohromady. My teď na radiožurnálu Sport přidáme zase fotbalové informace. Víc než 6 let po konci profesionální kariéry se bude Milan Baroš oficiálně loučit. Bývalý útočník Baníku Ostrava si se svými klubovými i reprezentačními spoluhráči zahraje před fanoušky dnes od 15 hodin na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích. V exhibici se střetne český národní tým z počátku 20. století s výběrem doplněném o legendy ostravského Baníku. Nejen o posledním utkání mluvil s Milanem Barošem reportér David Procházka.
1: Jak se na to těšíte, Milane?
2: Zdravím všechny posluchače. Já osobně se těším moc, protože jsem už to nevěřil, že bude nějaká rozlučka a ještě před plným stadionem patří poděkování všem lidem, kteří na stadion přijdou a budu se s nima moc rozloučit a oni vlastně se mnou a s klukama, s kterýma já jsem vlastně prošel tu kariéru.
1: Vyprodáno bylo za 30 hodin, vy jste končil kariéru tu profesionální na jaře roku 2020 v covidu, kdy vlastně asi ty myšlenky na loučení se s kariérou byly ty tam.
2: Jasně, já jsem měl ty myšlenky na ten poslední zápas ještě před covidem, že až skončím kariéru, že udělám poslední zápas, bohužel mě to covid neumožnil a pak to nějak vyšumělo, že jsem říkal, že už to nemá cenu vlastně dělat 3 roky po kariéře nějaký poslední zápas a najednou je to, já nevím, kolik, 6 let, myslím, že 6 let něco a je tady poslední zápas, tak jsem rád, že jsme to zorganizovali, i když jsem tomu moc nevěřil a nevěřil jsem tomu ani, že se to vyprodá, patří poděkování těm lidem, že na ten zápas chcou jít, já bych chtěl jenom poprosit, ať nečekají tempo takové, jak bylo na Euro 2-4 a ať s náma mají trošku trpělivost a je to spíš o tom se jakoby rozloučit, zatleskat si, poděkovat a užít ten poslední zápas. No.
1: Víte, že já jsem se vás ptal pokaždé, když jsme se viděli na tu rozlučku, kdo vás nakonec teda přesvědčil, kdo vás postrčil.
2: Bylo tam víc lidí, mě se na to spoustu lidí, jako i fanoušků, mojich známých nebo kamarádů ptalo, synové se ptali, taky samozřejmě rodina, jestli to nechci udělat, že by to bylo fajn se rozloučit. Já říkám, hele, už je to 6 roků, co jsem skončil a myslím si, že už je to pryč. Nakonec jsme to dali dokupy a jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším.
1: Ano, kromě Milana Baroše, který je u mikrofonu radiožurnálu Sport, to bude také Simon Baroš a Mateo a Patrik, nejstarší syn nebo starší syn. Jaký bude scénář? Už jsme se bavili, že budete hrát asi poločas tam.
2: Jo, budu nastupovat vlastně začátek za Baník Ostrava, druhý poločas bych měl nastoupit za reprezentaci a ke konci se půjdu převléct jakoby zpátky do baníkovského dresu a to moje poslední střídání, kdy vlastně ta kariéra, ten poslední zápas, to poslední střídání chci, aby bylo v baníkovském dresu, takhle by to mělo být ukončeno a bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jsem se nezbláznil, že už mají nějaký rok, že nemají natrénováno, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi, aby jsme to všichni užili, aby se všichni i dostali na hřiště.
1: Celkem asi 40 jmen těch největších, co jste prožil v reprezentaci v Baníku v zahraničí, přijede třeba Emmanuel Eboué nebo Salif Diao, tak další hvězdy bohužel dorazí z Liverpoolu hlavně.
2: No bude i Jerzy Dudek z Liverpoolu, že jo, bude tady vlastně 5 vítězů Ligy mistrů, nebo dokonce i 6, Salif Diao je tam taky, takže 6 kluků, co vyhrálo Ligu mistrů. Jo, bylo v jednání, byli na plakátě spousta kluků, ale i tím, že vlastně teďka Liverpool staré gardy hrajou proti Evertonu přesně 26.9., tak kluci tím, že jsou vázáni na Liverpool, že tam mají nějaké předsmlouvy nebo smlouvy, že by se toho měli zúčastnit těch zápasů, tak museli dát přednost tam. Ještě 14 dní zpátky byli v jednání další jména, ale bohužel spousta kluků třeba začalo trénovat v nároďáku nějaké funkce asistentů nebo v klubech a bohužel jim ten program, který mají, nedovolí přijet, ale i tak si myslím, že jsme dokázali dostat vlastně z toho nároďáku to nejlepší, co tady běhalo za posledních x let. Bohužel Pavel Nedvěd nemůže, který je manažer reprezentace a v ten den zrovna hraje nároďák, že to tak blbě vyšlo taky.
1: Stále Milan Baroš u mikrofonu radiožurnálu Sport, musíme říct také 2 novinky. Příležitosti vašich 45. narozenin, které oslavíte za měsíc, vydala Česká pošta nebo vydá 5 vašich známek, co tomu říkáte?
2: Samozřejmě je to pro mě obrovská podsta, jako poděkování asi za tu moji kariéru a já říkám, já úplně nejsem takový ten fanoušek sám sebe, že bych si myslel, že to je že bych to musel mít, nebo ale říkám, jsem na to hrdý, že tohle to bude a jsem za to strašně rád. No.
1: Je to průřez vaší kariérou, Vigantice, Baník, Liverpool, Galatasaray a reprezentace. Milane, ještě v lednu vás čeká premiéra filmu Srdcař, který bude samozřejmě u vás.
2: Tak to je další věc. Já jsem vlastně do toho filmu se taky nechával dlouho tlačit, já se to nechtělo dělat, protože po kariéře jsem si myslel, že v prvé řadě jsem si chtěl uspořádat ty myšlenky a naučit se jakoby nový život, ten po fotbalovi. A nějak se mi úplně do toho nechtělo. Nakonec jsem se nechal vykládat, jsem za to strašně rád, teda, že jsme to udělali, protože jsem si prošel znovu ty štace, kde jsem hrával, potkal jsem znovu ty kluky, s kterýma jsem hrával po dlouhých letech a zazpomínali jsme a jsem vlastně i v Turecku přímo na ploše stadionu, kde celý stadion 50

0: vlastně těch 6 let zpátky, to končí jedna etapa života, že jo, to je vlastně celý můj život, co byl, tak byl fotbal a najednou ze dne na den zjistíte, že zítra už na trénink nejedete, že už kopačky nepotřebujete a že vám tleská jakoby ten stadion, i teď mám muziku, že jak o tom vyprávím, takže těším se určitě, už ty emoce asi třeba nebudou úplně jakože jak tehdy, když jsem se loučil před těma 6 lety, ale zase bude plný stadion a říkám, nechám se překvapit, jestli slza ukápne.
1: Milane, vy jste za to uměl vzít i po fotbale, tak co ukážete spoluhráčům v Ostravě?
0: Jo, tak je to i o tom pivu samozřejmě, kluci přijedou, máme potom nějakou společnou večeři a dáme si to pivo, Jarek Nohavica nám přijde zahrát, slíbil, takže si aj zaspíváme a strašně se na to těším, protože některé kluky jsem fakt dlouho neviděl, speciálně ty ze zahraničí, vlastně ty kluky z nároďáku nebo i z Baníku, že se občas vídáme, sice to není tak často, ale občas se potkáme a některé kluky jsem třeba toho Salifa neviděl strašně dlouho, takže těším se na ně a bude to mít samozřejmě i kulturní vložku.
1: Tak to říká Milan Bároš před svojí rozlučkou. Moc krát děkuju za rozhovor.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Ve 20 hodin a 45 minut vstoupí čeští fotbalisté do nového ročníku Ligy národů v rámci skupiny A, nastoupí doma proti Chorvatsku. Na radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos, ve stejný čas se bude hrát také utkání dalších soupeřů českého týmu. Anglie nastoupí proti Španělsku. No a zhruba za půl hodiny odstartuje také velká cena Azerbajdžánu. Piloti už v tuhle chvíli v Baku najíždí na startovní rošt. Z pole position vyrazí George Russell, lídr šampionátu, ten odstartuje po nehodě v kvalifikaci až z 16. pozice, ale připomínám, že pro Kimiho Antonelliho

Ferrariho by to nemusel být až tak velký problém. Letos už v tomto ročníku dokázal zvítězit v Itálii v Monze po startu z 19. příčky. Jenom doplním, že Antonelli má v čele šampionátu náskok 1,80 bodů právě před svým stájovým kolegou.

0: Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 12:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda, testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Večerní testy už ukázaly nižší hodnoty, limity ale voda stále nesplňuje. Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánu. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán čtvrté až páté kategorie by neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Provázejí ho pětimetrové vlny a silné srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Tam i na přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po 20 letech. A brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletého samce získala z německého Krefeldu. Teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Kdy ho uvidí návštěvníci ve venkovní expozici, bude záležet na jeho adaptaci. Zoo plánuje, že k novému tygrovi získá ještě samici a slibuje si i odchov mláďat.
0: Sport.
4: Čeští vodní slalomáři budou na závěr mistrovství Evropy v Itálii bojovat o medaile v kajak krosu. Jakub Krejčí bude mezi muži obhajovat titul. Kromě něj budou na startu ještě Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. V ženské kategorii se představí Tereza Knéblová, Olga Samková a Kateřina Beková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také v Posázaví. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. D1 ještě jednou, mezi Prahou a Brnem počítejte s obousměrným omezením u odpočívky Střechov. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem a tvoří se kolony z obou stran na asi 10 minut. D1 naposledy, tentokrát z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na konec omezení na 187. kilometr, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru zasahují u nehody dodávky a osobního auta v levém pruhu, kolona ze 43. kilometru je na zhruba 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Lovosice. Na 47.5 kilometru se v omezení střetlo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu 3 osobních aut u Europarku, kolona se táhne už od Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude slunečno s teplotami 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří 16 až 19 a na horách většinou kolem 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

Ozzy Osbourne doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 39 minut. Ukrajinská tenistka Kalininová může pro svoji zemi vybojovat v semifinále poháru Billie Jean Kingové první bod, protože v zápasu s Italkou Grantovou vede 6-3, 5-4 a při svém podání také 30-15. Připomínám, že vítěz souboje Ukrajina-Itálie se utká zítra o titul s českým týmem. Do čínského Shenzhenu se vypravíme také ve vysílání radiožurnálu Sport za naším reportérem Jaroslavem Plašilem pro informace třeba z toho, jak probíhal trénink před posledním zápasem českého týmu, ale pochopitelně vám chceme taky informovat o fotbale. Česká reprezentace dnes vstoupí do elitní divize Ligy národů. Na mnoha pozicích trenér Santi Denia nemá na výběr úplně elitní hráče, to ale rozhodně neplatí o golmanech, které český tým má na špičkové úrovni. Kdo se večer postaví do branky, tak názory od bývalých českých golmanů uslyšíte už za chvíli.

0: Čeští fotbalisté dnes zahájí svou cestu v elitní skupině Ligy národů. V Edenu nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Chorvatsku. U mnoha pozic figurují otazníky. Jeden velký stojí také na pozici brankáře, i když z trochu jiného důvodu.
1: Tam nás bota netlačí. Máme tři skvělí gólmany, kteří se o to poperou. Vlastně pod novým trenérem asi si myslím, že budou začínat všichni na stejné startovací čáře.
2: Říká bývalý reprezentační gólman Tomáš Vaclík. Česko má elitní brankáře. Lukáš Horníček i Antonín Kinský jsou jedničkami ve svých klubech v anglické Premier League. A Matěj Kovář zase dovedl PSV Eindhoven k titulu v nizozemské nejvyšší soutěži. Navíc právě Kovář byl v posledních duelech českou jedničkou a v baráži o mistrovství světa byl úspěšný v obou penaltových rozstřelech. A i díky tomu pak chytal na šampionátu v Americe.
3: Kovář versus Matěj Kovář! Matěj Kovář chytá Dreyerovi penaltu!
4: Matěj Kovář odchytal ty zápasy v národním týmu, odchytal třeba výborně ty baráže, že on má zkušenosti a vlastně neudělal nic špatně na to, aby vlastně jako nepokročoval jako brankářská jednička, ale samozřejmě má teď velkou konkurenci a vůbec na tom postu je konkurence, takže trenéři se podle mě vyberou podle mentální formy, jaký vidí na tom tréninku.
2: Říká vítěz Ligy mistrů a rekordman v počtu čistých kont v Premier League bývalý brankář Petr Čech. Tomu v reprezentaci kryl záda v jedné éře také Martin Vaňák, který dodává.
5: Matěj Kováře známe, podržel nás neskutečně v připenaltách dvojích a dostal nás tím pádem na mistrovství světa, ale hrozně bych si přál, abych viděl jak Lukáše, tak i Tondu v zápase vlastně proti Anglii. Jo. To bych si hrozně moc přál, protože oba dva už jsou teďka součástí té anglické éry.
4: Tonda to hraje nohama prasně jako hráč, Matěj Kovář taky, Lukáš Horníček taky. Vlastně mezi nimi není v tomhle rozdíl, že ten trenér opravdu má na výběr, může si vybrat podle toho, co chce.
2: Navázal na Martina Vaňáka Petr Čech. Trenér Santi Denia má na výběr tři rovnocenné brankáře, kteří by mohli být reprezentační jedničkou. Shodují se bývalí elitní golmani. Nemůže to být problém? Odpovídá Tomáš Vaclík.
1: Já věřím, že to nějakou neplechu dělat nebude. Jsem si jistý, že všichni tři kluci to cítí, že teď se jim otevřela velká šance.
2: O tématu brankářské jedničky národního týmu byla řeč také v reprezentačním speciálu. Záznam najdete na webu radiožurnalsport.cz. Kdo se postaví do české branky v úvodním duelu v elitní skupině Ligy národů, se dozvíme dnes večer. Zápas mezi Českem a Chorvatskem začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin a 45 minut. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Připomínáme ještě jednou ten čas 20:45, přímý přenos na této stanici, fotbalový zápas Česko-Chorvatsko v Lize národů. Teď se ale v našem vysílání přemístíme do Číny na tenisový pohár Billie Jean Kingové. Ve spojení jsme totiž s naším kolegou Jaroslavem Plašilem. Hezký den.
7: Hezký den.
0: Jardo, na úvod otázka jasná. Máme vlastně výsledek prvního semifinálového singla mezi Itálií a Ukrajinou za sebou. Tak jak to dopadlo a jak se teď vlastně mění ta pozice toho, kdo by mohl spíše být soupeřem českého týmu zítra?
7: Netroufám si úplně říct, jestli se nějak zásadně změnila pozice, ale samozřejmě blíž jsou teď tenistky Ukrajiny, protože Kalininová porazila dnešní italskou dvojkou Grantovou. Italové zkrátka hledají roli týmové dvojky pro tento turnaj, protože Kučaretová evidentně nebyla úplně sportovně, možná ani zdravotně v pořádku ve čtvrtfinálovém utkání, a tak teď vsadili na mladou Grantovou, kterou dobře znají české juniorky. Ona dřív ještě reprezentovala Spojené státy, ale už teď nějakou dobu hraje za Itálii, ale mladá Italka nestačila tedy na Kalininovou, která řekněme, že i využila svých zkušeností, byť tady taky nehraje úplně v nejlepší formě, ale 6-3, 6-4, to je přesvědčivá výhra. V každém setu měla Kalininová navrch. Takže teď Ukrajinky vedou 1-0 a hrát budou jedničky. Svitolinová taky tady nehrála úplně dobře, takže pro Italky to není úplně ztracené. Mají tam Pauliniovou, mají v zádech silný double, takže stále to mohou zvrátit, ale minimálně bodově s tím bodem v zádech se teď může hrát tenistkám Ukrajiny lépe a minimálně proto pro ten jeden bod samozřejmě jsou teď blíž Ukrajinky od vítězství, ale je to teď trochu zkreslené tím, co se zase může stát v těch příštích zápasech.
0: To říká z čínského Shenzhenu Jaroslav Plašil, který měl možnost určitě mluvit s českými tenistkami i třeba s kapitánkou ještě před tím finálovým zápasem. Tak jaké je rozpoložení v českém týmu a je tam nějaká preference, nebo je to, jak se říká ve sportu, úplně jedno, musíme porazit všechny?
7: No, já si myslím, že možná to řeknu teď hloupě, ale asi ani by neměla být preference, protože české tenistky s tím svým nasazením nebo žebříčkovým umístěním, s těmi svými zkušenostmi, úspěchy teď, které mají v zádech, tak by jim to v uvozovkách mělo být jedno, ale samozřejmě jsou určitě tenistky, které mohou být nepříjemnější stylem. Jelena Svitolinová mě v tomto směru určitě napadá jako jedna z nich, tak to by určitě mohlo být třeba z tohoto pohledu složitější. Na druhou stranu Italky jsou víc takové týmové, mně přijdou, ale celkově Češky jsou určitě favoritkami, ať už to bude kdokoliv. Barbora Strýcová tady byla, teď ten první zápas sledovala, utkání přímo z hlediště. Ona samozřejmě tady má velmi silný tým, složený z tenistek, které to sem jeli vyhrát, tomu i odpovídá, řekl bych, takové nastavení, tady ty rutiny, které jsou pořád stejné, tenistky stále vědí, že byť je to krásné, dostali se do finále, tak ještě nemají hotovo a i tak budou na celkovou akci nahlížet, jestli se to podaří nebo nepodaří vyhrát, to říkala i Linda Nosková, když dostala otázku, jak právě bude hodnotit ten turnaj, jestli to bude až podle toho, jak to dopadne nakonec, tak ona říkala ano, pokud to samozřejmě vyhrajeme, tak to bude to nejvíc, co jsem chtěla, ale určitě to nebudu brát jako úspěch, když prohrajeme ve finále.
0: Říká Jaroslav Plaštil v čínském Shenzhenu. To finále by mělo začít, jestli se nepletu, zase zítra po té 11. hodině českého času. Platí to?
7: Ano, je to tak, ten program je krásně nalajnovaný pro české tenistky, je to dobré i kvůli těm tréninkovým rutinám, že si Češky každý den tady v tréninkové hale jdou právě v ty časy zatrénovat od nějakých těch 11 českého času do třeba 3 hodin, takže to všechno takhle sedí.
0: Jaroslav Plašil teď ve spojení na Radiožurnálu Sport. Neslyšíme se rozhodně tento víkend naposledy, protože přímé přenosy všech českých zápasů z finále, ať už to bude s Itálií nebo s Ukrajinou, tak samozřejmě nabídneme právě na Radiožurnálu Sport. Jardo, pro tuto chvíli díky a těším se zase někdy naslyšenou.
7: Hezký den, naslyšenou.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Změna Green Day na radiožurnálu Sport dozněla ve 12 hodin a 53 minut. Je sobota 26. září, my jsme moc rádi, že nás posloucháte. Sportovní zápasy i velké koncerty až pro 13 000 diváků. To všechno nabízí nová T-Arena na brněnském výstavišti. Hala za zhruba 6 miliard korun sice ještě není úplně hotová, dnes a zítra se do ní ale dostanou první návštěvníci. S předstihem si jí prošla také reportérka radiožurnálu.
1: Pod tím poprsníkem se teď svítí růžově, je vlastně klubové patro.
2: Ukazuje průvodkyně novinářům centrální prostor. V interiérech i před halou toho zbývá dodělat ještě hodně.
3: Ta stavba vlastně finalizuje, takže víte, se dokončují venkovní úpravy.
2: Říká předseda představenstva T-Arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl, který za tuto stranu kandiduje v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Brno Komín.
3: Dokončují se skyboxy, instalují se sedačky, zkoušuje se zkrátka videotechnika, podlahy v jednotlivých sekcích, gastropointy, těch dokončovacích prací je samozřejmě množství.
4: Děláme všechno pro to, aby se to za měsíc celá hala předala.
2: Potvrzuje vedoucí projektů stavební firmy, která halu buduje, Petr Slezáček, a dodává.
4: Pokračují práce až do půlky února podle podepsaných dodatků.
2: První velký šampionát se přitom v hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Bude to mistrovství Evropy v házené žen. Nedokončenou halu si včera prohlédli i politici a partneři projektu.
5: Moc se těším na to, že se potkáme společně na nějaké konkrétní akci a já si myslím, že takový hlavní tahák bude utkání Komety se Spartou na začátku ledna. Myslím si, že to bude skutečně vyprodáno.
2: Řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Zástupci města, Jihomoravského kraje a Českého svazu ledního hokeje zároveň podepsali smlouvu o spolupráci při pořádání hokejových šampionátů. Mistrovství světa juniorů v roce 2030 nebo mistrovství světa mužů o rok později. Veřejnost se do haly podívá už dnes a zítra při komentovaných prohlídkách. Kapacita prohlídek je už vyčerpaná. Kdo se dovnitř nedostane, prohlédne si interiér prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách před halou, kde budou celý den koncerty a program pro rodiny. Po dokončení bude T-Arena sloužit i kultuře. V lednu tam vystoupí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo v doprovodu Filharmonie Brno. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
4: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí v programu Erasmus+. Husijové poslali dvě rakety na Saúdskou Arábii. Jemenská vláda vyzývá k mobilizaci proti povstalcům. České fotbalisty čeká zápas v Lize národů proti Chorvatsku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou ze 17. kilometru a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus+ přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště celkem přibližně o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
5: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
6: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
7: V roku 2024 vyšlo okolo 7 tisíc žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 tisíc.
6: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Jemenští povstalci Husijové opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila dvě balistické rakety a dva drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamís Mušajt, nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu.
8: Vojenští představitelé těchto tří zemí zhodnotili bezpečnostní situaci a hrozby, kterým čelí Saúdská Arábie. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda mezitím vyzvala obyvatele k mobilizaci proti Husijům. De facto jemenský prezident sídlící v Riádu Rašád Alími nabídl milost všem, kdo povstalce opustí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Lidé už s předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře naplno spustili prodej first minute zájezdů. Poptávka po nich meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří státy na pobřeží Středozemního moře, vysvětluje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
9: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko. Tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
4: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří 15 až 25% oproti běžné ceně. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka. Našli ho a je v pořádku. Pátrali po něm od dnešní noci. Lidem děkují za pomoc při pátrání.
10: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
11: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
10: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut a na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu uslyšíte přímý přenos. Ukrajinská tenistka Kalininová porazila Italku Grantovou po setech 6-3 a 6-4 v úvodním zápase semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve druhé dvouhře nastoupí Ukrajinka Svitolinová proti Italce Paoliniové. Vítězky se v zítřejším finále utkají s Češkami.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Šmejkalkou a také v Posázaví. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam asi 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až do omezení na 53. kilometr, zdržení je tam asi 10 minut. V opačném směru se také popojíždí pouze jedním pruhem, kolona je tam na asi 5 minut. D1 naposledy z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na konec omezení na 187. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 43. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 41. kilometr. Tam řeší nehodu a projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení asi 10 minut. A na trojce z Prahy směrem do Tábora počítejte se silnějším provozem, a to před Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude slunečno, teploty 18 až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: A po zprávách pokračujeme dál na Radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 6 minut. Před několika okamžiky odstartovala velká cena Azerbajdžánu vozů Formule 1. No a podobně jako včera drtivě porazil všechny své soupeři, tak George Russell drtivě porazil všechny i na startu. Komfortně vede, zatím najíždí do druhého kola tohoto závodu na městském okruhu v Azerbajdžánu a jezdec Mercedesu dělá všechno pro to, aby snížil trochu tu svoji velkou ztrátu na Kimiho Antonelli, jeho lídra šampionátu, který startoval z 16. pozice a aktuálně se nachází ještě o jedno místo níže, tedy na pozici číslo 17. Vede Russell z Mercedesu před Piastrym z McLarenu a Leclerkem z Ferrari.
0: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Kurt Nielsen a jeho klasika rocková She So High doznívá na radiožurnálu Sport ve 13 hodin 10 minut. Čeští fotbalisté vstoupí dnes do elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod vedením španělského kouče Santiho Deni se večer ve 20 hodin 45 minut představí v Edenu v našem přímém přenosu proti Chorvatsku. V kádru balkánského soupeře je i Petar Musa, útočník Dallasu, který prošel taky Českou ligou a aktuálně je po Lionelu Messim druhým nejlepším střelcem americké MLS. No a před lety s Musou v Liberci nastupoval v jednom týmu také Tomáš Malinský, no a s ním jsme právě teď ve spojení. Tomáši, dobrý den.
1: Ahoj, dobré poledne, odpoledne.
0: Petar Musa v Liberci hostoval v roce 2019 ze Slavie, odehráli jste spolu docela dost zápasů, tak jaké jsou vaše vzpomínky na tohoto útočníka?
1: Jo, tak na Petara mám jen ty příjemné vzpomínky, byl to slušně vychovaný a vlastně to, co se říká o Balkáncích, že jsou horká hlava, tak u Petara bych to ani zas tak jako neřekl. On se choval slušně a na hřišti vždycky bylo vidět, že táhne za jeden pro vás a snaží se být týmový.
0: Říká Tomáš Malinský na radiožurnálu Sport. Musa je, pokud bychom ho měli kategorizovat, typický hrotový útočník. Vy jste v srpnu 2019 s dvěma góly přispěli k ligové výhře Liberce nad Spartou. Chorvatský kanonýr vám právě připravoval druhou branku. Tak pokud jde o výkony na hřišti, tak jaké byly jeho přednosti a jak se vám s ním celkově hrálo?
1: Jo, tak Petr byl hodně pracovitý, vlastně jeho výhoda je vysoká postava a jeho největší zbraní si myslím, že byla orientace ve vápně, kdy on si dokázal najít ten správný prostor, z kterého zakončit. Řekl bych, že vlastně typologií ve vápně, jo, neříkám postavou, ale že měl vlastně takovou tu lafatovskou přednost a dokázal si ten balon najít, tak to byla taková jeho nejhlavnější přednost.
0: Říká Tomáš Malinský v našem vysílání. Vy už jste to, Tomáši, trochu nakousl, ale jaký byl třeba v kabině nebo pak i mimo ní? Kolega Lukáš Michalík nám vyprávil, že na něj působil, jak jste říkal i vy, velmi skromně. Dokonce s ním několikrát cestoval z Liberce do Prahy nebo z Prahy do Liberce autobusem.
1: Jo, tak on v tu dobu, já nevím, jestli přišel ze Slavie, ale myslím si, že přišel ze Žižkova, že tam možná bylo hostování Slavia a Žižkov, ale že do Liberce dorazil ze Žižkova. A tak v té době, že jo, byl to skromný kluk, neměl moc peněz, jo, protože ta jeho smlouva nemohla být zas tak vysoká, ale když se vlastně ohlídneme za tou jeho dosavadní kariérou, tak je to něco neuvěřitelného, kam to tenhle ten kluk dotáhnul a vlastně teď konci žije takovej americký sen a přeju mu to a jak už padlo, skromný kluk, pracovitý a díky tomu asi se mu poštěstilo, že to takhle dotáhnul a vlastně aktuálně soupeří s Leošem v gole v Americe. No.
0: V roce 1920 dal Petr Musa na podzim za Liberec 7 gólů, pak si ho Slavia stáhla z hostování. On přidal v sešívaném dresu dalších 7 branek a společně se Spartanem Kozákem se dokonce stal nejlepším střelcem ročníku. Tušil jste třeba v té době, že je u Petra Musy ten potenciál na to se prosadit na vyšší úrovni?
1: Jo, já už jsem to cítil i v Liberci, vlastně on do toho našeho systému zapadnul, nám se dařilo jako týmu, měli jsme dobrý výsledky a pak vlastně z toho někteří hráči vylítli, že si polepšili, takže vlastně jemu se poštěstilo a je jen si myslím škoda, že Slavia nebyla s Petrem jako trpělivější, protože si myslím, že tam to asi doplatilo na to, že prostě hledala typologicky běhavější kluky, než byl on. Neříkám, že on běhavej nebyl, ale potřebovali asi ještě někoho běhavějšího, ale i za tak krátkou dobu v té Slavii byl schopnej dát nějaký branky a proto si ho asi vyskautoval Union Berlin, troufnu si říct, a odešel tam a vlastně ta jeho kariéra dál pokračovala přes Portugalsko až do Ameriky.
0: Přesně tak, Tomáš Malinský mi teď zase krásně napovídá v našem povídání na radiožurnálu Sport. Portugalsko, Benfica, potom vlastně třetí sezóna teď v Dallasu v Americe, kde je velmi produktivní. Tím, že jste se znali nějakou dobu, jste byli spoluhráči, tak sledujete třeba trochu více tu jeho kariéru a jste třeba někdy v kontaktu? Napíšete si?
1: Aktuálně zase tak jako v kontaktu nejsme, ale když jsem byl zraněný, tak vlastně se tam řešil nějaký lékař, z jeho rodné země, takže vlastně jsem se snažil s ním jako komunikovat a tím, že už on byl takhle v těch špičkových týmech, tak jsem vlastně i byl rád, že mi odepsal a snažil se mi pomoct, takže v kontaktu momentálně nejsme, ale takhle když věřím, že když bych mu teďko napsal, tak i v horizontu 2 dnů by mi byl schopný odepsat.
0: Tak třeba doufejme, že mu budete moct napsat, třeba to Petra vyjde někdy příště, ne dnes večer. Dnes právě bude muset asi docela trápit českou obranu v lize národů, tak co by na něj podle Tomáše Malinského mohlo platit? Jako byste dal radu české obraně?
1: No, já jsem vůbec zvědavý, jestli Petr zasáhne do hry, já nevím, jaký jsou zprávy, jestli nastoupí nebo ne. On tam má docela slušnou konkurenci a takhle, když se dívám na chorvatskou reprezentaci, tak bych řekl, že Petrovi se v té reprezentaci až tak jakoby nedaří gólově. Asi to dělá to, že taky nemá silnou pozici v tom týmu, protože tam je obrovská konkurence. Ale když by samozřejmě nastoupil, tak či mu to znepříjemnit, samozřejmě vyrovnat se mu v důrazu, v dostupování, aby jsme byli včas v těch soubojích a nenechat mu prostor ve vápně, protože on je lišák a určitě si bude hledat ten správný prostor pro nějaký zakončení. Sám jsem zvědavý, jak ten dnešní zápas bude probíhat a moc se na něj těším.
0: Myslím, že Tomáši, nejste sám, kdo je zvědavý a hodně lidí bude zvědavých samozřejmě na to, jak se povede českému týmu v nové éře, řekněme pod vedením Santiho Denny. Jaký vy z toho máte dojem a čekáte třeba, že se něco změní, protože ten čas zatím, kdy Španěli u národního týmu, není úplně dlouhý, nějaký měsíc a půl?
1: Jo, já tuhletu změnu kvituju, je to příjemná spruha, uvidíme, co nás čeká. Poslouchal jsem taky nějaké odborníky a vlastně oni tam říkali, že by se chtěli soustředit hlavně na tu předvedenou hru, ale což v mých očích je blbost. Jo, já bych se taky soustředil na tu předvedenou hru, ale samozřejmě pro mě, kdybych já byl trenérem, tak je i beru ve velký potaz i výsledek a doufám, že jak předvedená hra, tak i výsledek nás večer potěší.
0: Říká Tomáš Malinský na radiožurnálu Sport, se kterým jsme si povídali teď posledních několik minut. Tomáši, moc krát díky za váš čas a budeme večer doufat společně, že to českému národnímu týmu v té nové éře pod Santim Denijou vyjde. Ještě jednou díky moc.
1: Není vůbec zač, mějte se.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Po Genesis na radiožurnálu Sport opět zkontrolujeme vývoj semifinálového utkání poháru Billie Jean Kingové mezi Ukrajinou a Itálií. Ukrajinky vedou 1-0 díky výhře Kalininové nad Grantovou 6-3, 6-4. No a Elena Svitolinová teď dělá všechno pro to, aby to byla právě Ukrajina, která se utká o titul v neděli s českým výběrem, protože nad Pauliniovou z Itálie vede aktuálně 3-0 a navíc ještě podává. My teď na radiožurnálu Sport zase předvedeme nebo vám ukážeme další díl sportovní encyklopedie. Zesnulý Luděk Mikloško byl fotbalistou, který v 90. letech otevřel dveře do Premier League dalším Čechům. Následovníků bylo několik a pověnujeme se jednomu dalšímu s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezký den. Povídáme si o českých brankářích, kteří mají v nejvyšší anglické soutěži alespoň jeden start. A dnes to bude příběh golmana, který má v Premier League alespoň zatím přesně jeden start. Dokázali byste si tipnout, o kom bude řeč?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Jmenuje se Vítězslav Jaroš, je mu 25 let a ten jediný start si připsal v dresu Liverpoolu. A dalo by se říct, že právě k Premier League jeho kariéra pak trochu směřovala od mládí.
1: Ve svém mládí fotbalově vyrůstal v Příbrami, v pražské Slávě, ale od roku 2017 právě přes se dostal do Liverpoolu. Jenomže z akademie do A týmu v jednom z nejlepších týmů v anglické lize vede většinou dlouhá cesta.
0: Jaroš musel svoji kvalitu ukázat na různých hostováních, vyzkoušel si třeba irskou ligu, v Dublinu hrál za St. Patrick's Athletic FC, ale nejvíc na sebe upozornil v Rakousku.
1: A to proto, že to byl rok 2024. Český brankář prodloužil sice smlouvu s Liverpoolem, ale zamířil na hostování do Šturmu Graz. I díky jeho zákrokům slavil tým ze Štýrského Hradce double, získal ligovou trofej a ovládl i rakouský pohár.
0: Vítězslav Jaroš se s Šturmem Graz tak přerušil v rakouské Bundeslize desetiletou vítěznou sérii Red Bullu Salzburg. Přišel začátek další sezóny a 190 cm vysoký brankář se konečně víc rozkoukával v A týmu Liverpoolu. Co by golmanská trojka. V pořadí byl až za Ellisonem a Gallagherem.
1: Přesto dostal na začátku října v roce 2024 svou první šanci v Premier League. Ellison se v utkání Premier League proti Crystal Palace zranil, v 79. minutě se tak na trávník Anfieldu dostal právě Jaroš. Pár zákroky přispěl k vítězství domácích Reds 1-0. Další minuty v anglické nejvyšší soutěži už ale nepřišly.
0: Tu sezónu Liverpool ovládl Premier League, Jaroš ale medaily nedostal, k tomu tehdy potřeboval alespoň 5 startů. Minulý ročník strávil na hostování v Ajaxu od letošního února, ale kvůli zranění nenastoupil. Teď je zpátky v Liverpoolu, žádné nominaci na zápas v nové sezóně se ale zatím neobjevil.
1: A i kdyby v Liverpoolu žádnou příležitost nikdy nedostal, ten jeden start v Premier League mu už nikdo nevezme, byť trval zhruba jen 10 minut.
0: A byla to nula. S Jakubem Kantou jsme probrali příběh Vítězslava Jaroše ve sportovní encyklopedii. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je půl druhé. Tereza Tomášková a krátké zprávy.
3: Při ukrajinském dronovém útoku na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Kvůli úderu vypukly v několika průmyslových areálech požáry, které se už podařilo uhasit. Ukrajinský generální štáb informoval, že armáda v noci zasáhla ropný závod Ilský. Rusko to zatím nepotvrdilo. V Kyjevě po ruském útoku propukl požár v 5-patrové budově. 4 lidé jsou zranění. Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů než obvykle. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí za jeden den. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. To je o 3 tisíce víc než za stejnou dobu v předchozím roce. Thajská metropole Bangkok kvůli záplavám vyhlásila stav ohrožení. Po silných deštích, které trvaly 48 hodin, se přeplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody, informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravily k distribuci 1 000 000 pytlů s pískem a otevřely dočasná evakuační centra ve školách. Na Královéhradecku je den otevřené dálnice. Až do 16 hodin si lidé můžou prohlédnout rozestavěný úsek D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. 2-kilometrový úsek nového asfaltu si můžou projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Pro řidiče se úsek otevře v polovině prosince.
1: Sport.
3: Volejbalisté Polska a Francie se utkají o titul na mistrovství Evropy. Souboj obhájců kontinentálního titulu a úřadujících olympijských vítězů začne v Miláně v 21 hodin. Od 5 odpoledne budou hrát o bronz Finové a Slovinci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také u 9 křížů. Na D1 z Prahy směrem do Brna se brzdí za sjezdem na Velké Popovice na 19. kilometru. Kolona pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je tam asi 10 minut. D1 ještě jednou, z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 169. kilometr. Tam stojí porouchaný kamion a projíždí se pouze levým pruhem. D1 naposledy z Prahy do Brna, tam se zastavíte na 182. kilometru. Pomalej se jede až na konec omezení na 187 km, zdržení je tam asi 15 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru odklízejí následky nehody z levého pruhu, kolona se tvoří už ze 42. kilometru. A na D2 z Brna směrem do Bratislavy dejte pozor před sjezdem na Podivín. Na 40.5. kilometru nám hlásíte překážku.
5: A na 40.5. kilometru přesně stojí v odstavném pruhu kamion na blikačkách a trošku přečuhuje do pravého jízdního pruhu.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 12, na Šumavě 15. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Skupina Metallica nás doprovodila k času 13 hodin 38 minut. České fotbalisty čeká první zápas od letního mistrovství světa. Detaily přidá na úvod sportovního přehledu Pavel Tilšar. Hezký den.
1: Dobrý den. Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose z bruselského Anderlechtu. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
2: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
0: Chorvatsko po mistrovství světa také vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilić a chtěl by navázat na Daličovy úspěchy.
3: Zlatko stavil letvicu jako vysoko.
4: Zlatko nastavil laťku hodně vysoko, takže na jednu stranu je to těžké, na druhou stranu jde o motivaci. Ukázal, že výsledky, ve které jsme my všichni trenéři věřili, jdou udělat. A nejde jen o nějaké šílené sny. Beru to jako motivaci. Tlak je vždycky, ale tohle není problém.
3: To není problém.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos.
1: České tenistky se v Šenčenu připravují na nedělní finále poháru Billie Jean Kingové. Hrát budou buď s Itálií nebo Ukrajinou. A detaily přidá z Číny reportér Jaroslav Plašil.
5: Teď už je mnohem blížší varianta s Ukrajinou, protože ta vede 1-0 na zápasy. Připomínám, Kalininová porazila Grantovou v souboji týmových dvojek a teď je v duelu jedniček. Jelena Svitolinová získala první sadu, hraje fantasticky. Zatím je v zápase s Italkou Jasmine Pauliniovou 6-2, jasná první sada i před zraky Billie Jean Kingové a také třeba Barbory Strýcové, která sledovala duel soupeřek českého týmu ve finálovém zápase. Zatím tedy Ukrajina vede 1-0 na zápasy a teď ve druhém singlu 1-0 na sety. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
0: Hokejista Filip Chytil zmešká začátek nové sezóny NHL. Útočník Vancouveru si poranil rameno v přípravném utkání s Edmontonem, ve kterém se srazil s rozhodčím a tvrdě narazil do mantinelu. Podle generálního manažera Canucks Ryana Johnsona by mělo jít o svalové zranění. Ročník zámořské soutěže odstartuje 29. září.
1: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu v Itálii budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta a mezi ženami se představí Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ženská časovka začne ve 14.20, ta mužská po 15. hodině. Vyřazovací jízdy jsou pak na programu po 5. hodině odpoledne.
0: Před zhruba 40 minutami odstartoval další závod mistrovství světa vozů Formule 1. Velká cena Azerbajdžánu. Z pole position do ní vyrazil George Russell z Mercedesu a na první pozici se tento anglický pilot dál drží s náskokem přibližně 9 sekund na Oscara Piastriho z McLarenu. Třetí příčku zatím drží Max Verstappen s vozem Red Bull.
1: A čtyřnásobný vítěz basketbalové NBA Američan Stephen Curry podepsal novou smlouvu s Golden State. S týmem ze San Francisca podepsal kontrakt na další 2 roky. V dresu Warriors nastupuje Curry už 18. sezonou a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu.
0: Basketbalové informace na závěr sportovního přehledu, který připravil Pavel Tilšar. Pavle, díky.
1: Pěknou sobotu. Naslyšenou.

0: Už jste o tom slyšeli před malou chvíli ve sportovním přehledu. Basketbalová hvězda Stephen Curry už velmi pravděpodobně dohraje kariéru v NBA tam, kde ji začal po podpisu nové dvouleté smlouvy. 38-letého rozehrávače v Golden State Warriors se nejen zámořské sportovní weby na sociálních sítích hodně věnují. Velmi poutavou souvislost našel třeba účet Basketball Forever. Na Facebooku zveřejnil, že vyhlášený trojkař se před svou 18. sezónou stává prvním basketbalistou v historii, který si v nejlepší basketbalové soutěži světa vydělá hraním na palubovkách přes 600 milionů dolarů. Jen díky platu, ne díky dalším reklamám nebo sponzorským aktivitám. Teď už ale dostává slovo Jakub Kanta, který přišel do studia s dalšími hity sociálních sítí. Hezký den a můžeš pokračovat.
1: Dobré odpoledne, začínáme v Londýně, ale ještě než půjdeme na fotbal, zastavíme se na chvíli u tenisu. Do týmové exhibice Laver Cupu hned úvodní den zasáhl jediný český účastník Jakub Menšík a rovnou dvakrát po boku Španěla Alcaraze zvládl vítězně 4 hry, ale předtím padl v singlu s Američanem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. No a právě v tomhle duelu proti výběru světa se nehrajícímu kapitánovi týmu Evropy Janiku Noahovi úplně nelíbilo, jaké Menšík dává do souboje emoce. Sestříhané video s motivačními pobídkami Menšíka, ale i pár vypípanými vulgarizmy z londýnské O2 arény se objevilo na instagramovém účtu TNT Sports.
2: Give me a little bit of yeah, yeah, you know what I'm saying? You know what I'm saying? This is the yeah, yeah vibe, mother My heart, man. I'm an old man. You want me to have a heart attack? What's wrong with you, man? Do that for your old friend.
0: I takhle se může prezentovat týmový kapitán na Laver Cupu Janik Noah, myslím, že v první rok v této roli. Evropské klubové fotbalové soutěže sice stojí kvůli reprezentační pauze, ale LiveScore vyhrabal na Facebooku a zveřejnil docela zajímavou informaci, která se týká Tottenhamu, za který chytá český reprezentant Antonín Kinský. Tak Kubo, o co jde?
1: O nelichotivou bilanci na moderním stadionu Tottenhamu, otevřeném před 7 lety, se za poslední roky totiž daří víc zpěvač Beyoncé než tamnímu fotbalovému klubu v Premier League. Od listopadu 2024 totiž hostil tento severolondýnský stánek pro víc než 62 tisíc diváků 6 koncertů americké umělkyně a manželky Jay-Zho. Zatímco Tottenham Hotspur tam od té doby v nejvyšší anglické soutěži dokázal zvítězit jen 5x. Pobavil mě komentář Adama Janáka, který nechápe, co se řeší, chtějí vyhrávat, tak jim tam vyhrává Beyoncé. Vojtěch Paclík přidá, že o to neuvěřitelnější je, že Tottenham stále hraje navzdory této bilanci ještě Premier League. Radim Lipták zase napsal, že si vsadí, že fotbalisté bilanci s 45-letou zpěvačkou do konce roku srovnají. Mimochodem, gólman Antonín Kinský přišel do Spurs právě v zimě 2024 ze Slavie. Od té doby v Premier League nastoupil v základní sestavě 18x a zatím pouze jednou vychytal pro svůj tým výhru, a to na závěr minulé sezóny s Everton, která mužstvu pomohla se mezi elitou zachránit.
0: No, poměrně děsivá statistika. Na britských ostrovech, konkrétně v Anglii, vydržíme i na závěr naší tradiční rubriky, ale přesuneme se s Jakubem Kantou z Londýna ještě víc na sever do Sheffieldu. Tak proč?
1: Protože právě na tamním stadionu Hillsborough přesně před 28 lety v zápase Wednesday proti Arsenalu předvedl svůj celkem slavný exces italský bouřlivák Paolo Di Canio. Připomíná to na X účet Football Tweet v dobovém videu, na něm tehdy 30-letý útočník nejprve při napadání fauloval a po odpískání a přerušení hry krátce před polčasem se pustil do strkanice s Martinem Kjounem. Po ní od rozhodčího Paula Alcocka oba viděli vůbec nepřekvapivě červenou kartu, tím to ale neskončilo. Vyloučení Di Canio neunesl a položil dlaně na hruď sudího, odstrčil ho a poslal taky na trávník. Tehdy za to dostal jeden z nejtvrdších trestů v historii anglického fotbalu. Paolo Di Canio měl hrát 11 zápasů a musel zaplatit pokutu 10 tisíc liber.
0: To říká na závěr rubriky Hity sociálních sítí její autor Jakub Kanta. Děkuji.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

Po písničce od zpěvačky Adele se na radiožurnálu Sport opět alespoň na dálku podíváme do Azerbajdžánu na velkou cenu, která se jede v městě Baku, která se už přehoupla do své druhé poloviny. Na prvním místě stále s komfortním náskokem George Russell z Mercedesu. Britský pilot odstartoval z pole position a teď vede o 11 sekund před Oscarem Piastrym z McLarenu. Za Piastrym, za Australanem se rodí zajímavá bitva o třetí místo a poslední příčku na pódiu. Max Verstappen zatím drží právě třetí pozici, nicméně Isaac Hadjar, jeho stávý kolega z Red Bullu, velmi teď tlačí na svého zkušenějšího a úspěšnějšího kolegu a rozdíl mezi nimi je přibližně 8 desetin sekundy. Pokud vás zajímá, kde se nachází lídr šampionátu Kimi Antonelli, další jezdec Mercedesu, tak ten po tom, co předvedl už 7 předjížděcích manévrů, tak momentálně krouží na 9. příčce. Je to dáno tím, že havaroval v sobotní kvalifikaci, startoval až 16. Teď je tedy na bodech, ale vypadá to, že jeho náskok, který je velikánský 81 bodů, tak se po velké ceně Azerbajdžánu o trochu sníží. 29. kolo je za námi, stále v čele George Russell o 11 sekund před Oscarem Piastrym.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: vej. Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Papež Lev 14. bude v Paříži za hodinu sloužit mši pod širým nebem pro víc než 500 000 lidí. České tenistky se v Šenčenu připravují na finále poháru Billie Jean Kingové. Na nehodu pozor na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 25. kilometru. A bude slunečno, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 let. Změny se dotknou taky podpory na bydlení.
9: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
10: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
9: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nájemným v dané oblasti.
11: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
9: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
8: Papež Lev 14. za hodinu povede mši na náměstí Concord v Paříži. Tam a na přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí, kteří se museli předem registrovat.
12: Předvečer mše už na náměstí Concord stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Valtys, Radiožurnál.
8: Zpěvačka Leny vydala desku Good Omens. Album představuje v těchto dnech posluchačům a otevírá tím novou kapitolu své tvorby.
13: Hey, it's me.
14: Zpěvačka se rozhodla pro tvůrčí změnu. Od popovějších písní se přesouvá k roku. Na albu zazní 9 skladeb, mezi nimi už vydané Second Guessing nebo Told Ya. Svou čtvrtou desku se Leny rozhodla vydat nezávisle. Chválí si především možnost tvořit naprosto svobodně.
15: Já jsem fakt popustila uzdu, řekla jsem si, pojďme tvořit a co vytvoříme, tak uvidíme.
14: Novinky představí zpěvačka brzy také živě. 4. listopadu vystoupí v pražském Roxy, o 8 dní později zamíří koncertovat do Londýna. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté rozehrají elitní skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. V pražském Edenu se začne hrát ve 20:45. Utkání uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi v dosavadních 6 vzájemných duelech Chorvaty ještě neporazili. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
5: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
2: Češky se v zítřejším finále utkají v čínském Shenzhenu s lepším z dvojce Itálie-Ukrajina. Ukrajinky vyhrály první zápas ve dvouhře, v tom druhém vede Svitolinová nad Italkou Pauliniovou 1-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D11 u Sadské a kolona na D1 u Kývalky. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Nymburk. Na 25. kilometru se srazila dvě osobní auta v omezení a zpomaluje se. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru nám hlásíte překážku.
16: Je tam auto v podstavním pruhu, ani trojúhelník a hlavně on sedí vevnitř. Prostě tak jenom opatrně.
12: A na D1 zůstaneme z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 183. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 187. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude většinou slunečno, na severovýchodě místy až oblačno a ráno ojediněle mlhy a teploty podobné jako dnes 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
17: Dál posloucháte Radiožurnál Sport a jeho víkendové vysílání v sobotu 26. září. Stále blíž a blíž se blíží varianta, že soupeřkami ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky, které vedou zatím v souboji s Itálií v semifinále v čínském Shenzhenu 1-0 na zápasy. Kaleninová porazila Grantovou 6-3 a 6-4 a teď Svitolinová vede nad Pauliniovou 6-2 a 5-1. Takže to vypadá, že zítra po 11. hodině českého času se Češky utkají právě s výběrem Ukrajiny. Ale jisté to ještě není, na Radiožurnálu Sport to pochopitelně budeme dál sledovat a vydáme se třeba i do Shenzhenu, kde máme reportéra Jaroslava Plašila. Sledujeme na dálku také velkou cenu Formule 1 za závod v Azerbajdžánu, i o tom v této o půl hodině uslyšíte.
0: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Billy Idol a jeho možná nejslavnější píseň Rebel Yell dozněla na radiožurnálu Sport. Dál sledujeme utkání poháru Billie Jean Kingové, konkrétně semifinálové mezi Ukrajinou a Itálií. No a dost možná za malou chvíli už budeme vědět, s kým se Češky utkají v neděli o titul. Podrobnosti přidá přímo z Shenzhenu z Číny Jaroslav Plašil.
1: Ano, protože Jelena Svitolinová má matchball teď v utkání s Jasmine Paoliniovou z Itálie, na které se možná dost podepsal náročný program, který tady měla. Každý den je tady zkrátka jiný a teď to zažívají tenistky na kurtu v tomto semifinále. Svitolinová tedy servíruje na výhru, v zápase vede 5-2, ve druhé sadě také první set vyhrála velmi hladce. Paoliniová se teď brání ofenzivě ukrajinské hráčky, která teď radostí odhodila raketu. Trošičku to připomínalo spíš gesto nějaké frustrace nebo naštvání, ale něco zkrátka ze sebe v tu chvíli Jelena Svitolinová potřebovala dostat ven a je vítězkou tohoto zápasu za 1:03. Velmi jasný zápas nakonec tedy s Italkou Paoliniovou. Ukrajinka Svitolinová jednou ztratila servis v prvním setu ve chvíli, kdy jí to nemuselo tolik bolet za stavu 3-0 a také druhá sada se vyvíjela naprosto hladce s výjimkou předchozího velmi dlouhého gemu při podání Paoliniové. To pokaždé bylo 40-0, 40-15, žádné dlouhé protahování, ale jenom se k tomu vrátím. Svitolinová tady nebyla úplně v oslnivé formě v předchozím duelu s Belgičankami. S Minenovou celkem senzačně, dalo by se říct, prohrála, jenomže dnešek je úplně jiný a naopak Jasmine Paoliniová, která tady hrdinsky vydřela bitvu nejprve s domácí Číňankou Qin Wen Cheng, čímž tady zarmoutila velkou část pochopitelně domácích fanoušků a pak ještě půl hodiny na to šla do debla v duelu s Raniovou a pak přidala rozhodující bod, jenomže teď zdá se jí to dohnalo, protože na kurtu opravdu nevypadala úplně ideálně co do pohybu a teď ale zase na druhou stranu nechci snižovat nějak výkon Jeleny Svitolinové, které to tam zkrátka padalo. Některé údery byly opravdu z kategorie těch těžkohratelných pro soupeřku. A tak známe tedy soupeřky pro finálový zápas v neděli od 11 hodin, to znamená zítra od 11 hodin dopoledne českého času. Česko-Ukrajina dost pravděpodobně jako dvojky, nejprve Karolína Muchová proti ní Kalininová a pak jedničky Svitolinová a Linda Nosková. A budou u toho i fanoušci, určitě tady v ledišti bude rušno, protože je tady hodně početný ukrajinský ostrůvek. A určitě tady vydrží i dál ten český, když k tomu připočtu neutrální čínské fanoušky, kteří jsou skvělí, kteří sem teď dorazili, já nevím, kolik tady může být lidí, nějakých 6 000, 7 000 v hale, takže ve velmi dobrém počtu, takže určitě to bude pěkné finále a my vás na něj můžeme tímto pozvat. Tak tedy Česko-Ukrajina o titul zítra od 11 dopoledne.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Tolik informace od Jaroslava Plašila ve 14:14. Česko versus Ukrajina, přímé přenosy Radiožurnálu Sport. To můžeme slíbit už teď. Na Radiožurnálu Sport se v příštích sekundách budeme věnovat Formuli 1 a to trochu podrobněji. Ve studiu už sedí taky Krištof Kousal. Hezký den.
3: Krásný den.
0: Tak velká cena Azerbajdžánu, která by neskončila minimálně jedním safety carem, to by byla velká výjimka. Výjezd z pomalovacího vozu máme za sebou. Tak jak to aktuálně vypadá s pořadím?
3: Aktuálně to s pořadím vypadá tak, že vede dál George Russell po tom restartu. Na druhé místo se vyhoupil Max Verstappen před Oscara Piastriho a to zřejmě taky díky tomu, že během té fáze safety caru, kterou teď máme za sebou, tak si prakticky všichni piloti nechali vyměnit pneumatiky a znamená to, že jak první Russell, tak aktuálně druhý Verstappen mají měkčí sadu pneumatik než soupeři, kteří jsou za nimi. To znamená Piastri, Hadjar a obě Ferrari, Leclerc a Hamilton. Verstappen se díky tomu tady dostal na druhé místo, ale závod je znovu neutralizovaný a to proto, že se ve středu pole, dalo by se říct, srazili dva vozy Alpine, Gasly a Colapinto a sebou vzali taky McLaren Landa Norrise. V tuhle chvíli Gasly a Norris jsou mimo hru, Colapinto stále u něj svítí ještě nějaký čas, ale vypadá to, že taky možná bude vyřazený z tohoto závodu. Stejně jako Alexander Albon, který v uvozovkách vyprovokoval už ten první safety car a taky oba Aston Martin Martiny Alonso Astrol, které zastavili kvůli technickým problémům.
0: Myslím si, že šéf Alpin Flavio Briatore nebude úplně nadšený z toho, protože Alpin měl potenciál určitě na body a vypadalo to s nimi velmi slušně. V posledních závodech obecně se francouzský tým docela zvedá a nikdo nemá rád souboj nebo spíše kolizi stájových kolegů. Ještě jsme řekli s Krištofem Kouselem jedno jméno, Kimi Antonelli, startoval velice z hlouby pole po sobotní nehodě v kvalifikaci, tak kde aktuálně se nachází lídr šampionátu, který vede o nějakých, tuším, 81 bodů?
3: Ten výkon je trošku kontrastní s tím třeba, co předvedl Kimi Antonelli v Itálii, protože tam startoval z 18. místa, což je o dvě příčky níž než tady v Azerbajdžánu v Baku, ale v prvních kolech se dostal raketově nahoru, v každém z těch dvou kol předjel snad 5 aut a teď to bylo tak, že v prvních kolech dokonce jednu pozici ztratil a musel se pomaličku prokousávat směrem nahoru na středně tvrdých pneumatikách, ale dostal se na 7. místo teď tedy i po restartu a má měkké pneumatiky, to znamená, že bude moct útočit na ty se středními před sebou Ferrari, Hamilton, Leclerca a pak třeba dál ještě na Hadžara a Piastriho, teoreticky teda klidně i na pódium.
0: No, budeme to samozřejmě sledovat, zdá se, že ty červené pneumatiky pro závěr závodu budou dobrá strategie, tak třeba takový Max Verstappen by klidně mohl pomýšlet na první vítězství v sezóně, což s ohledem na to, že je skoro říjen, tak je, Krištofe, docela překvapivé. Byť prostě Red Bull nemá tak dobré auto, tak mít Verstappena bez vítězství v roce nebo v celém ročníku v závodu Formule 1, to je prostě netradiční věc.
3: Ano, Verstappena tedy mohlo alespoň uchlácholit to vítězství proti stovce motokáristů, které dokázal předjet snad během 14 kol, nebo za jak dlouho se mu to povedlo na vnitřním motokárovém okruhu Silverstone, ale opravdu v sezóně Formule 1 zatím bez vítězství takřka nevídaná věc a Max Verstappen bude určitě hladový po tom, aby předjel George Russella, aktuálně prvního v těch zbývajících 13 kolech snad, které jsou do konce velké ceny Azerbajdžánu a za malou chvíli se znovu tedy rozjede tahle velká cena. George Russell ale zatím dokonale kontroloval ten závod, takže pokud se mu povede v počátečních fázích trošku utrhnout Verstappena, tak si myslím, že si to nenechá ujít.
0: No, necháme se překvapit. Krištof Kousel ve studiu Radiožurnálu Sport. Až se závod znovu rozjede a vstoupí do nějakého 39. kola, tak se vám zase v našem vysílání přihlásíme. Pro tuto chvíli díky.
3: Naslyšenou.

0: odstupem necelé sekundy. Do té sekundy se určitě Verstappen chce držet, protože v téhle situaci má k dispozici předjížděcí mod a může tak ohrozit George Russella na startovní a cílové rovince, respektive na jejím konci. Oscar Piastri ten vypadl z pódiových umístění kvůli chybě v nájezdu do první zatáčky, takže mimochodem se o jedno místo výš posunul taky Kimi Antonelli a má tak před sebou už jenom tři jezdce k tomu, aby se posunul na to vytoužené pódium, ale za vítězstvím si tedy zatím pořád jede George Russell a Max Verstappen mu to určitě nebude chtít dát zadarmo, ale teď není úplně ve výhodné pozici.
1: Říká Krištof Kousal, z Formuly 1 se přihlásíme zase za několik málo minut. Do konce velké ceny Azerbajdžánu zbývá nějakých 12 nebo 11 kol. Jak to celé dopadne, tak to uslyšíte v našem vyslání. Pro tuto chvíli, Krištofe, díky.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A my ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku připomeneme to, že české tenistky budou po výhře nad Španělskem bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové, a to konkrétně proti Ukrajině, která vyřadila Itálii před malou chvílí v semifinále. Jste o tom slyšeli také od Jaroslava Plašila. O nejcennější ženskou trofej si Češky zahrají poprvé od roku 2018 a také poprvé v současném formátu se závěrečným turnajem na neutrálním místě. Postupové body vybojovaly v semifinálových zápasech nedávné soupeřky z ze českého finále ve Wimbledonu Karolína Muchová a Linda Nosková, kterým vzácný londýnský zápas dobrý vzájemný vztah nijak nepoškodil.
3: Je to fajn, já cítím z nich jako skvělou energii.
4: Kapitánka českého týmu Barbora Strýcová tuší, jak moc zklamaná mohla být Karolína Muchová po finálové porážce ve Wimbledonu. Za dobu, kdy sama hrávala, velmi dobře poznala řadu sportovních rivalit. A o to víc si cení toho, jak tenistky, teď aktuálně dokonce konkurentky z nejlepší světové desítky, v čínském Shenzhenu spolupracují.
3: Nevím, jestli tomu pomáhají ty povahy, ale jako Linda je prostě taková svá, trošku do sebe uzavřená, ale prostě je pro ten tým oddaná, tak stejně jako taká. Kája teďka hraje po dlouhý době a cítím, že prostě je to baví, že chtějí hrozně dojít nejdál v tom turnaji.
4: Je zřejmé, že ve složitější situaci mohla být po prohraném wimbledonském finále Karolína Muchová. A Linda Nosková vzpomíná na to, jaké to bylo, když se při US Open, tedy asi měsíc a půl od londýnského zápasu o titul, obě poprvé potkali v tenisovém prostředí.
5: Viděli jsme se v šatně, pozdravili jsme se, objeli jsme, ale jakoby až víceméně teďka jsme měli čas se bavit nebo jako vidět se víc, takže nic se nezměnilo, takže v pohodě.
6: Já myslím, že asi lidi to prožívají víc než my dvě a fakt jako hráli jsme proti sobě na tom Wimbledonu. Samozřejmě tam jsme byli soupeřky, ale myslím, že jako se fakt nic nesměnilo, nemáme mezi sebou žádnou rivalitu a je to vlastně stejný, jak to bylo vždycky.
4: Řekla Karolína Muchová, která se vrátila do sestavy pro pohár Billie Jean Kingové po 4 letech. A cíl tady v čínském Shenzhenu má stejný jako všechny hráčky, kapitánka, trenéři a další členové realizačního týmu.
6: Tady prostě každá máme ten stejný cíl, podporujeme se, hecujeme se, máme fakt dobrý trénink, myslím, že jsme dobře nalazený, chodíme na společný večer. A je to fajn.
5: Jo, tak já myslím, že právě v tomhle týmu se s holkama nejvíc přátelíme nebo dáme dohromady, když chceme opravdu tu jednu věc a není to jako při normálních turnajích, kde hrajeme proti sobě.
3: Jako mít takovejhle tým jako kapitán je něco jako neuvěřitelného a pro mě to je jakoby podsta tam sedět s takovýma hráčkama, jako jsou oni na lavičce.
4: Doplnila Lindu Noskovou Barbora Strýcová. O pohár Billie Jean Kingové budou tenistky bojovat v neděli od 11 hodin dopoledne českého času. Jaroslav Plašil, Radio.

0: Radiožurnál je půl třetí. Krátké zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Večerní testy už ukázaly nižší hodnoty. Je ale potřeba provést další měření, než vodárny prohlásí vodu jako opět pitnou. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec na palubě letounu Air Force One nepoletí. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Neoznámila přitom žádnou náhradu. Trumpovu cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. Americké stanice CNN a MS Now spolu s webem Politico tento týden získali zpět povolení informovat o dění z Bílého domu. Rozhodl o tom federální soud. Policie v Brně dopadla jednoho z uprchlých vězňů, kteří na začátku měsíce svévolně odešli z nestřeženého pracoviště a doteď byli na útěku. Hlídka teď jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí. Druhý je stále hledaný. Je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace volejte prosím na linku 158. Sport. Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. V semifinále porazili Itálii už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála taky Svitolinová nad Pauliniovou ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Kývalky a také v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na 187. kilometr. Zdržení je tam okolo 20 minut. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Ostravy spozorněte za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se brzdí, pomaleji se jede až na 196. kilometr. Tam opravují svodidla a omezením se projíždí pouze jedním pruhem. Na D5 z Plzně směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru je po nehodě stále blokovaný levý pruh, kolem se projíždí plynule. A na D11 směrem do Hradce Králové z Prahy dejte pozor za sjezdem na Městec Králové. Na 56. kilometru stojí porouchané osobní auto v pravém pruhu a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne zůstane slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Necelá 4 kola zbývají do konce velké ceny Azerbajdžánu Formule 1. O první místo bojují George Russell z Mercedesu a Max Verstappen z Red Bullu. Je to mezi nimi přibližně 1 sekunda, takže drama věřme až do konce, o kterém vás samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme informovat. Do té doby zase fotbal. České hráče čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se od 8:45 v našem přímém přenosu utkají s Chorvatskem. V Edenu už u toho bude chybět obránce Slávie a dlouholetý reprezentant Tomáš Holeš, se kterým mluvil reportér Lukáš Michalík.
1: Tomáši, po letním mistrovství světa jste se rozhodl ukončit reprezentační kariéru, tak ještě zpětně, jestli se k tomu můžeme vrátit, jaké bylo to rozhodování?
2: Ono to tak nějak přišlo samo, že po kvalifikaci mistrovství světa, když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy a bylo to už na mě moc prostě, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
1: Když teď vidíte, že národní tým čekají opravdu velké zápasy, nemrzí vás to trošku? Nezahrál byste si ještě?
2: Tak samozřejmě krásný zápasy proti krásným soupeřům na krásných stadionech, takže až se na to budu koukat, tak mě to asi mrzet bude. Na druhou stranu je to teďka dlouhý sraz, jsou tam 4 zápasy s tou světovou špičkou a ty zápasy budou hrozně náročný a doufám, že prostě ty hráči to zvládnou, že nebudou žádný zranění, protože bude to prostě ty zápasy hnedka rychle za sebou a je to náročný a právě bych se bál nějakého zranění potom a chci prostě být v dispozici klubu.
1: Tomáš Holeš je s námi na Radiožurnálu Sport. Jak jste vnímal tu svou reprezentační kariéru a vůbec působení v národním týmu. Bylo to pro vás vždy to nejvíc?
2: Jo, bylo. Nejdřív samozřejmě, když jsem hrál v Jablonci v Hradci, tak vůbec jsem si nepředstavil, že bych se někdy mohl dostat do reprezentace. Takže jsem byl hrozně vděčný za to, že jsem mohl v reprezentaci být a byl jsem vlastně 6 let, odehrál jsem spoustu zápasů, byl jsem na 3 turnajích, takže jsem šťastný, co jsem v reprezentaci mohl zažít a co jsem tam odvedl.
1: Proč se na ten vztah ptám? Hodně se to řeší, myslím si, že u vás to každý chápal, že už jste ve 33 chtěl dát prostor více tomu působení v klubu, ale asi hodně fanoušků překvapilo, že skončil Patrik Šik v reprezentaci ve 30 letech v podstatě na vrcholu sil. On vlastně mluvil i o tom, že se jezdil na reprezentaci spíš znehodnocovat. Tak jak jste to vnímal vy a následně můžete i přijít k tomu, jestli vás překvapilo to, že Patrik skončil?
2: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který prostě dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě je to pro reprezentaci velká ztráta.
1: Ještě zůstanu u Patrika Šika, on samozřejmě trochu rozděloval společnost, nejlepší český útočník posledních let bez debat, ale často mu někteří fanoušci vyčítali to, že ta jeho řeč těla v těch reprezentačních zápasech nebyla úplně taková. Vy jste ho zažil v kabině. Znáte ho, jak vy jste to vnímal?
2: Já si myslím, že Patrik se snažil vždycky odvést pro reprezentaci maximum. Tam si myslím, že to je trošku o tom, že my jsme tady zvyklí v Česku na trošku jiný styl fotbalu, než je zvyklý samozřejmě Patrik, který působí už několik let v zahraničí a hraje se špičkovýma hráčima v klubu a ten servis, ty jeho úkoly jsou trošku jiný, než prostě byly v reprezentaci. Tady to bylo víc založený na týmovosti a na té práci. Kolikrát se to tak nesešlo a pak samozřejmě za to byl kritizovaný a chápu, že mu to vadilo. Každý má jaký svoje přednosti a bohužel v hodně zápasech jsme ty Patrikovy přednosti nevyužili a pak to takhle dopadalo. No.
1: Obránce Slávy a bývalý reprezentant Tomáš Holeš je s námi na Radiožurnálu Sport. Po mistrovství světa jste skončil tedy v reprezentaci nejen vy, ale i Jaroslav Zelený. Vy se dobře znáte, samozřejmě oba jste nastupovali v Hradci Králové. Konzultovali jste to nějak společně, ty své kroky? Tušil jste, že Jaroslav Zelený skončí taky?
2: Nějak s předstihem jsem to nevěděl, ale pak když jsme to na mistrovství světa řešili, kde jsme spolu trávili hodně času, takže jsme si o tom povídali a on mi řekl, že už taky cítí, že je potřeba skončit, že to zdraví prostě je přednější a že chce být k dispozici Spartě stejně jako já. Chci být k dispozici Slávy, takže jsem to věděl a myslím si, že jsem to věděl jako první, že se takhle rozhodne.
0: To říkal fotbalista Slávie Tomáš Holeš, kterého uslyšíte ještě jednou za chvíli.
3: Radiožurnál Sport.
0: Tu přestávku ale v rozhovoru Lukáše Michalíka s Tomášem Holešem vyplníme Formulí 1. Máme proto dobrý důvod. Velká cena Azerbajdžánu se blíží ke svému konci. No a podrobnosti teď může přidat ze závěru z Baku, ne tedy z Baku, ale ze studia Radiožurnálu Sport Kristof Kousal.
4: Ano, přidám. George Russell, vypadá to, že si jede pro vítězství, náskok v posledním kole na Maxe Verstappena. 3/4 sekundy, řekněme, zhruba v polovině kola, takže za nějakou necelou minutku se závod dojede. Pro třetí místo si aktuálně jede Isak Hadžar, to je druhý Red Bull, tedy za Verstappenem. Kimi Antonelli by mohl možná ještě zautočit na čtvrtého Leclerca, ale to by nesměl v předposlední zatáčce, respektive ona to není úplně předposlední zatáčka, ale je předposlední před dlouhou závěrečnou rovinkou, která je trošku zakroucená. Zkrátka tam naboural jeden z vozů Cadillac, nejspíš Valtteri Bottas, a tam už se předjíždět smět nebude. To znamená, že nejspíš, no i když v tuhle chvíli ještě se dost přiblížil Max Verstappen k George Russellovi, a uvidíme, jestli náhodou to nestihne.
0: Musíme zpomalit okolo Bottase a teď se zase závodí.
4: A teď se zase závodí, ano, v té koncové cílové rovince. Uvidíme, jestli do té cílové čáry nahoru ještě Verstappen nescukne ten náskok a nepokusí se předjet George Russell, ale vypadá to, že ne. George Russell si to pohlídá a bude to poprvé v jeho kariéře, kdy tenhle britský pilot vyhraje závod, ve kterém startuje z pole position a celý ten závod taky vede. Připsal si navíc i nejrychlejší kolo, takže takzvaný Grand Slam pro George Russella poprvé v kariéře. Druhý Max Verstappen s odstupem jedné desetiny sekundy, nakonec třetí Isak Hadžar, bronzová pozice tedy pro něj. Co se týče Kimiho Antonelliho, tak ten dojíždí na pátém místě a znamená to, že rozdíl mezi prvním a druhým místem v celkovém hodnocení mezi prvním Antonellim a druhým Russellem se sníží na 66 bodů, pokud počítám správně.
0: Takže anglickým jazykem řečeno taková damage limitation od Kimiho Antonelliho po startu z 16. pozice. Asi to mohlo být lepší pro pilota Mercedesu, ale zároveň ten náskok je s ohledem na formu tohoto týmu asi bych řekl dostačující pořád, pokud se nestane něco opravdu mimořádného.
4: Dá se říct, myslím si, že Antonelli by v těch zbývajících závodech měl dojíždět dostatečně vysoko na to, aby se jeho náskok v čele šampionátu moc nesnižoval.
0: Říká Krištof Kousal, děkuji.
4: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a na Radiožurnálu Sport za malou chvíli nabídneme také druhou část rozhovoru Tomáše Holeše s Lukášem Michalíkem. Nicméně začíná také kajak cross a to znamená, že po krátké písničce se vydáme do italské Ivreje na jízdy českých reprezentantů.

0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu nabídneme posluchačům radiožurnálu Sport i dnes. Stejně jako v minulých dnech máme reportéra Jana Suchana v Itálii a dnes nás zajímá časovka kajak krosu žen a právě teď už do Itálie můžeme zamířit, protože za malou chvíli by měla být v akci ne jedna, ale rovnou tři české závodnice. Tak Honzo, je to tvoje.
1: Krásné odpoledne z italské Ivrei, kde netradičně až takhle v odpoledních hodinách začíná časovka kajak krosu. Je to kvůli tomu, že ty večerní vyřazovací jízdy jsou právě naplánované tak, aby tady z toho byla velká show. Chystají se prý i DJové umělé osvětlení, takže se tady bude závodit až skoro do 9:45 večer. A samozřejmě by byla moc ráda Kateřina Beková, kdyby se jí to týkalo, protože na závěr jsou na programu finále. Teď ale časovka, za kterou se také dávají medaile, ale zároveň slouží jako kvalifikace pro to playoff. Teď už se Beková obtočila kolem protivodné branky číslo 2 na levé straně. Ty povodné branky 1 a 3 mi přijdou úplně zbytečné, protože vlastně nevytvářejí překážku slalomářkám na cestě dolů korytem. Jsou tam jenom tak narafičené, ale stačí jet kajakářkám rovně. Eskimácký obrat, ten samozřejmě musela Beková provést, teď bude točit kolem protivodné branky číslo 6 a pak už spěchat do cíle. Na mezičase měla ztrátu 1/10 na aktuálně vedoucí Italku Pistoniovou a tohle je bezpečně postupová jízda, a to i kvůli tomu, že ze 40 kvalifikantek jich půjde 32 do toho vyřazovacího pavouka. Nicméně Beková ta byla na mistrovství světa druhá právě v časovce, teď neobhájí, pokud to tak můžeme nazvat, medaily, protože se zařadila až na 6. místo. Třeba i odsune níže Olga Samková, která už minula tu branku číslo 1, teď se musí obtočit kolem protivodné dvojky, udělala takový manévr, kdy pádlem jenom se odstrčila kolem branky, to je povolené v kajakrosu, smí se, ať už kajakářky nebo kajakářky, dotýkat těch branek, které jsou také mohutnější než v klasickém vodním slalomu. Jsou to takové velké plastové válce. Ztráta 6/10 na mezičase. Teď už poslední protivodná branka také pro Samkovou, která loni na mistrovství Evropy brala 3. místo. Právě pak v tom následném kajak krosu, nikoli v časovce. Ta pro ně za chviličku skončí tady na evropském šampionátu v italské Ivrei, kde měla problémy Samková, aby se před cílem nepřevrhla, táhlo to na pravou stranu, nakonec to ustála, je 10. I ona, stejně jako 6. Kateřina Beková, mají jistý postup do vyřazovací části kajak krosu na mistrovství Evropy a napodobit se pokusí už za chvíli Tereza Knéblová, která je mistryní světa v klasickém vodním slalomu, tady získala bronzovou medaili a ráda mi na to ještě navázala v kajak krosu z Ivrei. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: České tenistky se o titul v poháru Billie Jean Kingové utkají zítra po 11. hodině dopoledne s výběrem Ukrajiny. Ukrajinky totiž dnes porazily v semifinále Italky. Kalininová ve dvou sadách porazila Grantovou a pak následně také ve dvou setech Svitolinová si poradila s Pauliniovou. Takže Ukrajina vyhrála 2-0 na zápasy. Ta závěrečná čtyřhra už se hrát nemusí. Takže připomínám ještě jednou Česko versus Ukrajina zítra po 11. hodině dopoledne a přímé přenosy z Číny díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi. Teď zase spěcháme do Itálie za Janem Suchanem na časovku kajak krosu žen a jízdu Terezy Knéblové.
1: Je to zatím, ono už se to nezmění, hodně krátká a zároveň jednoduchá kajak krosová trať, i proto ty vedoucí časy jsou pod 50 sekund, což rozhodně nebývá, a zatím Italky využívají znalosti domácího prostředí, protože vede Pistoniová před Sabatiniovou, Beková je sedmá, Samková jedenáctá a teď právě se skočila do kanálu také Tereza Knéblová, která má z kajak krosu z letoška zlato z mistrovství světa do 23 let a také vyhrála světový pohár v Augsburgu, ale bylo to až v tom vyřazovacím kole, nikoli v časovce. V té se teď prala s protivodnou brankou číslo 2, ale ne doslova, docela to šlo, ale na mezičase ztrácí sekundu oproti nejlepší Pistoniové. Eskimácký obrat pod takovou dlouhou žlutou tyčí, která vymezuje prostor, kde je potřeba udělat takovýto manévr, tedy otočit se hlavou pod vodní hladinou. Teď ještě poslední protivodná branka číslo 6, tam nevyšel úplně nájezd Knéblové a asi nebude atakovat i nejrychlejší časy, přitom do druhého mezičasu dokázala své manko stáhnout na 17 sekundy, ale třeba teď ukáže ještě pořádné svaly. Ne, nemůže to už stihnout na nejlepší Italky, stíhá to na 12. místo Tereza Knéblová. To nejpodstatnější je, že ani ona nebude chybět v té vyřazovací části kajak krosu na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, ale v této disciplíně minimálně pokud jde o ženy, žádná další medaile do české sbírky nepřibyde, protože aktuálně je tedy Kateřina Beková sedmá, Olga Samková jedenáctá a hned za ní 12. Tereza Knéblová a ještě posledních 6 žen podle světového žebříčku. Těch lepších to může změnit, takže ta umístění se ještě můžou drobně hýbat. Následovat bude také časovka mužů i s Janem Bártou, Vojtěchem Hégerem, Jakubem Krejčím a Matyášem Novákem. Také o těchto českých reprezentantech na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Z italské Ivrei Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a ještě než se vydáme znovu do Itálie, tak nabídneme druhou část rozhovoru s Tomášem Holešem. Česká fotbalová reprezentace vyhlíží premiéru pod novým trenérem Španělem Santim Deniou. Ten večer povede reprezentaci do úvodního duelu elitní skupiny Ligy národů, a to proti Chorvatsku. I o nové éře s historicky prvním zahraničním koučem, si se slavistickým obráncem, který po letním mistrovství světa v českém výběru skončil, povídal náš reportér Lukáš Michalík.
3: Reprezentace má v nového kouče Španěla Santiho Deniu, tak co vy na to říkáte? Je český fotbal připravený na takovou změnu na zahraniční realizační tým?
4: To se teprve uvidí, jestli nám to pomůže nebo ne, ale teďka prostě cítím z reprezentace to, že se rozhodli jinou cestou, že tam probíhá taková přestavba, protože ta reprezentace šla prostě několik let ve stejných kolejích a uvidíme prostě, co to přinese. No. Já věřím tomu, že se to zlepší a že budeme hrát atraktivnější fotbal a zase budeme víc konkurenceschopní na té světové úrovni.
3: Vy už jste mluvil o té nové éře, přestavbě, když vezmeme tu původní nominaci, tak zase tolik nových hráčů tam nebylo. Nečekal jste, že ten řez bude třeba trochu radikálnější?
4: Tak možná jsem očekával pár jiných hráčů, než v nominaci bylo. Zase na druhou stranu jsem si pro trenéra těžký hnedka dělat takhle velký řez třeba tou reprezentací, že se ze začátku chce opřít o ty hráče, kteří mají zkušenost s tou reprezentací, kteří vědí už jako do čeho jdou, a nakonec se dost hráčů odhlásil a nakonec tam máme těch nových tváří hodně, takže jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou a jak to celý bude probíhat.
3: Určitě nejen mě, ale i posluchače by zajímalo, kdo třeba chyběl v té původní nominaci Tomáši Holešovi.
4: Tak já bych tam třeba viděl Ondru Krčvalučiho, který hraje v Sanžela a hraje tam, myslím si, výborně. Teďka jsme ho viděli z Plzní, odehrál dobrý zápas a pro mě je to hráč, který má před sebou jako velkou budoucnost, takže toho jsem tam chtěl vidět a nakonec tam je.
3: Shodou okolností se Ondřej Krčvaluči dostal do národního týmu. Bývalý trenér národního týmu Ivan Hašek mluvil o tom, že úplně nepochopil, když byl pásky zbavený Tomáš Souček, tak bylo to nějaké téma v kabině. Samozřejmě hodně se to řešilo, jestli má být Tomáš Souček kapitán, jestli on je tím přirozeným lídrem.
4: Celý to bylo takový nešťastný, takže samozřejmě jsme to řešili a myslím si, že většina kluků chtěla, aby Tomáš Souček zůstal kapitánem. protože dělal kapitána prostě už několik let a i když je trošku odlišným lídrem, jako je Láďa Krejčí, tak prostě na tom hřišti, což je nejdůležitější, tak tam vždycky ten lídr byl a dokázal to mužstvo vést a strhnout tím svým výkonem ty ostatní hráče, takže my jsme chtěli, aby zůstal, ale bylo rozhodnuto jinak a když se teda bavíme o tom jeho nástupci, tak si myslím, že bylo zvolený správně.
3: Tomáš Holeš, bývalý fotbalový reprezentant obránce Slávie, je s námi na Radiožurnálu Sport. I Tomáš Souček si vzal po mistrovství světa nějaký čas na rozmyšlenou, že si chce utřídit myšlenky, jestli pokračoval v národním týmu nebo ne. Ten definitivní verdikt nepadl, teď je to vyřešené tím, že je zraněný. Myslíte si, že bude pokračovat i vzhledem k tomu, jaký on vztah k tomu nároďáku má?
4: Přesně tak, on má velký vztah k nároďáku a vždycky hrozně rád reprezentoval. Tam se jednalo, si myslím, o to, že ta kritika na něj byla velká a on vlastně vždycky jako fakt pro tu reprezentaci dýchal. Odjezdil fakt jako většinu srazů, má spoustu startů, takže z tohohle hlediska ho to mrzelo a možná mu to dalo nějaký obrouka do hlavy, jestli jako pokračovat, ale já si myslím, že pokračovat bude, že ho ještě v reprezentačním dresu uvidíme.
3: Když se podíváte, Tomáši, teď na ten aktuální národní tým, řada omluvenek, řada samozřejmě zraněných hráčů, těžcí soupeři, kdo by měl být teď tím tahounem, na kom by to mělo stát?
4: Tak uvidíme, co ten Láďa Krejčí, jestli bude k dispozici. Samozřejmě, pokud bude k dispozici, tak to bude jenom dobře pro český nároďák, ale tam to samozřejmě musí vzít ty nejzkušenější hráči, co tam jsou. Klidně bych se nebál Štěpána Chaloupka, který prostě prožil mistrovství světa, už má v reprezentaci nějakou pozici a hraje těžký zápasy ve Slávii, takže on by tu roli toho lídra mohl vzít.
3: Co čekáte teď od těch zápasů v Lize národů? Samozřejmě extrémně těžcí soupeři, nový realizační tým, tak bude to spíš o tom poznávání, aby hráči nasáli to, co realizační tým chce?
4: Jo, tak bude to nesmírně těžký, ty zápasy jsou prostě s tou světovou špičkou a tam by to mělo být samozřejmě o tom, aby ten styl trenéra, co bude chtít hrát, tak aby prostě kluci se snažili to všechno plnit a aby to bylo na tom hřišti vidět, že ten trenér má nějakou prostě svoji tvář a ví, co chce hrát. A uvidíme prostě, jestli to tak bude a jaký změny budou.
3: To říká obránce fotbalové Slávie a bývalý reprezentant Tomáš Holeš. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
5: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
6: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
7: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
6: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
5: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
5: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
9: Papež Lev XIV. Zahájil venkovní mši v Paříži pro 600 tisíc lidí. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje, k pití ale ještě vhodná není. Čeští fotbalisté na úvod sezóny Ligy národů přivítají Chorvatsko. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy před Brnem od 190. kilometru a zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Na venkovní mši papeže Lva 14. na náměstí Concord v Paříži je 600 tisíc lidí. Další se shromáždili v přilehlých ulicích a na místě je i náš zpravodaj Marcel Faltis.
10: Lidé stojí od vítězného oblouku přes celý bulvár Champs-Élysées až na náměstí Svornosti, kde je tribuna se zlatým křížem. Aby mohlo všech 600 tisíc lidí mši sledovat, jsou na místě velkoplošné obrazovky a reproduktory. Papež na místo přijel před několika málo minutami papamobilem a po cestě zdravil 100 tisíce věřících, kteří mávali žluto-bílými vlajkami Vatikánu a křičeli, ať je papež. V těchto chvílích hlava katolické církve zahajuje mši, která je věnovaná paní Marii a první čtení je z knihy Ezechielovi. Před mší papež navštívil středisko pro migranty na severu Paříže, kde vyzval k důstojnému životu v míru. Večer se papež přesune na jih Francie do Lourdes, kde navštíví svatyni Panny Marie Lourdeské, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly nižší hodnoty.
11: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
9: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Představením Akt v tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat pak budou v neděli celodenním programem v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
12: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
13: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
14: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
15: Sport. České fotbalisty čeká večer první zápas elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. Utkání v Edenu od 20 hodin a 45 minut odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu se jela časovka kajak krosu žen. Výsledky českých kajakářek přidá z Ivrej Jan Suchan.
16: Všechny tři české reprezentantky postoupily do vyřazovací a kontaktní fáze kajak krosu, ale medaily tentokrát za časovku žádná z nich nezískala. Nejlepší byla 12. Kateřina Beková, 16. skončila Olga Samková a 17. Tereza Knéblová. Za chvíli začne časovka kajak krosu mužů i se čtyřmi Čechy. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 před Brnem a také na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 190. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 196. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 22. kilometr do omezení, tam se projíždí pouze levým pruhem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru odtahují osobní auto po nehodě, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 191 mezi Radošicemi a Rožmitálem pod Třemšínem opatrně za starým Smolivcem. Srazila se tam motorka a osobní auto. A v Praze v Povltavské řeší nehodu u odbočky na Bulovku, počítejte proto s kolonou v obou směrech, zdržení je okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: I zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojediněle mlhy. V noci se ochladí na 8 až 4 stupně, může být i přízemní mráz a odpoledne se pak oteplí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: 15 hodin na téměř 6 minut víkendové vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje. My jsme moc rádi, že jste naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. Velkou cenu Azerbajdžánu ovládl George Russell s vozem Mercedes, když porazil ho zhruba o 0,2 sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Čtyřnásobný světový šampion Verstappen zatím stále čeká na své první vítězství v tomto ročníku Formule 1. Teď byl velmi blízko, ale nakonec mu to nevyšlo. V Baku raduje se George George Russell po třetí v sezóně a raduje se i z toho, že mírně stáhl náskok svého stájového kolegy a lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Mladý Ital dojel na páté příčce v Baku a celkově v čele šampionátu, v čele celkové klasifikace má teď náskok 66 bodů. Další závod se bude jmenovat Velká cena Bahrajnu, ale v Bahrajnu se kvůli problémům na Blízkém východě nepojede, ale do kalendáře se tak vrátí Velká cena Malajzie, respektive malajzijský okruh Sepang. O tom zase třeba někdy příště, teď nabízíme na radiožurnálu Sport Deep Purple.
2: Radiožurnál Sport a David Prouza.

0: Po skupině Deep Purple na Radiožurnálu Sport opět nabídneme oblíbenou víkendovou rubriku, a to konkrétně věda a sport. Trestné hody jsou okamžikem, kdy se basketbal mění z kolektivního sportu v individuální. Přesto je i v takový okamžik podpora spoluhráčů důležitá. Tvrdí to aspoň vědci, kteří se právě tomuto tématu věnovali ve studii, kterou následně teď představíme, a to konkrétně s Martinem Charvátem, kterého vítám. Hezký den.
1: Hezký den, já tady pouze prezentuju to, co výborně vytvořil kolega David Nekvinda.
0: Přesně tak, řekl bych to na závěr, ale byl si rychlejší. Čemu se tady věnoval výzkum, o kterém se budeme bavit tentokrát?
1: Jde o studii, kterou předloni zveřejnila skupina výzkumníků z univerzity ve švýcarské Bazileji. Rozhodli se prozkoumat to, jak může sportovci pomoct k lepšímu individuálnímu výkonu podpora spoluhráčů. Jako věc hodnou k tomuto zkoumání zvolili vědci právě basketbalové trestné hody, při kterých jsou sice střelci na palubovce s celým týmem, koš ale zkrátka musí trefit oni sami.
0: No, obvykle pokládáme tu otázku, jak tedy vědci tohle zkoumali, a tady mě to opravdu zajímá, protože si to úplně neumím představit.
1: Udělali analýzu 60 zápasů v jedné z ženských univerzitních soutěží ve Spojených státech. Zaměřili se na to, kolikrát se basketbalistky chystající se na trestný hod dotkly spoluhráčky. Na mysli jsou dotyky jako poklepání po zádech, plácnutí rukou nebo třeba obejmutí. Na vzorku víc než 800 trestných hodů pak vědci analyzovali to, jestli je souvislost mezi podobným povzbuzením a úspěšností střelby.
0: No a teď nás samozřejmě, Martine, zajímá, co ukázaly výsledky této analýzy.
1: Bylo by trochu smutné, kdyby nic, ale pojďme si ještě připomenout, tady je to poměrně dost důležité, že trestné hody většinou hází basketbalistky dva těsně za sebou. A vědci v Bazileji zjistili, že při prvním trestném hodu nehraje počet dotyků se spoluhráčkami žádnou výraznou roli. To stejné platí i pro druhý hod v případě, že ten první byl úspěšný. Pokud ale basketbalistka při první šestce koš nedala, pak se čísla začala výrazně měnit. V případě, že hráčka v takovém okamžiku obdržela od spoluhráček podporu v podobě zmíněných přátelských dotyků, výrazně vzrostla úspěšnost při druhém hodu. Podle autorů to tedy ukazuje, že podpora týmových kolegů je ve sportu důležitá především v okamžicích, kdy se jednotlivec dostane do stresové situace. Pak potřebuje cítit důvěru spoluhráčů víc než tedy v běžných okamžicích.
0: Říká na závěr naší rubriky Věda a sport Martin Charvát. Tak děkuji za obohacení.
1: Díky, já jsem si říkal, že kdyby ti to nešlo, takže ti pohladí.
0: Já jsem se toho trochu bál.

0: chlupatý.
1: Po skupině Divoký byl na radiožurnálu Sport. Opět připomínáme, že ukrajinské tenistky porazily v semifinále poháru Billie Jean Kingové Itálii, konkrétně 2-0 na zápasy. Kalininová zdolala 6-3, 6-4 Grantovou a pak Svitolinová rozdrtila Pauliniovou 6-2 a 6-2. Ukrajinky tedy budou soupeřkami Češek, a to ve finále této týmové soutěže, která se dříve jmenovala Fed Cup. Začne se hrát po 11. hodině dopoledne našeho času a na radiožurnálu Sport budeme nabízet přímé přenosy ze všech zápasů. Rozehrál se už také další den tenisové exhibice Laver Cup. Ital Coboli bojuje teď s Američanem Tienem. Je to zatím pro Američana 6-3 a 1-0. Jakub Menčík, který figuruje ve výběru Evropy, ale dnes na kurt pravděpodobně nezavítá. Hrál včera dvakrát singla i debla. Singla prohrál, čtyřhru naopak ovládl. Teď Twisted Sister. V dalších minutách na radiožurnálu Sport se určitě vypravíme na Vítkovický stadion na rozlučkový zápas Milana Baroše a budeme dál také informovat o tom, co se děje na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, kde začala časovka kajak krosu mužů i s čtyřnásobnou českou účastí.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Twisted Sister doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. Možná jejich největší hit We're Not Gonna Take It, 15 hodin 20 minut. A co jsme slibovali, to také splníme. Vydáváme se na Vítkovický stadion, kde se svojí kariérou s docela velkým zpožděním, ale přece jenom loučí Milan Baroš. Na místě je taky náš reportér David Procházka.
1: Ano, vyprodaný městský stadion ve Vítkovicích už sleduje hru po úvodních ceremoniích, kdy se jednotlivě představovali všichni hráči té úspěšné generace v české reprezentaci, která je tady téměř kompletní, nastoupila proti Baníku Ostrava, který je doplněný hráči ze zahraničí, se kterými se Milan Baroš potkal během své kariéry. Je tu Emmanuel Eboué, s kterým hrál v Galatasaray bývalý hráč Arsenalu, nebo třeba Jiří Dudek, polský šampion ligy mistrů spolu s Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem v dresu Liverpoolu, který se narodil kousek od Ostravy v Rybníku, nedaleko za hranicemi. No a už jsme také viděli první gól. Baník Ostrava se ujal vedení po centru zprava. Nemanja Kuzmanovič hlavičkou přeloboval Petra Čecha, který dnes nemá konkurenci na lavičce české reprezentace, protože je nominovaný jediný brankář, ale je možné, že v průběhu zápasu se z baníkovského dresu převleče třeba Jan Laštůvka, který v reprezentaci také něco odchytal. Ten zápas začal také minutou potlesku za nedávno zesluhlého Luďka Mikloška. No a teď jsme viděli další akci Baníku Ostrava, která ale gólem neskončila. No a my vás budeme průběžně zásobovat živými rozhovory tady z městského stadionu ve Vítkovicích. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: A Davida Procházku samozřejmě, jak on sám říkal, neslyšíte naposledy. My ale teď na Radiožurnálu Sport vyměníme reportéry, vyměníme také země, vydáme se do Itálie na evropský šampionát ve vodním slalomu a konkrétně nás zajímá časovka kajak krosu mužů. Podrobnější informace přidá teď Jan Suchan.
2: Čekají nás čtyři čeští reprezentanti, protože Jakub Krejčí obhajuje titul z loňského francouzského Vercy Romarn a proto má Česko jako jediná země.

0: velké vody, teď objel branku číslo 1, která opravdu nespůsobuje závodníkům příliš velké potíže. Teď krásný manévr kolem protivodné branky číslo 2, ve které využil Jan Bárta svého opádla záklonu a odhodil ten válec plastový, který tvoří branku za sebe. V tuto chvíli dělá eskimácký obrat, chviličku tam zůstal déle, než si určitě představoval, a proto ztrácí na mezičase něco přes sekundu, zhruba sekundu a půl na vedoucího Poláka Březinského. Teď výborný manévr také u protivodné branky číslo 6 a v tuto chvíli už musí Jan Bárta spěchat do cíle, aby ten jeho čas byl co možná nejnižší v porovnání s Březinským a také dalšími. Je z toho momentálně třetí místo, ale troufnu si říct, že ti nejlepší budou zajíždět ještě mnohem lepší časy. Třetí místo zatím není jistě postupové, protože těch kajakářů je více, než bylo dam, konkrétně 54 a 32 se jich vejde do vyřazovacího pavouka, ale k tomu doufejme má Jan Bárta nakročeno. V 15 hodin a 28 minut bude dalším českým vodním slalomářem v časovce kajak krosu Vojtěch Heger. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
1: No a než se dostane další Čech do vodního okorita, tak si to čekání na něj zpříjemníme se skupinou Imagine Dragons.

0: 15 hodin, téměř 28 minut, Radiožurnál Sport stále s vámi a opět míříme do Itálie na evropský šampionát ve vodním slalomu a konkrétně na časovku kajak krosu mužů za Janem Suchanem.
1: Vojtěch Heger už se pere ve svém

0: plastovém kajaku s vodním terénem, i když doslova to platit nemusí. Teď obtáčí svou hlavu kolem protivodného válce číslo 2, takhle to klidně můžeme nazvat. Ten mu zůstal v náručí trochu déle, než si představoval. Ztráta 34 sekundy na aktuálně vedoucího Rusa Smirnova. Výborně provedený eskimácký obrat. Teď obětí branky číslo 4, která trochu zpomalila Hegera, ale ten mezičas i druhý je v podstatě totožný. Teď si trochu přibrzdil před protivodnou brankou číslo 6, už má také za sebou sprint do cíle, který bude znamenat, že nepředstihne Smirnova, půjde někam za něj, a to konkrétně na 9. místo. Myslím, že za to může to zdržení u poslední té protivodné branky, a je z toho tedy 9. pozice pro Vojtěcha Hegera, který má zajímavý příběh. On vyhrál světový pohár v kajakcrossu ve španělském Seu v roce 2022, ale od té doby se kvalifikoval do světového poháru přes českou konkurenci jenom jednou a zlomil pádlo hned na startovní rampě, takže tady zažívá vlastně první plnohodnotný kajak cross od té doby, co před 4 lety vyhrál závod světového poháru. Tak tedy aktuálně Jan Bárta na 5. místě, Vojtěch Heger na 9., ale ještě ani jeden z nich nemá jistý postup, o něj budou bojovat ještě Jakub Krejčí v 15.54 a hned minutu po něm Matyáš Novák s Radiožurnálem Sport. Budeme znovu u toho. Italské Ivrej se těší na slyšenou, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Těšíme se na další vstupy Jana a Suchana. Já doplním ještě před zprávami informaci, že ve 20:45 Česko vstoupí do dalšího ročníku Ligy národů. Nastoupí v Edenu proti Chorvatsku v přímém přenosu na této stanici. Teď zprávy.
2: Radiožurnál je 15:30. A zprávy má Tereza Tomášková.
3: Zájem škol o program Erasmus Plus roste, nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí i 900 základních a středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků, stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců roku. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy. Podle slovenské horské služby by měly být spíš malé. Ve skalnatém terénu ale můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Lidé už s předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře naplno spustily prodej first minute zájezdů. Poptávka po nich meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří státy na pobřeží Středozemního moře, jako je Řecko, Španělsko, Turecko a díky dobrému dojezdu autem i Chorvatsko nebo Itálie. Nákup s předstihem zákazníkům obvykle ušetří 15 až 25% oproti běžné ceně. Býčí skálu na Blanensku dnes rozezní housle a varhany. V Halštatském domu vystoupí na benefičním koncertu barokní hudby houslista Pavel Šporcl s varhaníkem Vojtěchem Novákem. Jeskyně není běžně přístupná, protože je jedním z největších zimovišť netopírů v Česku. Návštěvníkům se otevírá jen několikrát do roka. Sport. Velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena i Francouze Hadžára z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku 5. Jeho náskok na Russella v celkovém hodnocení se snížil na 66 bodů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D6 u Březové. Na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na výstaviště. Na 192. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 196. kilometr. V omezení se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je tam do 10 minut. Na D6 z Karlových Varů směrem na Cheb, opatrně u sjezdu na Březovou. Na 136. kilometru havarovalo osobní auto, skončilo v příkopě, kolem se projíždí plynule. Na Pražském okruhu směrem na D1 pracují silničáři za sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už z 23. kilometru, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. A na průtahu s Línem směrem do Vizovic řeší nehodu u Pančavy ve Vizovické a začíná se tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Noční teploty 8 až 4 stupně, při uklidnění větru i přízemní mrazíky a odpoledne se pak oteplí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: 15 hodin a 33 minut k tomu. Teď nás zase v našem vysílání bude zajímat fotbalová rozlučka Milana Baroše. Máme na Vítkovickém stadionu reportéra Davida Procházku a ten teď aktuálně není sám. Davide, tak je to tvoje.
7: Ano, sedím na střídačce české reprezentace vedle Tomáše Rosického, bývalého českého skvělého reprezentanta a šéfa sportovního úseku pražské Sparty. Právě se česká reprezentace dostala do vedení po skvělé akci Jana Kollera, bývalého spoluhráče z Dortmundu. Tak co říkáte té akci?
8: Je to samozřejmě nádherná akce. Po dlouhé době se můžete vidět s bývalýma spoluhráčema, takže všichni jsou tady, aby ustili kariéru Milana Baroše, která byla fantastická a všichni jsme rádi, že tady jsme.
7: Před malou chvíli Milan Baroš byl faulován Radoslavem Kováčem, byla to penalta?
8: V žádném případě, tohle byla Milanova specialita.
7: Každopádně proměnil penaltu a bylo to v tu chvíli 2-2, teď říkám 3-2 pro českou reprezentaci. Vy jste srdcař Sparťan, Milan je srdcař Baníkovec, tak jaký vlastně máte vztah, jste oba dva klubisti?
8: Já myslím, že máme naprosto skvělý, krásný vztah, my jsme spolu vlastně vyrostli od mládežnických reprezentací, o nějaký 15, 16 jsme spolu doputovali až do Ačka, takže to, že on je, nebo oba jsme, dá se říct, klubisti, na tom v žádném případě vůbec nic nemění a vlastně spoustu, odehráli jsme spolu nespočet zápasů společně, takže to vůbec nehraje roli pro mě.
7: To si právě pamatuju, že jsem vás viděl v nějaké reprezentaci do 15 let v Opavě proti Gruzii, kde jsem vás viděl poprvé oba spolu, tak máte už z mládí ty vzpomínky na Milana?
8: Samozřejmě celá to, co zmiňujete, já si ten zápas pamatuju, celá to, co říkáte, takže určitě mám s tím spoustu vzpomínek, ať už když už jsme byli v tom Ačku, ale samozřejmě i těch o to, když jsme spolu, řekněme, prolézali ty první reprezentační týmy.
7: Tomáš Rosický u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Když jsme se bavili o Milanovi jako o fotbalistovi, tak je jasné, rychlost, tahovost, souhra, ale jakou máte nějakou osobní vzpomínku z těch reprezentačních akcí na něho z civilního života?
8: Spoustu, je to výborný parťák, no, výborný kamarád. Pro ty lidi, co on má rád, tak by se vždycky rozkrájel, takže já jsem rád, že tady můžu být přesně a rozloučit se s ním takhle na hřišti.
7: Vy fungujete jako funkcionář po kariéře, Milan Baroš se zatím do toho nehrne, viděl byste ho také v nějaké funkci? Baníku samozřejmě asi.
8: Jasně, rozumím vám, to je samozřejmě těžká otázka, vůbec nevím, jestli i Milan by k tomu nějakým způsobem tíhl, k té funkcionářině, protože to je samozřejmě úplně jiný svět, než který jsme zažili nebo zažijete nějakým způsobem na hřišti, takže to bude čistě jeho rozhodnutí, jestli jednou bude chtít.
7: A kudy vás Milan po zápase v Ostravě provede, co vám slíbil?
8: No, neslíbil mi vůbec nic, já nevím, co ostatním, mě neslíbil nic, jak jsem říkal, já jsem přijel uctít jeho kariéru a zase se s ním po dlouhé době vidět.
7: Tak to byl Tomáš Rosický, moc krát děkuji za rozhovor.
8: Děkuji.
7: Z městského stadionu ve Vítkovicích David Procházka, Radiožurnál.

0: Po skupině Skillet na radiožurnálu Sport se budeme opět věnovat fotbalu. Českou reprezentaci čeká premiéra pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Denny. Večer v Edenu nastoupí Češi na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. V jeho týmu pokračuje i po 40 hvězdný Luka Modrič, který si v létě zahrál už na 5. mistrovství světa.
1: Je konec, je dobojováno do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Jde Ronaldo o Portugalsko. Tohle je obrovský smutek pro Luku Modriče a spol.
2: Na svůj nejspíš poslední světový šampionát určitě nebude vzpomínat v nejlepším. Ze skupiny sice Chorvati postoupili, po prohře 1-2 s Portugalci pro ně, ale šampionát skončil hned v prvním kole vyřazovací fáze. Luka Modrič i tak v národním týmu zůstal a v pátek dorazil do Prahy.
3: Ve čtvrtek měl horečku, ale jak přišla, tak odešla. Uvidíme, jak na tom bude před zápasem.
2: Řekl na tiskové konferenci v Edenu chorvatský kouč Slaven Bilic. Luka Modrič druhou sezónu hraje za AC Milan. Předtím strávil 13 let v Realu Madrid, se kterým získal rekordních 28 trofejí a vypracoval se v jednoho z nejlepších záložníků planety. V roce 2018 získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Rodák ze Zadaru tehdy anketu ovládl, co by první hráč ze země bývalé Jugoslávie, a po 10 letech přerušil králování dvojice Messi Cristiano Ronaldo.
4: Le Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modrič!
5: Je to radost ho sledovat v tomhle věku, v každém zápase. Je to čest pro nás i pro ty mladší kluky, že s takovýma legendama se můžou potkat, můžou ho vidět na vlastní oči, může to být motivace pro ně. Doufám, že bude pokračovat co nejdýl.
2: Přeje si reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Modričovi bylo v září už 41, stále ale patří k tahounům chorvatského výběru, který v roli kapitána na světových šampionátech v letech 2018 a 22 dotáhl ke druhému a třetímu místu. Za národní tým si dosud připsal 202 startů, což je chorvatský rekord, a dal 29 gólů.
6: Kovačič dá za Modriče, Modrič, gól!
7: Je to top všech topů vlastně v posledních letech a i to, co teď dokazuje jako v sérii druhým rokem v jeho věku, jako klobouk dolů, a myslím si, že to jenom potrhává to, jaký fotbalista byl, i kvůli tomuhle hrajem ten fotbal.
2: Přiznal reprezentační nováček Roman Macek. Utkání Česko-Chorvatsko začne v Edenu ve 20:45 v přímém přenosu na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: A s fotbalem pokračujeme dál na Radiožurnálu Sport i v 15 hodin a 42 minut. Míříme zase na Vítkovický stadion, kde se Milan Baroš loučí se svojí velkolepou fotbalovou kariérou. Stále máme reportéra Davida a Procházku na místě a ten by měl mít po svém boku dalšího hosta.
8: Ano, stále sedím na reprezentační střídačce a teď vedle mě před malou chvíli dosedl Marek Jankulovský a už má zaledovaný levý kotník. Co se stalo, Marku?
9: A tak šel jsem tam vlastně do vápna na náražičku, pak jsem to posouval doleva, nevím, kdo tam byl, Dino, a někdo mi tam ze zadu přišlápl kotník, samozřejmě neumyslně, ale ono, víš, jak to nečekáš, není už taková pevnost všechno, tak uvidíme, teď let, odpočinu a věřím, že samozřejmě druhou půli si ještě zahraju.
8: Jo, myslíte, že tam ještě půjdete?
9: Když to půjde, tak jo, když ne, tak ne, to se nedá nic dělat, je to sport a možná mám na to smůlu, poslední zápas hipše, 3 zlomené žebra v nemocnici 5 dnů, nevím, víte, co je to o zábavě, není to o nějakých, že tě zbytečně někdo vlastně jakoby nechtěně jako dorazí, to vlastně nemá tady smysl, ale OK, jdeme dál.
8: Jasně, vy jste měl rozlučku před 13 lety, dnes se loučí Milan Baroš, tak vzpomeňte, co vás napadne, když se řekne Milan Baroš.
9: Ikona, legenda, bojovník, srdcař, neskutečný frajer a jsme hrdí v Ostravě, že ho máme, a dneska je to celé o něm a věřím, že si to užije nejenom na hřišti, ale i potom s náma. Už se nevidíme často, takže říkám, bojovník, srdcař, legenda.
8: A nějakou mimo fotbalovou vzpomínku máte společnou?
9: Je, tak mimo fotbalových bude hodně. Jedna z těch je asi, jak jsme začínali na repre, tak sami víme, že Barry byl mladší, takže když jsme usínali, tak mu vadil obraz, světlo, takže kolikrát se stávalo, že vzal si peřinu, polštář, spal v chodbě a neřekl ani slovo, ráno se zbudil, večer dal 2 góly, takže byl v pohodě. A tady se vidí, že prostě je to legenda, v tu dobu měl třeba i nějaký respekt, ale skvělej kluk.
8: Tak to byl Marek Jankulovský, tady zloučení Milana Baroše s kariérou z Ostravy Vítkovic. Za stavu 3-3 nerozhodného mezi Baníkem a českou reprezentací. Děkuji za rozhovor, Marku.
9: Já děkuji, užijme si to všichni.
8: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
10: Radiožurnál Sport.
11: Poslouchej Sport. Vy se...

15.47, Radiožurnál Sport stále s vámi, teď fotbalové téma, konkrétně fotbalová Fortuna Liga žen. Fotbalistky Sparty se přiblížily v tabulce Slávy na rozdíl 3 branek, když vyhráli na hřišti Lokomotivy Brno 2-0. Liberec zvítězil v Ostravě nad Baníkem 2-1, ale Slávia si může vzít ten svůj velký náskok zpátky, protože v souboji s novým týmem Prague Raptors vede 2-0 v závěru utkání v první minutě nastavení, takže je dost možné, že až tohle utkání skončí, tak to zase bude mezi Slávií a Spartou o 6 bodů. Tolik ženská Fortuna Liga a připomínám znovu 20 hodin a 45 minut zápas fotbalistů Česka s Chorvatskem, úvodní duel nového ročníku Ligy národů. V rámci skupiny A Čechy pak budou čekat ještě souboje také s Anglií a Španělskem. No a právě Anglie a Španělsko, to bude další utkání ve skupině A, rovněž se startem ve 20:45. U nás na Radiožurnálu Sport Česko-Chorvatsko v přímém přenosu. Teď skupina Bon Jovi, píseň It's My Life, pak se zase vydáme na evropský šampionát ve vodním slalomu.

0: Bon Jovi dohráli, na Radiožurnálu Sport pokračujeme dál. Češky zabojují ve finále poháru Billie Jean Kingové o titul, to konkrétně proti Ukrajinkám, a to utkání začne zítra v 11 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože v Šenčenu máme svého reportéra Jaroslava Plašila. No a reportéra máme také na evropském šampionátu ve vodním slalomu v Itálii, kde teď v časovce kajakrosu mužů by se měli představit další dva čeští zástupci. Všechno podstatné řekne Jan Suchan.
1: Ale začněme u těch, kteří už to mají za sebou. Jan Bárta momentálně na 23. pozici už se může chystat na vyřazovací boje. Vojtěch Heger do nich pravděpodobně nepostoupí, potřeboval by zaváhání ještě tří ze zbývajících šesti soupeřů, mezi kterými už za chvíli budou Jakub Krejčí s Matyášem Novákem, a jsou to ta největší jména světového kajakrosu, a v kombinaci s tou velmi jednoduchou tratí na časovku je asi nepravděpodobné, že by někdo z nich zaváhal takovým způsobem, že by dal možnost Vojtěchu Hegerovi. Teď se to nestalo v případě Švýcara Markse, tak doufejme, že nezaváhá ani Jakub Krejčí, který právě v této disciplíně má z letoška i z loňska medaily z mistrovství světa a má na sobě i vestu úřadujícího mistra Evropy, ale to je z toho kontaktního kajakrosu. Teď už má za sebou úvodní tempa, také první branku, teď udělá obrat kolem protivodné dvojky, pádlem odhodil tento plastový válec červeno-bílé barvy, teď už se dostává kolem zeleno-bílého dál, chystá si eskimácký obrat, ztrácí 69 setina sekundy na vedoucího Itala De Gennara, teď už se blíží k eskimácké, pardon, ten už má pochopitelně za sebou, blíží se k závěrečné protivodné brance na pravé straně, kolem ní se také točí, ale přišlo mi, že už jsem viděl šikovnější kajakáře v souboji s tímto plastovým válcem. Jakub Krejčí pravděpodobně nebude atakovat, neatakuje medailové pozice z mistrovství Evropy v časovce kajakrosu mít cenný kov. Jakub Krejčí z letošního roku nebude, řadí se na páté místo, když zaostal o sekundu a půl za vedoucím Italem De Gennarem. Teď už ale se věnujeme Matyáši Novákovi, který už také se skočil ze startovní rampy ve svém růžovém kajaku, se prodírá kolem branky číslo jedna, teď už se zaklání u protivodné dvojky, tak tohle bylo bezvadné, co předvedl tento nadaný 21-letý český reprezentant, a ztrácí jenom 29 sekundy na vedoucího italského olympijského vítěze, i když v klasickém vodním slalomu, ne kajak krosu. Teď už také eskimácký obrat vytočil Matyáš Novák, měl svou hlavu pod hladinou opravdu jenom kratičce a ztrácí jenom 6 na druhé mezičasu. Teď to chce rychlý manévr kolem branky číslo 6, no až tak svižný nebyl v porovnání s konkurencí, teď ještě vytáhnout nějaké ty síly do samotného závěru. Matyáš Novák to nestihne na De Gennara ani na Španěla Ochoa, ale stíhá to na průběžné třetí místo a teď bude sledovat konkurenty, jestli dokáží zajet lepší čas než on, anebo nikoliv. Těmi posledními třemi, kteří budou teď bojovat o medaily z časovky kajakrosu na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, jsou dva Britové, Sam Lever a Joseph Clark, a mezi nimi Francouz Mathurin Mador. Tak se pojďme věnovat Samu Leverovi, protože je stále ve hře. Česká medaile v kajakrosu, konkrétně tedy v časovce. Nevyšlo to mezi ženami, tam Kateřina Beková, Olga Samková i Tereza Kneblová byly ve druhé desíce. Lever ztrácí 29 sekundy na prvním mezičase, teď udělal opravdu rychlý eskimácký obrat, povodná branka číslo 4 ho nemůže pozlobit, stejně jako další taková pětka, a teď proti vodná branka číslo 6, tak ta ho poškádlila. Na první pokuse kolem mě dostal, musel to vytočit na podruhé a může toho litovat, protože na druhé mezičasu měl náskok 25 setin sekundy a teď bude možná vůbec rád, pokud postoupí do vyřazovací části. On nepostoupí. Sam Lever, který je podle světového žebříčku třetím nejlepším v kajakrosu, tak se vůbec nedostane do vyřazovací části. Stále tady žije naděje pro Vojtěcha Hegera, ale jak Francouz Mador, tak Brit Clark by se museli dostat za jeho záda a to by vyžadovalo podobnou chybu, jakou předvedl před chvílí Sam Lever. Mathurin Mador teď rozhoupal trochu branku dvojku protivodnou, tak aby se rychleji dostal kolem ní, a asi se to povedlo, protože jeho manko činí jenom 17 sekundy, stále tedy na třetím místě Matyáš Novák a na šestém Jakub Krejčí, protože toho posunul o jedno místo pochopitelně jeho reprezentační kolega. Pozor, Mador má náskok 49 setin sekundy na druhém mezičase, teď mu to ale příliš neocípá v tom závěru, ale stále to asi bude stačit na Matyáše Nováka, nebo nikoliv, tak jak to bude. Je to druhé místo pro Francouze Madoreho. předjel Matyáše Nováka o 0,7 sekundy, znamená to, že Česko vyjde v časovce Kek Crossu na prázdno. Matyáš Novák se posunul směrem dolů na čtvrtou pozici, Jakub Krejčí je sedmý, Jana Bártu teď nacházím na 27. místě a Vojtěcha Hegera na 33. Posledně jmenovaný český reprezentant, tak má tedy tu smutnou jistotu, že už pro něj zbytek programu K-crossu nebude, ale pozor teď na velkou chybu u Josefa Clarka, který nezvládl průjezd protivodnou brankou číslo 2, musel se tam vracet a teď má obrovskou ztrátu a pravděpodobně ani on, stejně jako jeho reprezentační parťák Sam Lever, nebude ve vyřazovací části k Kajak Crossu. Největší favorit, který do minulého roku vyhrál poslední 4 mistrovství světa právě v Kajak Crossu, tak i on může zaváhat. Teď ještě počkejme na jeho dojezd, ale zdá se, že mistr Evropy ve Kajak Crossu se letos nebude jmenovat Joseph Clark. Fanoušci sympaticky mu i tak tleskají, ale je to 49. místo a obrovitánské zklamání pro největšího favorita, který se teď mlátil několikrát do helmy, protože si vyčítá to, co provedl Joseph Clark, který nebude vyřazovací části K-crossu, stejně jako Vojtěch Heger, kterého od postupu nakonec dělí tedy jenom 0,4 sekundy. Postupují Matyáš Novák ze čtvrtého místa, ten tak zopakoval své umístění z letošního světového šampionátu, pak ze 7. Jakub Krejčí a ze 27. Jan Bárta. Vyřazovací program Kajak Crossu začne v 17 hodin a 20 minut a hned v první jízdě budou proti sobě stát Olga Samková s Terezou Knéblovou. V té třetí se pak představí Kateřina Beková. Osmifinále mužů začne před 6. hodinou večerní a na Radiožurnálu Sport pochopitelně všechno podstatné uslyšíte z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Fantasticky to Jan Suchan shrnul, tak se budeme těšit. Teď se ale těšíme na zprávy.
2: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšíří se taky okruh zranitelných domácností. V Polsku má vzniknout nová americká základna. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Ostravy v Brně na kilometru 195. A zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Doteď ji úřad určoval podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
3: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru o 2200 korun měsíčně. V Polsku má vzniknout nová americká vojenská základna až pro 5000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
6: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Dosud neznámá hra Václava Havla, nazvaná Varování, zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení uvede New Yorkské kulturní centrum. Jde o nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem, který vznikl zřejmě v 70. letech. Text teď dopsal dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatele Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri filmu Amadeus.
7: Sport. České tenistky se o titul v poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou, která v semifinále porazila Itálii už po dvou hrách. Ve dvou setech zvítězila Kaleninová nad Grantovou i Svitolinová nad Pauliniovou. Finále v čínském Shenzhenu začne zítra v 11 hodin dopoledne našeho času. Vodní slalomářky Kateřina Beková, Olga Samková a Tereza Kneblová skončily v časovce kajak krosu na mistrovství Evropy ve druhé desítce pořadí a kvalifikovaly se do večerních vyřazovacích jízd. O to samé usilovala mezi muži česká čtveřice Bárta, Heger, Krejčí a Novák. Podrobnosti přidá z Ivry Jan Suchan.
8: O 0,4 sekundy neuspěl jenom Heger, ostatní tři postoupili a Novák byl blízko medaily. Skončil čtvrtý 0,21 sekundy za třetím Španělem Ochou. Z titulu se raduje domácí De Gennaro. Naopak dva velcí favoriti z Velké Británie, Clark a Lever, vypadli po obrovských chybách. Z Ivry Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D52 u Pohořelic a nehoda na D1 v Brně. Na D52 z Pohořelic ve směru do Brna velmi opatrně na začátku dálnice. Na 26. kilometru máme hlášeno auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Kolona se táhne už ze 192. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru kolona pokračuje až na 22. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. A na tahu 102 mezi Novým Knínem a Štěchovicemi opatrně u odbočky na Korkyni. Srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Tolik zprávy.
0: 16 hodin, téměř 6 minut, Radiožurnál Sport je s vámi dál i v sobotu 26. září a opět připomínáme tu příjemnou věc, že české tenistky budou zítra bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové, ve finále se utkají s Ukrajinou, protože Ukrajinky porazily dnes Itálii 2-0 na zápasy, Kaleninová Grantovou 6-3, 6-4 a Svitolinová Pauliniovou 2x6-2. Věřme, že tým Barbory Strýcové zasáhne do finále v té nejlepší, nejsilnější možné sestavě, tedy s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou v singlu. Pro případnou čtyřhru by za stavu 1-1 byla jistě připravena v jakékoliv kombinaci světová jednička v deblu Kateřina Siniaková. Začne se hrát zítra po 11. hodině dopoledne. Přímý přenos můžete očekávat na Radiožurnálu Sport, ať už ze singlových nebo případně toho deblového utkání. Teď na Radiožurnálu Sport nabízíme skupinu Blur,
4: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Dál posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Po celém Česku probíhá náborová akce zvaná Týden hokeje, která je určena dětem od 5 do 10 let. Do projektu se zapojují velké extraligové týmy, ale i menší oddíly. Ukázkový trénink pro ty nejmenší si připravil také hokejový klub Karvina, který vznikl teprve v roce 2021 a věnuje se čistě výchově mládeže.
2: Přicházíme k ledové ploše. Děti dostali hvizdem trenéra pokyn, aby vyrazili na led. A setkalo se to s pozitivním ohlasem.
3: Tak a pojďte za mnou, děti. Pojďte.
2: Děti, které stojí na bruslích možná vůbec poprvé, dostali plastovou pomůcku, které se drží, je to taková malá oranžová branečka, no a dělají své první krůčky na bruslích pod vedením trenéra.
3: Marťo, pojď, jdeme tady chodit dookola, pojď.
4: Od začátku v první jdeme za němi. On říká, já odložíme hokejky a jedeme se napít a potom jdeme domů.
2: Co je na tom nejlepší? Co tě nejvíc baví?
4: Bruslení.
2: Zeptám se tě na tvoje křestní jméno.
4: Pavlov.
5: Rodiče jsou Řekové, tak říkám, asi tady budeme jako první Řekové na ledě. Tak doufám, že ho to bude bavit. Mě to takhle nadchlo a říkám, vyzkoušíme to, protože Pavlov je vlastně syn je takový průbojný, baví ho sport. A přišli jsme si to vyzkoušet a má to rád, jo?
2: Ukázkový trénink sleduje i předseda oddílu Martin Kytka.
6: Děti čeká víceméně zábava. Potřebujeme, aby se děti naučili stát, aby se nebáli ledu a aby zjistili, že ta zamrzlá kaluž je úplně perfektní věc pro to, aby se mohli bavit a aby si našli spoustu nových kamarádů.
2: Jak se jmenuješ?
4: Ty to řeknu, mami.
5: Mamka, vládneš, já to řeknu pak. Svoje.
4: Ty první.
2: Tak klidně, klidně představte oba.
5: Tak to je Tim. A já jsem Lucie. Já myslím, že zatím úplně super. Já musím říct, že ty první tréninky, co tady vlastně se učili děti brusly, takže úžasný přístup pana trenéra. Prosím?
4: Kde je klacík?
5: No, v šatně. Tady ty.
2: Karvinský hokejový klub funguje poměrně nově. Vznikl zhruba před 6 lety. A zaměřuje se primárně na mládež.
6: Daří se. Nemůžeme si stěžovat, za našich, vlastně začínáme 6. rokem, se nám povedlo přivést na zimní stadion 120, 130 dětí, což jsme velmi rádi, protože jsme klub, který je zaměřený čistě na mládež.
2: Zavírá předseda hokejového klubu Karvina Martin Kytka, který věří, že mu brzy vykvetou noví skvělí hokejisté. Z Karvina je Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Po Red Hot Chili Peppers se nabízíme ve vysílání radiožurnálu Sport informace, kterou se slyšeli od Jana Sucha naživě, ale já ji připomenu i teď znovu. Slalomář Matyáš Novák skončil na evropském šampionátu čtvrtý v časovce kajak crossu. Od medaile ho dělilo pouhých 21 sekundy. Do elitní desítky se vešel i sedmý krejčí. Vyhrál Ital de Gennaro. Reakce českých závodníků samozřejmě v našem vysílání nabídneme. Stejně jako nabídneme přímé přenosy z těch vyřazovacích jízd, které nás čekají večer až, nebo v odpoledne až večer, v 17 hodin a 20 minut nastoupí do osmifinále žen, třeba dvě české zástupkyně zase v přímém přenosu v našem vysílání. Do té doby třeba skupina Kabát a pohoda.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Čeští fotbalisté dnes večer vstoupí do nového ročníku Ligy národů. Je otázkou, jestli to bude pohoda, jak zpívá skupina Kabát. Každopádně v pražském Edenu se od 20 hodin a 45 minut utkají v přímém přenosu radiožurnálu Sport s Chorvatskem. Už v úterý se pak na stejném stadionu představí proti Anglii. Třetím soupeřem Česka v elitní skupině soutěže budou mistři světa ze Španělska. Hrát se bude v Oviedu. A tak se teď v našem seriálu vrátíme v čase na jeden ze soubojů s týmem z Pyrenejského poloostrova. Do roku 2022.
1: Seriál radiožurnálu Sport.
0: Když byli Češi v elitní skupině Ligy národů naposledy, začali 2. června domácí výhrou nad Švýcarskem 2-1 a o 3 dny později hostili v Edenu právě Španělsko. Tým nabitý hvězdnými jmény.
2: Do Prahy tehdy dorazili třeba Rodri nebo Carvajal a už ve 4. minutě utkání museli se svým týmem dohánět jednogólové manko.
3: Teď je tady ale obrovská šance Jana Kuchty, který se řítí sám na branku, přidává Peškovi do prázdné branky a Češi vedou 1-0.
2: Španělsko ještě do přestávky vyrovnalo, ale po změně stran šli Češi do vedení znovu. Prosadil se Jan Kuchta, na konci samostatného úniku efektně přehodil španělského golmana Unaje Simona.
3: Černému Jan Kuchta spěchá, sám na Unaje Simona, přehazuje ho a Česko vede 2-1.
2: Senzační výhra byla na dosah, jenže svěřenci trenéra Luise Enriqueho v 90. minutě vyrovnali. Duel tak nakonec skončil remízou 2-2.
4: Jsme zklamaný, že jsme jenom ze Španělskem remizovali, jo. Tak to hovoří za vše. Po 2 zápasech tady v té nejvyšší skupině mít 4 body, tak to jsem ani ve snu si nemyslel. Kluci zaslouží velký díl, protože ukázali velký charakter a myslím si, že odehráli skvělý zápas.
2: Zmiňoval tehdejší kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý, to, že si Češi před

0: Radiožurnálu Sport nabízíme zprávy v 16:30.
1: 16 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
2: Statisíce lidí ve francouzské metropoli vítali papeže před odpolední venkovní mší. Lev 14. projel v papamobilu mezi davy pařížskou třídou Champs-Élysées k náměstí Concorde. Na mši, která začala po 15. hodině, se registrovalo víc než 600 tisíc lidí. Píše to agentura AP. Večer čeká papeže modlitba na mariánském poutním místě v Lourdech na jihu Francie. Provoz vlaků na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku odpoledne vykolejil vagon nákladního vlaku, informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah není zavedená. Přímo v Děčíně můžou ale lidi využít městskou hromadnou dopravu. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 7 hodin večer. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale jasné proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nějak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek mu dál důvěřuje. A počet obětí pátečního výbuchu a následného zřícení budovy v centru řeckých Athén se zvýšil na 6. Dnes o tom informoval představitel řeckých hasičů. Další 3 lidi jsou zranění. Poškozená jsou také okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Sport. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího. V pátečním utkání 4. kola proti Spartě podle komise nezabránil střetu se sudím a ohrozil jeho zdraví. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase 1 utkání a zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a také na pražském okruhu u Chrášťan. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se brzdí za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Pomaleji se jede až na 196. kilometr, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na pražském okruhu směrem na D1 pracují v omezení za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru. Projíždí se tam jenom levým pruhem, kolony se táhnou už z okruhu z 23. kilometru a také na příjezdu po D5 z Plzně z 1. kilometru. V Praze ve Spořilovské se za sjezdem z Brněnské srazilo nákladní auto s osobním, je to bez kolony, tak opatrně projíždějte. A v Chrudimi na Masarykovo náměstí řeší nehodu v kruhovém objezdu, srazila se tam 2 osobní auta a je tam obtížnější průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.

0: Po skupině Simple Plan na radiožurnálu Sport opět zamíříme po rozhlasových linkách na městský stadion ve Vítkovicích, kde se se svojí kariérou loučí Milan Baroš. Máme tam stále reportéra Davida Procházku, který má vedle sebe jednoho nebo možná více hostů. Davide?
1: Ano, hezké odpoledne. Znovu jsem usedl na reprezentační lavičku, ne že bych chtěl jít do zápasu, ale sedl jsem si přímo k trenérům, Jaroslavu Šilhavému, Miroslavu Beránkovi a Petru Radovi, trenerský triumvirát. Tak začnu u Petra Rady, ten je po mojí pravici a je to vděčný respondent, tak dneska zatím docela problémy posílat hráče na hřiště, pomalu odcházejí.
2: No, tak samozřejmě ten čas je prakticky jak ligovej, 2x45, a na ty některý kluky už je to trošku moc, samozřejmě některý mají to sedavý zaměstnání, takže ale já si vážím toho, nebo my všichni, že přijeli, protože takováhle oslava, já nevím, takovýhleho hráče si myslím, že si to zaslouží, že jsou tady všichni prakticky, až na ty tři, který mají ty reprezentační povinnosti, to je Zdeněk Grigera, Pavel Nedvěd a Karel Poborský, který je asi v televizi, ale jinak jsou tady všichni, takže před tím letím smekám a pro nás, pro všechny je to velká čest a moc jsme se na to těšili, no.
1: Tak to byl Petr Rada, teď se otočím na druhou stranu. Miroslav Beránek, který Milana Baroše měl ještě s Karlem Bricknerem v 21, jestli se nemýlím. Tak jaké jsou vaše vzpomínky na Milana Baroše a na ten jeho postupný růst?
3: Tak byl to divočák a uměl dávat góly a strávil jsem s ním kolik, asi 7 let, jak v 21, tak v Ačku a byla radost s ním pracovat.
1: Kdybyste měl vybrat nějakou vlastnost, která byla jeho nejsilnější, rychlost, tahovost?
3: Rychlost, tahovost a druhý nejlepší střelec reprezentace, to mluví za vše.
1: Vy jste s Karlem Bricknerem sázeli na tu spolupráci s Janem Kollerem. Bylo to unikátní asi i typologie hráčů?
3: Zcela určitě. On zadal asi 55, Milan taky je druhý nejlepší střelec, takže přes 90 gólů tahle dvojice, to je unikátno.
1: Tak to byl Miroslav Beránek a ještě natáhnu ruku k Jaroslavu Šilhavému a jeho slova k Milanu Barošovi.
4: Dobrý den, byl to dravec a tady ho lidi mají tak rádi, že by ho asi všichni umačkali dneska. A jsem rád, že se můžu zúčastnit jeho posledního zápasu.
1: Vy jste měl během kariéry pár červených karet, když jste hrával, Milan Baroš taky byl takový, dá se říct, průďas.
4: No, co dá to říct, no, chtěli jsme vyhrávat oba dva, tak někdy to nevyšlo, ale Milan spíš jako za keci a já spíš za ty fauly. Třeba když jako poslední hráč, tak tam to už smrdělo.
1: Tak to byla trojice reprezentačních trenérů a sami jste možná slyšeli Petra Radu, který už tady zase trošku živelně organizoval další střídání a promlouval k hráčům. Zatím česká reprezentace vede v 62. minutě nad výměrem Baníku, který doplnili hráči ze zahraničí 9-6.
2: Petr Rada. To bylo mít těžký, my to zavřem.
1: Takže Petr Rada ještě zhodnotil, jak se bude vyvíjet závěr zápasu. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Hokejová tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady Jakub Jeřábek. Jestli chceš být s námi na ledě, i když nemáš čas, nalaď Radiožurnál Sport. Všechny zápasy hokejové extraligy uslyšíš buď samostatně v přímých přenosech na internetu, nebo souběžně v pořadu s mikrofonem za hokejem. Od prvního kola do posledního finále.
5: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

Po skupině Doors můžeme na radiožurnálu Sport opět připomenout výsledky velké ceny Azerbajdžánu. Formule 1 v Baku na městském okruhu triumfoval stejně jako v sobotní kvalifikaci George Russell s Mercedesem. Připisuje třetí vítězství v sezóně a trochu stáhl svoji ztrátu na konkrétně 66 bodů na lídra šampionátu a svého stajového kolegy z Mercedesu Kimiho Antonelliho. Ten po nehodě v sobotu v kvalifikaci startoval až z 16. pozice, nakonec dojel pátý. Russella nastupních vítězů doprovodil Max Verstappen z Red Bullu a také jeho týmový kolega Isaac Hadjar, ten skončil na třetí pozici.

0: Hokejista Filip Chytil zmešká začátek nové sezóny NHL. Útočník Vancouveru si totiž poranil rameno v přípravném utkání s Edmontonem, ve kterém se srazil s rozhodčím a následně tvrdě narazil do mantinelu. Podle generálního manažera Canucks Ryana Johnsona by mělo jít o svalové zranění, tak věřme, že se Filip Chytil dá velmi rychle dohromady, protože nový ročník zámořské soutěže odstartuje už za několik dní, konkrétně 29. září.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Travis a Ploužáček, Why Does It Always Rain On Me, na radiožurnálu Sport. Tuhle píseň stáhneme o trochu dříve, ale máme proto dobrý důvod. Živé vysílání má vždycky přednost. A tak míříme zase na fotbalovou rozlučku Milana Baroše na městský stadion do Vítkovic za Davidem Procházkou a jeho dalším hostem.
1: 73. minuta zápasu, česká reprezentace vede nad Baníkem Ostrava, doplněným hráči ze zahraničních klubů, kde Milan Baroš působil 9-7, a 70. minuta zhruba byla konečnou pro Patrika Berga, který vydržel velmi dlouho a předvedl skvělý výkon. Tak jak se cítíte?
2: Cítím se výborně, protože jsem odehrál 70 minut, sedím na lavici a nic se mi nestalo, takže úspěch.
1: Slyšel jsem, že nebudete střídat hokejově, že už byste se pak nemohl vrátit na hřiště?
2: Já radši odehraju díl a pak si sednu a už se tam nevracím, že když třeba hraju 20 minut a sednu si, tak vystydnu a většinou se mi potom něco stane, takže radši díl, zůstanu tam a když prostě jdu ze hřiště, tak pak už nehraju.
1: Tak to se povedlo, vedete navíc 9-7. Jaký byl Milan Baroš, protože vy jste ho zažil v Liverpoolu v jeho začátcích, když přišel do Liverpoolu, tak jaký byl?
2: Tak Milan samozřejmě byl hrozně mladý, když přišel, ale bylo na něm vidět, že je to prostě kluk, který má obrovský potenciál, je skutečně skvělý útočník, fantastický kluk a myslím si, že tohle, co tady vidím, tak si jednoznačně zaslouží.
1: Vy jste měli takovou skvělou trojku tam s Vladimírem Šmicrem a s Milanem Barošem. Vy jste pak opustil vlastně Liverpool a přišel jste o ten největší úspěch, ale legendární je ten pozdrav do kamery, myslím, vám od Milana a Vladimíra Šmicra.
2: No, to je v Očmíci, to se táhne jakoby zpátky, ještě když jsme tam byli jenom sami dva, to je taková věc jakoby mezi náma, ale to je prostě fotbal, no. Kdybych tam zůstal, tak by se třeba žádná Liga mistrů nevyhrala. Já jsem fanda Liverpoolu, takže nejenom klukům, ale celému klubu a těm fandům jsem to hrozně přál, takže čuměl jsem na to u televize s mladým, se synem, který je blázen do Liverpoolu, takže to byl úžasný zážitek.
1: Vyhrajete za starou gardu Liverpoolu s Vladimírem Šmicrem. Teď dneska zrovna hraje Liverpool s Evertonem, proto někteří hráči nepřijeli. Vy jste tam asi také měli být, ale Milanovi jste asi dali přednost.
2: Já si myslím, že to není úplně Liverpool-Everton, že to je jakoby směska takových jako světových hvězd. Nevím přesně, na co se to hraje, ten zápas, ale samozřejmě je to škoda, že kluci nepřijeli. Myslím si, že kdyby tenhle ten zápas se v Liverpoolu nehrál, tak většina těch kluků by se tady objevila.
1: Patrik Berger u mikrofonu radiožurnálu Sport. Vy budete dál pokračovat v tom hraní za Liverpool, za staré pány v úvozovkách?
2: A já už si myslím, že se to omlazuje, že už se tam moc se Šmicou asi ukazovat nebudem, že ten vrchol za legendy máme jakoby za sebou a chce to omladit, už to bolí ten sport, ten fotbal, hrajeme ho jednou, dvakrát do roka jenom, takže není to úplně jednoduchý. Člověk, když si trošku proběhne, nic se mu nestane.
1: A Milana Baroše jste nezlomili za ty roky, co jste tam jezdili, aby jezdil také?
2: Já myslím, že byl jenom jednou s náma. Samozřejmě těch bývalých hráčů je hrozně moc. Jo. Jako na ten zápas se vždycky pozve maximálně 25. Když si vezmete, kolik je těch bývalých hráčů, co už nehrajou, to číslo je obrovský, takže se to snaží nějak jako prostřídávat a myslím si, že to je jenom dobře. V našem věku už bychom to hrát neměli, měli by tam být mladší kluci.
1: Jak teď na dálku s Milanem udržujete kontakt? On bydlí v Praze, tak možná, že se vídáte občas?
2: Vídáme se často a my vlastně Páťu Baroše máme u sebe ve fotbalové agentuře a mám se synem fotbalovou agenturu a vlastně máme Páťu u sebe, takže jsme v každodenním kontaktu plus minus. No, prostě a s Barem se potkáváme v Praze normálně, takže jako ten vztah neochlad, myslím si, že spíše ještě lepší, jakoby než bejval. Když jsme hráli, tak jsme se moc nevídali, jenom třeba na nároďáku a teď toho času se vidět je mnohem víc.
1: Milan Baroš právě střídá v dresu Baníku, jde znovu na hřiště. Co vás čeká tady v Ostravě? Už máte nějaké náznaky po zápase?
2: Já myslím, že to bude veliký, ale já bohužel zítra něco mám, takže po zápase se vracím domů, ale myslím si, že speciálně Barry si to dneska asi jako užije, protože bylo to celý o něm. Tohle to je pohádka, prostě fairy tale nakonec pro ně, je to úžasný, myslím, že si to zasloužil. Vždycky říkal, že prostě Baník je pro něj srdcová záležitost a tímhletím mu to ty lidi vrátili za to, co vlastně tomu klubu za celou kariéru dal, takže si myslím, že se na to těší, že si to s rodinou, s těma svýma klukama si tady zahrál, což si myslím, že se jen tak někomu nepovede, aby si se svým klukem zahrál ještě fotbal. Má tady tři bráchy, vlastně bráchu, dva kluky, takže myslím si, že na tenhle ten den nikdy nezapomene.
1: Tak to byl Patrik Berger v rozhovoru pro radiožurnál Sport, legenda Liverpoolu, legenda českého fotbalu. Děkujeme za Milana Baroše.
2: Děkuju moc, bylo to úžasný.
1: Z Ostravy David Procházka, radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. A na radiožurnálu Sport ve fotbalové tematice budeme pokračovat. Začíná nová éra české reprezentace. Poprvé pod španělským trenérem Santim Deniou nastoupí v Lize národů proti Chorvatsku. Začátek utkání má, nebo to utkání má výkop 20 hodin a 45 minut. Přímý přenos radiožurnálu Sport je samozřejmostí. Kapitánem mužstva zůstává i nadále Ladislav Krejčí.
3: Rozhodl nový reprezentační trenér Santi Denia a všichni s ním souhlasili. Ladislav Krejčí ale přijel v pondělí z Wolverhamptonu na sraz s problémy s lýtkem.
4: Měl jsem nějaký přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
3: Říkal teď reprezentační kapitán. Nejen jeho stav se bude ještě diskutovat s lékařským týmem. A rozhodnutí udělá Santi Denia až po rozmluvě s doktory. Večer zažije španělský trenér premiéru u českého národního týmu a podle Krejčího by měl dostat čas na práci u fotbalové reprezentace.
4: Ne všechno se dá změnit od prvního dne nebo od prvního srazu, od prvního zápasu. Tohle je proces na ne zápas, ne měsíc, ne rok, je to prostě dlouhodobá koncepce.
3: Pro dvouletku má Krejčí osobní i týmové cíle.
4: Postup na euro a moje vnitřní a jakoby fungování nás, aby jsme měli tvář, aby jsme byli jasně, když se podíváme na hřiště na naše zápasy, že jasně budeme vědět, jaký jsou naše principy.
3: Které by se měly týkat všech věcí souvisejících s reprezentací. Ta vstoupí do éry pod trenérem Deniou večer v Lize národů proti Chorvatsku. Hrát se bude od 8:45 v přímém přenosu na této stanici. A se spolukomentátorem Pavlem Horvátem ze stadionu v pražském Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: No a ještě než se vydáme na stadion v Edenu na zápas Ligy národů Česko-Chorvatsko, tak míříme zase do Ostravy na rozlučku Milana Baroše za Davidem Procházkou.
1: 79. minuta 10:07 pro českou reprezentaci a Jan Koller šel z placu, už má natažené nohy, už má odpracováno.
5: Je pravda, že na tenhle zápas jsem se připravoval, fotbal už teda moc nehraju, ale poslední měsíc jsem si šel i u nás na vesnici zahrát, abych byl připravený a já myslím, že ta akce se moc povedla, vyšlo počasí, stadion plný, vlastně přišli vzdát hold Milanovi, který vlastně tady zanechal neskutečnou stopu, takže krásný odpoledne.
1: Milan Baroš a vy jste vytvořili v reprezentaci unikátní dvojici, která vám asi vyhovovala i typologicky, protože i v klubu jste vždycky měl takového pohyblivějšího útočníka Radzinského v Anderlechtu, Amoroza či další hráče v Dortmundu. Tak byla to ideální kombinace pro vás, jak jste se doplňovali?
5: Samozřejmě, jo. Tenkrát se to hrál na dva útočníky a nejideálnější takovej ten rozbíječ a k tomu šikovnej Štírek, takže určitě to byla naše taktika a ještě jsme hlavně měli skvělý tým, světovou zálohu plus skvělý obránce, takže to všechno krásně zapadalo do sebe a proto s Milanem jsme do dneška dva nejlepší střelci v historii českého fotbalu.
1: Byla někdy ve hře možnost, že byste hráli spolu i na klubové úrovni, že třeba byste šel do Anglie nebo Milan do Německa?
5: No, tak asi tam už hrál roli, že jsme věkově od sebe dál, takže ta šance tam nebyla. Možná, kdybychom si byli věkově blíž, tak třeba by o nás byl zájem někde společně, ale takhle ta šance tam nebyla nikdy.
1: A kdybyste měl Milana charakterizovat lidsky, protože fotbalově jsme ho probrali, ale lidsky, jak jste si rozuměli?
5: Já si myslím, že jsme si rozuměli hodně dobře i po té lidské stránce. Já jsem z vesnice, Milan je taky vlastně skoro z vesnice.
1: Takže, to jsem chtěl doplnit.
5: Jo, takže i ty naše mentality jsou podobné, kdy opravdu jsme takový lidový prostě lidový charakter a myslím si, že jsme si rozuměli i mimo ten fotbal.
1: Ptám se všech bývalých spoluhráčů, jak se těší na večer, co mají slíbeno od Milana?
5: Slíbeno nic nemáme, pak máme zamluvenou nějakou restauraci, kde si v klidu určitě budeme mít čas popovídat, dáme nějaký pivko a myslím, že to bude zakončení celého toho dne krásný.
1: O Milanovi se připravuje na leden dokument, vy už za sebou jeden máte svůj, velmi povedený, tak těšíte se na film o Milanovi?
5: Tak samozřejmě se těším, byl jsem i součástí, taky jsem tam měl svůj blog a vlastně to dělá stejný vlastně štáb, jako to dělali mě, takže samozřejmě se moc těším na ten film.
1: Tak to byl Jan Koller, legenda českého fotbalu, útočník, bývalý spoluhráč Milana Baroše při rozlučce tady na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích. 82. minuta, česká reprezentace stále vede 10:08, ale to není důležité. Děkuji za rozhovor.
5: Jo, nemáte záč a mějte se hezky.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Děkujeme i Davidu Procházkovi za další krásný rozhovor. Teď nabízíme zprávy.
6: Radiožurnál, 17 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
7: Voda na severu Prahy se zlepšuje k pití, ale stále není. Provoz o prodlouženém víkendu hlídá na silnicích víc policistů. České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Deniou. V Edenu přivítají Chorvatsko. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 brzdí provoz omezení u Chrášťan. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 tisíc lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jen na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podali trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Celý prodloužený víkend policisté hlídkují na silnicích v posílených hlídkách. Policie taky řidiče vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Připomíná mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
9: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
7: Od začátku roku do srpna policie šetřila přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Rusko provedlo další sérii útoků na ukrajinské cíle. Ukrajina útočila mimo jiné na ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji. Na obou stranách zemřelo dohromady nejméně 9 civilistů.
10: Záběry takzvaných dalekonosných sankcí zveřejnil na svém telegramovém účtu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj opět zasáhly ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji, vojenský podnik a raketový systém Pancíř v Rostovské oblasti. Moskva tyto útoky nekomentovala. Dopoledne Rusko ze vzduchu zaútočilo na 3 nákladní auta na silnici z Oděsy do Reny, která začala hořet. Odpoledne Rusko svrhlo letecké bomby na město Sumy. Podle tamních úřadů zahynuli 2 lidé a mezi několika zraněnými je i dítě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
12: Sport. Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose z bruselského Anderlechtu. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
13: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
12: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Mnichov se bude ucházet o pořádání letních olympijských her mezi lety 2036 a 2044. Bavorská metropole dostala v dnešním hlasování delegátů Německého olympijského sportovního svazu přednost před metropolitním regionem Kolína nad Rýnem po Rýní Porůří.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na Pražském okruhu u Chrášťan a také u Ořecha. Na Pražském okruhu směrem na D1 brzdí provoz omezení u Chrášťan na 22. kilometru. Kolona se táhne z 23. kilometru, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. Další omezení směrem na D1 je za sjezdem na Studulky. Na 18. kilometru se projíždí pouze pravým pruhem, kolona se táhne už z 21. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se v Brně na 196. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Pracují tam na opravě svodidel, tvoří se kolona ze 194. kilometru. A na tahu 430 mezi Vyškovem a Rousínovem se u odbočky na D1 srazila dvě osobní auta a začíná se tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. V severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: 17 hodin a 6 minut, Radiožurnál Sport je stále s vámi. Vy jste si naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku a my jsme moc rádi, že jste to udělali. Fotbalistky Slavie jsou opět v 6-bodovém trháku, pokud jde o tabulku Fortuna ligy, protože porazili na svém stadionu Prague Raptors 2-0 a vedou stále tedy o 6 bodů před Spartou. Ta dnes uspěla na stadionu Lokomotivy Brno 2-0, nicméně ta ztráta je stále stejná. No a Slovan Liberec, ten je na třetím místě o 3 body za Spartou, ten zvítězil na hřišti Baníku Ostrava 2-1. A přidáme také tenisové informace z Laver Cupu, kde v týmu Evropy působí nebo hraje Jakub Menčík. Dnes by se na kurz dostat neměl, ale hrál tam včera, hrát bude zase zítra. Aktuálně je to o 3-3 mezi výběrem světa a USA a Evropy a USA samozřejmě, a Alexander Zverev aktuálně teď na place v Londýně vyhrál první set nad Alexem de Minorem z Austrálie 6-2. Na začátku druhé sady vede 40-0 při podání Australana. Tolik teď informace z tenisu a také z ženské fotbalové ligy. Na řadě je skupina Ariem.
8: Radiožurnál Sport
15: a David Prouza.

0: Po skupině R.E.M. na Radiožurnálu Sport opět připomínáme čas 20.45 a start přímého přenosu z fotbalového utkání Česko-Chorvatsko. Pro Čechy půjde o první duel pod vedením nového kouče Španěla Santiho Denny. Tak si nás nalaďte i ve večerním vysílání. No a pokud jde o fotbal, tak přidávám také informace k další výjezdní desítce Pavla Horváta, která tentokrát zamíří znovu do Plzně. Konkrétně to se celé uskuteční 5. října. Start by měl být po 19. hodině, tak jako vždycky. No a mezi hosty, kromě Antonína Panenky a Pavla Horváta a moderátora Jana Pěrušky, se můžete těšit také na bývalého fotbalového rozhodčího Pavla Královce. Pokud jde o vstupenky nebo další informace, tak vše najdete na stránkách sport.rozhlas.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport končí píseň Jsem prý blázen jen, kterou přespíval pro tuto verzi Aleš Brichta, jinak v originálu od Jiřího Schellingera. Je 17 hodin a 17 minut. Připomínám, že české tenistky zítra zabojují po delší době o titul v soutěži Pohár Billie Jean Kingové. V někdejším Fed Cupu se ve finále utkají s Ukrajinou. Zahrát se začne po 11. hodině dopoledne. No a věřme, že budou pro Barboru Strýcovou nehrající kapitánku k dispozici obě wimbledonské finalistky pro singla, tedy Karolína Muchová a také Linda Nosková. Tak po 11. hodině přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: No a ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku se teď vypravíme na další přímý přenos, tentokrát nikoli z tenisu, ale z evropského šampionátu ve vodním slalomu. Protože za maličkou chvíli odstartuje osmifinále žen v kajakcrossu a všechno podstatné bude sledovat a zprostředkovávat pro naše posluchače Jan Suchan.
3: Krásný podvečer, kéž by byl krásný i pro české reprezentanty, v příštích desítkách minut hlavně reprezentantky, protože už teď jsou na startovní rampě spolu Olga Samková a Tereza Knéblová a kdyby tam byly jenom ve dvou, tak by to bylo o poznání jednodušší, protože dvě postupují dál, ale oni tam mají dvě zdatné soupeřky, nebo tedy hlavně jednu mistryni světa z roku 2023 a olympijskou medailistku ze sezóny následující Kimberly Woodsovou a společného s ním dělá také ještě mladá Švýcarka Dyková a spolu s nimi tedy Olga Samková, která obhajuje bronzovou medaili v kajakcrossu z loňského šampionátu ve francouzském Vers-sur-Marne. Letos byla šestá na mistrovství světa a také Tereza Knéblová za to umí v kajakcrossu vzít. Letos se stala mistryní světa do 23 let a také vyhrála mezi dospělými světový pohár v Augsburgu. Loni se jí to povedlo v pražské Troji. Teď tedy potřebuje být mezi prvními dvěma, tak aby se dostala do čtvrtfinále. Obě Češky jsou ve prostředních drahách, ve prostředních startovních pozicích na rampě, která za chvíli je sklopí dolů zhruba o nějaké 3-4 metry do peřejí, kde na ně čeká celkem 6 branek a také taková dlouhá žlutá tyč, pod kterou se musí udělat eskimácký obrat. Z těch 6 branek jsou dvě protivodné, ty jsou vždy dvě vedle sebe a závodnice si sami můžou vybrat, co vyhodnotí jako výhodnější pro ten rychlejší čas a pro postup do další fáze, takže v tom hraje roli i taktika a samozřejmě důležité jsou i ostré lokty. Nesmí se úmyslně narážet lodí pádlem do soupeře, ale do lodi to už přípustné je. Tak teď už tady odbíjí takové to srdce srdeční tluko, který znamená, že už se blíží start prvního osmifinále na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, konkrétně v kajakcrossu. Na startu připravené Olga Samková ve své růžové helmě a vedle ní v bíle. Tereza Knéblová do pole position se teď dostává Britka Woodsová, za kterou pádluje Samková, třetí je Knéblová, čtvrtá Švýcarka Dyková. Samková jde do Woodsové na protivodné brance a Knéblová se dostává do vedení. Woodsová teď pádluje jako druhá a Samková na tom trochu prodělala. Momentálně se pohybuje na třetím místě, Knéblová stále první, teď už dělá eskimácký obrat. Za ní je o nějaký metr a půl Woodsová, ta má zase k dobru nějaké 2-3 metry na Samkovou. Teď je série povod branek a poté bude důležitá protivodná branka. Knéblová pádluje první, ale vybírá si stejnou branku také Woodsová, kéž by to teď zvládla rychleji Samková. Samková je kousíček za Woodsovou, ale nestihne to. Knéblová jde na první pozici do čtvrtfinále, předstihla vítězku časovky Britku Woodsovou díky té první ze dvou protivodných branek. Woodsová jí bude dělat společnost i ve čtvrtfinále. Bohužel Olga Samková neobhájí bronzovou medaili, ta se loučí s tímto šampionátem, bohužel hned v prvním vyřazovacím kole. Nedá se nic dělat, ještě by mohla doufat, že rozhodčí najdou nějakou chybu u Britky Woodsové, ale ani tam nesvítí žádná hvězdička, takže je pravděpodobně po nadějích. Tereza Knéblová postupuje z prvního místa své osmifinálové rozjížďky do čtvrtfinále společně s Britkou Kimberly Woodsovou. Olga Samková vypadává, protože dojela na třetím místě místě v 17 hodin a 28 minut čeká osmifinále také Kateřinu Bekovou a po 18. hodině se představí tři muští čeští reprezentanti Matyáš Novák, Jan Bárta a Jakub Krejčí a také u toho budete moct být s Radiožurnálem Sport. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Čeští fotbalisté dnes zahájí svou cestu v elitní skupině Ligy národů. V Edenu nastoupí ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Chorvatsku. U mnoha pozic figurují otazníky, jeden velký stojí také na pozici brankáře, i když z trochu jiných důvodů.
4: Tam nás bota netlačí. Máme tři skvělí gólmany, kteří se o to poperou. Vlastně pod novým trenérem asi si myslím, že budou začínat všichni na stejné startovací čáře.
5: Říká bývalý reprezentační gólman Tomáš Vaclík. Česko má elitní brankáře. Lukáš Horníček i Antonín Kinský jsou jedničkami ve svých klubech v anglické Premier League. A Matěj Kovář zase dovedl PSV Eindhoven k titulu v nizozemské nejvyšší soutěži. Navíc právě Kovář byl v posledních duelech českou jedničkou a v baráži o mistrovství světa byl úspěšný v obou penaltových rozstřelech a i díky tomu pak chytal na šampionátu v Americe.
6: Kovář versus Matěj Kovář! Matěj Kovář chytá Dreherovi penaltu!
7: Matěj Kovář odchytal ty zápasy v národním týmu, odchytal třeba výborně ty baráže, že on má zkušenosti a vlastně neudělal nic špatně na to, aby vlastně jako nepokročoval jako brankářská jednička, ale samozřejmě má teď velkou konkurenci a vůbec na tom postu je konkurence, takže trenéři se podle mě vyberou podle mentální formy, jaký vidí na tom tréninku.
5: Říká vítěz Ligy mistrů a rekordman v počtu čistých kont v Premier League bývalý brankář Petr Čech. Tomu v reprezentaci kryl záda v jedné éře také Martin Vaňák, který dodává.
8: Matěj Kovář známe, podržel nás neskutečně v připenaltách dvojích a dostal nás

0: nějakou neplechu dělat nebude. Jsem si jistý, že všichni tři kluci to cítí, že teď se jim otevřela velká šance.
1: O tématu brankářské jedničky národního týmu byla řeč také v reprezentačním speciálu. Záznam najdete na webu radiožurnalsport.cz. Kdo se postaví do české branky v úvodním duelu v elitní skupině Ligy národů, se dozvíme dnes večer. Zápas mezi Českem a Chorvatskem začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin a 45 minut. Karel Schamberger, Radio

0: 17 hodin a 26 minut, nevždy ten harmonogram rozpisu závodu sedí, a tak na evropský šampionát ve vodním slalomu, konkrétně na osmifinále mužů v kajakrosu, míříme už teď, zase za Janem Suchanem.
1: Kateřina Beková už je totiž připravená na startovní rampě společně se Slovinkou Hočevarovou, ruskou Krylovovou a domácí, tedy Italkou Sabatiniovou. Ráda by navázala na Terezu Knéblovou, která z úvodní osmifinálové rozjíždky postoupila do čtvrtfinále z prvního místa, bohužel naopak vypadla Olga Samková. Pak se v osmifinále představí ještě tři čeští muži, Matyáš Novák, Jan Bárta a Jakub Krejčí. Teď se ale pojďme zaměřit na Kateřinu Bekovou, která umí také jezdit kajakros. Stala se právě tady v Iviry před 8 lety juniorskou mistryní světa. To byla její první mezinárodní medaile v kariéře. Teď Beková čeká na startovní povel na rampě ve své takové růžovo-oranžové, spíše možná oranžové helmě a v podobných barvách lodi. Bohužel nevyšel jí úplně ten startovní manévr. Teď se pokouší to pádlováním dohnat. Pohybuje se na druhé až čtvrté pozici u rusky Krylovové. Tam už ale svítí chyba hned na startu. Beková teď by mohla vydělat na protivodné brance. To se jí nakonec úplně nepovedlo a je třetí za vedoucí Sabatiniovou a druhou Hočevarovou. Tu má ale kousek před sebou. Teď za ní udělala eskimácký obrat, ale Hočevarová se nevynořuje až teď, ano. A to už ji předjela Beková, která je rázem na druhém místě za Sabatiniovou z Itálie, která si jede bezpečně pro první místo, a Beková teď za ní směřuje na druhé pozici. Máme další českou čtvrtfinalistku mistrovství Evropy ve vodním slalomu v disciplíně kajak cross. Jmenuje se Kateřina Beková, protože dopádlovala na druhém místě za Italkou Sabatiniovou, takže doplňuje ve čtvrtfinálové sestavě Terezu Knéblovou. Připomínám, konec Olgy Samkové. Po 18. hodině, pokud se to tedy výrazně nezrychlí, se představí Matyáš Novák, Jan Bárta a Jakub Krejčí. A proto i dál budeme vysílat o kajak crossu z italské Ivry, z mistrovství Evropy, kde je opravdu horda fanoušků už na březích, a vidím tady také české vlajky a ty můžou být potěšené postupem Kateřiny Bekové a Terezy Knéblové do čtvrtfinále evropského šampionátu. Z Ivry Jan Suchan, Radiožurnál.
0: A jak říkal Jan Suchan, tak my samozřejmě splníme jeho slova a vydáme se zase do Itálie na evropský šampionát za několik málo okamžiků, ale do té doby si třeba zahrajeme zprávy v půl šesté a připomínám to, co už jste slyšeli.

0: v našem vysílání několikrát a řeknu to znovu. Ve 20:45 na Radiožurnálu Sport odvysíláme přímý přenos úvodního zápasu českých fotbalistů v Lize národů. Ve skupině A budou jejich soupeři Chorvaté a vy se můžete těšit samozřejmě na ten zmiňovaný přímý přenos. V rámci skupiny A se pak ještě Anglie utká se Španělskem, což jsou další soupeři českého týmu, který povede poprvé v historii zahraniční kouč Santi Denia. Teď už zprávy v půl šesté.
1: 17:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Superdávku čekají od října změny. Upravuje se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jen rodiče nejvýš 7-letých. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Díky tomu si samoživitelé přilepší v průměru o 2200 korun měsíčně. Tisíce lidí v Madridu protestovali proti vládnímu řešení červencového hromadného příchodu běženců do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Levicový kabinet taky protestující obvinili, že nechrání hranice Španělska a požadovali předčasné parlamentní volby. Píše to agentura AFP. Umělá inteligence společnosti OpenAI zveřejnila 53 obrázků nahraných uživateli na internetových platformách bez vědomí firmy. Odkazy na ně nebyly veřejně přístupné, většina z nich už je odstraněná a OpenAI spolupracuje s platformami na odstranění zbývajících obrázků. Podle agentury AFP je to nejnovější příklad toho, jak agenti AI překračují své pravomoci. A brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7-letého samce získala z německého Krefeldu. Zvíře si teď bude postupně zvykat na nové prostředí. Kdy ho uvidí návštěvníci ve venkovní expozici, bude záležet na jeho adaptaci. Zoo plánuje, že k novému tygrovi získá ještě samici a plánuje taky odchov mláďat. Sport. Vodní slalomářky Kateřina Beková, Olga Samková a Tereza Kneblová nastoupily do vyřazovacích jízd kajak krosu na mistrovství Evropy a podrobnosti z italské Ivrej přidá reportér Jan Cuchan.
3: Tereza Kneblová postoupila z prvního místa svého osmifinále, ze druhého pak Kateřina Beková, naopak končí Olga Samková. Osmifinále ještě čeká tři české muže, Nováka, Bártu a Krejčího z Ivrej, Jan Cuchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu před Ohřechem a překážka na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 17. kilometr. Tam připravují značení a projíždí se pouze pravým pruhem, zdržení je asi půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se náhle vybočovat. Na tahu 430 mezi Vyškovem a Rousínovem se u odbočky na D1 srazila dvě osobní auta, tvoří se tam kratší kolona. A v Praze ve Spořilovské řeší nehodu nákladního auta s osobním za sjezdem z Brněnské, počítejte proto s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Čeští fotbalisté dnes vstoupí do elitní divize Ligy národů. Ve 8:45 večer budou hrát v Edenu proti Chorvatsku v přímém přenosu na této stanici. Na české lavičce sice bude španělský kouč Santi Denia, který přišel k týmu po nepovedeném mistrovství světa, ale postup mezi nejlepší evropské týmy vybojovala reprezentace ještě pod vedením Ivana Haška. No a právě s ním natáčel rozhovor reportér Karel Schamberger.
6: Ivan Hašek, bývalý trenér reprezentace u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů a to pod vedením zahraničního trenéra Santi Denii. Jaký názor máte na to, že reprezentaci povede poprvé v historii zahraniční trenér, v tomto případě Španěl?
7: Tak jsou Španělé mistři světa, má nějaké zkušenosti s nároďákem, i když ne moc asi v dospělém fotbale, ale je to sázka prostě na zahraničního trenéra, která je teda hodně drahá. na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc.
6: Je to trochu riskantní věc. Myslíte si, že v českém rybníčku v uvozovkách bychom nenašli aktuálně trenéra, který by mohl vést reprezentaci? A nebo třeba našli, ale on by nechtěl, myslím, Jindřicha Trpišovského.
7: Tak já si nemyslím, že bychom měli jenom Jindřicha Trpišovského. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Takže já si myslím, že bychom tady našli trenéra, který by to mohli vést reprezentaci za daleko menší náklady.
6: Jmenujte, prosím.
7: Tak Kozel určitě, Jindra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek a tak dále. Takže těch trenérů je dost, který by byli připravený je nároďák vést a ne, nemyslím si kvůli nějakým finančním odměně, kvůli tomu prostě, že to je ta nejvyšší podsta.
6: Ivan Hašek, aktuálně u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Když jste zmínil ty peníze, nemrzí vás trochu ta výplatní páska aktuálního trenéra a tu, kterou jste měl vy?
7: Tak prostě taková byla situace, to, že jsme byli nejhůř placený trenéři na mistrovství Evropy, nebo nejenom já, ale všichni ty předtím, takže to tak je, takhle ten pohled tady na ty trenéry je, ale to mi vůbec nevadí, já jsem do toho šel a neptal jsem se, jaká bude vyplata, takže to mi nevadí.
6: Zmínili jsme Santiho Deniu, viděl jste první nominaci?
7: Viděl, samozřejmě.
6: Co na ní říkáte?
7: Tak pro mě to těžší, protože já, když jsem dělal nominaci, tak jsem všechny hráče viděl v zápřahu, v zápasech, po každém víkendu nebo po každém pohárovém zápase v týdnu, takže jsem všechny hráče, kteří byli v širší nominaci, sledoval. Teď o některých hráčích nemůžu za tolik odborně mluvit, protože jsem ani neviděl tolikrát v akci, takže je to nominace, který věří a to se ukáže, jestli bude úspěšná nebo ne. Za mě, mě tam chybí ještě mladý hráči.
6: Například?
7: Tak například, ono je škoda, že nehraje třeba Hugo Sochůrek a tak dále, ale za mě je tam dost hráčů ty střední a starší generace, protože si myslím, že ty zápasy, které přijdou, které jsou hodně náročné a které by ty hráče, ty mladí, prostě posunuli dál.
6: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Hodně zkušených hráčů, ale také trenér Santi Denia nominovat nemohl. Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, Václava Černého a Vladimíra Daridu. Právě tito muži totiž oznámili po mistrovství světa konec v reprezentačním dresu. Jak vám z toho bylo, když takoví hráči oznámili konec reprezentační kariéry?
7: Tak samozřejmě někdy kvůli věku, kvůli tomu, že si v těch zápasech, v těch pauzách potřebují odpočinout, a je to náročný. To opravdu psychicky, fyzicky hodně náročný, když jste pod tlakem v klubu a pak přijde reprezentační pauza a místo toho, abyste si odpočinul, tak jedete znova a ještě s větším zápřahem, takže některým hráčům rozumím, myslím si, že je lepší říct teď na rovinu, hele, radši nepůjdu na nároďák, protože nemám tu motivaci, chci si odpočinout teď v té pauze, takže já se nemusím třeba, že u Patrika je to definitivní, u Patrika Šika, u Venci Černýho taky třeba ne, protože to jsou hráči, kteří tomu nároďáku můžou hodně pomoct ještě v budoucnu.
6: Já se zastavím právě u Patrika Šika, protože to je útočník, který byl nejgólovějším v těch posledních letech v dresu reprezentačního Ačka. U něho to asi může mrzet nejvíc, že právě on oznámí konec v reprezentaci a volí třeba slova v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna, že si jel do národního týmu v podstatě snížit svou cenovku.
7: Tak asi to nebylo úplně nejlepší vyjádření té cenovce, protože tu cenovku mu taky udělal nároďák v minulosti, když dával góly. Ale já to cítím prostě z toho Patrika, že než aby přijel bez motivace, tak je lepší, že si odpočine a třeba to přehodnotí za chvilku, že prostě mu to chybí ten nároďák, ty zápasy, který prostě ty kamarádi tady, ta cesta do Čech, takže určitě je lepší, že to řekne na rovinu, teď končí s reprezentací, ale vidíme, co bude za nějaký čas.
6: Vypráví Ivan Hašek, bývalý trenér mimo jiné právě národního týmu. Vy jste vedl Patrika Šika, u něj se hodně mluví a on rozděluje společnost na dva tábory. A jeden tábor říká, že ho reprezentace neuměla využít a druhý tábor říká, že on neodvedl v národním dresu maximum. Tak kde stojíte vy v tom táboře?
7: Tak já jsem Patrika měl možnost poznat, měl jsem možnost dotrénovat, viděl jsem prostě, jakým způsobem se připravuje. To 100% profí, který prostě jede naplno v každém zápase, někdy se mu daří, někdy míň. A samozřejmě, když se vám nedaří, když nedáváte góly v některých zápasech, tak jste frustrovaný, to je normální u těch útočníků. Takže já si nemyslím, že by Patrik někde tady nechtěl, vždycky chtěl, vždycky se připravoval, zodpovědně přijel s tím, že chce podat co nejlepší výkon.
6: Takže jste spíš v tom táboru, že ho český tým neuměl využít?
7: Ne, neuměl využít. Prostě je tahle ta úroveň už na tom, v tom národě jako je úplně někde jinde, jako pro všechny. Takže samozřejmě v tomhle levelu je kolikrát těžký se prosadit.
0: Říkal bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Na jaké úrovni je podle něj český fotbal a co očekává od reprezentace v elitní divizi Ligy národů? To uslyšíte v další části našeho rozhovoru po písničce od Linkin Park.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým reprezentačním trenérem Ivanem Haškem. Ptal se ho kolega Karel Schamberger.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport. Co má podle vás právě tento tým Santiho Denii uhrát v nadcházejících 4 zápasech Ligy národů? Doma s Chorvatskem, Anglií, venku pak ve Španělsku a znovu v Anglii.
2: Tady jde především o to, že ty zápasy, jak jsem teda slyšel, že není žádný tlak, že jsou to přípravné zápasy, když já to beru, že tlak v zápase v národějáku je v každém, ať je to jakýkoliv, do přátela, s tím nejslabším soupeřem, tak ten tlak je vždycky na ty hráče. Pro mě to mělo by to přinést tu zkušenost pro ty hráče, to sebevědomí. Doma nikdy neprohráváme. Už 20 zápasů jsme doma neprohráli, jak já věřím, že doma neprohrajeme zás, že prostě doma jsme silní. Venku to bude horší, protože doma už máme diváky, jsme zvyklí na to prostředí tady a ty kluci si věří daleko víc než venku. Takže ty zápasy venku nám můžou pomoct k tomu, aby jsme do budoucna zvládali líp i ty zápasy venku.
1: Když jsme zmínili nominaci Santiho Denii, tak se zeptám více obecně Ivana Haška, který je u mikrofonu radiožurnálu Sport. Na jaké úrovni je podle vás aktuálně český fotbal? Hodně se o tom mluví, že Češi nemají tolik hráčů v zahraničí, že se to hodně skládá z fotbalistů v tuzemské nejvyšší soutěži.
2: Teď se podíváte na to, kolik hráčů ze zahraničí a kolik jich je v těch top ligách, tak jich moc nemáme. Když hrajou pravidelně, tak je to minimum. Takže tam se ta kvalita v těch top 5 ligách prostě je na té nejvyšší úrovni světový a my jich tam těch hráčů moc nemáme. Takže nemůžeme zase mít nějaký nejvyšší ambice, že budeme vyhrávat v Lize národů a kde jsou ty top týmy, ale můžeme s nimi hrát vyrovnanou partii, můžeme je potrápit, ale nebudeme vyhrávat stabilně. Můžeme nějakým zápasem vyhrát, ale asi nejsme v té top evropské 5 nebo 10. Ale do budoucna prostě potřeba vytvořit takovou generaci, která nebude mít ostych, hrát tyhle ty velké zápasy, která se nebude bát hrát a kdy i vidíme některé zápasy v pohárech, když jsme, tak jsme konkurenceschopní, i když za mě těch cizinců je tady až moc a ubírají místa těmhle mladým klukům, který by mohli hrát.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Já se zkusím dostat ještě o trochu před tu vaší odpověď. Čím si myslíte, že to je, že český fotbal nemá tolik hráčů v zahraničních top ligách?
2: Tak protože chybí ta top kvalita. Vidíte, že v těch pohárech jsme celkem konkurenceschopní, ale díky tomu, že je tady hodně cizinců v těch klubech. Takže chybí nám trošičku ta generace těch hráčů, který by hráli v těch velkých klubech, protože v těch velkých klubech se dostáváte k tomu, že pak i v těch pohárech máte zkušenosti, cítíte, věříte si, vidíte to prostě, že ty zápasy jsou hratelné, že se můžete srovnávat s těma nejlepšíma hráčema na světě a to tady trošičku chybí.
0: Myslí si Ivan Hašek, bývalý kouč národního týmu, jak probíhal jeho konec u reprezentace? Odpověď na tuto otázku uslyšíte už za chvíli v závěrečné části našeho rozhovoru.

0: České fotbalisty čeká start v elitní divizi Ligy národů 2045, přímý přenos na radiožurnálu Sport Česko versus Chorvatsko. Do elitní divize reprezentace postoupila ještě pod vedením trenéra Ivana Haška. Jenže ten byl před rokem odvolán. I o tom uslyšíte v poslední části rozhovoru radiožurnálu Sport. S Ivanem Haškem si povídal reportér Karel Schamberger.
1: Oklikou se tedy dostáváme zpátky k národnímu týmu. Já použiju ještě jeden překlenovací můstek. Za vašeho působení byl kapitánem Tomáš Souček. Stála za ním kabina? Měl respekt?
2: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Je to týmový hráč, který když byl někde problém, tak se vždycky zastal těch hráčů a tak dále. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
1: Byl to i pro vaše ostatní svěřence právě kapitán?
2: Nevím, já to jsem si zeptal, já to tak cítil, tak proto jsem do tohle toho nezasahoval, protože jsem cítil, že ten Tomáš Souček je prostě hráč, který si tu kapitánskou pásku za to, jakým způsobem přistupuje k národnímu týmu, zaslouží.
1: Proč se ptám? Protože krátce po vašem odchodu z národního týmu byl zbaven právě toho kapitánství. Novým mužem s páskou na paži se stal Ladislav Krejčí a ten hrál už i za vašeho působení u národního týmu. Tak myslíte si, že to byl správný krok?
2: Nemyslím si, že to byl správný krok. Myslím si, že to byla chyba, protože Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí, pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění, tady to nelíbilo se mi ten způsob, protože to neodpovídá i tomu ty hierarchii toho týmu a nemyslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený a ty jediný dva Coufal a Souček šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit, ostatní odešli, byli za to zbavený kapitánský pásky, pro mě absolutně nepochopitelný krok.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport mluví o výhře českých fotbalistů nad Gibraltarem 6-0 v Olomouci, po které ale česká kabina se rozhodla jít nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků na stadionu a právě vysvětlit to šli jen kapitán Tomáš Souček společně s Vladimírem Coufalem. Nevznikaly nějaké bubliny ve vaší kabině nebo obecně v kabině reprezentaci, kde právě třeba Tomáš Souček nebyl v každé té bublině a ne každá bublina ho musela uznávat?
2: To nevím, to jsem si zeptal hráčů. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl na hráku. Já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli Tomáš Souček kapitán nebo ne. Samozřejmě Láďa Krejčí byl zástupce kapitána a bylo jasný, že po éře Tomáše Součka bude Láďa Krejčí, který to má taky v krvi, prostě to kapitánství. Takže v tomhle tom já jsem tam necítil žádný tlak.
1: Vy být Tomášem Součkem, pokračoval byste v reprezentaci po tom, co by vás zbavili kapitánství?
2: Tak Tomáš je takový srdcař, že prostě pokračovat bude a prostě je to hráč, který by padnul za národák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Váš konec u reprezentace přišel po prohře na Faerských ostrovech. Jak moc to mrzelo, respektive stále to ještě mrzí?
2: Tak samozřejmě, že to bolí, protože jsem se těšil na ty zápasy, ty baráže, která byla jasná, že už tam budeme před těma férama. To jsou největší zápasy, kde jsou prostě největší emoce a kde to lítá ve vzduchu. Tak to mě mrzelo, že jsem o tyhle ty dva zápasy přišel, ale samozřejmě o mistrovství světa. Už je to pryč, už se k tomu nechci moc vracet, ale samozřejmě to ještě pořád bolí. No. Nechci končit v tom, že bych takhle nějakým způsobem zahořk. Naopak, prostě chci se posunout dál, jedu ještě, někdy bych rád trénoval, takže ještě se vydám někam do světa. Ale mrzí mi to, protože to byl můj cíl. Od začátku jsme prostě těm hráčům tloukali do hlavy, prostě, že to mistrovství světa, že tam pojedeme. Ve finále jsem tam nemohl být, nedá se nic dělat.
1: Jak moc silná byla vaše pozice právě v době toho odchodu, po té prohře na Faerských ostrovech? Měl byste sám nějaké náznaky, že to máte v uvozovkách trochu nahnuté, anebo to přišlo jako blesk z čistého nebe?
2: Naopak, já jsem měl, samozřejmě věděl od začátku, když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil, takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho, přišla tady ta nešťastná prohra na Faerech, když jsme měli zajištěný baráž a první zápas doma, tak samozřejmě to bylo pozdě, ale čekalo se, když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
1: Říkáte, že David Strunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
2: Neříkám David Strunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
1: Jak moc o to stál Pavel Nedvěd, který přišel k reprezentaci během vašeho působení právě na lavičce národního týmu?
2: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
1: Takže jste spolu nevycházeli moc dobře?
2: Nevycházeli jsme, nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel dvakrát, třikrát za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport říká, že od příchodu ať už nového předsedy Fotbalové asociace České republiky, anebo právě od příchodu generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda se v podstatě čekalo na to, kdy někde uděláte trochu větší chybu a následně budete moct jít od válu.
2: Jo, tak cítil jsem to takovým způsobem, jsem to trochu cítil vevnitř, ale proto jsme tu chybu neměli udělat. Udělali jsme ji a dali jsme příležitost, aby nás odvolali, takže bohužel chyby se dělají, my ji udělali a za to jsme zaplatili.
1: Říkal jste, že Pavel Nedvěd byl ve vaší kanceláři dvakrát, možná třikrát a to trochu přeháníte, cituji vaše slova, takže nezasahoval do vaší agendy, neřešil s vámi nominaci.
2: Tak samozřejmě jsme o nominaci kolikrát diskutovali, ale nebylo to tak, že bychom seděli denně na videu s náma, koukat se na hráče, který hrajou v zahraničí a sledovat je. Takže nebylo to jakoby na té úplně každodenní bázi.
1: Jak byste popsal tu jeho pozici? Co on vlastně dělal na reprezentaci?
2: Tak Pavel spíš dohlížel, moc se k tomu nevyjadřoval a byl prostě jenom ze zhora dohlížel na to, jak to vypadá. No. Jak trénujeme, jakým způsobem pracujeme a tak dále. Je to jeho rozhodnutí i nejenom vedení, jeho rozhodnutí mají na to naprostý právo, takže já jim to neberu. Tohle to prostě takhle v té trenérské branži chodí. No.
1: Ivan Hašek byl hostem Radiožurnálu Sport. Já moc díky za váš čas.
2: Děkuju moc a těším se příště. Díky. Naschle.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisti se v prvním zápase nové sezóny Ligy národů utkají s Chorvatskem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem od Plzně pozor na nehodu. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů. Je sobota 26. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vracejí domů.
4: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
5: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
4: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Severočeským vodárnám se daří čistit kontaminovaný vodojem v odolené vodě ve vysílání Českého rozhlasu Plus, to řekl technický ředitel firmy Bohdan Soukup. Ve vodovodní síti několika obcí v minulých dnech testy prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
6: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
3: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 640 miliard korun. Země dohodu uzavřely během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se také na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
7: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. V Paříži řekl věřícím, že se člověk nemá uzavírat do sebe, ale obracet se k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. Sloužil obří venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
8: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žlutobílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
9: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
8: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby můžou ve skalnatém terénu znamenat vážné nebezpečí. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Obětí je skoro 1500, víc než 5000 lidí je stále pohřešovaných na nepálské i tibetské straně. Záplavová vlna v srpnu smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty.
10: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu David Jakš, Radiožurnál.
3: Úřady v Bangkoku dnes vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení. Ve školách otevřely dočasná evakuační centra. 2 dny trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení Varování uvede kulturní centrum 92 NY v New Yorku.
11: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
12: Ferdinand Vaněk, Havlovo literární alter ego, známé třeba právě z audience, objevuje se i ve Varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka. Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
13: Sport. České fotbalisty čeká premiéra pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Denii. Večer v Edenu nastoupí na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. V týmu balkánského soupeře je i ve 42 letech hvězdný Luka Modrič. O záložníkovi AC Milan mluví reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
14: Je to radost ho sledovat v tomhle věku, v každém zápase. Je to čest pro nás i pro ty mladší kluky, že s takovýma legendama se můžou potkat, můžou ho vidět na vlastní oči, může to být motivace pro ně. Doufám, že bude pokračovat co nejdýl.
13: Utkání Česko-Chorvatsko má výkop ve 20:45 a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. České tenistky se ve finále o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou, která už po 2 hrách porazila Itálii. Zápas začne prvním singlem zítra v 11 hodin dopoledne českého času. A vodní slalomář Matyáš Novák skončil na mistrovství Evropy 4. v časovce kajak krosu. Od medaile ho dělilo 21 sekundy. Do vyřazovacích jízd postoupili i Jakub Krejčí a Jan Bárta. Mezi ženami už v Ivreji postup do čtvrtfinále vybojovali Tereza Kneblová a Kateřina Beková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D5C před Prahou a kolona na Pražském okruhu před Ořechem. Na D5C z Plzně na příjezdu do Prahy, opatrně u sjezdu na Pražský okruh. Na 0. kilometru se srazila motorka s osobním autem. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pouze omezením v uzavřeném levém pruhu a tvoří se kolona už ze 3. kilometru, zdržení je tam asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 16. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se v Brně na 196. kilometru projíždí pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. Na tahu 57 mezi Valašským Meziříčím a Novým Jičínem dejte pozor před železničním přejezdem. Leží tam kus pneumatiky a musí se vybočovat. A v Praze v Karlovarské směrem do centra řeší nehodu osobního auta s nákladním u Hornbachu, tvoří se kolona a to už od sjezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude ta oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik hlavní zprávy.
16: 18 hodin a 10 minut posloucháte jediné čistě sportovní rádio v zemi. Díky za to.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Schamberger.
16: Více než 6 let po konci profesionální kariéry se fotbalista Milan Baroš oficiálně rozloučil. Bývalý útočník Baníku Ostrava si se svými klubovými i reprezentačními spoluhráči zahrál před fanoušky na vyprodaném městském stadionu ve Vítkovicích. V exhibici se setkal český národní tým z počátku 21. tisíciletí s výběrem světa doplněném o legendy ostravského Baníku. Se samotným Milanem Barošem máme porozlučkový rozhovor, najdete ho třeba na webu i rozhlas.cz. Už za malou chvíli ale zamíříme do Itálie na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Tak hezký poslech.

0: Na radiožurnálu Sport míříme do italské Ivrei na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V kajak krosu jsou na programu osmifinálové jízdy, představí se tři čeští závodníci a u všech budeme díky reportéru Janu Suchanovi. Jene, máš slovo.
1: Bitva mladíků, tak bychom mohli nazvat tohle osmifinále i s účastí 21-letého Matyáše Nováka, protože jeho soupeři budou stejně starý Němec Konrád Zachrsovi, také z Německa ještě o rok méně, a nejstaršímu Španělu Echanizovi 25. Matyáš Novák je bronzovým z loňského mistrovství světa právě v kajak krosu a teď se pokusí postoupit do čtvrtfinále v té opravdu úžasné atmosféře, kterou tady vytváří fanoušci na severu Itálie. A teď už se skočili všichni čtyři do peřejí a Matyáš Novák ukazuje, jak rychlý umí ve svém plastovém kajaku být. Hned odjíždí svým soupeřům už o nějaký metr a půl. Teď se vytočit proti branku číslo. To se mu podařilo, ale Zachr se snaží lepit na jeho záda. Ti další ale přece jenom ztrácejí a to je dobrá zpráva. Eskimácký obrat pod takovým dlouhým žlutým břevnem. Novák stále na prvním místě, bere si pravou dráhu a za ním vláček jeho soupeřů. Novák stále ve vedení, vybírá si levou protivodnou branku. Soupeři jdou do té pravé a umožňují Novákovi jít z prvního místa do čtvrtfinále. Matyáš Novák už vůbec nemusí pádlovat. Nechal jen tak splout svůj kajak do cíle, naopak za ním byla bitva, ze které vychází vítězně jako druhý postupující Španěl Echani, končí německý pár Konrád Zachr, nás ale těší postup Matyáše Nováka, zhruba za nějakých 8 minut se na něj pokusí navázat Jan Bárta a o 4 další minuty později Jakub Krejčí, který může korunovat tu svou parádní sezónu, ve které se ve vodním slalomu stal mistrem světa i Evropy dalším úspěchem v kajak krosu. Nejdřív ale potřebuje z osmifinále postoupit do čtvrtfinále, tak jako se to právě teď povedlo v přímém přenosu radiožurnálu Sport Matyáši Novákovi z Ivrei, Jan Suchan, radiožurnál.

Posloucháte radiožurnál Sport, je 18 hodin a 18 minut. Velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot Russell tak na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho, a to na 660 bodů. Právě stájový kolega Russella Antonelli dojel na pátém místě. Na radiožurnálu Sport stále sledujeme mistrovství Evropy vodních slalomářů. Do italské Ivrej se vrátíme už za malou chvíli.

0: Radiožurnálu Sport, jak jsem zmínil před několika minutami, stále sledujeme mistrovství Evropy vodních slalomářů v italské Ivrea. Jan Suchan má pro nás další informace.
1: O Janu Bártovi, na kterého teď zasvítila žlutá světla na startovní rampě, mají to tady organizátoři opravdu krásně vymyšlené, aby to bylo co nejpoutavější pro, troufnu si říct, vyšší stovky nebo nižší tisícovky fanoušků, kteří tady jsou společně s Janem Bártou na startovní rampě. Brit Hejlet, Slovinec Hočevar a Ukrajinec Fedorenko, co nevidět a ve vašem případě, co neslyšet, se snesou do divoké vody. Jan Bárta seskakuje a bojuje o pozici, ale ne až tak úspěšně jako Slovinec Hočevar, který pádluje první a druhý Brit Hejlet. Teď bude důležitá protivodná branka číslo 2, ale Jan Bárta se do ní nedostal tak, aby dokázal soupeře odstrčit a tak je třetí. Za sebou má jenom Ukrajince Fedorenka, ale bohužel soupeři Hočevar a Hejlet ujíždějí o několik metrů. Tohle bude už těžké se vrátit do souboje o postupovou pozici, protože samozřejmě je možné najít do stejné protivodné branky jako konkurence, jenže ta konkurence už v tu chvíli může být pryč a to se právě teď děje. Jan Bárta až teď se dostává k protivodné brance ve chvíli, kdy do cíle právě dojíždějí Slovinec Hočevar a Brit Hejlet. Leda, že by videorozhodčí si všimli nějaké chyby a je to možné, protože u Hejleta svítí nápis review, tedy přezkum, takže se tam bude něco zkoumat, jestli to bylo v pořádku od tohoto britského reprezentanta a naděje na čtvrtfinálovou účast u Jana Bárty stále žije. Jan Bárta to není právě, pokud jde o cross protřelý závodník, protože on ve světovém poháru má účast ve vyřazovacích jízdách jenom jednou ve své kariéře, to když byl letos 16. v Tacenu, ale třeba i tak se může dostat do čtvrtfinále mistrovství Evropy, ale bude potřebovat přízeň videorozhodčích, kteří zkoumají, jak si počínal v souladu anebo naopak v rozporu s pravidly Brit Ben Hejlet. O postupu Žigi Lina Hočevara ze Slovinska pochyb není, o vyřazení Alexandra Fedorenka také ne a bohužel teď už není pochyb ani o tom, že končí také český reprezentant Jan Bárta, protože u Hejleta hvězdička zmizela a tím nám mizí ze soutěže po Olze Samkové a Vojtěchu Hegerovi také další český vodní slalomář Jan Bárta. Zajímat nás bude hned v té další rozjížďce Jakub Krejčí, který má opravdu fenomenální sezónu. Jako první kajakář historie dokázal v jedné sezóně získat titul mistra světa i mistra Evropy v tom klasickém vodním slalomu. Nikdo před ním to nesvedl, jenom něco podobného dokázal Ital Daniele Molmenti, ten si vyšperkoval svoji sezónu 2012 olympijským zlatem a titulem z evropského šampionátu, ale v té kombinaci, o které jsem před chvíli mluvil v případě Jakuba Krejčího, to nikdo jiný ještě nesvedl.

0: že všichni ti, kteří měli právo volby, tak si vybrali stejně jako Jakub Krejčí, ale ne pro všechny. To byla právě výhoda, protože se nezdá, že by právě tady na kanálu v italské Ivre byla nějaká ta startovní pozice významně lepší než ty ostatní, jako tomu je třeba v australském Penritu, kde se loni závodilo o medaile na mistrovství světa. Soupeři Jakuba Krejčího jsou Němec Hengst, Polák Březinsky a Ukrajinec Kračko, tak věřme, že to nebudou soupeři na cíli českého reprezentanta, 24-letého borce, kterého právě můžeme označovat jako nejlepšího kajakáře současnosti, i když to platí především o tom klasickém vodním slalomu, ve kterém každý jede korytem řeky sám a nemá tam tři parťáky, anebo v tomto případě spíš soupeře po svém boku. Teď už tady znovu tluče srdce z reproduktorů, za chvíli se spustí rampa se čtyřmi závodníky. Jedním z nich je Jakub Krejčí, český reprezentant, který se snaží být maximálně soustředěný, aby zvládnul ten start, který tak jako třeba u Matyáše Nováka může být hodně důležitý. Novák to jel stylem start cíl, kéž by něco podobného zvládl i Jakub Krejčí. Výborný je start a i on chce ujet hned na začátku a to se mu v úvodu daří. Březinský je mu nejblíže, ale i tak ztrácí nějaký půl metr. Jakub Krejčí teď se obtáčí z protivodné branky dříve, než tam přijela konkurence a teď už má náskok kolik? Možná 10 metrů před druhým Ukrajincem Kračkem, za kterým je třetí Němec Hengst. Jakub Krejčí už míří do branky 4 a za pětkou bude točit protivodnou branku číslo 6 a kde nikdo, tu nikdo, takhle to můžeme nazvat kolem Jakuba Krejčího. Ten teď na pohodu se vytáčí z protivodné branky a zase vůbec nepádluje. Takhle už jsme to viděli u Matyáše Nováka, jako by ho chtěl napodobit parťák z tréninkové skupiny dlouhodobě Jana Vondry, letos Ondřeje Tunky, to je kouč, který připravuje české reprezentanty Jakuba Krejčího a Matyáše Nováka. O obou můžeme mluvit, že jsou to čtvrtfinalisti mistrovství Evropy, ve kterém budeme mluvit na radiožurnálu Sport také o Tereze Knéblové a Kateřině Bekové. Další tři Češi už jsou ze hry venku, těsně o 40 nepostoupil z kvalifikace nebo z časovky, jak chcete, Vojtěch Heger a Olga Samková a Jan Bárta vypadli v osmifinále. Pro ně tedy mistrovství Evropy končí. Z italské Ivry Jan Suchan, radiožurnál.
1: Samozřejmě s italskou Ivrou zůstáváme v kontaktu, tedy s reportérem Janem Suchanem, a samozřejmě se na jízdy dalších českých sportovců budeme vracet. Teď je 18 hodin a 27 minut. Za malou chvíli nás na radiožurnálu Sport čekají aktuální zprávy.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
3: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
3: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
5: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
3: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
6: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
3: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
7: Přehled zpráv a Jana Gulda.

0: Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Tento týden to doporučil senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. V případě souhlasu dostane k novelu k posouzení vláda a sněmovna, která obdobné návrhy koalice i opozice bude schvalovat zřejmě v říjnu. Při ukrajinském dronovém útoku na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 3 lidi a další 2 jsou zranění, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Kvůli úderu vypukly v několika průmyslových areálech požáry, které se už podařilo uhasit. Ukrajina hlásí ruské údery, 3 lidi zemřeli v Záporoží a další 2 osoby zahynuly v Sumách. Ukrajinský generální štáb informoval, že armáda v noci zasáhla taky ropný závod Ilsky. Rusko to zatím nepotvrdilo. Zájem českých škol o program Erasmus Plus roste. Kromě vysokoškoláků se do něj letos zapojilo i 900 školek základních a středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků a stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. V místě hromadného hrobu víc než 1000 lidí na brněnském ústředním hřbitově vznikne pietní místo. Lidi perzekvované minulým režimem, osobnosti vědeckého a kulturního života i zesnulé bez známé identity připomene čtvercová pietní deska. Do ní bude vyřezaných 1107 křížů podle počtu pohřbených v hrobě. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Sport. Vodní slalomářky Tereza Kneblová a Kateřina Beková postoupily na mistrovství Evropy do čtvrtfinále kajak krosu. První vyřazovací jízdu mají za sebou taky Matyáš Novák, Jan Bárta a Jakub Krejčí. A podrobnosti přidá Jan Cuchan.
1: Novák s Krejčím své rozjížďky vyhráli jednoznačným způsobem start a cíl. Naopak Bárta v osmi finále končí s Ivrej. Jan Cuchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D5 před Prahou a také na pražském okruhu před Ořechem. Na D5C z Plzně směrem do Prahy se na 0. kilometru podařilo odklidit následky nehody bokem. Kolona se stále táhne už z 3. kilometru, zdržení je tam okolo 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na konec omezení na 16. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kosmonosy. Na 49. kilometru stojí porouchané nákladní auto. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané vozidlo. Na začátku tunelu už regulují vjezdy a tvoří se kolona v Patočkově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají i přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté zahájí večer novou reprezentační sezónu. Hned na její úvod je čekají souboje s elitními evropskými týmy v Lize národů. A premiéru má před sebou španělský trenér Santi Denia. Podrobnosti přidá v úvodu sportovního přehledu dnes pro něj premiérového. Krištof Kousal, hezký den.
1: Hezký podvečer. Čeští fotbalisté na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka byl totiž nemocný. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
2: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45 a na této stanici uslyšíte přímý přenos.
0: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj ohodnotit.
3: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si, takže uvidíme.
0: Zápas českých tenistek o první titul v elitní týmové soutěži po 8 letech uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou ve 20:20.
0: Velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadžara, oba z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku pátý. Jeho náskok na Russella v celkovém hodnocení se snížil na 660 bodů.
1: Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího. V pátečním utkání 4. kola proti Spartě podle komise nezabránil střetu se sudím a ohrozil jeho zdraví. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. A německým kandidátem na uspořádání letních olympijských her v letech 2036, 2040 nebo 2044 bude Mnichov. Bavorská metropole dostala v dnešním hlasování delegátů Národního olympijského sportovního svazu přednost před metropolitním regionem Kolín nad Rýnem, Poríní, Porúří. Třetím adeptem byl Berlín, ten ale kandidaturu stáhl.
0: Kéž by takhle dopadla premiéra trenéra Santiho Denii na lavičce českého fotbalového národního týmu, stejně jako dnešní premiéra ve sportovním přehledu Krištofa Kousala. Moc díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Milan Baroš, slavný bývalý fotbalový útočník, má za sebou poslední zápas a poslední střídání. Na vyprodaném městském fotbalovém stadionu ve Vítkovicích se sešli jeho kluboví i reprezentační spoluhráči a rodák z Vigantic a baníkovský srdcař tak udělal definitivní tečku za svou kariérou. Loučil se s fanoušky a v šatně se s ním všichni spoluhráči fotili a nechávali si podepsat památeční dresy. V této atmosféře v šatně udělal reportér David Procházka s Milanem Barošem krátký rozhovor.
1: Milan Baroš, po exhibici, která dopadla výborně, v šatně fotí se se spoluhráči. Jak dopadla ta exhibice, ta rozlučka s kariérou podle vás?
2: Já v první řadě bych chtěl poděkovat všem klukům, kteří přijeli, kteří tady byli se mnou, a všem divákům, kteří přišli, protože nečekal jsem to, že bude plný stadion, a opravdu jsem si to užil, je to nádhera, byl jsem dojatý, jsem slzy v očích a jako nic než slova nadšení a chvály nemůžou být.
1: Přesně tak, jak jste si to naplánoval, ale bylo vidět, že už mají tu fotbalovou kariéru za sebou dlouho, že už nedohráli někteří kvůli zranění, Vláďa Šmicer a tak dále.
2: A jo, kluci to mají 50 let, už máme skoro všechno, budu mít teda 40, kluci mají 50, to prostě to tělo už vypovídá, a 2x45 na celé hřiště je strašně náročné už pro nás, takže toto byl opravdu můj poslední zápas a už nebudu plánovat nic, už to vzdávám, strašně to bolí, a mě vlastně druhý poločas celý jsem měl prasklé lítko, nebo mám lítko úplně stáhle, nemohl jsem pořádně běhat, takže bylo to nádherné, užili jsme se, doufám, že lidi nám odpustí, že to nebylo v tempu jak 20 let zpět.
1: Vy jste chválil fanoušky, i vlastně kluci z Prahy říkali, Jan Koller, Tomáš Rosický, že to je možné jen v Ostravě taková rozlučka před takovým publikem, jako Marek Jankulovský měl před 13 lety, tak vy také dnes.
2: No, tak nejlepší jsou naši, že jo, tak co k tomu říct, já jsem rád, že ještě to zopakuju, že prostě přišli a vytvořili nádhernou atmosféru, a my jsme si to užili, kluci, co hráli za Baník, a i za Nároďák, co hráli, kluci, tak to strašně užili, je to nádherné.
1: Tak to byl Milan Baroš, pár minut po exhibici, děkuju za rozhovor. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

18:50 na Radiožurnálu Sport, čas na basketbal, protože se dnes hrají 4 zápasy 3. kola nejvyšší české soutěže. USK Praha přivítal i Ústí nad Labem v závěru 3. čtvrtiny. Aktuálně vede pražský celek 60-46 a teď 3 zápasy, kde se blíží konce 2. čtvrtiny. Brno, Slavia Praha, to je zápas, ve kterém vedou hosté, tedy hráči z pražského týmu spojeného s Nymburkem, a to konkrétně 48-37. Hradec Králové, ten vede nad Pardubicemi ve východočeském derby 50-45. Naopak Opava na domácí palubovce aktuálně prohrává s Děčínem 41-48.

0: České tenistky mohou zítra po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají ve finále s Ukrajinou a stejně jako v předchozích duelech na závěrečném turnaji budou favoritkami. Kapitánka Barbora Strýcová má v týmu hned dvě singlistky ze světové desítky, Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. Dál také Marii Bouskovou nebo talentovanou Sáru Bejlek. Zatím ani jednou nemusela Barbora Strýcová poslat do zápasu nejlepší deblistku světa Kateřinu Siniakovou. A vůbec by jí nevadilo, kdyby to tak bylo v případě pozitivního výsledku i tentokrát.
1: Kapitánka Barbora Strýcová si moc váží toho, jak silný tým v čínském Shenzhenu má a usmívá se paradoxní situaci, že je teď nejlepší pro tým, když se nejlepší deblistka světa závěrečnou čtyřhru nezahraje.
2: To je prostě tím systémem, jaké je, že tady máme prostě první hráčku světa, která má vyhráno 13 Grand Slamů a je to prostě jako na jednu stranu vlastně jako škoda, ale na druhou stranu, že jak se nám daří, tak je to prostě úžasný, ale Katka je prostě skvělá v tom, že tady je.
1: Jak ve čtvrtfinále s Velkou Británií, tak i v semifinále se Španělskou. Bylo rozhodnuto už po singlových zápasech a na ten deblový už za stavu 2-0 nedošlo. Takže by ani Kateřině Siniakové nevadilo, kdyby taková situace nastala i ve finále.
3: Já si to z lavičky užívám hrozně, jim fandím, přeju jim to, podporuju a když se na ten kurt nedostanu, tak mi to asi vadit nebude. Samozřejmě je to hodně zvláštní pocit nedostat se na kurt a vyhrát trofej, ale prostě to v těch týmových akcích je a klidně si vyzkouším i tuhle pozici.
1: Řekla Kateřina Siniaková, která byla kromě kapitánky Barbory Strýcové jako jediná ze současného týmu zatím posledního titulu v roce 2018. A tak by teď spoluhráčkám přála něco takového zažít.
3: Neuvěřitelný. Je to vlastně, bylo by to krásný a takový krásný příběh.
2: Jo, jak jsme byli spolu v tom roce 2008, tak by to bylo vlastně ještě o trošku speciálnější, že vlastně v tom týmu je tady i Katka.
1: Vzpomněla si na 8 let starý titul, při kterém se jí loučila s reprezentační kariérou Barbora Strýcová, kapitánka současného týmu. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. V následující půlhodině vám nabídneme dlouhý rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem, u kterého se budete moct naladit na blížící se duel Ligy národů mezi Českem a Chorvatskem. A my vám tento zápas samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. A o tomto zápase mimochodem uslyšíte také ve zprávách.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Výpočet superdávky pro samoživitele se od října změní. Mexiko a Havaj se připravují na příchod hurikánů. Čeští fotbalisti rozehrají v Praze proti Chorvatsku Ligu národů. Na pražském okruhu u Ořecha brzdí provoz omezení v obou směrech. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Několik lidí evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
5: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
2: Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. až 5. kategorie by ale neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Sebou nese skoro 5metrové vlny a silné srážky. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. K Havajským ostrovům se ale blíží podle amerického národního centra pro hurikány další hurikán. Nolo naplno by je měl zasáhnout dnes. V Krušných horách končí největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. Některou z desítek pěších tras prošly asi 2000 lidí, využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
6: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
7: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
8: Nakonec ještě tancování, ne?
7: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
9: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
7: Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
0: Sport. České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Santin Deniou. Hrát budou večer na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku, které také vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na mistrovstvích světa, nahradil Slaven Bilic a chtěl by navázat na Daličovy úspěchy.
10: Zlatko stavio letici jako vysoko.
11: Zlatko nastavil laťku hodně vysoko, takže na jednu stranu je to těžké, na druhou stranu jde o motivaci. Ukázal, že výsledky, ve které jsme my všichni trenéři věřili, jdou udělat. A nejde jen o nějaké šílené sny. Beru to jako motivaci. Tlak je vždycky, ale tohle není problém.
10: To není problém.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45 a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D5 před Prahou a také na Pražském okruhu před Ořechem. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 2,5 kilometru se zastavuje, kolona se táhne až na konec dálnice ke sjezdu na okruh. Zdržení je tam asi 10 minut. Následně na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se omezením od 19. kilometru projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je tam asi 30 minut. V opačném směru tedy na letiště dejte pozor za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam je provoz svedený do protisměru až na 19. kilometr, tam se vrátíte zpět. Zdržení je asi 20 minut, neprůjezdný je také příjezd ulicí k Barandovu. Omezení by mělo trvat do zítřejšího dopoledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: 19 hodin a 5 minut, přeji vám hezký večer.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
0: Jak jsme slyšeli ve zprávách, české fotbalisty čeká vstup do elitní divize Ligy národů. V Edenu přivítají Chorvatsko, hrát se začne ve 20 hodin a 45 minut. Pak je ve skupině čekají duely ještě s Anglií a Španělskem. Na Radiožurnálu Sport proto nabízíme exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. V pondělí jsme ho natáčeli společně s reportérem Lukášem Michalíkem.
13: Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Nedvěde, zhruba 3 měsíce po konci na mistrovství světa je tu další reprezentační sraz, vstup do elitní skupiny Ligy národů. Nechyběl vám ten tlak a to napětí související se zápasy soutěžními?
14: Abych se přiznal, toho tlaku jsme měli dost na mistrovství světa. Jistě víte, že se nám to moc nepovedlo, protože to je fakt a to prostě všichni chápeme a víme. Samozřejmě té práce bylo hodně, protože jsme změnili nejenom trenéry, ale vlastně celý realizační tým. Bylo to hodně práce a zároveň jsme museli připravovat tenhle sraz, který pro nás bude vlastně první, pro trenéry první a novej. A nebude to vůbec jednoduchý, protože těch zápasů, těžkých zápasů je hrozně moc.
0: Santi Denia, premiérový zahraniční kouč na lavičce českého národního týmu, měl zhruba nějaké 2 měsíce na to, aby se aklimatizoval v Česku. Jak moc jste mu musel právě s přihlednutím na tento fakt pomáhat ve výběru nominace?
14: Tak já si myslím, že samozřejmě jsem byl jeho partnerem nebo pravá ruka, byl tam Radek Bejbel jako asistent a vlastně Pablo Amo jeho asistent. Myslím si, že jsem jim pomáhal, ale samozřejmě oni si to chtěli navnímat, načíst a jistě víte, jak Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Musím přiznat, že jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou a jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí. Je to vlastně pro nás všechny nová zkušenost a oni jsou skvělí, musím říct, a samozřejmě budeme hodnotit všechny, nebo jsme hodnoceni všichni podle výsledku.
13: V té aktuální nominaci aktuálně 5 nováčků, tak neměli jste v plánu třeba ten tým ještě víc okysličit, nebo je to zkrátka tak, že pracujete s tím, co máte a s těmi nejkvalitnějšími hráči a že zkrátka zase tolik na výběr, abyste udrželi tu mezinárodní kvalitu, není?
14: Tak Santi vždycky mluví o tom, že vlastně vidí v českých hráčích kvalitu a si myslím, že je to v pořádku, protože si myslím, že kvalitu hráči mají, musí se s nima dobře pracovat a on to má v plánu. Myslím si samozřejmě, že jsme brali v potaz i to, že vlastně 21 hraje svoje kvalifikační evropské utkání, takže jsme jim do toho nechtěli až tolik zasahovat. Ale na druhou stranu si myslím, že v průběhu těch zápasů nebo v průběhu té přípravy té kvalifikace na mistrovství Evropy přijde samozřejmě v obměnění toho kádru a určitě trenér je bude chtít navnímat, poznat a bohužel máme tady spoustu omluvených a zraněných hráčů, takže tom si myslím, že to máme těžší.
0: Myslíte si, že aktuálně český fotbal nemá z čeho brát, když se koukneme do zahraničí, protože pokud se nepletu pouze 4 hráči, když nebudeme brát v potaz, golmany hrají v elitních evropských ligách?
14: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální, myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20 a ono to bude míň. Takže si myslím, že těch hráčů v české lize hraje daleko víc. Takže je to trošku něco jiného a ten výběr je většinou jenom z české ligy.
0: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V další části rozhovoru uslyšíte vítěze Zlatého míče odpovídat na otázky kolem Patrika Šika. Jaká je situace a je šance, že bude ještě někdy reprezentovat, ačkoliv ukončil kariéru v národním týmu, uslyšíte hned po písni. 19 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračuje exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Ptali jsme se společně s Lukášem a Michalíkem.
1: Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je s námi na Radiožurnálu Sport. Nepřipomíná vám trochu ta situace, třeba tu po rozpadu federace, kdy se tvořil vlastně úplně nový tým, nová éra, která měla vrchol na Euro 96. Také to byl tým stvořený víceméně z hráčů z České ligy. Vy jste uspěli samozřejmě v Anglii, tak nevidíte tam trochu paralelu?
2: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. Samozřejmě asi může být, těch kluků je opravdu hodně, co vlastně španělský trenéři navnímávají a sledují a to zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají, ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v České lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
0: Pavel Nedvěd s námi na Radiožurnálu Sport. Říká to, že se tvoří nový národní tým, nová generace pod trenérem Santi Deniou?
2: Tak jistě víte, že fotbal se neudělá během jednoho roku, nebo řekněme, já jsem tady něco víc než jeden rok a samozřejmě i pro mě bylo spoustu věcí nových, tak Já bych rád, aby se něco začalo nového, samozřejmě spoustu věcí se změnilo. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli nějaký ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: K té kostře už určitě nebude patřit Patrik Schick, hodně se o tom mluvilo, skončil reprezentační kariéru po mistrovství světa. Já bych se na to chtěl ale podívat z trochu z jiného pohledu, jestli pro vás, jako pro člověka, který má za sebou skvělou hráčskou kariéru, vždy jste hrdě reprezentoval a podobně, nebylo trochu proti srsti, že jste ho vůbec musel přemlouvat nebo se ho vlastně ptát na to, jestli se vrátí, protože přece jenom asi reprezentace by měl být vrchol pro každého hráče.
2: Určitě je a my to všichni vnímáme a vnímala ta moje generace. Dneska si musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal, protože tyhle lidi tady z naší republiky, jejich rodiny přivedli k fotbalu, takže pro ně to má být čest a to nejlepší, co můžou jakoby vrátit. Ale na druhé straně chápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, kdy jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Ale já si myslím, že je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
0: Česká reprezentace by měla o Patrika Schicka v nadcházejících reprezentačních srazech zájem, pokud by si udržel takovou formu?
2: Tak samozřejmě vlastně to byl vlastně jeden z prvních hráčů, který vlastně Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, že jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska, vlastně dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
1: Už jsme s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, řešili to neúplné vytížení českých hráčů v elitních evropských soutěžích. Když se dostaneme k Ladislavu Krejčímu a Tomáši Součkovi, ti spadli z Premier League se svými kluby, nakonec zůstali tedy ve druhé lize. Bylo to pro vás překvapení třeba u Ladislava Krejčího, že nedostal nějaké laso z Premier League a jestli můžete klidně i říci, jak je aktuálně na tom, protože zřejmě má mít nějaké problémy s lítkem.
2: Tak Láďa, jelikož to náš kapitán, tak měl problémy v klubu samozřejmě, protože on si myslím, že měl zájem odejít, když padli z ligy, a což se mu asi nepodařilo. Všichni víme, jak to vlastně dopadlo, ale nemyslím si, že kolikrát se vám to prostě musí sejít, abyste měl možnost někam jít a samozřejmě jeho nikdo neprodá pod cenou, tak si myslím, že zůstal. Myslím si, že ta kvalita té soutěže tam je i vlastně. Tomáš Souček bude hrát, až se vrátí po zranění. Nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém pro ně.
0: A bude hrát Tomáš Souček ještě někdy za reprezentaci? On po mistrovství světa napsal na své sociální sítě, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou, tak ten čas na rozmyšlenou trávil i s vámi?
2: Myslím si, že ne, že jsme každý potřebovali nějaký svůj čas, nějaký odstup, ale na druhou stranu si myslím, že jako Tomáš Souček, jeho si hrozně vážím, protože reprezentoval nevím kolikrát už a vždycky bylo vidět, že to dělá rád. A samozřejmě teď musíme brát v potaz momentální stav, spadli do druhé ligy, musí se vrátit po zranění, takže jo, dáme mu čas, aby prostě si to zvážil a pak samozřejmě budeme v kontaktu.
0: Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je i nadále hostem radiožurnálu Sport před nadcházejícími zápasy fotbalového národního týmu v Lize národů. Jaký je cíl právě pro tuto soutěž, ve které se Češi střetnou už zhruba za hodinku a půl s Chorvatskem a následně Anglií a Španělskem? Poslechnout si to můžete hned po další písni.

0: 19 hodin 21 minut na Radiožurnálu Sport vám nabízíme závěrečnou část rozhovoru s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Natáčeli jsme společně s Lukášem Michalíkem.
1: Pane Nedvěde, co vlastně čekat od národního týmu v těch dalších zápasech? Soupeři extrémně silní, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, tým do značné míry podobný tomu z mistrovství světa, samozřejmě nový trenér, tak bude pro vás třeba důležitější herní projev než výsledky?
2: Ono to jsou spojité nádoby, si myslím, protože všichni vás vždycky budou hodnotit za výsledky, nebo to si myslím, že někdo řekne, že ne, že mu stačí, že budeme hrát hezky, nebo se snažit hrát hezky a když prohráme, tak nás budou chválit, nemyslím si to. Já myslím, že ty výsledky jsou ve sportu důležitý a my se budeme snažit je mít. Samozřejmě trenéři říkali, že budou chtít mít nějaký svůj obraz, herní styl. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsme ještě nehráli zápas, tak uvidíme, jestli k nějaký herní změně dojde nebo ne. Já si myslím, že ano, i když si myslím, že v těchto zápasech pro nás to bude nesmírně těžký.
0: Jenom rychle, jaký je ten cíl tedy pro český národní tým v elitní divizi Ligy národů?
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Předpokládám, že už jste řešili, jak bude probíhat komunikace v kabině, jestli bude převládat angličtina, nebo trenér bude mluvit španělsky s tím, že někdo jeho slova bude překládat.
2: Tak já si myslím, že anglicky to zvládne. Zvládne se vyjádřit klukům a víme, jak přemýšlí a jak se bude snažit kluky ovlivnit. Samozřejmě má tam asistenta, který mluví anglicky, Radek by mluví španělsky. Já si myslím, že není to jenom o té řeči, je to o tom, že ta fotbalová řeč je pořád stejná na celém světě. A myslím si, že v tomhle žádný problém nevidím.
0: Pavel Nedvěd je stále s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes jsem měl asi poprvé šanci vidět právě Španěl Santi Denia se svými svěřenci na srazu národního týmu. Já pro naše posluchače radši připomenu, že natáčíme tento rozhovor v pondělí. Tak jaká byla ta první reakce? Byl jste u toho?
2: Tak samozřejmě, měli jsme oficiální první oběd, kdy se sešli všichni hráči. Přijel pan předseda David Runda, který pronesl řeč, pak mluvil Santi a já. Přivítali jsme kluky a řekli jsme jim, že rádi, že je vidíme, a samozřejmě, že se chceme co nejlíp připravit na nadcházející velice těžké zápasy.
1: Po tom nepovedeném mistrovství světa byla reprezentace dost kritizovaná, a to nejen kvůli výkonům. Před Ligou národů budete pořádat třeba otevřené tréninky, autogramiády hráčů a podobně. Tak je to cesta, jak se fanouškům víc otevřít? Chtěli jste i na tom zapracovat?
2: Tak já si myslím, že se o to snažíme od začátku. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem tady rok a bude fanfest, který vlastně bude organizovaný od 26. do 29. září na stadionu. Budeme mít otevřený trénink a budeme pořádat podpisovou akci hráčů, a myslím si, že to je v pořádku přiblížit se fanouškům a vlastně to poděkování. Ono to, na to nebyl tolik času, protože po té baráži jsme vlastně spadli do neúspěšného mistrovství světa a trošku jsme to možná čekali na jiný vlně dneska, ale jak říkám, fotbal je takový, jednou vám dá a pak vám sebere, tak my se musíme zase snažit o to, aby jsme potěšili naše fanoušky a co jim předvedli v těchto krásných, i když těžkých zápasech.
0: Já si dovolím závěru rozhovoru s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem trochu osobnější otázku. Působíte na mě možná trochu unaveně, možná trochu smutně. Tak je to pravda, nebo čím to je, nebo jak se cítíte?
2: Ne. To bych nechtěl. Smutně určitě ne, protože si myslím, že jsem rád tady a vím,

0: vlastně stalo se spoustu věcí, jak už jsem říkal, za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést a já doufám, že to tentokrát zvládneme a budeme mít delší časový období na to, aby jsme ten tým dali dohromady a připravili. Takže nebylo to opravdu lehký období a bylo velice intenzivní a pracovně náročné.
1: Jestli můžu ještě jeden dotaz, dá se to období nějakým způsobem srovnat, ať už s tím, kdy jste dělal funkcionáře v Juventusu, nebo během hráčské kariéry, ten tlak třeba, protože je určitě velký, ale velký musel být i v Itálii.
0: Mě by to bez toho tlaku nebavilo, takže si myslím, že ten tlak já přijímám, protože jsem ho měl vlastně po celý svůj fotbalový život a možná teďko nejvyšší, i vlastně já si ho dávám sám na sebe větší, protože jsem doma a chci být úspěšný. Trošku dostal jsem za úkol být na něco slyšet a zvládli jsme to všichni dohromady a což mě potěšilo. Teď jsme zrovna v situaci, kdy musíme předělat všechno a začít od začátku, takže je to všecko náročné, ale já jsem rád, že jsem tady.
2: Budeme vám držet palce. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Moc díky a budeme se těšit na nějaký další rozhovor.
0: Já děkuju vám.
3: Česko-Chorvatsko, duel, který začne v našem přímém přenosu už za hodinu a čtvrt. Pokud se chcete naladit ještě víc na večerní fotbal, tak můžete. Na webu radiožurnalsport.cz najdete také rozhovory s dalšími hosty, třeba bývalým reprezentačním koučem Ivanem Haškem nebo bývalým záložníkem národního týmu Vladimírem Daridou. Čtvrteční desítka Pavla Horváta byla společně s Tomášem Holešem. Na webu najdete ale také například hodinový speciál k reprezentaci s Vladimírem Šmicrem, Pavlem Horvátem a Tomášem Vacíkem. Už za čtvrt hodiny se do Edenu vypravíme zjistit, jaké jsou zestavy. Tak zůstaňte s námi.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů Celsia. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Hasiči dál zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu. Z domu evakuovali 8 lidí, některé pomocí automobilových žebříků. Záchranná služba ošetřila.

0: byla jednoho zraněného. Plameny už hasiči zlikvidovali, teď pokračují v hledání skrytých ohnisek. Provoz ve Francouzské ulici je kvůli tomu úplně zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. Letiště v italské Katánii dnes opět omezilo provoz kvůli sopečnému popelu z Etny. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené až do zítřejšího poledne. Naposledy omezilo provoz letiště v Katánii v polovině září. Spoje rušilo, případně odklánělo na jiná letiště na Sicílii. Do Katánie se létá i z pražského letiště. Dnes ani v neděli dopoledne, ale žádný let v plánu není. A ochránci přírody vypustili do volné přírody v jižní Guatemale stovky mladých kostlínů tropických. To jsou ryby, které protáhlým tělem připomínají torpédo a čelistí aligátora. Kostlína tropického, známého taky pod názvem tropický gar, vědci považují za prehistorickou rybu, protože si 100 milionů let zachovala prakticky stejné tělesné vzezření. Je to první případ, kdy se tento ohrožený druh podařilo odchovat v zajetí a následně vypustit do přírody. Píše to agentura AFP. Sport. Volejbalisti Finska získali svou historicky první medaili na mistrovství Evropy. V zápase o třetí místo porazili v italském Asagu Slovince 3-0 na sety. O zlato se večer utká Francie s Polskem, Češi vypadli v osmifinále s Belgií a skončili 12.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D5C umítá a kolony na pražském okruhu před Ořechem. Na D5C z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto. Na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem, celé je to zhruba na půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr. Tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr, tam se vrátíte zpět, zdržení je okolo 20 minut. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu ve směru na letiště. Omezení by mělo trvat zítra do zítřejších dopoledních hodin. A na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary dejte pozor u odbočky na Verušičky. Zasahují tam uvážné nehody a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Sestavy na zápas ve fotbalové lize národů mezi Českem a Chorvatskem přišly o trochu dříve než s hodinovým předstihem, a tak se proto vydáváme poprvé dnes do pražského Edenu za naším reportérem Mirko Vasičem. Jaké jsou sestavy, Mirko?
1: Dobrý večer, začnu tím, že Ladislav Krejčí, který byl včera potvrzený znovu kapitánem národního týmu, tak není ani mezi náhradníky, to znamená, že to jeho zranění lýtka nebo problémy s lýtkem, které si přivezl z Wolverhamptonu, tak jsou možná o trochu vážnější, než se čekalo, respektive se to za ten týden nedalo dohromady. To znamená, že Ladislav Krejčí chybí v české sestavě. Kapitánem tak bude nejzkušenější fotbalista v aktuálním kádru, to znamená Vladimír Coufal, který nastoupí na pravé straně obrany. Stopery budou hrát Hranáč s Chaloupkem, no a velké překvapení vlevo, kde se poprvé v reprezentaci ukáže Jiří Sláma z Jablonce. 27-letý fotbalista, jedno z dodatečných jmen v sestavě Santiago Denny, nového španělského kouče, byl povolaný tedy až později a rovnou do základní sestavy pro utkání s Chorvatskem. Před ním by se, nebo před tou obranou čtyřčlenou línii, by se měli pohybovat Červ se Sadílkem, no a nad nimi si to rozdají, nebo spíše rozdělí. Na levé straně pravděpodobně Karabec, uprostřed Šulc, napravo Ambros, no a úplně na hrotu by se měl pohybovat Hložek. Je tu se mnou taky Pavel Horvát, tak Pavle, Jiří Sláma v základní sestavě.
2: Dobrý večer, no tak bývá to někdy i zvykem, že ty hráči, který opravdu přijdou na poslední chvíli, tak se dostanou do té základní sestavy. Myslím si, že jeho výhodou je, že to je levák, bylo avizovaný, že prostě budeme hrát na 4 obránce a těch leváků jako jasných úplně moc nemáme, a Sláma prostě levák, podává dobrý výkony a proto dneska dostává šanci.
1: Ladislav Krejčí, vypadalo to, že byl ještě, nebo ono to tak nevypadalo, ono to tak bylo, byl včera na tiskové konferenci, byl potvrzený kapitánem národního týmu, ale bylo jasné, že ty problémy s lýtkem tam nějaké jsou, o víkendu nehrál ve Wolverhamptonu, když jsme byli na trénincích v průběhu týdne na ty, na které jsme mohli, tak Ladislav Krejčí většinou jen v keckách a pak šel zase léčit to lýtko, nakonec není ani mezi náhradníky, čekal si, že se to nepovede?
2: No, tak já si myslím, že to bylo víceméně jasný. Já si myslím, že Láďa je lídrem toho týmu, byť jich tolik to mužstvo nemá, tak Láďa Krejčí je jasným lídrem toho týmu, jasným kapitánem. Samozřejmě byly tam nějaký takový, jako, myslím, jenom formální řeči o tom, že se vybírá kapitán znovu, ale myslím si, že to bylo víceméně jasný, a je dobře, že tady je, protože já si myslím, že tyhle ty hráči by tady měli být, a jednak proto, aby ten tým je jako navnímal i ty noví hráči, ale samozřejmě i spojení s trenérem. Myslím si, že budou mít spoustu času na to, aby probrali to, co bude od něj čekat na hřišti a co bude čekat od toho týmu.
1: A ještě jméno jsem zatajil posluchačům jedno, a to je, kdo bude chytat. Byla to velká hádanka Horníček, Kinský, Kovář. Nakonec Lukáš Horníček, osobně se přiznám, že jsem ho trochu v bráně čekal.
2: Já nevím, co pro něj rozhodlo, já se musím říct, že opravdu souhlasím s tím, co říkal Petr Čech, vlastně, že fakt máme tak vyrovnanou trojici, že všichni ty kluci, obzvlášť, nebo ne obzvlášť, všichni ty tři kluci prostě mají jasnou pozici ve svém týmu, máme dvě jedničky v Premier League, to prostě je neskutečný, a samozřejmě Kováře, který chytá, už bych řekl, jako stabilně jako jednička dlouhou dobu, a je to jenom dobře, samozřejmě bude záležet na tom, jak tam budou ty mezilidský vztahy fungovat, protože si myslím, že jsou to tři takový kohouti, bych řekl, na tom smetišti, všichni budou chtít chytat, ale může chytat jenom jeden.
1: Lukáš Ambros také v základní sestavě, ale s tím se trochu počítalo potom, jak se mu daří v Anderlechtu, ale ještě když půjdu ke stoperům, Robin Hranáč v Offenheimu prakticky nehraje, Ondřej Krychfaluši, byť je to nováček v A-týmu, ale vyzkoušený 21, v Saint-Gilloise, předním belgickém týmu, který vede tamní soutěž, zůstal na lavici.
2: Já si myslím, že nás fakt jako čekají 4 těžký zápasy, že to nejde úplně to tam naládovat dneska všichni, co hrajou. Já si myslím, že zase možná proto, že třeba Robin Hranáč nehrál, tak teď začíná hrát, protože ty kluci, o kterých se bavíme, tak mají za sebou nějaký prostě zápasový zatížení, a třeba ještě to není úplně ono a budou vyladěný třeba až za těch pár dní na další zápasy, takže já s tím nemám problém.
1: A jenom krátce k Chorvatům, asi všechny zajímalo, jestli bude hrát Luka Modrič, 41 let, asi můžeme říct hrající legenda světového fotbalu. On měl prý nějakou malou virózu před odletem do Prahy, ale jak řekl doslova Slaven Bilič, jak přišla, tak odešla a v základní sestavě je.
2: Já si myslím, že takhle virózy v dnešní době mají všichni, myslím si, že to zažíváme, každý z nás teďka kolem je takový období. Luka Modrič asi sám dobře nejlíp ví a zná svoje tělo a já jsem rád, že ho znovu uvidíme, bylo to před nějakým časem tady, myslím si, na tom hřišti a je to neskutečný tyhle hráče sledovat a myslím si, že můžeme být velmi rádi, že se tohohle dožíváme.
1: Utkání Česko-Chorvatsko, úvod Ligy národů, jedna z elitních skupin, začne se hrát zhruba za hodinu, ale s Pavlem Horvátem nás do té doby ještě určitě uslyšíte. Takže zatím naslyšenou.

0: Ve více než 150 hokejových klubech po celém Česku se tento týden koná náborová akce Týden hokeje. Nejvíc možností mají malé děti v Praze, kde akci hostí 6 stadionů a na jednom z nich, v tréninkové hale Sparty v pražských Holešovicích, se děti podívali i do zázemí hráčů A týmu. Byl u toho reportér Krištof Kousal.
1: Malé uchazeče o akci Týden hokeje před malou chvílí na stadionu v pražských Holešovicích přivítali spartanští maskoti Spartak a Spartax. Děti, které už jsou převlečené do speciálních dresů k téhle akci a taky mají na hlavách kulichy, tak se teď pomalu sunou do šatny spartanského A týmu, kde se setkají se svými hrdiny.
2: Tady kluci z Ačka, když jdou na led,
3: tak tady mají takhle
2: svoje místo na hokejky a tady si je vemou a jdou na led trénovat. Víte, jaký číslo má náš kapitán? 14. A najdete 14 a jeho hokejky? Výborně, ano, hezky. Tak, půjdeme dál do šatny. Tak, a tady mají takhle velkou, krásnou šatnu.
1: Děti si teď prohlíží šatnu A týmu, různé kulisy. Zaujal je taky barel na vodu.
2: Jo, tam taky, kde sedí Kuba Kovář a Pepa Kořenář. Nebude to náhodou tam, kde sedí maskoti? Není to tam, kde náhodou sedí maskoti? Hezky. Tady mají takhle kluci takovou velkou místnost, kde jí a mají porady a kluci už jsou tady na vás připravený. Tak je pozdravíme.
4: To člověk jako vrací, když zazpomíná na ty doby, kdy vlastně takhle jsem taky chodil a je to asi nádherný to předávat potom takhle dál.
1: Říká jeden z přítomných juniorských hokejistů Sparty Jiří Pospíšil a za rohem tady vykukuje taky Jakub Krejčík, který tady neměl být, ale přišel se podívat na uchazeče o akci Týden hokeje.
5: Pro ně je to obrovský zážitek vidět nějak trošku to zákulisí a tím, že mám syna v první třídě, tak vím, jako, co je zajímá nebo jako, co rádi vidí, takže je to fajn a je to super.
1: Kluci, byli jste v šatně Sparty, Ačka. Co se vám tam líbilo nejvíc?
6: Rozdávali třeba tyhle.
1: Máš podepsaný kartičky, máš tam i maskoty oba?
6: Jo.
1: Tak dobře, tak hurá na led.
7: Hurá na led.
6: Hurá na led.
1: Tak děti se pomalu sunou na led. Jsou to první pády při možná prvních hokejových kručcích dětí v jejich životech. Na jednom ze stanovišť se děti prakticky učí bruslit s hrazdičkami, teď po chvilce předkopávají před sebou pneumatiky.
8: Občas se podívat tamhle, to je po roce bruslení tady.
1: Aby se bylo na co dívat, tak na hřišti pro malé hokejisty se teď strhlo několik přátelských šarvátek. No tohle byla reakce dětí na otázku, jestli je předchozí desítky minut na ledě bavili. Z pražských Holešovic Krištof Kousal, Radiožurnál.

Na radiožurnálu Sport se po delší době můžeme kouknout na basketbal. Ve třetím ligovém kole Ústí nad Labem vyhrálo na palubovce USK Praha 89-80. Brno doma prohrává ve čtvrté čtvrtině se Slaví 86-93. Ani Hradci Králové zatím nepomáhá domácí prostředí ve čtvrté čtvrtině. Zatím nestačí na Pardubice 76-85. A Opava ve stejné fázi duelu vede nad Děčínem 80-74.

0: na Radiožurnálu Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
2: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
1: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
3: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
1: Hrát se bude v sobotu od 15:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HRV nebo rodinné CRV, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
6: Aktuální informace ze světa, z Česka, ale také ze silnic, tedy o dopravě nebo o počasí. Samozřejmě nesmíme zapomenout na sport, i o něm uslyšíte ve zprávách.
7: Je 20 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
8: Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. V New Yorku dnes jednali šéfové diplomacií Ruska a Německa. Čeští fotbalisti rozehrají zápas proti Chorvatsku, elitní skupinu Ligy národů. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Celý prodloužený víkend bude provoz na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidi nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna policie vyšetřovala přes 58 000 dopravních nehod. Zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
9: Špagety s bazalkovým pestem.
10: Tamhle už je vaše kolegyně míchají.
9: Ano.
11: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
9: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
11: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
12: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
11: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
8: V sídle OSN ve Spojených státech se setkali ministři zahraničí Ruska a Německa, informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Dnešní rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na východoněmecké letiště Lipsko-Hale. Podle agentury DPA s odkazem na zdroj z německé delegace Vadeful vyzval Rusko k deeskalaci. Zdůraznil taky, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
13: Robia to tiež Francúzi, LCP, máme s nimi veľkú spoluprácu. V podstate riešenie nebude ani jedno z toho, čo je. Najdeme si podmienky, aké tam budú a spolu vymyslíme nové riešenie.
14: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
13: Předcházející misie potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučininy.
14: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Radiožurnál.
15: Sport. České fotbalisty čeká za 3/4 hodiny vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se v Edenu utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou.
16: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
15: V základní sestavě národního týmu pro utkání s Chorvatskem jsou dva nováčci, obránce Jiří Sláma a záložník Lukáš Ambros. Kapitán Ladislav Krejčí zůstal mimo soupisku. Zápas má výkop ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D52 u Hrušovan. Na Pražském okruhu počítejte s kolonami v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Od letiště začíná kolona od plzeňské dálnice a je až do zúžení na 19. kilometr. A je to na více než půl hodiny. Směrem od D1 se popojíždí od Lohkova až na 16. kilometr a zdržíte se 10 minut. Na D52 směrem z Mikulova do Brna za odbočkou na Hrušovany havarovalo osobní auto. Na kilometru 15,5 budou zasahovat záchranáři, zatím je to s opatrností průjezdné. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se uklízí po nehodě dvou aut u odbočky na Verušičky a počítejte tam s kratším zdržením.
18: Řídí se to kivadlově, řídí se tam hasiči, kolona maximálně do 5 minut.
17: A na D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov, u odbočky na Mikulov a Centrum na kilometru 194 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
6: Je to téměř tady 20 hodin a 6 minut a to znamená, že jen 40 minut nás dělí od premiéry trenéra Santiho Deny na lavičce české fotbalové reprezentace.
0: Radiožurnál Sport
4: a Karel Schamberger.
6: Jste u této premiéry společně s Radiožurnálem Sport, budeme se postupně spojovat s Edenem, tedy se stadionem, kde Češi budou hrát proti Chorvatsku. V sestavě českého týmu je také ofenzivní Lukáš Ambros, kterého čeká premiéra v dresu národního týmu.
19: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
6: Česko-chorvatsko duel, který začne za necelých 40 minut a vy ho uslyšíte na této stanici v přímém přenosu.

0: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do Ligy národů. Elitní skupinu zahájí domácím zápasem s Chorvatskem. Bude se hrát v Edenu a u něj už teď stojí také náš reportér Adam Procházka. Adame, vítám tě, máš slovo.
1: Hezký večer, tak tady před Edenem už to proudí diváky, viděl jsem i spoustu chorvatských fanoušků, ale samozřejmě přesilu tu mají ti čeští fanoušci a ta atmosféra před tím úvodním zápasem nového trenéra Španěla Santiho Deny je vesměs pozitivní a spíš bych řekl taková plná očekávání a je to asi dané právě tím, že nový trenér národního týmu je právě ze Španělska, no a Španělé ti mají samozřejmě velké jméno ve fotbale, zejména i v posledních letech. Konec konců jsou to mistři světa a taky mistři Evropy. Takže nálada, atmosféra pozitivní, ale abychom se nemuseli spoléhat jenom na moje dojmy, tak jsem si tu odchytil taky dva fanoušky české reprezentace, mají dresy, taky šálu. Fanoušci František a Daniel. Pánové, hezký večer.
2: Dobrý den. Hezký večer.
1: Co vůbec říkáte na to, že má česká reprezentace vůbec poprvé v historii zahraničního trenéra, tedy Španěla Santiho Deniu?
2: Já si myslím, že je to super a že to může přinést českému fotbalu jenom jako dobře, no. Já si myslím, že tu sestavu vytvořil skvěle na to, kolik hráčů teďka nemůže hrát, tak se mu to docela povedlo a myslím si, že dnešní zápas měl být docela dobrý.
1: Já už jsem o tom trochu mluvil, Španěl Santi Deny, Španělé, asi všichni víme, jaký hrají fotbal, tak očekáváte, že by tak trochu mohli zkusit hrát i čeští fotbalisté?
2: Bylo by to super, ale uvidíme, no, uvidíme. Každopádně si myslím, že můžou jenom překvapit.
3: No, napodobit se mistru světa bude těžký, protože ta kvalita je úplně jinde, ale doufám, že by mohli dneska překvapit. Celkově na ty další zápasy.
1: V Lize národů čekají Čechy velké zápasy, třeba proti Anglii, Španělsku, teď tedy proti Chorvatsku. Tak na koho se z toho chorvatského výběru nejvíc těšíte?
2: Já se asi nejvíc těším na Modriče a doufám, že dneska bude hrát.
1: Je v základní sestavě tak, že by měl hrát a tady asi očekávám podobnou odpověď.
3: Jo, úplně stejně to vám, taky se těším nejvíc na Modriče.
1: Pánové, díky za váš čas a užijte si zápas.
2: Děkujeme, nashledanou.
3: Děkujeme, taky nashledanou.
1: No a kdybych měl ještě doplnit to, co se dělo tady před stadionem, nebo zkrátka ještě pořád děje, tak je tu program pro fanoušky, mohli si to vyzkoušet například takovéto klasické kopání na bránu proti brankáři, no a bylo tu i spoustu dalších atrakcí a pořád se tu tedy srocují další a další fanoušci, tak doufejme, že to bude znát i v atmosféře v Edenu.
0: Náš reportér Adam Procházka aktuálně před Edenem, díky moc za naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na radiožurnálu Sport se stále věnujeme fotbalové reprezentaci. Ta za necelých 30 minut vstoupí do elitní skupiny Ligy národů, a to pod vedením Santiho Dini, premiérového zahraničního trenéra na lavičce národního týmu. Na té v minulosti stál také Ivan Hašek, kterému se zdá Dini jako drahá hračka.
1: Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Tak Kozel určitě, Indra Tepišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítěz Lavička, myslím si Míša Bílek.
0: Jmenoval Hašek v rozhovoru pro radiožurnál Sport možné české adepty. Celý rozhovor si můžete pustit na našem webu, třeba i rozhlas.cz nebo radiožurnál Sport.cz. Španělský trenér Santi Dini chtěl do své premiérové nominace také záložníka Hradce Králové Vladimíra Daridu. Ten nám to potvrdil.
2: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, a že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to.
0: Také rozhovor s Vladimírem Daridou a najdete na našich webech. Co samotný Španěl Santi Dini od národního týmu chce? Poslechněte si.
3: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
0: A na radiožurnálu Sport teď ve 20 hodin a téměř 20 minut už vyrážíme do pražského Edenu. Znovu tentokrát na komentátorskou pozici radiožurnálu Sport za našimi komentátory, a to tedy Mirkem Vasičem a spolukomentátorem, pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horváte. Pánové, hezký večer.
4: Dobrý večer.
5: Hezký večer.
0: Už jsme to zmínili, sestavu tedy jak českého, tak trochu také chorvatského týmu, ale pojďme to připomenout, prosím, ještě jednou pro případ, že posluchači třeba v tu chvíli neposlouchali. Tak můžete to více rozebrat?
5: Tak vrhneme se nejdříve na tu sestavu. V bráně Horníček, který tedy dostal dnes důvěru od trenéra Santiho Dini. Obrana, možná překvapení, Jiří Sláma vlevo, uprostřed Chaloupek s Hranáčem, vpravo Coufal, před nimi se budou pohybovat Červ a Sadílek, vpravo by měl být Ambros, řekněme, na křídle, pak si to tam rozhodí Šulc s Karabcem a úplně na hrotu tedy Hložek.
4: No, samozřejmě jsou tam překvapivé jména, jako určitě Sláma. Bavili jsme se, nebo bavíme se o tom, jak trenér chce hrát, v jakém rozestavení, což jsou čtyři obránci. Myslím si, že Sláma prostě je ten levonohý hráč, který úplně není takovým exemplářem, jako že by si řekl, že v každém ústu jsou dva. A myslím si, že takovým případem je třeba Španěl Cucurea, který prostě taky úplně nebyl populární, ale to místo ve španělském nároďáku a v dalších svých klubových štacích si vydobil a zaslouženě sbírá teďka ovace, takže já si myslím, že my tyhle ty hráče potřebujeme zkoušet, jestli na ten nároďák mají na tuhle úroveň, a uvidíme dneska.
5: Vladislav Krejčí úplně nedoléčil lýtko, takže dnes není ani na lavičce. Připomeňme, že kapitánem nejzkušenější hráč Vladimír Coufal. Pavel Horvá tady bedlivě sledoval rozcvičku, tak co ukázala?
4: No, tak je tam malinká změna, teď vidíme takovou poziční hru vlastně, kdy obrana opravdu brání a po zisku chtějí ten balón, aby tam nebyl ten odkop toho brankaře, aby jsme se nedostávali prostě pod tlak okamžitě po zisku. Už začátek té rozcvičky byl takový, že se dlouho kluci nerozběhávali, neměli tam žádného kondičního trenéra v tom úvodu, hned šli na míč a měli takové přihrávky, kde se prolínali mezi sebou, řekl bych, takový tři barvy a samozřejmě tohle, dá se říct, taková malá změna. Ty hráči už teďka, je to taky moderní, že v té rozcvičce prostě dělají prvky, které se pak by měly objevovat v tom zápase. Tady vidíme, že Karabec prostě pravděpodobně bude zleva, Ambros opravdu zprava, jo, dvojice středňáků, Sadílek s Červem prostě ta dvojice, před nima Pavel Šulc a Adam Hložek. Je to víceméně jasný a pro ty kluky určitě to nový je. Každý hráč je zvyklý na nějakou rozcvičku, někomu to vyhovuje víc, někomu míň, ale myslím si, že se na to dá zvyknout a samozřejmě klukům, pokud to přinese úspěchy, tak určitě to budou chtít opakovat a dělat pravidelně.
0: Pavel Horvát aktuálně s námi živě ve spojení s kolegou Mirkem Vasičem z Edenu. Já se, Pavle, rád zeptám a právě na Jiřího Slámu, který byl až donominovaný. V pondělí se připojil k národnímu týmu. Jak turbulentní období si tedy myslíš, že zažívá, když nebyl v té premiérové nominaci, která vyšla najevo v pátek? A druhá podotázka, myslíš si, že musel zaujmout až tak moc trenéra Santiho Deniu právě na trénincích, že se teď dostal do základní sestavy, anebo je to absence českých levých obránců?
4: No tak začnu tím koncem, je to absence těch levonohových hráčů samozřejmě. Další věc je, že vlastně tady pan sekuriťák mi tady hází baťoch pod nohy, hrozně aktivní. Myslím si, že ty kluci proto to hrajou, aby byli nominovaní do nároďáků a samozřejmě tady je tady nějaký prostor na nějaký překvapení, na nějaký jako zaskočení, že teďka jedu na ten nároďák, ale na tom hřišti už musíš být prostě 100% a odvíst to nejlepší, co v něm je. Samozřejmě zmínil jsem to v té první odpovědi. Uvidíme tu kvalitu, samozřejmě Sláma úplně těch mezinárodních zkušeností tolik nemá a tohle pro něj by měl být papírově velký skok, ale už jsme viděli a zažili spoustu hráčů, který tohle zvládnou.
0: Co jsme úplně tak neprobrali, jsou náhradníci. Co si myslíš, respektive kdo si myslíš, že by mohl dnes rozhodnout? Protože v utkání s Chorvatskem si troufám tvrdit, že by mohla přijít část zápasu, kdy bude potřeba poslat na plac Santi Denia někoho, kdo to tak v úvozovkách vezme na sebe.
4: No tak já si myslím, že těch hráčů tam pár máme, ale to Chorvati taky, já to přehodím na to, co se tady bavili, ještě jsme v tomhle vstupu se o nich nebavili, ale chorvatský mužstvo na papíře je strašně silný a nejenom na tom hřišti, ale i na té lavice, jenom když se podíváš na ty kluby, kde ty všichni hráči hrajou, samozřejmě já si myslím, že my taky máme nějaký hráče, já bych se nebál třeba prostě Dana Vašulína, který prostě momentálně ukazuje nějakou formu, tyhle ty útočníci jsou prostě trošku atypický a uvidíme, jestli třeba on dostane čas.
5: Vašulín, jenom připomenu, tentokrát není v sestavě.
4: Já jsem jenom mluvil jako v tom kontextu Jasně. těch dalších zápasů, že tohle hráče vzhledem k té formě ligový si dovedu představit, že prostě bude dostávat nebo měl by za mě dostat šanci. No
5: když jsme u těch klubů, tak jenom rychle projeďme například Livakovič, golman v Barceloně, Josip Stanišič v Bayernu Mnichov, Luka Modrič, velká legenda v AC Milan, v 41 letech mu vůbec nevadí tenhle věk, prostě to veselé a slušně válí dál, Petar Sučič, Inter Milan a takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Jsou tam borci z Manchester City, Guardiol a Kovačič.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

Radiožurnál je 8:30. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to dnes uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Papež Lev XIV. Na mši v Paříži řekl, že se člověk nemá uzavírat do sebe. Podle papeže se má člověk naopak obracet k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. To řekl na venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 tisíc lidí. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru. Trump dnes na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod, kterým USA a Izrael zdůvodňují tuto válku, kterou začaly 28. února bombardováním Íránu. A dosud neznámá hra Václava Havla zazní v sobotu poprvé veřejně. Scénické čtení varování uvede New Yorkské kulturní centrum. Nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem

0: Kem vznikl zřejmě v 70. letech a po desetiletí ho v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka objevil jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Text dokončil dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny ho přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Sport. Hodní slalomářky Tereza Kneblová a Kateřina Beková bojují na mistrovství Evropy v kajak krosu a je u toho Jan Suchan.
1: Beková postoupila ze svého čtvrtfinále z prvního místa, Kneblová pak z druhého a utkají se v 21 hodin v semifinále i spolu. Teď ještě čeká čtvrtfinále ve výborné atmosféře pod umělým osvětlením Matyáše Nováka a Jakuba Krejčího. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na šestce u Verušiček. Na Pražském okruhu brzdí provoz s úžení mezi Ořechem a Barandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem, a je to asi na 10 minut. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lochkov. Kolona má asi kilometr a je to zhruba na 5 minut ke zúžení. Nehoda stále brzdí provoz na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů. U Verušiček zasahují záchranáři. Projíždí se tam Kyvadlově a tvoří se kolony asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. A u mostu se vyhněte překážce na silnici 15 do Lovosic. Za Korozluky leží na vozovce srna po srážce s vozidlem. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál teď přepojuje na Radiožurnál Sport a slovo má Karel Schamberger.
4: Krásný večer. Český fotbal vstupuje do nové éry, a to pod vedením premiérového zahraničního kouče, tím je Španěl Santi Denia. Češi už za 15 minut vstoupí v Edenu v elitní skupině Ligy národů proti Chorvatsku a přímo v Edenu jsou také naši komentátoři Mirko Vasič a pětinásobný mistr ligy, náš expert Pavel Horvát. Pánové, přeji vám dobrý večer.
5: Hezký večer.
6: Dobrý večer.
4: Můžeme se na začátku podívat trochu na sestavy, velké překvapení. Jiří Sláma na levé straně obrany, Pavle Horváte.
5: No, tak myslím si, že určitě, byť byl nominovaný jako v podstatě skoro poslední, tak trenér Denia určitě říkal to, že by chtěl hrát tím španělským způsobem, což znamená na 4 obránce, a my těch levonových obránců prostě moc nemáme. A myslím si, že Sláma je takovým tím prototypem toho klasického hráče, který umí kopat, má výbornou levačku, má skvělou rozehrávku, není vůbec pomalej, umí nacentrovat, má nějaké zkušenosti. Není to úplně zatím, myslím si, extra zkušený hráč na mezinárodním poli, ale v naší lize už něco ukázal, takže uvidíme, pro něj to bude velký test.
6: Pojďme i pro posluchače Radiožurnálu říkat celou základní sestavu. V bráně se trochu řešilo, kdo vlastně z té vyrovnané trojice bude chytat, tak nakonec je to Lukáš Horníček, který dostal přednost před Matějem Kovářem a Antonínem Kinským. Jak už jsme zmínili, na levé straně obrany Sláma, v prostřech Chaloupek s Hranáčem. Jestli vám chybí jméno Krejčí, tak ten asi nedoléčil to lítko, se kterým přijel ne úplně v pořádku z Wolverhamptonu, takže dnes není ani mezi náhradníky. Na pravé straně Coufal, který dnes bude oblékat místo Krejčího kapitánskou pásku. Před ním na defenzivních postech nebo defenzivních záložnicích Sadílek s Červem. No a vepředu by se měli poskládat hráči takto. Vpravo Ambros, vlevo Karabec, uprostřed by se měl potulovat Pavel Šulc, to má rád, a úplně na hrotu Hložek.
5: No tak já začnu od té brány. Myslím si, že opravdu v našem vysílání zazněl i Petr Čech, který říkal, že máme opravdu tady top hráče a je v úvozovkách v tuhle chvíli jedno, kdo tam nastoupí. Samozřejmě nejsme na těch tréninkách, nevidíme, jak ty kluci fungují. Myslím si, že i to nějakou roli má, ale myslím si, že na tomhle represrazu už to má nějaký řekl bych, jízdní řád, kdo kdy bude chytat, kdo kdy bude hrát a další jméno Láďa Krejčí, myslím si, že i přes to, že není fit a myslím si, že pravděpodobně toho tady na tomto srazu moc neodehraje, tak si myslím, že je dobře, že tady je. Je to prostě lídr toho mužstva, je to kapitán a myslím si, že nejenom kvůli tomu, aby jako to hecoval šatně, ale i proto, aby se seznámil s realizačním týmem, s trenérem, aby věděl, jak trenér přemýšlí, jakou hru chce na tom hřišti vidět a jakou produkovat, tak k tomu tyhle ty hráči, který dokážou ty trenérské myšlenky převíst do té reality na tom, že jsou hrozně důležitý a proto tady Láďa Krejčí je.
4: Pavle Horváte, já bych se právě u jména Ladislav Krejčí rád teď na chvilku zastavil, protože on byl včera na předzápasové tiskové konferenci jako jediný zástupce kabiny, společně tedy s španělským trenérem Santim Deniou. Myslíš si, že to mohl být i nějaký krycí manévr pro Chorvaty, aby si mysleli, že Ladislav Krejčí je fit a mohl by tedy figurovat v české sestavě, protože on mluvil o tom, že už je v podstatě v pořádku.
5: No, nemyslím si. Já si myslím, že jsme tam na té první tiskovce měli mít tohohle kapitána a možná, že v dalších zápasech, když ty hráči nebudou fit, takže to tak nebude, ale já si myslím, že i přesto, že Láďa Krejčí nemůže dneska nastoupit, takže to bylo správně zvolený.
4: Čekají nás Chorvaté, respektive české fotbalisty, čekají Chorvaté. Jak moc těžký je to soupeř, nejhratelnější z té elitní skupiny Ligy národů, ve které Češi budou hrát ještě společně s Španělskem a Anglií?
6: No, zdá se to. Španělé, mistři světa i Evropy, kdo viděl mistrovství světa, tak jejich fotbal, někomu se to nelíbí, ale ono je to vlastně parádní. Technické dovednosti hráčů, zažitý systém, nepůjčují vám moc míč, navíc tam mají třeba generála Rodriho, taky to je hráč, kterém někdo tvrdí, že není třeba nejlepší záložník na světě, ale podívejte se, on je kapitánem španělského týmu a jakým způsobem ho táhnul do toho finále. On má, trochu mi připomíná Busquetse, to je úplně stejný typ, Španělé hodně na tohle sází. Docela by mě zajímalo, jestli Santi Dani, aby mohl najít takového Busquetse nebo Rodriho v Česku.
5: Bylo by to fajn. Jak si teďka zmiňoval to, že nepůjčují balony, já jsem se trošku vrátil o těch 20 let zpátky na tu Barcelonu, kde přesně to, co ty si tady teďka popsal, tak jsem zažíval reálně. Samozřejmě by bylo hezký, kdyby náš tým produkoval tuhle tu hru. Bavili jsme se třeba dneska i o tom, že nastoupil Lukáš Červ, jenom tak odskočím zase. Určitě velký oblíbenec Radka Bejbla. Nevím to určitě, ale Radek Bejbl prostě hrál v Atletiku Madrid takovou tu klasickou šestku, měl kolem sebe fantastický hráče a vlastně jenom dobře čet prostor, byl takovej nápomocný na ty kratší přihrávky, dobře četl hru a proto mohl v Atletiku Madrid hrát a myslím si, že Radek Bejbl se třeba trošku vidí v Lukáši Červovi. A jsem zvědavý, jak třeba on zvládne tuhletu, řekl bych, jako španělskou cestu.
6: Ještě připomeňme, že Santi Denia hrál s Radkem Bejblem v Atletiku Madrid a Santi Denia je stoper, takže ten asi na téhle pozici ví, co od hráčů čekat a bude to možná i něco konstruktivního ve španělském stylu. Těžko říct, co za tak krátkou chvíli může do fotbalistů dostat a určitě nejde překopat totálně celý tenhle systém.
5: To 100% ne, ale viděli jsme už v té rozcvičce, která je předzápasová, že vlastně hráči tam měli i takový prvek z tréninku, že ta obrana je pod tlakem a určitě nebudeme chtít odkopávat balony, aby jsme byli pod tlakem, budou chtít kluci to uhrát a samozřejmě to by bylo prima.
6: Ještě v uvozovkách těm soupeřům samozřejmě zmiňme i Anglii, takže ano, v porovnání se Španělskem a Anglií hodně v uvozovkách jsou Chorvati nejslabší.
4: V závěru našeho povídání před zápasem se ještě zeptám Pavla Horváta, co by měl být cíl pro dnešní zápas a jaký typuješ výsledek?
5: Tak samozřejmě já bych byl rád, kdyby jsme výsledkově nepropadli a byl bych rád, kdyby se tam objevovaly třeba ty věci, které jsme tady viděli v rozstřičce a které určitě ty kluci dělali v tréninku. Nebude jich moc, ale musí přijít.
6: A teď se blíží hymny, takže vracíme slovo do studia.
4: Ano, a my se samozřejmě do Edenu po těch nejkrásnějších skladbách svých národů vrátíme za našimi reportéry Mirkem Vasičem a Pavlem Horvátem. Mezitím do studia Radiožurnálu Sport a do vysílání Radiožurnálu teď přišel také Martin Charvat ze sportovní redakce. Dobrý večer.
7: Hezký večer.
4: Pojďme se zaměřit v mezidobí také trochu na ten druhý paralelně hraný zápas mezi Anglií a Španělskem, což jsou tedy soupeři českého národního týmu v té elitní divizi Ligy národů. A můžeš nám říct předzápasové informace o tomto duelu, prosím?
7: Podstatnou informací je, že všichni Španělé, kteří jsou dnes v základní sestavě, tak se objevili na hřišti při finále mistrovství světa, kde Španělé před 3 měsíci slavili titul světových šampionů v bránce Simon, obrana v podstatě stejná, Cucurella a Laporte, Cubarsí a Pubil. To je zvláštní situace, protože původně byl v nominaci Španělů na tento zápas Eric Garcia, jenomže Eric Garcia se zranil při rozcvičce a tak byl Marc Pubil, který na světovém šampionátu odehrál jednu jedinou minutu, poslední minutu utkání proti Rakousku, nakonec povolán do základní sestavy a dnes tedy nastupuje proti Angličanům. Od začátku v záloze jsou ti, které, jak říkal Mirko Vasič, generál Rodri a také Ruiz s ním, no a vpředu střelec vítězné branky na světovém šampionátu, té jediné finálové, Ferran Torres, a spolu s ním Lamine Yamal Olmo a také Nico Williams. Také Angličani staví velmi silnou sestavu, byť mnoha zraněními poměrně dost komplikovanou, takže mají v brance Trafforda, v obraně Kencach, Konca, Gehy a O'Reilly, ale třeba už v záloze je s Andersonem Lewis Skelly a až v útoku potom tam jsou známá jména Gordon, Bellingham, Saka a Kane, takže je poznat zkrátka na zápase Angličanů se Španěli, že se utkávají ty nejlepší týmy, které na světě aktuálně jsou, a dva velcí favorité té české skupiny národů v lize, té české skupiny v lize národů, tak je to přesně.
4: Anglie, Španělsko a předzápasové informace teď od Martina Charváta. Moc díky a naslyšenou.
7: Hezký den.
4: Jen připomenu, že tento zápas začne stejně jako duel mezi Českem a Chorvatskem už za několik málo minut. Samozřejmě o výsledku se na této stanici dozvíte. Já jen připomenu ten český program. Dnes Česko-Chorvatsko, následně potom v úterý Češi přivítají Anglii a pak pojedou na dva venkovní zápasy. Prvně do země mistrů světa, tedy ve Španělsku budou hrát a reprezentační sraz zakončí v Anglii. Teď už ale zápas Česko-Chorvatsko a reportéři Mirko Vasič a Pavel Horvát. Pánové, je to vaše.
6: Ještě jednou hezký večer, Sedenu.
5: Krásný večer.
6: Možná trochu zklamání na tribunách, vyprodáno rozhodně nebude. Bavili jsme se o tom tady s Pavlem Horvátem, koukali jsme i na ceny vstupenek od 590 do 1690 korun. Pavle, velké zklamání, že nejsou všechna místa plná.
5: No, musím říct, že mě to zaskočilo, protože opravdu ligoví fanoušci jsou trošku jiný než fanoušci reprezentace. Máme krásný stadion, máme novýho trenéra, myslím si, že mediálně to bylo správně, hrajeme proti Chorvatsku, který je prostě jedním dlouhodobě z nejlepších ústev na světě, si troufnu říct, třeba s Lukou Modričem, který ho mohli fanoušci vidět na vlastní oči. Přesto není stadion vyprodaný, myslím si, že vidíme spoustu prázdných míst, nebo spoustu, no, tak já nebudu říkat počty, ale myslím si, že by tady mohlo být třeba o 4000 fanoušků, o 3000 fanoušků víc, a tenhle zápas by si to určitě zasloužil.
6: Los teď mezi kapitány Luka Modrič a společně s ním Vladimír Coufal, který, znovu to připomeňme, nahrazuje s kapitánskou páskou Ladislava Krejčího, který nedoléčil to lítko, nebo není prostě ještě 100% na to, aby mohl nastoupit do tohohle srazu, který je ale dlouhý a nabitý, 4 zápasy celkem, no a dnes ten první s Chorvatskem. Takže česká sestava v bráně Horníček, obrana Sláma, Chaloupek, Hranáč, Coufal, před nimi Sadílek s Červem, napravo pak na křídle Ambros, vlevo Karabec, uprostřed Šulc a úplně na hrotu Hložek. A pojďme ještě k chorvatské sestavě v bráně Livakovič, mimochodem golman Barcelony, obrana Perišić, Gvardiol, Vuškovič, Stanišić, před ním by se měli pohybovat Kovačić s Modričem, alespoň podle toho oficiálního rozpisu, pak dva Sučičové, Luka a Petar, s nimi také Ivanovič a úplně na hrotu Matanovič. Všechno už je připravené na rozehrávku. Italský rozhodčí Simone Sozza bude dnes rozhodovat tenhle zápas, už si přepočítává hráče. Santidenia si vyšel do rohu toho svého vymezeného prostoru do rohu toho svého výběhu a ještě tam dává hráčům poslední pokyny. Češi budou rozehrávat s maskou. Michal Sadílek, připomeňme to, zranil se v lize a pak musel tedy nasadit tenhle kryt. A je to tady první utkání pod Santideniou, úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Česko-Chorvatsko je rozehráno pěkně dozadu na Horníčka. Horníček dlouhý nákop, ale ten končí u stoperů Chorvatska, jenže tam odvrátil Vuškovič jen do středu pole. No a teď uvidíme, jestli bude nějaká španělská kombinace. Češi jsou u vlastního pokutového území, Hranáč dává do malého vápna na Horníčka, ten je napadaný a nějaká šablona tady bude, protože okamžitě pás do pravé strany, kde byl připravený Coufal, se běhnutí teď ze středu pole Šulce. Zkoušeli to Češi nakrátko kombinacemi, ale vložili se jim do toho chorvatští obránci, tam Perišić šel proti balónu a donutil Čechy zahrát do zámezí, takže bude vhazovat blízko půlící čáry. Vladimír Coufal pěkně na krátko, znovu rozehrávka a přenesení hry do levé strany, to byl sice na první pohled pěkný balón od Karabce, ale Chorvati ho dokázali zastavit a už postupují středem pole. Petar Lučić dává na pravé strany, tam Stanišić centruje před branku, ale s tím si česká defenziva poradila, odvrátila do středu pole, tam Kovačić nakopl českého fotbalistu, ale pokračuje se ve hře. Ambros se snažil vyvést balón, je faulovaný, bude z toho standardní situace. Polovina druhé minuty 0-0 mezi Českem a Chorvatskem, co ten úvod, Pavle?
5: No tak samozřejmě je to úplný začátek, viděli jsme, že kluci opravdu to nebudou chtít odkopávat, teď Sadílek si jde hluboko mezi stopery pro balón, určitě i Chorvati budou trošku načítat to, čím se budeme chtít prezentovat my a to by prostě měla být ta hra, že budeme se pokoušet nějakou sérií kratších přihrávek trošku diktovat tempo. Vidíme odskoky, teď Ambros vlastně z toho křídla hodně doprostřed, Coufal náběh. To jsou takové ty klasické věci, které ty hráči prostě si myslím, že znají, ale je potřeba převíc do praxe.
6: Chorvati se snaží presovat, teď Chaloupek rychle posunul do strany, kde byl tedy pod tlakem Jiří Sláma, teď se možná i trochu projevila nervozita, byť byl v těžké pozici, ale nakonec nezvládl uhrát tuhle situaci lépe než na to, že se od něj míč odrazil do zámezí, respektive si ho neúplně dobře zpracoval, Chorvati ho napadali, pak okamžitě vhodili reprezentanti, tedy Chorvatska, a teď rozehrávají odzadu i Češi, zkouší pressing, Schulz tam pěkně pracuje, Guardiol si s ním ale poradil, hráč Manchester City, přenesení doprostřed, sklepnutí hlavou do pravé strany, všechno k ústředové čáry, ale Chorvati rychle přenáší hru také do leva, ale dobře, teď zapracoval Vladimír Coufal, ale přihrávka zpátky nebyla úplně kvalitní a Hranáč měl co dělat, aby dokázal dosprintovat před Ivanovičem, ale nakonec to na poslední chvíli zvládl. Santidenia už je mimo svůj výběh a už tam ukazuje hráčům, jak se mají seřadit. Ty se tam teď obklopili do takového toho klasického bloku před pokutovým územím, ale hodně se z něj vytáhli. Jsou nějakých 15 metrů od středové čáry. Teď hrají stopeři Chorvatska, Vuškovič a Guardiol. Zapojil se také jeden ze středových hráčů. No a teď Češi dokázali vytlačit Chorvaty s míčem až k brankáři Livakovičovi a ten do levé strany, ale tohle bude vysoký balón. Dobře, teď Češi obsadili všichni hráče a Livakovičovi se ta rozehrávka úplně nepodařila.
5: Jsem trošku zvědavý, Adam Karabec hraje takový to levý křídlo, opravdu křídlo, to vypadá. Jak to pro něj bude teďka, nebo jaká to pro něj bude změna proti Spartě, protože samozřejmě ve Spartě teď si trošku zahráváme a Horníček takovým nedorozuměním dává balon do autu, ale ta změna toho chtění hrát a nechtění hrát prostě bude přinášet. Vrátím se k Adamu Karabcovi. Ve Spartě většinou si chodí na tu pravou stranu, hraje to přes nohu, má to celý hřiště před sebou, tady přece jenom ta jeho pravá noha není tak silná a uvidíme, jakou roli bude mít na tom hřišti.
6: Ivan Perišić v začínající páté minutě za stavu 0-0, dlouhý out do pokutového území českého týmu, Hranáčil do vzduchu, ale balón je nadrazil, teď trošku z matky, ale Chaloupek zvládl celou situaci a nakonec Češi odvrací do strany, tam pomáhá také Ambros. Ambros dobře k rohovému praporku a pak si nechtěl komplikovat nějak hru s balónem, aby o něj přišel v tomhle prostoru a tak ho jen poslal kolem pravé lajny, ale na to byli Chorvati připraveni a už jsou zpátky teď u bránců. Zkouší to po pravé straně, ale Češi presují. Karabec vyráží do tohohle náznaku presu. Červ tam dobře pracuje a společně s ním také Šulc, který až u Livakoviče. A napadalo tak, že Livakovič na poslední chvíli na Guardiola a tenhle zkušený stoper Manchesteru City zahrál jen do zámezí blízko u něj. Tam byli výborně postavení čeští fotbalisté Adam Hložek. Jsou tam vidět určité posuny, aby každý fotbalista měl vlastně jedna na jedna. No a nakonec donutili Guardiola k takové špatné rozehrávce a bude z toho pravděpodobně dlouhý out Vladimíra Coufala. Připomeňme, že tohle Čechům jde. Takže Coufal do pokutového území až na malé vápno. Tam je hranáč jako stoper, se tam vysunul. Teď ještě souboje, protože Chorvati dostali míč z pokutového území, ale už jsou tam zmatky. Ne, teď úplně přesný odkop. Chorvatsko uprostřed pole, musí tam pracovat Luka Sučić, ale vrací se zodpovědně. Česká defenziva, byl to úprk zpátky a nakonec Vladimír Coufal tam dokázal zastavit na levé straně Matanoviče. Takže Chorvati vhodili, bylo to rychle na jednu a na druhou stranu. Chorvatsko teď trochu sklidní tu rozehrávku, Guardiol dává na Vuškoviče a ten je ještě více už k pokutovému území doprava, tady je Luka Sučić, má proti sobě Karabce, snaží se mu vyhnout po zemi míč na střed pokutového území, ale tam byl připravený Chaloupek a odkup daleko od brány až ke golmanu Livakovičovi. A ten nakonec sám zkouší posílat dopředu dlouhý balón, byť tedy stoper Vuškovič, který u něj byl na 2 metry, tak jen nechápavě rozhodil rukama. No tak teď je to taková překopávaná mezi golmany, protože i Horníček od vlastního pokutového území vysoký balón, teď svíčka, kterou tam předvedl Ivan Perišič a z útoku se stahoval Matanovič ke středové čáře a povalil tam na zem Lukáše Červa, takže standardní situace ze středu pole, rychlá rozehrávka na krátko, žádný center dopředu, výměna mezi stopery a posunutí už na útočnou polovinu doprava, kde se snaží pracovat Coufal, ale teď je tlačený Ivanovičem zpátky na vlastní obranou polovinu a znovu je česká reprezentace až u golmana Horníčka. Tomu se roztáhli stopeři a stále stejný vlastně rys hry, střední záložník, v tomhle případě defenzivní, Sadílek si okamžitě se běhne pro balón, otočí se a pak by měl dých náběh do line, což se teď úplně tak nestalo, Chorvati se zastavili a tak se musí česká hra vrátit do středu pole, teď si trochu zahrával, tedy Chaloupek, okamžitě ho tam dorazil Petar Sučić, no a Chaloupek v nouzi dává zpátky na golmana Horníčka, ale teď pěkná rozehrávka, dobře se nabízel Šulc, kombinuje na pravé straně kolem středové čáry se Coufalem, znovu rychlé narážečky, můžu říct trochu ve španělském stylu, ale pak tam přišel zákrok, který nevypadal úplně hezky na Lukáše Ambrose, který zůstává ležet na trávníku, ale hlavní rozhodčí toho Simone Soca po zákroku pravděpodobně Kovačiče nechal pokračovat ve hře a teď, protože Chorvati zakopli míč do zámezí, tak se jde podívat, jak to vypadá s Lukášem Ambrosem. Takhle od nás z komentátorského stanoviště to jako faul vypadalo, protože Ambrosi posunul míč kolem chorvatského hráče a ten ho dojel. Každopádně Simon Soca nepískal, no a tak v 8. minutě se řeší, co je s debitantem národním A týmu České republiky Lukášem Ambrosem, 22letý fotbalista, připomeňme nejmladší v aktuálním kádru, o pár měsíců je od Ondřeje Kryčfalušiho mladší, kterému je taky 22 let, ale Ambros už je na nohou.
5: On to nebyl faul, bylo to spíš takový škobrtnutí, kdy Ambros nakop Guardiola, jestli se nepletu, samozřejmě je to nepříjemný, myslím si, že jestli bude pokračovat, tak je to fajn, ale i kdyby pokračoval, tak si myslím, že zítra to velmi ucítí.
6: 9. minuta, Liga národů 0-0 mezi Českem a Chorvatskem, mezitím domácí reprezentace sportovně vrátila balón hostujícímu národnímu týmu. Guardiol si teď nahrává pěkně zpátky s Livakovičem a ten roztahuje tentokrát do pravé strany na dalšího stopera Vuškoviče a ten okamžitě rozbíhá podél lajny Luku Sučiče, ale dobrá práce české defenzivy, ale znovu jen takové odvrácení do lajny, nedostali se Češi do nějaké postupnější kombinace a znovu se musí seřadit, zkouší atakovat opět rozehrávku chorvatského týmu, který vhazoval poblíž vlastního pokutového území a Vuškovič dal zpátky na golmana Livakoviče, který teď stojí nad balónem uvnitř vápna. roztahuje na Guardiola, k němu okamžitě běží Šulc, ale Guardiola dal tentokrát dobrou přihrávku do středu pole, tam se zatáhl Ivanovič a Ivanovič sklepává zpátky na Vuškoviče, Chorvati to obehrávají, teď na vlastní půlce už přešli středovou čáru, teď taková přihrávka bez dívání, která prošla na Mataniče, Matanovič okamžitě na rozeběhnutého Luku Modriče, který je zatím neviditelný, to řekněme, a Modrič teď nedostal příležitost, protože tam byl dobře připravený Vladimír Coufal a nechal ten balón doputovat až ke golmanu Horníčkovi. Takže končí 10. minuta, stále 0-0 mezi Českem a Chorvatskem. Zatím nebylo k vidění, pokud jde o nějaké nebezpečné šance, vlastně nic. Hodně hravé středu pole, znovu postupná rozehrávka, Chaloupek, Horníček a znovu Chaloupek, Chaloupek po zemi pěkně ke středové čáře. Božek si dobře pokryl balón, Karabec a okamžitě rozebí a Šulce ze středu pole, ale tam je připravený Guardiol a taky Perišič zpátky na Livakoviče. Livakovič neúplně přesně odkopl, ten balón se odrazil od země a nějakých 15 metrů za pokutovým územím přesně na hlavu Karabce, který to myslel dobře, ale tohle byla těžká věc.
5: Těžká věc, jenom Perišič taky už má svůj věk, hraje levýho obránce a teď tohle byla, myslím si, velmi povedená akce našich na pravý straně a nebo z pohledu Chorvatska na pravé straně a Perišič to celý hasil přes celou šířku. Skvělý, jak čte hru a jak je rychlej.
6: No, on je to takový všude byl, se mi chce říct, protože pokud máte volné místo v sestavě a nevíte, kam koho tam dá, tak Perišiče. Teď pozor, středem běží Kovačič. Kovačič se vyhnul Červovi, už je u pokutového území. Ivanovič, Ivanovič to má na pravou nohu, zkouší střílet. Tečovaná rána a vyplula úplně mimo branku. Chorvati to pak udělali tak, že nechali propadnout míč za koncovou čáru a to znamená, že budou kopat rohový kop za malou chvíli. Jestli vidím dobře, tak by se tam měl objevit Luka Sučič, který už si na pravé straně postavil ten balón a levačkou bude posílat do pokutového území. Jeho spoluhráči jsou v náběhu spíše ze zadní části malého vápna, ten míč letí na přední. Pěkný náběh, dvě hlavičky, ale propadává balón na druhou stranu pokutového území. Teď jsou Češi zavření u vápna Ivanovič, ale výborně zapracoval Ambros. Tak se zdá, že bude v pořádku tenhle mladý fotbalista, protože teď udělal dva rychlé kroky a v takovém polosku Kluzu dokázal zabránit centru. 12. minuta, Liga národů, zatím 0-0 mezi Českem a Chorvatskem.
5: No a začalo to akcí, kdy naši překvapivě Kovačiče nechali projít a teď je to druhý rok za sebou, je to trošinku tlak.
6: Ivanovič ho bude zahrávat z levé strany pravačkou, takže bude točit míč k brance. Znovu náběh z hranice pokutového území a spíše ze zadu na přední tyč. Znovu se tam kroutí Horníček, tam letěl trochu na prázdno, protože před ním se tam pověsil do vzduchu jeden z jeho spoluhráčů. Byl to pravděpodobně Hložek, který tam pomáhá defenzivě a dokázal ten balón odvrátit do zámezí. Těžko říct, jestli si Horníček zakřičel. Každopádně k míči se nedostal a tak si Chorvati znovu zopakují standardní situaci od rohového praporku. Znovu z levé strany stále stejný systém u chorvatského náběhu. Rychlé seběhnutí na přední tyč ze zadní části malého vápna a také někde z prostoru z hranice pokutového území. Simon Soca už dal pokyn, teď vysoký balón a tenhle si, no chtěl jsem říct, Lukáš Horníček bez problému najde, ale ono vyboxoval, přitom padal do rukou a nikdo kolem něj nebyl. Tak možná, že i na Horníčka trochu doléhá to, že je poprvé v národním A týmu, byť už je to golman, který teď chytá v Premier League za Newcastle.
5: Určitě tohle bych připsal nějaký nervozitě, zatím neměl žádný zákrok, jo? Je to vždycky nepříjemný pro toho golmana, měl dvě rozehrávky, nic složitýho, tohle byl první vlastně balón a někdy ty golmani opravdu radši na jistotu to vyboxujou, než aby ten balón se snažili udržet.
6: 14. minuta 0-0 mezi Českem a Chorvatskem ve fotbalové lize národů, posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport, dlouhý aut Slámy, který ale nedoputoval k českým kopačkám, ale výborným napadáním ho domácí reprezentace na malou chvíli získala zpátky a bude pokračovat ve hře, bude, protože tam skončil na hrací ploše Pavel Šulc, souboj ve středu pole, Šulci hrudí přiklepl ten míč do běhu a skončil na trávníku. On teď trochu poskakuje jak postřelená laňka. Asi tam byla zahákovaná noha někde kolem kotníku, to není nikdy nic příjemného. No, ukazuje se, že domácí reprezentace pod španělským trenérem Santidenium rozhodně nebude chtít nakopávat. Teď Horníček hodně dlouho čekal, Matanovič ho málem dorazil, ale stihl ještě český brankář posunout na Chaloupka a ten za obranu teď trochu vyvrátil má slova, protože tohle byl dlouhý nákop, byť jak je vidět, asi nějaký plánovaný, protože i Sláma z levého beka okamžitě vyrazil dopředu stejně jako Karabec, ale Chaloupková přihrávka teď nedoputovala k nikomu z jeho spoluhráčů. No a golman Livakovič teď čeká přesně u puntíku pro penaltu ve vlastním pokutovém území, roztahuje doprava na Vuškoviče, u něj je okamžitě Hložek a napadá také Karabec, ale Chorvati, kteří mají výbornou techniku, si s tím dokázali poradit. No a teď ze středu pole Kovačič okamžitě rozbíhá Petara Sučiče, ten posouvá do pokutového území z pravé strany, ale tam je připravený Coufal. No a teď možná trochu štěstí pro českou reprezentaci, protože Červ se tam chtěl pustit do velké věci pod napadáním Chorvatů, ale skončil na zemi a Ital Simon Soca zapískal nedovolený zákrok.
8: To asi pan rozhodčí ještě nezná Lukáše Červa, ale samozřejmě tohle bylo na hraně toho, že kdyby toho rozhodčí nepískal, by to asi byl průšvih. Nicméně zase přináší to, že ty hráči musí chtít hrát a v každý pozici, už jsme párkrát to tam viděli, teď vrátím se k tomu Štěpánu Chaloupkovi, samozřejmě ono nejde úplně se prokombinovat celým hřištěm po zemi a pak v nějaký fázi ta dlouhá nebo delší přihrávka musí přijít.
6: Jo. Rozehrávka a Sadílek vrací zpátky ke golmanu Horníčkovi. Horníček tam kombinuje teď s Hranáčem, znovu seběh ze středu pole a sklepnutí od Sadílka, který asi bude plnit tuhle funkci, že se bude zbíhat středem na rozehrávku českého týmu. Teď Češi výborně kombinují, série přihrávek, vymotali Chorvaty a trochu Sadílek má volnějšího prostoru, stejně jako Coufal u lajny, ale tahle přihrávka byla krátká, Ivanovič ji zastavil.
8: Přesně tak, i trenér, bylo vidět ta reakce, prostě kluci to udělali výborně a jedna ta přihrávka je prostě pomalejší a vlastně celá ta kombinace se zhroutí.
6: Ale ukazuje se, že prostě bude to španělský rukopis svým způsobem a ono asi nejde čekat ani nic jiného. Rozehrávka teď na levé straně, Sláma dal na Karabce, vrácení zpátky a hrají stopeři českého týmu na vlastní obrané polovině. Chaloupek, rozbíhá se Sláma na levé straně, chtěl k němu prodloužit hlavou Karabec, ale nepovedlo se to, série soubojů ve středu pole a nakonec se do toho vložil Luka Modrič, který měl asi druhý dotek s balónem v tomhle utkání a to už se hraje 17. minuta a Modrič vrátil pěkně zpátky na golmana Livakoviče. 0-0 je to mezi Českem a Chorvatskem na úvod elitní skupiny Ligy národů. Češi v dobrém presu. Teď Kovačič ale ukázal, že ne nadarmo. Hraje v Manchesteru City na značení tělem. Rychle se tam vyhýbal Ambrosovi, ale ten nakonec na poslední chvíli dokázal dostat míč do zámezí. Takže Chorvatsko vhazuje na vlastní obrané polovině, Perišič pěkně do středu pole, dlouhý out, ne úplně tedy neriskantní, protože tam byli Hložek a také Šulc, ale Chorvatsko je také zvyklé na tuhle postupnou rozehrávku. Luka Modrič, teď jeho pověstná šajtlička, kterou prostrčil míč na svoje spoluhráče. Chorvati si to tam na vlastní obrané polovině u lajny vrací i obloučky a zkouší to teď trochu přece jenom uklidnit.
8: To je taky tak trošku ta španělská škola.
6: Ano, jižní národy se projevují. Teď ale pozor, po pravé straně sprintuje Stanišič, už je u pokutového území. Chorvati to dohrávají teď na Petara Sučiče, ten na Luku Sučiče, ten má proti sobě Slámu, snaží se mu vyhnout pohybem, ale nakonec vyhazuje až na středovou osu, kde je stoper Vuškovič, ale teď jsou Češi poměrně zavření v hlubokém bloku na nějakých 15-20 metrech od hranice pokutového území. Hosté to obehrávají z jedné strany na druhou, teď jsou vlevo, Kovačič ale vrací znovu hru do prava. Tam už je připravený Petar Sučič. Petar Sučič bude centrovat nebo střílet. Prudká přihrávka. Tam Matanovič si chtěl zpracovat tenhle balón. To se mu ale nepovedlo. Nakonec se k němu dostávají domácí reprezentanti a hrají to tedy hodně riskantně. Šulc teď sklepával před vlastní pokutové území, ačkoliv měl kolem sebe několik hráčů v modrém, tedy Chorvatů. No a také hostující reprezentace stále pokračuje ve hře. Dohrávka na Ivanoviče. Ivanovič bude centrovat. Ne, nemůže. Je tam dobře pokryt. Dvojice Coufal Ambros výborně zapracovala a pak Hložek musí také pomoct defenzivě. Teď je to taková série těžkých přihrávek do obsazeného prostoru na malém prostoru. No a teď ale chybuje Lukáš Červ, ztrácí míč před vlastním pokutovým územím. No a má štěstí, že mu teď vypomohl jeho kamarád v defenzivě v záloze, kterým je Sadílek, ale Češi se nedostávají daleko od vlastního vápna. Ivanovič navádí si to do středu pole, tam je ale hodně husto a pak odkop od Červa, který se jen tak smutně podíval do nebe asi byl trochu rozhozený tím, co se mu předtím nepovedlo.
5: No, velká fáze zisku, ztrát a tohle to přináší prostě. Samozřejmě ten soupeř je taky nějak takticky na výši, umějí, jak se říká teďka moderně, represovat, to znamená po té ztrátě okamžitě na to reaguješ. A to teďka se vlastně třikrát stalo v krátkém časovém úseku. Na druhou stranu zase je to, co ukončil vlastně Lukáš Čer tím odkopem, tak takhle se to hraje normálně, že jako seš pod tlakem a odkopneš to. Tady ta španělská škola, prostě nechceš se toho zbavit, chceš z toho prostě vyjet fotbalově a ty ztráty k tomu patří.
6: Mezitím nás ještě Chorvati kolem středové čáry si posílají balón, teď ho Modrič znovu šajtlídal na Kovačiče do středu pole a ten okamžitě roztahuje do levé strany, tam je Ivanovič, nabíhá mu Perišič, ale dobře připravený Vladimír Coufal, který teď o Perišiče doslova odstřelil balón za koncovou čáru, no a zatleskali mu tady tribuny.
5: To ano, jenom zase se vrátím k Perišičovi, který absolvoval takový, řekl bych, skoro 30-metrový sprint a Ivanovič mu to dal špatně a Perišič jen tak jako roztáhl ruce. Myslím si, že tam zazněly takový ty klasický chorvatský pár slovíček, ale prostě to k tomu taky patří.
6: 21. minuta, Liga národů 0-0 mezi Českem a Chorvatskem a Češi znovu pod tlakem v konstruktivní rozehrávce a tak Sláma musí dát zpátky na Horníčka. No a Horníček zatím nepůsobí úplně jistě, protože teď také poslal svojí levačkou míč do zámezí před českou střídačku, která je stejná jako třeba u domácího slavistického týmu, který hraje na tomto stadionu, kdo to zná, v Edenu. Dlouhý aut od Stanišiček k pokutovému zemi. Teď je to takové rozhárané, ty poslední minuty. Teď krásné kombinace českého týmu, Červ dává do lajny, tam už je připravený Sadílek, rozeběhnutý Hložek už je na útočné polovině, ale spíše u lajny. Snaží se dostat ze strany do pokutového území, ale Guardiol mu upálil ten balón do středu pole a tam je Kovačič a teď musí Češi rychle zpátky Kovačičů středové osy, Ivanovič mu to rozbíhá na levé lajně, ale už je zastavená tahle akce hostující reprezentace a Kovačič bude muset vymýšlet něco dalšího. Celku jednoduše se vyhnul Šulcovi, sice český útočník zatáhl Kovačiče oběma rukama, ale hlavní rozhodčí Simone Soca nechal pokračovat ve hře, protože Chorvatsko má stále míč a už je na pravé straně u pokutového území, kde je připravený Luka Sučić. Ten si to navedl na středovou osu, chtěl takový lehký oblouček na své zabíhající spoluhráče z toho čtvrtkruhu před vápnem, ale česká defenziva pozorná, ale znovu jen odkopává míč k půlící čáře, kde je stoper Vuškovič do pravé strany a Vuškovič je znovu na vlastní obrané polovině. Nabízí se mu Luka Modrič, který si chce také zahrát na malou chvíli. Petar Sučić a znovu Vuškovič. Takže Chorvati na vlastní obrané polovině, teď diagonála, která letí k pokutovému území a Coufal bez problémů vrací hlavou do náruče připraveného Horníčka. Sice se tam snažil atakovat Ivanovič, ale teď to měli Češi dobře načtené a tak ve 23. minutě se stále v Lize národů pokračuje za stavu 0-0 mezi Českem a Chorvatskem a vy posloucháte přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dlouhý nákop od domácí reprezentace a tam postavení mimo hru.
5: No zase teď dlouhý balón od Horníčka na Adama Karabce. Do vzduchu, nevím, jestli úplně největší přednost.
6: A teď pozor, Modrič dává na Kovačiče, tam se rozbíhá také útočník Matanovič, ale také Ivanovič. Ivanovič je úplně volný, ještě centruje před brankou a to bylo možná štěstí. Nadražený balón, střela, kterou tam zkoušeli Chorvati koníčkem a ta naštěstí se nevešla do branky, ale teď byla trochu rozhozená česká defenziva. Bylo to na straně Jiřího Slámy, který tam možná zavíral trochu jiný prostor, protože tam Češi posunuli. No a tak z ničeho nic Luka Sučić uvnitř pokutového území, řekněme za rohem malého vápna, nějaké 2 metry to zkoušel koníčkem, ale českou branku netrefil. No a teď Češi ustoupili od rozehrávky postupné od branky. Horníčku výkop, série hlaviček, nakonec balon se odráží k Hložkovi. Hložek se snaží zbavit Vuškoviče, to se mu zatím dařilo. Rychlá výměna mčů s Karabcem, teď to Čechům šlo. No tohle by byla nejrychlejší narážečka v dějinách fotbalu, protože Hložková přihrávka na Sadílka byla na 2 metry hodně prudká a Sadílek by dělal, co mohl, tak s tímhle nemohl udělat nic.
5: Nemohl. To bylo velmi, velmi rychlý, velmi na malém prostoru. Samozřejmě ten nějaký herní styl se nedá natrénovat během týdne, to je prostě bez debat, bude to cesta na dlouhou trať, ale je potřeba do toho vybrat správný hráče a samozřejmě těch kluků ještě na lavičce
8: a mimo máme pár, takže bych úplně jako nekroutil hlavou. Některé situace jsou složitější, některé míň a jdou vyřešit, ale samozřejmě ty hráči, pokud to nehrajou v klubech, tak takhle když přijedeš jednou za dva měsíce na nároďák, tak to úplně jako nenajdeš v sobě.
6: Lukáš Horníček teď už má dobrých 10-15 sekund balón u nohy a jde od puntíku pro penaltu na hranici pokutového území. Pak rozehrávka do levé strany, ale znovu nákop. Teď Stanišič dovnitř pokutového území na golmana Livakoviče. Tomu se úplně nepovedlo odkop a Češi jsou už před pokutovým územím. Ambros prostrkává na Hložka, Hložek si to kroutí. Krásný oblouček, tam je Šulc, ale je o něco delší. Ten balón z hranice pokutového území neletěl přímo k brance, ale spíše do jeho pravé strany. No a tam nemohl doskočit. Sice pěkný oblouček a řekněme chytře myšlený, ale příliš vysoký pro Pavla Šulce. No a pak Chorvati rychle vyvezli balón už pryč od vlastního pokutového území. Byl tam nedovolený zákrok a tak rozehrává Luka Modrič. Stanišič je volnější na pravé straně, ale všechno je to ještě na chorvatské obrané polovině a tež teď přesun směrem dopředu. Luka Sučič ale zpátky. Stanišiče tlačí Karabec k pokutovému území a donutil ho k přihrávce na Livakoviče. Zahraje si u vlastního vápna také Gvardiol. A na levé straně můžeme také vidět Perišiče, který to tentokrát zkouší na Ivanoviče takovým obloučkem, který ale byl neúspěšný. No, teď takové zvláštní věci na hřišti. Hrát se teď na malou chvíli nebude, protože ten balón už tam při tom odkopu se nevešel do hrací plochy, to znamená, že aut Čechů od středové čáry. Coufal to zkouší za obranu na rozeběhnutého Hloška, ale tam byli připraveni obránci Chorvatska, konkrétně Gvardiol, a tak se Coufal posunul takovým rugbyovým způsobem o 20-25 metrů. Teď Ambros si chtěl zpracovat míč do běhu, ale odskočil mu, ovšem Ambros okamžitě bojuje zpátky, stejně jako další Češi, ale Chorvati se z toho dokázali vymotat. Matanovič oblouček za českou obranu, sláma, tohle by měl zvládnout, hlavička zpátky na Horníčka z nějakých 10 metrů a povedlo se. Horníček okamžitě zpátky na slámu. Ten do středu pole. Pavel Šulce snaží být hodně aktivní v tom náběhu. Teď se diví, proč mu Karabec nedal do lajny, ale Karabec trochu zastavil hru a dal spíše kolem středové čáry na Červa. Hrnáč, Češi přenáší hru teď do pravé strany. Coufal vrací zpátky na Sadilka. Chorvati už se dokázali zatáhnout. Ambros, tohle byl zajímavě myšlený balón, kterým chtěl dát za obranu Chorvatska do pokutového území spíš takovým křížem, ale Pavel Šulc se nerozeběhl a pravděpodobně by ani nedoběhl tuhle přihrávku Lukáše Ambrose. Ale rozehrávka Chorvatska postupná, no a Luka Modrič teď pod velkým tlakem Sadilka. Sadílek jemně nohou podkopl Luku Modriče a okamžitě se mu omlouval ve 28. minutě za stavu 0-0 mezi Českem a Chorvatskem.
8: Párkrát ho přidržel za dres, samozřejmě je překvapivý, že Sadílek třeba vypadá v naší lize nejpohyblivější, takový ten defenzivní hráč, a přesto teďka vlastně dvakrát ho Luka Modrič úplně jednoduše odmít tělem a nenechal ho k sobě vůbec přijít.
6: Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, zatím je to 0-0 na úvod Ligy národů elitní skupiny v zápase mezi Českem a Chorvatskem. Znovu zrychlení hry od domácí reprezentace, respektive pokus, ale ta přihrávka ze středu pole na Pavla Šulce byla příliš dlouhá. Chorvatsko stále hezky odzadu. Stanišič z Bayernu Mnichov, ten zmatkovat nebude. Dává na Modriče, Modrič na Gvardiola. Teď hrají velká jména i velké týmy. Sice tam byl Modrič pod jemným tlakem Hloška, ale vůbec mu to nedělalo problémy před vlastním pokutovým územím. No a teď může Perišič vyvážet hru k polovině hřiště, zapojuje se tam také Ivanovič, ale dobře. Teď zastavený pokus Chorvatů o přesunutí do protiútoku, no a pak Perišič doslova dotlačený Hloškem do zámezí, byť se trochu divil, tak nakonec to byl Ivanovič, a byť se trochu divil, tak budou vazovat Češi na útočné polovině. Coufal vyměňuje si pár krátké narážečky, zapojil se do toho také Ambros, jenže znovu přihrávka do středu pole na vlastní obranou půlku. Červ na Chaloupka, Chaloupek na zbíhajícího Šulce, který je u středové čáry, ale vrací přes ní zpátky na Chaloupka a Chaloupek to zkouší křížem na zabíhajícího Coufala, ale toho si pohlídal Ivanovič a teď si to tam krásně předal s Perišičem, posunutí kolem levé lajny od Chorvatu, ale Matanovič zastavený. K němu zatím vystoupil, řekněme, dobře hrající hranáč. Není na něm nějakým způsobem příliš vidět, že v Hoffenheimu vlastně nezbírá skoro žádné minuty a hraje úplně minimálně. Teď se ale budou muset Češi znovu bránit. Sadílek tam musel rychle obskočit Modriče, ale Modrič si poradil tělem a pak roztahuje hru podél středové čáry do pravé strany, kde kombinují Stanišić a spolu s ním také Luka Sučić. Ten utíká Slámovi, přenáší hru Ivanovič, ale tam byl dobře postavený Coufal, ale při tohle zpracování se mu úplně nepovedlo, takže může hrát Ivanovič, také Luka Sučić, který má velký tedy manévrovací prostor. Ivanovič, centr do pokutového území a Hranáč, dobře postavený, ale jen před vápno, tam je Gvardiol. Gvardiol dává znovu zpátky Perišić, ale do středu pole na Modriče. Modrič vymýšlí nějakou přihrávku pro strčení do pokutového území, ale zatím si to rozmyslel. Chorvati tam obléhají ten český blok, který je tentokrát zavřený u vlastního pokutového území. Do rozehrávky se vložil také Petar Sučić a teď ale hraje až u středové čáry. Gvardiol, výborná práce, kterou tam teď předvedl Lukáš Ambros, který rozhodil Kovačiče, který nemohl postupovat směrem dopředu. Teď je to taková vyčkávaná od Chorvatů, kteří se trochu stáhli ke středu hřiště a Staničič do středového kruhu na Vuškoviče, Vuškovič na Gvardiola. Češi se teď snaží trochu vytáhnout to napadání, ale už znovu spíše couvají zpátky na vlastní obranou polovinu. Chorvati hledají nějaký prostor, kudy by se tam dostali, no a teď bude mít Vuškovič trochu víc toho místa, protože se to otevřelo na pravé straně. Vuškovič šel skoro krokem dopředu, potom do lajny Stanišić, dobrá práce Karabce a také Šulce. Šulc ukazuje, pojďme ven, pojďme napadat. Spoluhráči ho tak nějak napůl poslechli. Luka Modrič jde přes střed pole, hezký oblouček do levé strany. Ivanovič znovu mu a tam zabíhá Perišić, ale Ivanovič to bere na sebe, prostrkává na krátko Kovačič. Ivanovič, všechno se kombinuje v rohu vápna. Centr do pokutového území, no a tam se nakonec prodral, alespoň k pokusu o hlavičku Matanovič, ale byl stlačený českými defenzivními hráči, ale teď chorvatská část hry. 32. minuta 0-0 mezi Českem a Chorvatskem, ale hostující reprezentace, řekněme, v tlaku. Teď Petar Sučić, po něm Stanišić, přihrávka do středu pole. Češi se snaží dostat k balónu a snad už se jim to teď povede a platí to. Coufal dobře vystoupil, výborná práce Lukáše Ambrose, teď tam předvedl Kličku na vlastní pokutovém území, ale musí trochu počkat, až se mu spoluhráči vysunou, protože ti také potřebovali vydechnout po tom chorvatském obléhání. A tak Češi pěkně odzadu od stopera Chaloupka. 32. minuta, Liga národů 0-0 mezi Českem a Chorvatskem, ale teď přišel chorvatský tlak.
5: Určitě, teď zase jenom takový postřeh, jak využívat ty hráče. Tady Adam Karabec, jak jsem říkal, levý křídlo, mohl dostat teďka dvakrát balón, nejdřív od Chaloupka, pak od Slámy, nedostal a vlastně jenom brání, takže teď se dostal do takového centru, z levé strany centru, a není to úplně jeho největší přednost.
6: Sláma teď bude pod tlakem, no a teď ukázal, že už se oklepal, protože Matanovičovi krásnou kličkou se dokázal vyhnout a sklepl zpátky na Sadílka, tedy na Chaloupkách, k míč se pak dostává k Sadílkovi, který má hodně na starosti rozehrávku, pokud to je úplně odzadu. Teď to zkouší Hranáč křížem a nakonec nachází Karabce, který okamžitě sklepává do vápna. Výborná práce v první chvíli, jsem chtěl říct, Ložka, který tam dokázal předskočit Vuškoviče. Bylo to na hraně malého vápna v jeho rohu, ale Ložek byl tlačený, takže si nedokázal zpracovat míč. Chorvati ho získali a už ho vyváží na útočnou polovinu. A teď pozor, spolupráce Sučičů, Luka na Petara. Petar už je ze strany u pokutového území, ale Krásná práce, kterou teď předvedl Štěpán Chaloupek, pak byl atakovaný, Soca nechává pokračovat ve hře, protože Šulc může hrát u půlící čáry, toho tam zase napadá Stanišić, ani tohle nebyl nedovolený zákrok, možná, že Šulc ani nevěděl, že má Stanišiće za sebou a navíc tam byl skoro úplně osamocený jen s Ložkem. Češi tentokrát rychle nevyběhli do protiútoku a tak může hrát Chorvatsko kolem středové čáry.
5: No, Chorvati jsou v tom pressingu po té ztrátě nekompromisní a je jedno úplně, který z nich to je, ty největší hvězdy prostě vůbec nepřemýšlejí nad tím, že by si jako odpočinule, okamžitě jsou, jak řekl bych, hyeny na ten balón a často se jim daří ho získat. Teď pozor. Skvělej balón od Modriče.
6: Modrič, tam si obazuje Luka Sučić Slámu, ale nakonec tam byl Karabec, ale nedotáhli to Chorvati, sklepli zpátky. Stanišić z pravé strany centroval do pokutového území, ten míč byl příliš dlouhý, ale ještě ho získala hostující reprezentace. Luka Modrič teď na levé straně a přihrávky pěkně po zemi. Ivanovi Vuškovič spíše ke středovému kruhu. Vuškovič chtěl na Guardiola, ale tam vyběhl Šulc, a tak Vuškovič to zasekl tam a zpátky. Pavel Šulc je teď nespokojený s tím, že se Češi víc nevysunuli, ukazoval jim to tam už několikrát rukama, možná i Santidenia jako trenér, ale pozor. Ivanovič si to dává na pravou nohu, už je u pokutového území, ale dobře, proti němu teď vystoupil Červ. Ale znovu se balón odráží jen Chorvatům, kteří je hrají znovu na středové ose Modrič. Na pravé straně Lukas Sučić a také Stanišić. Lukas Sučić prostrkává do vápna, Modrič má trochu víc prostoru, chtěl dát za sebe patičku, odražený balón, teď si ho ale nedokázal Petar Sučić zpracovat a odskočil mu od nohy k malému vápnu, kde už byl připravený golman Horníček, ale těch děr tam bylo najednou moc v české defenzivě.
8: Asi největší šance Chorvatů, i když nebyla úplně zakončená, tak úplně jednoduše ten tlak sílí samozřejmě, znova velká
6: ztráta. A pozor, špatná rozehrávka, teď kterou předvedli Češi odzadu, byl to Chaloupek, Chorvati to dohráli do středu polet, tam je Kovačič dává na Ivanoviče, ten se otáčí, kolem coufal, ale coufal ho stihl basketbalovou terminologií na nohách a dokázalo vytlačit ven z pokutového území. Ale teď je ten tlak Chorvatska obrovský, domácí reprezentace se vůbec nedokáže dostat k balónu, zapojuje se do hry také Vuškovič a Guardiol jako stopeři, no a také třeba teď už po několikáté Lukas Sučić, který je hodně aktivní, už je v rohu velkého vápna, čeká na Stanišiće, nakonec mu dává přihrávku, ten po zemi do pokutového území, ale teď dobrý odkop, který tam předvedla česká defenziva, ale stále si nemůže odpočinout, stále jsou Češi v tom zalezlém obraném bloku a Chorvati je obléhají. 36. minuta, je to 0-0 mezi Českem a Chorvatskem, ale obrovský tlak hostující reprezentace. Stanišić jako pravý bek teď je skoro u pokutového území, ale sklep pává zpátky na Vuškoviče. Ložek se snaží atakovat, ale Modrič mu vůbec nedal prostor, aby se k němu dostal ani čas. Takže může hrát tentokrát Petar Sučić a až teď možná chvilka uklidnění, protože Chorvati se vlastně sami těmi přihrávkami dostali až za půlící čáru. No a teď tam přijel v tvrdém skluzu Lukáš Červ. Tohle bude žlutá karta. Lukáš Červ se diví, ale tohle byly sáně jako od legendárního Němce Georga Hakla, protože ve středu pole tam došlápl na Petara Sučiće, akorát aspoň na první dobrou to tak vypadalo a Sučić se tam hodně tedy nechápavě díval po Lukáši Červovi.
8: No tak tohle může být i malinko z frustrace. Lukáš Červ šel do takového skluzu s jednou nohou podrazil Modriče a druhou Sučiće. Myslím si, že žlutá karta na místě, samozřejmě na této úrovni, asi zasloužená.
6: A pokračuje se, že Chorvati rozehráli, ale ne žádný nákop ve 37. minutě za stavu 0-0 mezi Českem a Chorvatskem. Pěkně odzadu Stanišić bez problémů na hranici vápna, kde je připravený Guardiol, tedy chorvatského pokutového území. Guardiol chvíli vyvážel balón, než mu cestu zahradil Hložek, ale nedokáží teď Češi v tom presu pracovat tak, aby Chorvaty nějak ohrozili v té rozehrávce. Modrič tak může dát kříž do levé strany, kde už je připravený Perišić. Ten má proti sobě Ambrose, ale ani Perišić si netroufil na sprinterský souboj a čeká na krátké přihrávky Kovačič a společně s nimi také Ivanovič a Chorvati. Tentokrát chyba v těch trojúhelnících, v těch nahrávkách. Nedokázal Ivanovič prostrčit na Perišiće.
8: No teď máme za sebou desetiminutovku, kdy jsme byli jednoznačně slabším týmem, nedokázali jsme se dostat na ten balón nebo se na něm udržet a teď jsme viděli opravdu tu sílu těch chorvatských hráčů, teď skvěle Ambros se uvolnil.
6: Ambros ukazuje, že ten se nebojí, Ambros posunul do středu pole, kde Šulc dává do pravé lajny na Hložka, ale ten už byl přece jenom v momentě přihrávky kousek za chorvatskou obranou, přece jenom Šulc to nemohl dávat z první, trochu se tam ten míč zadrhl, to je asi správnější slovo.
8: Je to správně řečeno, jenom to jsou takové chybičky, které tě prostě připraví o ten balón. Samozřejmě Adam Hložek, chápu, že chce jít dopředu, že chce útočit, ale teďka v tenhle moment je důležitý prostě ten balón udržet a ne ho jako jednoduše ztrácet a vlastně jenom běhat bez míče. Teď si musíš trošku zahrát, aby si i ty Chorvaty malinko unavil, protože samozřejmě s tím balónem ta únava tolik nepřichází.
6: Chorvatsko znovu na vlastní obrané polovině, stoper Vuškovič dá Guardiolovi na 10 metrů 15, ne. seběhl si tam kapitán Chorvatska Luka Modrič, který okamžitě posouvá do pravé strany. Tady je Luka Sučić a nabíjí si to nebo nabírá směr středová osa, pak posouvá nakrátko na Kovačeviče a už jsou Chorvati u pokutového území, ale na levé straně Perišić do vápna. Ivanovič teď ho Ambros nechytil, ale přihrávka na Matanoviče neprošla, protože tam byla noha Robina Hranáče, ale Vladimír Coufal zase nadělal problémy české defenzivě, protože parádičkou si tam obazoval proti hráče, ale pak už nevyvezl ten balón dál od vlastního pokutového území a tak dál. Můžou hrát Chorvati, přijde centr od Ivanoviče z levé strany. Nakonec přichází Matanovič, dostává se k hlavičce, ale jen tak nadrazil ten balón za sebe, kde je Karabec, který má hodně defenzivních úkolů v tuhle chvíli. Jeho přednosti jsou na opačné straně hřiště, ale musí pracovat pro tým. Takhle to prostě jinak nejde. Santidenia tam teď znovu udílí další pokyny, ale potřebovali by se přece jenom hráči české reprezentace alespoň na malou chvíli dostat k míči a trochu si s ním pohrát. To se teď určitě nepodaří, protože Vuškovič bez problému na vlastní obrané polovině dává na druhou stranu, kde je Kovačić a na lajně už také rozeběhnutý Perišić, k němu se zatahuje Ambros. Perišić už je skoro u rohu velkého vápna, zasekává pod sebe Ivanovič, ještě sklepnutí. Teď naštěstí od Ivanoviče nepřesná přihrávka, naštěstí pro český tým na Kovačiče. Kovačić to zkoušel takovou průnikovkou před vápno, ta se nepovedla. No a teď sprinterský souboj, ale Lukáš Ambros teď neměl na Ivanoviče, který rozkmital svoje nohy a

0: podstatě zastoupil prostor a čeká na přihrávku zpátky. No a Sadílek na levé straně byl zastavený Stanišičem, takže z toho nadějného breaku je nakonec postupná rozehrávka, ale alespoň Češi můžou na chvíli uklidnit hru a trochu si pohrát s balónem. Teď Hranáč, Červ, kombinace ve středovém kruhu, Chaloupek a na levé straně má trochu víc prostoru Sláma. Prostrkává do vápna, Šulc tam běží, ale ve skluzu také Vuškovič. Tahle kombinace už vypadala o něco lépe a alespoň se domácí reprezentace probila k vápnu soupeře.
1: Je to tak, teď rychlý out.
0: Dává Sláma na Sadílka vedle pokutového území, ale nakonec to Češi znovu vyhazují ke středové čáře. Chaloupek podél lajny středové na Hranáče. Hranáč na Vladimíra Coufala. Coufal zase zpátky. Hranáč se teď taky pustí trochu do útoku. Okamžitě jde do náběhu. Tam Coufal sice dal jesličky Ivanovičovi, ale bude muset zapracovat, protože Kovačič získal balón. Hravě odmítl Coufala. No a teď pozor, tady je Petar Sučič. Už je upáhla, zasekl si branci hráče. Výborně, Horníček. Krásně to teď udělal český brankář.
1: Skvělý přechod Kovačiče, samozřejmě Sučič je levák a myslím si, že Štěpán Chaloupek, pozor, to je velká chyba, zase našich, pozor, ale naštěstí jsme to uhasili. Sučič je levák a Štěpán Chaloupek mu to zbaštil, jak se říká teď, zase to asi Ambros nestihne. Velká šance Chorvatů, kterou Horníček chytil, ta střela nebyla úplně gólová, ale byla doprostřed brány, takže Horníček neměl úplně těžkou pozici, ale hrozně rychlej přechod Chorvatů o takový jako zase naší lehký ztrátě a na tohle si musíme dát velký pozor.
0: A znovu jsou Chorvati u českého pokutového území, když teď už to neplatí, protože Perišič a Ivanovič nakonec museli souhru dostat spíš ke středové čáře. Vuškovič ve středu pole, Luka Modrič přesně na středové ose. Dá si nakrátko teď s Petarem Sučičem. Vyměnili si tam balón, Chorvati teď čekají ještě 2 minuty do konce základní hrací doby, ale teď pozor, krásný oblouček za obranu. Tam je Luka Sučič, už je před Horníčkem. Bylo to postavení mimo hru, zatím to nevypadá, protože asistent rozhodčího má praporek dole, ale krásný záběh z lajny a oblouček za českou obranu. Sučič si ho sice zpracoval, ale pak nedokázal zakončit, protože ho tam trochu vystrašili Horníček i další hráči, jenže další centr do českého pokutového území, respektive takový oblouček na zabíjajícího Perišiče. Tento chtěl dostat dalším obloučkem na Mataroviče někam za malé vápno, ale Perišičovi se ta přihrávka úplně nepovedla. Češi odvrátili do zámezí, takže po chvilkovém zedmutí domácí reprezentace znovu tlak chorvatského týmu, který teď v závěru prvního poločasu za stavu 0-0 bude zahrávat roh z levé strany, stále stejná šablona, už letí centr do pokutového území, je nadražený, teď musí Karabec dávat pozor, ale zvládlo to a hlavou prodloužil ven z vápna. Kovačič, nikdo teď nevybíhá proti Luku Sučičovi a jeho ránu nakonec zblokoval Karabec, který se teď obětoval, hodně toho naběhal, z levé strany se přesunul dokonce do prava a ukazuje svým spoluhráčům, že tam už to nestihne, ať ho zastoupí, ale hraje se na levé straně. Perišič centruje do vápna, ale tam je připravený na hranici malého pokutového území Hranáč a odvrací balón znovu ven z vápna. Ještě 0,5 minuty do konce základní hrací doby prvního poločasu. Modrič k vápnu, Luka Sučič, Matanovič a teď všem zatrnulo těsně vedle branky Lukáše Horníčka, který si jen tak postoupil a ohlédl se ke své levé tyči. No,
1: velký tlak, samozřejmě ta kvalita Chorvatů, bavili jsme se o tom před zápasem, zase bavím se o to, že možná je to to nejslabší ústo, který nás čeká, ale ta kvalita je obrovská, vidíš na každém postu skvělý hráče ze skvělých týmů a teď se to na tom hřiště ukazuje, nebo teď, posledních 25 minut.
0: Ještě 1 minuta se bude hrát z prvního poločasu, právě tolik nastavil Simone Soca, no a znovu se Chorvati zadarmo dostali k míči a Ivanovič tam kouzlí. Na levé straně má proti sobě Coufala, který ho dokázal zastavit, ale ze zadu si se běhli další chorvačtí hráči. Vypadá to docela jednoduše, teď Chorvati zatlačili Čechy k jejich vápnu, až se trochu ukvapil stoper Vuškovič, říkal si, už nebudeme dál kombinovat a pravou nohou to chtěl zkusit křížem, ale ten jeho pokus z dobrých 25 metrů se jen tak došoural po zemi za koncovou čáru, tohle nebyl povedený nákop, prostě se to tam nevešlo tentokrát na nárt. Ještě 15 sekund je pravděpodobné, že český brankář Lukáš Horníček vykopne a Simone Soca ukončí.

0: první poločas, ještě hlavičku je Ložek u středové čáry, také Sadílek, tak ještě možná bude pokračovat český útok. Šulc dává do strany, kde je teď Karabec na pravo, prostrkává na Hložka, Hložek je ale bráněný Lukou Modričem a ten si před něj dal tělo, dokázal zastavit jeho běh do malého vápna, kde už byl připravený golman Livakovič. Po prvním poločase, který ukončil Simone Soca hned po tom, co Livakovič chytil balón, Česko-Chorvatsko 0-0. Byly tam nadějné momenty, ale zase na druhou stranu musíme říct, že také obrovský tlak Chorvatů v některých chvílích.
1: Určitě. Chorvati od 20. minuty dominovali na hřišti a tam jsme toho moc neměli. Teď vlastně až na konec toho poločasu první akce Adama Karabce z pravý strany, protože celý poločas hrál tady vlevo pod námi. Tady se vlastně k míči vůbec nedostal, do ofenzivy vlastně nula. A teďka vlastně za tu minutu, kdy se s Ambrozem přehodil, tak vlastně hned vymyslel velmi zajímavou situaci pro Adama Hloška, kterou hasil Modrič. Ne překvapivě, protože on tu hru čte výborně a i v defenzivě je to silný hráč. Vidíme nějaký ty momenty, bavili jsme se o tom, myslím si, že je důležitý obzvlášť pro tu hlavu, že neprohráváme, že prostě jsme ten zápas jako zatím zvládli bez gólu inkasovaného, protože dopředu jsme neměli nic, ale jsou to maličkosti.
0: Říká Pavel Horvát a my se přihlásíme z Edenu zase za nějakých 12-13 minut s druhým poločasem.
2: Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď ale měníme sporty, míříme do Itálie na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Ve finále kajak crossu jsou dva Češi, představí reportér Jan Suchan.
3: Jakub Krejčí a Matyáš Novák na startovní rampě společně s dvěma Francouzi, Mador a Triumf. Tereza Knevla už získala zlato v ženském finále. Teď je Jakub Krejčí, jde na první místo, hned za ním je Matyáš Novák až na třetí a čtvrté pozici dva Francouzi. Jakub Krejčí teď čelí ataku dvou Francouzů a Matyáš Novák to využívá k tomu, aby ujížděl na prvním místě naprosto suverénně. Jakub Krejčí se propadl na čtvrté místo. Matyáš Novák má náskok nějakých 10 metrů a pokud neudělá velkou chybu, tak se i on stane mistrem Evropy a připíše si obrovský úspěch ve své stále krátké kariéře. Už jenom protivodná branka číslo 6. Matyáš Novák se z ní vytáčí jako první. Bude z toho další české zlato během pár minut. Jakub Krejčí už to vzdává, na něj zbydou brambory, ale Matyáš Novák navazuje na svou kamarádku Terezu Knéblovou. Oba vyrůstali v Olomouci, oba teď trénují v Praze a oba teď v italské Ivrej získali zlato v kajakrosu na mistrovství Evropy. Ohlasy se vám pochopitelně pokusíme dodat na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Co možná nejrychleji, Česko tak dokončuje vynikající evropský šampionát tady v italské Ivrej. Jsou z toho nakonec 3 zlaté medaile, když na Jakuba Krejčího z vodního slalomu navázali v kajakrosu Matyáš Novák a Tereza Knéblová. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my zmíříme znovu do italské Ivrej na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Kolega Jan Suchan má u svého mikrofonu vzácného hosta.
1: Tereza Knéblová stále neopouští úsměch, však také proč by opouštěl, vždyť vy jste mistryně Evropy, co na to říkáte?
2: Je to naprosto neskutečný, byl to šílený závod, protože jsem byla závod za tmy a zrovna mi to takhle vyjde, závodila se mi fakt skvěle, jsem ráda, že se mi to povedlo takhle ustát a vyhrát takový atmosféře, bylo fakt skvělý, ještě je tady moje rodina a kamarádi, je to fakt něco prostě hrozně speciálního a jsem strašně šťastná.
1: Nebylo to vůbec za ranou, byl to enormní boj až do cílové fotobuňky s Polkou Zvolinskou a hlavně Britkou Franklinovou, tak co vy na ten závěr?
2: Byl to fakt šílený závod, byla jsem hrozně ráda, že to fakt byl boj od začátku do konce, o tom je cross a strašně mi to bavilo a jsem ráda, že na konci mi to vyšlo, povedlo se mi Britku trochu odtlačit doprava a tím se zpomalila její dráha, takže jsem mohla potom líp jet a jsem strašně ráda, že mi to vyšlo a je to fakt skvělý.
1: Organizátoři z toho tady udělali tak trochu diskotéku, zhasínali a rozsvěceli světla, burácela do toho hudba, fanoušci byli taky hodně hlasití, tak jak se vám to pozdávalo?
2: Mně se to strašně líbilo, samozřejmě ten čas je takovej trošku ošemetnej, už jsem v téhle době většinou už v posteli, takže bylo těžké si na to nevyknout, ale je to super, myslím, že to za tu atmosféru to stálo a bylo to fakt skvělý a myslím si, že ten noční závod má něco fakt do sebe.
1: Nejen Tereza Knéblová získala zlato, po pár minutách vás napodobil váš kamarád z Olomouce Matyáš Novák, tak co byste dodala k němu?
2: To je fakt pohádka, já jsem strašně ráda, že se nám povedlo zase něco takového, že český tým prostě zase byli tři lidi ve finále, z toho dvě vítězství. Já si myslím, že je to skvělý, ještě když je to Matyáš a prostě kamarád z Olomouce, tak je to fakt něco hrozně speciálního. Jsem ráda, že ty momenty můžu sdílet s lidmi, kterým jsou mi tak blízko, takže jsem hrozně ráda.
1: Tereza Knéblová je za rok 2026 mistryní světa ve vodním slalomu a mistryní Evropy v kajak crossu. Tak jak shrnete tenhle rok?
2: Na to asi moc teďka nenajdu slovo, je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala, ale myslím si, že bude hodně těžký na něco takového navázat, budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
1: Říká vodní slalomářka Tereza Knéblová těsně před slavnostním vyhlášením po té, co získala titul mistryně Evropy, stejně jako chvíli po ní mezi muži Matyáš Novák, kterého se snažím, pokud ho neuvidím tady, ale zdá se, že Matyáš Novák ještě se blíží teprve ke slavnostnímu vyhlášení, ale teď zahlížím, Matyáš Nováka je pravděpodobně honěný na to předávání medailí, ale alespoň rychlý ohlas Matyáš Novák a nový mistr Evropy v kajakrosu. Matyáš Novák, vaše úvodní slova.
3: Já jsem hrozně šťastný, ten den byl celý je hodně chaotický, ale vlastně jeli jsme tady večer, svítili tady dýmovnice, fanoušci řvali, bylo to super. Já teď moc nedokážu zpracovat, měl jsem i hodně štěstí v průběhu toho závodu, ale myslím, že jsem odvedl skvělý výkony ve všech těch jízdách. V tom krosu je důležité se furt vracet do té koncentrace, pak si zase trochu polevit a tak dál, takže to si myslím, že se mi povedlo a je to super, je to fakt super.
1: Nicméně vy jste snad skoro polovinu trati, možná i víc, jel osamocený v čele s velkým náskokem, tak jaké to pro vás bylo?
3: Já jsem věděl, že už je to poslední jízda, takže já jsem se vůbec neohlížel. Otočil jsem tu první protivodu a říkám, že teď musím vybouchnout a nechat tam úplně všechno. A díval jsem se vlastně až za eskimákem, jak jsem na tom. Viděl jsem, že to je dobrý, jak jsem trošku zvolnil, ale to občas bývá problémový, jak člověk nad tím začne přemýšlet, že má čas, ať to ujede, ale povedlo se to úplně v pohodě, pohlídal jsem si to a jsem hrozně rád.
1: Jak se Matyáši Novákovi pozdávala ta atmosféra večerního závodu, ze které pořadatelé udělali takovou trochu show?
3: Je to super, vlastně tak ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější a myslím si, že my tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, za to, jak za toho denního světla a to by mi mohlo být problém v tom slalomu třeba, ale tady v tom krosu to vůbec není problém a ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky. Takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: To říká Matyáš Novák, kterého už za chvíli poženou organizátoři na slavnostní vyhlášení, protože se stal mistrem Evropy v kajak crossu. Chvíli předtím totéž dokázala Tereza Knéblová z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Ano, děkujeme za tyto rozhovory. Já jen připomenu, že už za malou chvíli začne druhý poločas úvodního zápasu v elitní skupině fotbalové Ligy národů mezi Čechy a Chorvaty. Po prvním poločase je stav bezbrankový 0-0. V mezidobí se hraje také zápas Anglie-Španělsko, tedy soupeři českého týmu v elitní skupině Ligy národů. Angličané vedou po gólech Gordona a Kanea 2-1, ale prohrávali, protože už ve druhé minutě se trefil Španěl Lamine Yamal.

0: Krásný večer, posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Míříme na druhý poločas fotbalového zápasu v elitní skupině Ligy národů mezi Českem a Chorvatskem. Hraje se v Edenu a tam jsou také reportéři Mirko Vasič a pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát.
1: Dobrý večer.
2: Ještě jednou dobrý večer. Před druhým poločasem zatím 0-0 mezi Českem a Chorvatskem v Lize národů. Premiéra trenéra Santiago Deni, španělského kouče u fotbalové reprezentace. Právě teď hráči vbíhají na hrací plochu a uvidíme, jestli bude nějaká změna. Ale jestli dobře koukám, tak vyběhlo stejných 10 mužů do pole jako v půli první na chorvatské straně. Zatím nemohu říct, protože ne všichni se objevili na hrací ploše, ale také se zdá, že budou pokračovat ve stejné sestavě, takže 2, 4, 6, 8, 10, je to tak. Gólmani určitě stejní, takže si to zopakujme. V české brance Horníček, před ním Sláma, Chaloupek, Hranáč a Coufal. Na defenzivních záložnících Sadílek s Červem, na pravém křídle Ambros, na levém Karabec, Podhrot, Šulc a úplně na hrotu útoku, tedy Hložek. Na chorvatské straně třeba Luka Modrić s kapitánskou páskou nebo Kovačić, hodně viditelní oba Sučičové, to musíme říct, jak Petarta, Luka. No a taky musíme říct, že Chorvatsko je zatím jednoznačně lepším týmem tohoto zápasu. Pokud jde o domácí reprezentaci, ta dopředu neměla prakticky nic. Třeba se to ve druhé půli zlepší. Právě teď začala Simone Solca z Itálie. Řídí tenhle zápas a rozehrává Chorvatsko. A přesně jak to bylo po většinu prvního poločasu, zatím pěkně odzadu od stoperů.
1: Určitě, tak je potřeba ten chorvatský tlak, který od 20. minuty byl, tak pozor, skvělý přenešení Perišiče.
2: Na pravou stranu přijde, nepřijde center, protože Luka Sučić tentokrát trochu zklamal při zpracování a tak musí vracet zpátky. Češi se znovu zatáhli do hlubokého bloku, teď z něj zkouší vyrážet Sláma anebo Karabec, pracuje tam také Šulc. Vložek je hodně zatažený, když teď se taky přesouvá na svoji pozici. Vyráží na Guardiola, ale Guardiol bez problémů na Perišiče, ale tahle přihrávka byla příliš dlouhá. Tak Horníček neběžel na hranu pokutového území nebo na jeho stranu. No a Coufal chvíli čekal, jestli český brankář mu nepomůže. To se nestalo, asi by to bylo hodně riskantní. No a pak ztráta Ambrose a rychle může jít dopředu Ivanovič. Perišić už je, jsou Chorvati vedle pokutového území, ale Perišićův centr nebyl přesný. Adam Karabec to teď udělal dobře. Nějak zběsile neodkopl ten míč, ale skleplo pro své spoluhráče Sláma, který poprvé zažívá takovouhle úroveň, dal zpátky, ale Karabcová obrovská chyba v rozehrávce. Modrić je před pokutovým územím, už je ve vápně a je to 1-0, je to gól Chorvatska. Druhá minuta druhého poločasu, Chorvatsko vede 1-0 tady v Edenu nad Českem, ale co teď předvedl Karabec, u kterého začalo všechno tohle neštěstí, od lajny dával do středu. Tam to vystihl, tuším, Matanovič sklepl na Modriče, ten došel do pokutového území a prostřelil Horníčka.
3: No, samozřejmě zase to svádí k tomu, že budeme v tom hledat velkou chybu. Samozřejmě Adam Karabec nechtěl jen tak odkopnout ten balón, dával trošku těžkou přihrávku na Lukáše Červa do prostřed hřiště. Chorvati to přečetli, Modrić postupoval tak trošku sám, měl možnost nahrávat, ale rozhodce pro individuální zakončení a Štěpán Chaloupek si myslím, že patou ještě tu střelu malinko zvednul mimo Horníčku v dosah a prohráváme 1-0.
2: No a teď skoro další chyba, hned po rozehrávce Červ dával těžkou přihrávku Sadílkovi, tedy spíše nepřesnou, pak už to podání domácí reprezentace bylo o chloupek lepší. Ale zase ne o tolik, protože se Češi vytlačili právě u Karabce do zámezí. Takže budou vazovat Chorvati. No, nebyl to úplně povedený začátek druhého poločasu a Santi Deni asi jenom složil ruce v tom svém výběhu a trochu asi nevěřícně koukal, co tam Češi předvedli, ale ještě mají poločas na to, aby něco vymysleli. Teď ale Sadílek nedokázal odzbrojit Kovačiče. nedává do středu pole. Rychlý postup. Chorvati už jsou u českého pokutového území. Perišič centruje. Tam se Matanovič zkouší prodrat do hlavičky, ale byl u něj blízko Chaloupek. Pro ten balón, který pak vypadl ze strany na pokutového území, tak ho doběhl Karabec a okamžitě chtěl rozeběhnout Hloška, ale ten to měl k balónu daleko, daleko dál než stoper Vuškovič a ten bez problémů sklepl zpátky, takže 49. minuta. Česko už prohrává s Chorvatskem 0-1, když se před malou chvílí trefil Luka Modrič, no a Chorvati pokračují tak nějak v obléhání českého pokutového území. Perišič na levé straně úrohového praporku, centruje do vápna Horníček, ale pomohl mu Hranáč, ale míč odražený před vápno znovu sbírají Chorvati. Ivanovič se tam vymotal z velkého obležení, sklepává na Guardiola. Guardiol to má sice možná na střelu, ale zastavil jí Kovačič, Luka Modrič ve středu pole, přímo na středového se kousek od pokutového území, roztahuje hru do levé strany takovým obloukem na Perišiče. Perišič chtěl dát na Ivanoviče, ale teď přelstil všechny, jenže další chyba v rozehrávce, kterou teď předvedl Červ, a tak, že se Chorvatsko zadarmo znovu nedostalo u českého pokutového území k balónu, ale nakonec to domácí reprezentace byti trochu se štěstím zvládla a přes soufalá Horníčka uklidňuje situaci, ale druhá půle zatím není úplně dobrá v českém podání, odehráno necelých 5 minut bez pár sekund. Češi už inkasovali od Modriče a prohrávají na úvod Ligy národů s Chorvatskem v pražském Edenu 0-1. Co teď?
3: No tak samozřejmě uklidnit to, určitě to není příjemný vstup, ale na druhou stranu tomu gólu teď zrovna těžká rozehrávka, chyba Štěpána Chaloupka, Modrič to úplně lehonce přečet.
2: No a Chorvati znovu můžou jít dopředu, ale i oni špatně rozehráli. Tam trochu se divil Michal Sadílek, ale nepovedla se přihrávka ve středu pole, kterou znovu sbírají hosté a Luka Modrič u středového kruhu.
3: No, je tam takovou tou tenisovou terminologií, bych řekl, spousta nevynucených ztrát, který prostě od nás vypadá jednoduše. Já proto se snažím najít pochopení, protože ta únava, kterou nazbíráš, a ten tlak samozřejmě na tom hřišti je veliký, jo? Takže my tady odsaď vidíme, že hráči mají spoustu prostoru, je to jednoduchý, ale úplně to tak není.
2: Teď ukázal zkušenosti Vladimír Coufal, protože si k sobě nechal přiběhnout Ivanoviče skoro krohovému praporku, pak se zapřel, Ivanovič do něj zezadu vrazil a český kapitán skončil na zemi. Simon Soca z Itálie jako hlavní rozhodčí okamžitě pískal. A tak bude rozehrávat Hranáč, nakonec nebude, kývli na sebe s Horníčkem a Horníček běží na pravou stranu vedle pokutového území. Češi se přesouvají na polovinu hřiště. Horníček ještě čeká s tím výkopem, ale neměl by asi moc otálet. Až tady dlouhý nákop kolem lajny, Hložek půjde do hlavičky, ale Guardiol to dokázal zvládnout, alespoň na malou chvíli. Pak přihrávka na Ambrose, který chtěl okamžitě patičkou dávat dopředu na zabíhajícího Hloška, ale tenhle pokus byl zastavený. A tak Vladimír Coufal vhazuje dlouhý hod do pokutového území na Karabce, ten se ale nepodařil, míč se pak odráží zpátky k Coufalovi a před ním hodně razantně teď Ivan Perišič odklidil balón až na hlavní tribunu. No a teď možná může přijít, řekněme, standardní situace v podobě autu dlouhého od Vladimíra Coufala, což se také děje. Balón padá na malé vápno prodloužení, které tam předvedl Hranáč, ale ten míč jen obloučkem mířil sice do branky, jenže tohle Livakoviče nemohlo překvapit. No a Chorvatsko chtělo okamžitě jít dopředu, po pravé straně Kovačič táhnul balón, ale nakonec si celou situaci rozmyslel, zastavil se a Chorvati budou hrát od středového okruhu. Luka Modrič dává teď na Petara Sučiče, Luka Sučič a znovu hraje Modrič, tentokrát u půlící čáry, 53. minuta, Česko-Chorvatsko zatím 0-1 v Edenu, teď Kovačičová nepřesná přihrávka na pravou stranu, kde byl Petar Sučič, tu Češi vystihli a jsou u stoperu. Hranáč si dal neúplně dobré zpracování a pak měl štěstí, že Matanovič byl přece jenom o kousek dál a tak mohl vrátit zpátky na Horníčka, který si poradil s tou rozehrávkou. Znovu to Češi chtěli zkusit konstruktivně, ale Hranáč u lajny v těžké pozici a znovu do zámezí. No a nedostal se domácí národní tým ani k polovině hřiště.
3: No tak tady zrovna tato situace jednoznačně nacvičená z tréninku, kdy střední stoper vlastně jde až před krajního obránce, teď ty všechny moderní slova nebudu používat, ale vlastně to bylo o tom, že Robin Hranáč to nevyřešil fotbalově.
2: Teď kombinace na malém prostoru u Chorvatů, půlky hřiště. Perišić s Modričem tam chtěli dělat velké věci, ale Perišić už se dostal s míčem o malý kousek za lajnu, takže skoro u středové lajny vhazuje Coufal, zkouší to obloučkem na Hloška, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území, Karabec to má nabité na ránu. Gól! Gól! 54. minuta, Česko vyrovnává s Chorvatskem na 1-1. Krásná akce, krásný gól. A myslím, že Adam Karabec teď trochu odčinil tu svoji chybu před brankou Chorvatska.
3: Určitě skvělá práce Adama Hloška. Sledovali jsme ten jeho souboj po autu Coufala s Guardiolem, kdy si ho odstavil tělem a vlastně skvělá práce Sadílka, který strhnul jedinýho posledního obránce Chorvatů na sebe a Adam Karabec měl trošku prostoru na to, aby si zpracoval balón malinko uvnitř velkého vápna a v tom je jeho přednost. Čistá levačka, křižná střela a Livakovič byl bez šance.
2: Možná za námi teď slyšíte. Ano, Adam Karabec vyrovnal na 1-1. Po pár minutách v 47. minutě hned po přestávce Luka Modrič dostal Chorvatsko do vedení, ale v 54. minutě, tedy po nějakých 7 minutách, vyrovnává Adam Karabec. Velká část tohoto gólu jde za Adamem Hloškem, který si tam dokázal poradit jak s Guardiolem, tak se skluzujícím, nebo spíš tak v předklonu hlavičkujícím Vuškovičem a pak nabil na hranici pokutového území a Karabec zachoval klid a proměnil. Teď se ale musí Češi bránit, po levé straně sprintuje Perišić, jeho centr do vápna je odvrácený, odražený balón, ale znovu sbírají Chorvati, konkrétně Kovačič, to je velký hračička, ale teď to trochu přehnal, no a Guardiol bude mít možná znovu problémy s Hloškem, který teď má chuť. Nakonec ale Guardiol teď celou situaci zvládl a zpátky na Livakoviče a přes Vuškoviče. Chorvati u středu hřiště. Modrič roztahuje hru do levé strany. Perišić si ho tam zpracoval, ten dlouhý centr na prsa. Už jsou Češi u vápna, tedy už jsou Chorvati znovu u českého vápna. Kovačič do středu pole. Modrič oblouček do pravé strany, kde už je připravený Petar Sučić. Centr do pokutového území, ale tam Coufal. Znovu domácí reprezentace, teď zatlačená na pár metrů k vlastnímu pokutovému území, ale tentokrát se dokázala ubránit. Pokusy o pressing teď už zmizely. Dá se říct, Češi se snaží držet úzký blok a donutit třeba Chorvaty k nějakým nákopům za českou obranu, ale nedá se toho moc čekat, zatím jich moc nepřišlo. Teď Guardiol do levé strany, tady je Perišić, Perišiće stíhá Ambros, ale Perišić odcentroval Matanovič, ale ze záklonu. Tohle byla těžká pozice na nějakou dobrou střelu. Matanovič, jak je vysoký, tak se do ní sice srovnal, ale s tímhle pokusem nemohl mít Lukáš Horníček žádné problémy, v klidu si sebral ten balón, pak se ho sklepl vlastně na zem, čekal ještě nějakou chvíli, ale teď budu muset vyhodit, protože rozhodčí počítal, a tak Horníček do prava na Hranáče, Hranáč do středu pole, Šulc, Ambros chtěl ještě po lajně zpátky na Coufala, ale zasáhl Ivanovič do téhle rozehrávky. Takže Vladimír Coufal bude vhazovat u středové čáry na pravé straně, se běhl tam Šulc, dává zpátky Coufalovi, Coufal chtěl obhodit znovu na Šulce kolem Ivanoviče, to se ale nepodařilo, další nákop, teď je to série takových dlouhých balónů a nepřesností, až Pavel Šulc teď sprintuje po středového se, stíhal tam Modrič a tak roztahuje Šulc hru do levé strany, tam je Karabec, Karabec dává před vápno, balón, Sadílek, chtělo tam nějakým způsobem možná sklepnout za sebe, teď Češi protestují, možná by chtěli pokutový kop, ale hlavní rozhodčí Simone Soca zůstává úplně v klidu.
3: Jo, byla taková nepřehledná situace, možná spíš ještě naši chtěli roh, ale výborný zisk zase, Pavel Šulc rychle překonal takovou 20-metrovou část hřiště, přenesl do křídla a Adam Karabec prostě, když má ten balón na té levý noze, tak si s ním výrady.
2: 58. minuta, 1-1 mezi Českem a Chorvatskem na úvod Ligy národů elitní skupiny, ale teď špatná rozehrávka, kterou předvedl Sláma na vlastní obrané polovině a bude muset domácí reprezentace hodně rychle couvat. Modrič tam vidí Petra Sučiče, ale nedokázal mu dát teď dobrou přihrávku. Vyčíhal si ji na ní Sláma, který vlastně napravil tu svoji chybu a Tak to prostě někde ve fotbale je, sám si zkazil, sám si napravil.
3: No, je to tak, ale tak tohle prostě, znovu říkám, já nevím, jak to pojmenovat, řekl bych, to budou ty porodní bolesti, kdy ty kluci prostě se tlačejí do těch věcí, které úplně obvykle nedělají, ale viděli jsme před gólem Adam Karabec, teďka vlastně Jirka Sláma v té samé pozici, vlastně do středu přihrávka taková, která jde jako lehce přečíst a Chorvati samozřejmě mají kvalitní hráče na to, aby tohle činili. Teď.
2: To Ivanovič úplně nepotvrdil.
3: Chybička Ivanoviče, kdy mu podklouz balon pod placírkou.
2: A skončil v zámezí, takže Vladimír Coufal bude na vlastní obrané polovině na pravé straně vhazovat. Samozřejmě u Jiřího Slámy je to debut v národním týmu a hned proti, můžeme říct, jednomu z nejlepších světových mužstev, kterým je Chorvatsko. Teď Schulz dobře sklidnil situaci přihrávkou na Chaloupka a ten přes levou stranu právě přes Slámu se snaží dostat míč dopředu, ale Češi jsou zastaveni u pulící čáry a znovu se musí vrátit až k vlastnímu pokutovému území. Kde má trochu víc prostoru teď Hranáč, dal nakrátko Sadilkovi, ten mal měl okamžitě, ale na zádech přilepeného Petra Sučiče, ale dal krásnou přihrávku. Vladimír Coufal bíhá do pokutového území, ale Ivanovič ho doběhl. Přece jenom moje o něco mladší a rychlejší a navíc. Český kapitán byl v postavení mimo hru, ale teď to vypadalo hezky a ve druhé půli jsou tam znovu, řekněme, náznaky.
3: Ano, tohle je ten balón, kdy vlastně ho musíš zahrát dlouhej. Byla to ta situace, kdy vlastně celá obrana vystupuje a je to souboj Coufala s jeho osobním strážcem v tu chvíli a bylo to správně zahraný, bohužel Láďa Coufal byl v nějakém půlmetrovém offside.
2: 60. minuta, 1-1 mezi Českem a Chorvatskem v Lize národů. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. A teď pozor, pas na Perišiče za českou obranu, ale nakonec se vytočil na levo k rohovému praporku, tedy z pohledu Chorvatů na levo. Perišiče tam tlačí Ambrosa, dokázal ho tak rozhodit, že Perišič špatně přihrál, pak odražený míč u lajny a zkoušel to tam teď prostrčit Guardiol zpátky na Perišiče, který stál, ale v offsideovém postavení. Ambros o tom velmi dobře věděl a propustil ten balón za sebe. A tak bude tým Santiago Deny, španělského trenéra, tedy česká reprezentace, rozehrávat od vlastního vápna. Horníček do pravé strany na Hranáče vedle pokutového území. Ale Chorvati teď dobře napadali, Coufal nedokázal přihrát. A Matanovič tam vidí rozeběhlého teď Petra Sučiče, ale neprocpal na něj svoji přihrávku a balon se odrází k Horníčkovi. Krásná práce teď od Slámy. Sláma sklepl do středu pole. Tam si narazil Schulz s Karabcem a už je Schulz vedle pokutového území. Snaží se vyhnout stoperu Vuškovičovi, ten ho povalil rukama, ale tohle se pískat nebude. A tak půjdeme na druhou stranu. Výborně vystoupil teď u středové čáry Chaloupek. Karabec do středu pole. Adam Ložek má to na pravou nohu, pálí, ale tenhle jeho pokus míří vysoko nad 61. minutě. Ale zdá se mi, že ten gól tedy trochu zvedl sebevědomí českému týmu.
3: 100%, teď zase dobrá práce na cestě Karabec-Schulz, potom Adam Hložek dostal balon někde na 30 metrech na straně a bylo úplně jasný, jakou myšlenku má. Na tři doteky se dostal do zakončení, vystřelil sice tvrdě, ale nepřesně a samozřejmě tohle je jeho práce.
2: Teď Chorvati, ale česká defenziva dobře pracuje, dává na Horníčka, teď si Chaloupek dovolil velkou věc. Naznačení tělem nechal balón běžet a Petar Sučič mu to zbaštil, takže to Chaloupek zvládl. Další těžká rozehrávka do středu pole, tam Červn nespracoval ten balón, ale Kovačič nevystřel, ještě pozor, odražený míč od vracejícího se jednoho českého hráče a tak, že nepřeloboval golmana Horníčka, který musel rychle zacouvat do vlastní branky, ale česká reprezentace se toho snaží využít. Otevřenější obrany Ambros dává na Hložka ten balón, ale zastavuje Vuškovič, no tak teď to utkání nabralo docela grády. Vlastně chyby nějakým způsobem na obou stranách, ale nedostalo se to k zakončení, alespoň ne od protihráče. Tam byl ten odražený balón, který divže nepřeletěl.
3: Byl to Lukáš Červ, který předtím zkazil to převzetí toho míče a samozřejmě to by byl velmi nešťastný gól, ale vidíme to, znovu to opakuju, ty kluci do něčeho jsou tlačený, do těch přihrávek takových v úvozovkách do těžších pozic, než prostě jsou na to zvyklí a samozřejmě ty ztráty přicházejí.
2: Teď velké střídání na chorvatské straně, odchází Ivanovič, Matanovič a Luka Sučič a místo nich se na hrací ploše objeví Ante Budimir, tak to je klasický hroťák z Osasuny v Lalize. dává hodně gólů a společně s ním nastoupili také Mario Pašalič a Marko Pašalič. Takže teď máme už jenom jednoho Sučiče, ale za to zase dva Pašaliče.
3: No a hlavně další tři výborní fotbalisty, takže...
2: To je nejhlavnější.
3: Ano, je to tak.
2: Rozehrávka Chorvatů od zadu, 64. minuta, skóre nerozhodne 1-1 mezi Českem a Chorvatskem v Lize národů. Teď nedovolený zákrok, který tam byl na Petra Sučiče. Chorvati okamžitě rozehráli, ale jsou na vlastní půlce. Tady do záběhu jde Mario Pašalič, ale rozmyslel si to Vuškovič a jen přes Guardiola zapojil se ve středu pole. Také Kovačič, jimže ho nechtěně nesundal Sadílek, který podklouzel, pak Vuškovičku v dlouhý nákop sbírá Vladimír Coufal a hraje s Ambrosem u vlastního pokutového území. Zatím tahle nahrávkovaná vychází a Ambros teď zatrnulo Pavlu Horvátovi, protože z našeho pohledu se ta přihrávka trochu svezla a div, že nemířila do branky, ve které v tu chvíli nestál Horníček, který byl přece jenom mimo. Tři tyče, čekal na rozehrávku na krátko, ale vypadalo to nebezpečněji, než to bylo, ale
3: naštěstí
2: zatrnulo Pavlu Horvátovi. Češi se pak nedokázali dostat dál od vlastního vápna a dál pokračují ve hře Chorvati ve středu pole, teď přenáší hru do levé strany, tady je Perišič a společným s ním také Mario Pašalič, Kovačič, Češi znovu zatažení do toho úzkého, řekněme, házenkářského bloku, tomu je to asi nejpodobnější teď od hranice pokutového území a tam jako na spojkách Chorvati, mimochodem Chorvati jsou výborní v házené, tak to tam obehrávají, ale dobrá práce zatlačení na Petra Sušiče. A tak může jít Hložek dopředu, ale je sám mezi čtyřmi hráči, ale výborně se zastavil, otočil. A čtyřka Chorvatů jen koukala, jak Hložek přihrává zpátky. Hložek, můžeme říct, hraje velmi dobrý zápas. Teď bude čekat na nějakou přihrávku směrem do ofenzivy, protože balón se dostal až ke golmanu Horníčkovi, ten roztahuje do pravé strany, Budimir se tam snaží pracovat, ale Hrnáč má dost prostoru, přesně na Hložka, Hložek sklepl na Ambrose, Ambros ve středovém kruhu, ale tahle přihrávka na Šulce byla příliš dlouhá, teď pozor, tam bude mít trochu víc prostoru chorvatská ofenziva, ale zastavila se. Češi znovu zatažení, kromě Hložka, který už trochu tahá nohy. A tak může Mario Pašalič centrovat do pokutového území. Ante Budimir je vysoký, ale jen protečoval hlavou tenhle balón, který propadává do pravé strany, ale Chorvati dál kombinují kolem pokutového území. Ante Budimir je teď tlačený na jeho pravé straně, tedy z pohledu útočícího Chorvatska. Zdál toho se obehrávají kolem vápna. Teď jsou Češi hodně, hodně hluboko zatažení a snaží se uzavřít všechny prostory. Modrič prostrkává do pokutového území. Tam je Petr Sušič, odcentroval před branku, ale tam je připravený Chaloupek. Šulc, Hložek. Hložek prostrkává na Šulce. Šulc může jít dopředu, ale je pískáno, protože předtím tam Vuškovi podrážkou zasáhl nohu Hložka před pokutovým územím a je z toho také žlutá karta pro stopera Chorvatska. 67. minuta 1-1 mezi Českem a Chorvatskem v pražském Edenu a teď také střídání na domácí straně na hrací plochu. Ano, Matěj Radosta se dostává, takže další debitant, tenhle teplický fotbalista a znovu spolu s ním přichází Alex Král ze hry. Odejde Lukáš Ambros, který měl 2-3 světlé momenty, ale jinak dopředu, i když podobně jako celý český tým, nakonec toho tolik nepředvedl, no a spolu s ním také odchází Lukáš Červ. Matěj Radosta se nám tedy staví na pravou stranu, no a Alex Král bude asi teď pomáhat Sadílkovi, velmi pravděpodobně, alespoň podle toho, jak se tam...
3: Jenom zajímá, Matěj Radosta se postavil vlastně proti Perišičovi, jestli třeba před třeba týdnama, 14 dny ho napadlo, jestli proti němu někdy zahraje. No, to jsou krásný prostě příběhy.
2: Myslím, že třeba Modriče a Perišiče viděli jenom na obrázku nebo v televizi, ale teď pozor, právě Radosta je rozeběhnutý krásným balónem Šulce. Sprint Perišič versus Radosta. Radosta ale byl v postavení mimo hru Ale okamžitě ten náběh, tohle už jsme taky z české strany viděli několikrát, takže to je chtěná věc, ať už od stopera Hranáče, anebo od stahujícího se Šulce, nebo Sadilka, okamžitě se mu rozebíhají křídla, ale zatím z toho byly teď v poslední době jen dva offsidy, jednou u Coufala a teď tedy v případě Matěje Radosty. Chorvati rozehráli nakrátko, 68. minuta 1-1, je to mezi Českem a Chorvatskem v Lize národů. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a teď uslyšíte o tom, jak to Chorvati obehrávají pěkně vzadu, z levé strany na pravou a znovu zpátky ke stoperům. A pak už tedy přichází Nákop, který chtěl sebrat Sadílek, ale předskočil ho tam jeden z bránících, nebo v tu chvíli ne bránících, ale útočících hráčů, byl to Petar Sučič, ale Češi se dlouho u míče nakonec neudrželi a znovu budou muset couvat. Rychlý výpad po pravé straně a přijde centr, před branku nepřijde. Výborný skluz Štěpána Chaloupka, který se tam posunul k lajně a dokázal teď rozhodit útočící Chorvaty, kteří budou vhazovat a znovu začnou až od půlící čáry. Kde stoper Uškovič, nabízí se mu na krátko Modrič, také dostává přihrávku ve středu pole Kovačič. Sadilek tam před ním skáče a tak si vybírá Maria Pašaliče. Znovu Kovačič, myslel to do levé lajny, ale Perišič mu ukázal sem v tuhle chvíli ne. A tak znovu hraje Uškovič ve středu pole Modrič. Narážečka do středu pole, ve velkém pohybu tam byli Chorvati, ale česká defenziva dokázala zastavit tuhle přihrávku, která už tam mířila na zabíhajícího Petra Sušiče. No a teď mají Češi hodně prostoru ve středu pole. Šulc postupuje, už je skoro u vápna, ale musel zpomalit, jenže nepřesná přihrávka na Karabce do levé strany a teď budou muset tedy hodně rychle zpátky čeští fotbalisté. Petr Sučič si pomáhá přihrávkou zpátky na Marka Pašaliče, ale Chorvati také tentokrát neběželi úplně razantně dopředu. Mario Pašalič na levé straně přímo u lajny, vystoupil proti němu Coufal. Pašalič si pomohl přihrávkou zpátky na Guardiola. Češi znovu do toho obraného schématu a budou čekat na přihrávky chorvatského týmu. Ante Budimir se teď potřeboval taky z hrotu útoku dotknout balónu, jak se něco stáhl, ale jen rychle ho narazil svým spoluhráčům. Stoper Guardiol. Znovu takové to házenkářské obléhání. Guardiol vyhazuje teď v vozovkách na střední spojku stopera Vuškoviče a ten potom ještě více do lajny. Chorvati stále postupná rozehrávka Stanišić, ale Chorvati jsou teď dobře tlačeni českým týmem, ale nakonec přenesení hry do levá, kde se Perišić dostane k balónu. Okamžitě velká svíčka nebo vysoká svíčka do pokutového území. Chaloupek ji odvrací jen před vápno. Teď i Mistr Tesa se utne a rozeběhnutý Šulc, krásná přihrávka, kterou mu tam dává Sláma. To je velká příležitost, tady je v náběhu Matěj Radosta, dostává přihrávku, ale nedává. Matěj Radosta po pár minutách na hřišti při debitu české reprezentaci, rozhozená obrana Chorvatska, rychlý protiútok po levé straně, výborná přihrávka Šulce na zabíjajícího Radostu, který byl za malým vápnem sám před golmanem Livakovičem, ale přestřeluje.
3: Krásná akce, Sláma fantastický balon levou nohou, teď už toho má plný zuby, před chvílí jsem o tom chtěl mluvit, že pro něj i vzhledem k tomu, že to je debut, tak prostě už toho bude mít opravdu plný zuby, myslím si, že má křeče, ale samozřejmě tahle přihrávka byla fantastická, Pavel Šulc neméně skvěle dostal balón před bránu a Matěj Radosta prostě minul bránu v jasný pozici.
2: Teď Češi se prokombinovali, udrželi balón, dostali se až k vápnu na pravou stranu. Tam je právě Radosta nakrátko Královine. Teď nemá příliš komu, prováhal první přihrávku třeba na zabíhajícího Coufala, tak musí vrátit zpátky Hranáčovi. Z toho je jasné, že Češi jsou na vlastní obrané polovině a až u golmana Horníčka, ten do středu pole na Krále. Král znovu zpátky na Horníčka. Horníček teď pod tlakem Kovačiče ale zvládl přihrávku do pravé strany a tak to zkouší Hranáč na Hloška, který je tentokrát ubráněný Vuškovičem, ale odražený balón sbírá domácí reprezentace a může hrát ve středu pole Šulc, ale znovu zpátky Chaloupek, Horníček, teď to dobře Češi rozběhali a na levé straně má na středové čáře hodně prostoru Sláma, zkouší přenést hru do prava balona zabíhajícího Radostu, ale přece jenom bylo něco kratší a pomalejší a tak golman Livakovič vyběhl k hraně pokutového území skoro do rohu a tam ten míč po odrazu od země sebral. A Slaven Bilic, který se vrátil k chorvatské reprezentaci po mnoha letech a převzal tým po Zlatku Daličovi, ale teď pozor, dlouhý balón za obranu, tam je Petar Sučić a výborná práce Chaloupka, který sice v první chvíli vedle sebe nechal Sučiče převzít tu přihrávku a vběhnout do pokutového území, ale pak Chaloupek tělem dobře odslonil chorvatského fotbalistu a zabránil mu tak v zakončení. A už jsme zase na druhé straně. Tam Sadílek dostal oblouček kolem lajny, no a dokázal si poradit s bránícím hráčem, vybojoval na něm a nedovolený zákrok, ale pozor, máme tady střídání. Je to Karabec, který zůstává ležet na trávníku, místo něj přijde na hrací plochu a pozor, další debitant, Martin Schubert, tak Santi Denia je tam posílá.
3: A to je skvělý, to je super, ale já jsem přesvědčený, že teď je chyba velká, že nejde na hřiště místo Slámy někdo, protože Sláma prostě už nějakých 5-7 minut ukazuje, že není úplně fit a jestli se nepletu, tak na lavici je Zmrzlý, který vlastně je ten samej post a teď vidíš sám, že Sláma úplně není 100% a samozřejmě každý běžecký souboj na další vzdálenost pro něj může být velký problém.
2: Doufujeme, že nebude. No. Teď rozehrávka od golmana Horníčka u vlastního pokutového území, Hranáč zpátky na českého brankáře, ten je před vápnem v tom čtvrtkruhu a vyměňuje si balón s Chaloupkem a teď znovu s Hranáčem, jakoby Češi lákali Chorvaty. Hranáč si teď obhodil dobře Budimira, ale ten dvěma třemi rychlými kroky zase doběhl českého stopara. Alex Král se zatáhl, Sadílek, pěkná kombinace, Šulc, Matěj Radosta teď chtěl spíš do ulice, do záběhu od Pavla Šulce, ale ten mu chtěl dávat do lajny. Teď se nepochopili čeští fotbalisté v 75. minutě a tak zadarmo balón pro Chorvaty. Je to 1-1 mezi Českem a Chorvatskem v Lize národů, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ivan Peršič na levé straně už tam viděl rozeběhnutého Maria Pašaliče, ale nakonec se musel zastavit a dát zpátky na Modriče až na vlastní půlku. Vuškovič, Stanišič, rozehrávají to tam Chorvati kolem středové čáry, teď trochu odvážnější napadání o něco málo čerstvějších Čechů, teď mluvím o těch střídajících hráčích, proto můžou víc se vysunout, Král to zkouší, Ložek tam pracuje, ale nakonec se z toho hosté vymotali na pravou stranu a budou posílat centr před branku. Sláma teď možná dojde na ten běžecký souboj, ale Sláma to zvládl dobře, odkopl tam ten balón a dokonce to udělal tak chytře, že posledním, kdo se dotknul míče, byl kolem něho probíhající chorvatský fotbalista. No a pozor, Sláma si tam protahuje křeče. Ale snad bude moc pokračovat ve hře.
3: Už po několikátý je to samozřejmě nepříjemné. Třídá Luka Modrič, myslím si, že dostane ovace od celého stadionu velmi zaslouženě. Je paráda to vidět. Musím říct, že o poločase mi psalo pár lidí, že je opravdu fantastický. A tady od nás je to jako nádhera vidět, je to úplně něco jiného než v televizi a samozřejmě ze střídačky je to paráda, jak tyhle hráči jsou prostě vyspělí.
2: Nahradil ho Mišič, mezi tím Češi rozehráli a Hranáč to znovu zkouší dlouhým nákopem na Hloška, který svádí souboj s Guardiolem, přiletěl tam do odraženému míči taky Král a posunul ho směrem dopředu přes středovou čáru, ale tam byl připravený jen stoper Vuškovič, který teď trochu stál nad balónem, počkal si, až mu se běhne Kovačič a pak se všichni ještě ohlédli, kde je vlastně Guardiol, který taky zacupital pěkně zpátky. Chorvatsko to bude zkoušet, po pravé straně nebude, protože tam je dobrá práce Schuberta, který je tlačí na rozehrávající Chorvaty společně se Šulcem a tak museli hosté vrátit až na golmana Livakoviče. Ale teď pozor, Mario Pašalič krásně posunul za sebe na Peršiče, který má teď kapitánskou pásku po vysílání Modriče, centr a Horníček nechytá. Tohle je bohužel branka Chorvatska. No stačí jedno malé zaváhání.
3: Ale zaváhání Jirky Slámy, který prostě samozřejmě logicky už tou hlavou je asi jinde. On toho hráče moc neviděl, jo, nabíhal za ním. Myslím si, že jediný, co nás může vysvobodit, je offside, ale bojím se, že prostě tohle bude gól.
2: Ne, tohle na offside nevypadalo. Začalo to dlouhým nákopem. Mario Pašalič u středové čáry přehlavičkoval českého fotbalistu, okamžitě posunul na rozeběhnutého Peršiče. Ten se tak nějak chvíli díval, co vlastně má udělat a viděl tam na zadní tyči nabíhající svoje spoluhráče, no a tam úplně volný vyplaval. Tuším, že to byl Petar Sučič, který hlavičkou zblízka dostal míč mezi nohama vlastně Lukáše Horníčka, sice o malý kousek za lajnu, ale gól to byl. Takže Petar Sučič teď dostává znovu Chorvatsko do vedení, 78. minuta, hosté vedou nad Českem 2-1. A znovu se ukázalo, že na téhle úrovni proti těmhle soupeřům stačí jedna malá nepozornost, jeden výpadek a okamžitě to strestají a Petar Sučič to teď předvedl. Ale Česko má ještě šanci srovnat. Coufal na vlastní obrané polovině dává teď na Hranáče, Hranáč na Chaloupka, roztažení do levé strany. Přihrávka na zabíjajícího Ložka, Ložek bude sám před Livakovičem, ještě přihrává před bránou.
4: Gól!
2: Gól! Matěj Radosta, pokud to nebylo postavení mimoru, no tak to je věc. Matěj Radosta ještě první velkou šanci neproměnil, ale ve druhé nějakým způsobem propasíroval ten balón za golmana Livakoviče. Zatím ten gól platí mezi nohama golmana Livakoviče, který tam skákal do opuštěné branky. Dostal Matěj Radosta balón do branky, no to je zápas. No já 79. minuta, zatím to vypadá, že Česko vyrovnává na 2-2 s Chorvatskem.
3: Teď nechci komentovat ten gól, protože ho hrozně přeju jak nároďáku, tak Matěji Radostovi, ale tady už i Chorvati se zlobí, že já si taky myslím, že to bylo na hraně, minimálně Adam Hložek byl minimálně na hraně offsideu, spíš možná pár kroků za stoperama, ale uvidíme.
2: Budeme teď čekat, Chorvati tam diskutují s hlavním rozhodčím Simone Socou, Kovačič se hodně diví. Zatím tady ani nesvítí na obrazovce, že by se celá situace kontrolovala u VARu, i když je pozdržená rozehrávka. Simone Soca zatím nedal pokyn. Matěj Radosta, ten určitě taky netrpělivě čeká, protože tohle je debit se vším všudy. Předtím jste měl jednu velkou šanci, tu jste neproměnil, na podruhé už to vyšlo, ale čeká se. Čeká se s tou rozehrávkou, jak to celé bude, protože Simone Soca tam popochází, teď ukazuje hráčům, ať k němu nechodí, takže komunikuje se svým kolegou nebo kolegy u videa. Tím hlavním je tam Valerio Marini, což je také Ital, jeho asistentem Alejandro Di Paolo. No a co z toho bude? Tak po zhlédnutí videa skutečně platí slova Pavla Horváta. Postavení mimo hru, Matěj Radosta nevyrovnává. Vracíme skóre znovu z českého pohledu na 1-2. Utkání s Chorvatskem v Lize národů. Vypadalo to krásně ta akce, ale asi tam Adam Hložek velká, byl v tom
3: velká
2: náběhu.
3: Škoda, je to kousek samozřejmě, ale jde to se za ně dostat a vlastně jak Adam Hložek, tak Matěj Radosta, vidíme ty rychlostní typy těch hráčů. Nechci, že to je hrozně jednoduchý dostat ten balon za tu obranu, ale když to tam dostaneš v pravý čas a správně, tak je to pro tu obranu velmi těžká pozice.
2: Teď Chorvati znovu před české pokutové území, Ante Budimir tam v souboji zůstává ležet na zemi, ale hlavní rozhodčí z Itálie nepíská. Hložek tak bojuje o balon středové čáry, pomáhá mu Šulc a dostali tam Uškoviče do nepříjemné pozice a ten tak jen odkopává balon podél středové čáry do zámezí a Vladimír Coufal spěchá. Krátký aut na Krále, Král zpátky na Hranáče k českému pokutovému území a Hranáč znovu na golmana Horníčka. Horníček si vybírá Krále, který tam teď před pokutovým územím byl v obležení dvou fotbalistů Chorvatska, jedním byl Budimir, druhým Kovačič a tak znovu sklepnul zpátky k pokutovému území na Hranáče. Ten atakovaný není, měl víc prostoru na přihrávku na Chaloupka, ten ne úplně přesně teď na Slámu, který si musel udělat rychlý půlkrok zpátky, ale Češi pokračují s míčem u nohy, jenže na vlastní obrané polovině, změnit se to teď pokouší Michal Sadílek, rozeběhl se mu tam kolem lajny Coufal a stahoval se proti němu Radosta, ale přihrávku nedostal. Takže teď po levé straně budou hrát Češi. Šubert tam statečně bojuje s protihráči, kterým je Marko Pašalič, ale nedokázal ocentrovat Král teď pěkně přenáší hru na pravou stranu vedle pokutového území. Výborné zpracování Vladimíra Coufala ale ten stál v době Králova centru v offsideové pozici, takže i tentokrát český postup zastavený. A ještě střídání teď na české straně. Jiří Sláma dohrál a přichází na hrací plochu Ondřej Zmrzlý. To se dalo čekat, i když jsme mluvili o tom, jak vypadá Jiří Sláma. No a odchází také Pavel Šulc, kterého nahradí pro závěr zápasu Václav Sejk, a to je takový útočník, který se nebojí, jde do souboje a snaží se hodně běhat a rozbíjet defenzivu Chorvatska, tak asi na tohle
3: určitě
2: teď vsadí
3: určitě
2: trenér Santidenia.
3: Obě logické změny, já nechci být kritický, ale v dnešní době jako technologií a všech těchto věcí vůbec nechápu, jak Sláma mohl být takhle dlouho na tom hřišti s těmahle problémama, měl střídat v té době, kdy střídal Karabec, a možná bychom se nedočkali druhého chorvatského gólu.
2: Teď ve středu pole vrácená hlavička zpátky a Coufalův oblouček, který ale končí přesně u středové čáry.

0: Chorvatskem. 1-2 na úvod Ligy národů a bojuje, snaží. Vyrovnání se dočkala, ale jen na malou chvíli. Matěj Radosta po přihrávce Ložka skóroval, ale předtím byl Hložek při náběhu v postavení mimo hru, takže ten gól neplatil. Takže stále 1-2 i v 85. minutě. Hrají čeští stopeři a společně s nimi také Zmrzlý, který si poprvé kopl do balónu. Na levé straně obrany Chaloupek, dlouhý míč na Hranáče, na druhou stranu kombinuje Coufal, Sadílek, ale Češi jsou vlastního pokutového území. Chorvati zkouší alespoň mírné napadání. Petar Sučič tam teď míří Chaloupkovi, Zmrzlý v souboji teď s Markem Pašaličem, který byl nakonec střelcem toho druhého gólu Chorvatska. Teď kombinace ve středu pole, zatáhl se také Hložek. Stále jsou Češi na vlastní obrané polovině a trochu se jim povedlo roztrhat chorvatskou hru. Jenže tam Mišič zatlačil teď na Sejka a právě Mišič je vedle pokutového území. Nabíjí na hranici vápna, sklepnutí, znovu trochu nepřesností z matky, ale nakonec Hranáč odpaluje ten balon. Alespoň ke středovému kruhu Vuškovič zase vrací k českému vápnu a tam je připravený Zmrzlý. Zmrzlý na Hložka, ten počkal na Zmrzlého, Zmrzlý má dost sil a tak může sprintovat směrem dopředu. Petar Sučič ale ho dokázal zblížit a je z toho jen out český.
1: Zrovna jsem přemýšlel, jestli Zmrzlý se Schubertem se potkali někde v nějakých mládežnických reprezentacích, nebo jestli spolu takhle někdy hráli, ale vlastně oba jsou to Zmrzlý pravděpodobně obarvený blonďák, ale oba hráči světlí v bílých dresech, hodně podobný vizuálně a jestli spolu takhle hráli a hrajou za Ačko nároďáku, je to prostě zajímavý zápas ve všech pohledech.
0: Chorvati se teď dokázali ubránit, no a Vuškovič ten na nic nečekal a překopl celé hřiště až ke golmanu Horníčkovi. K němu běží Ante Budimir, ale Horníček měl hodně prostoru na levé straně vedle pokutového území a křížem dal do středu na Sadílka. Ten na Krále, Král u středového kruhu, ale nemá komu, ukazuje svým spoluhráčům, pojďte. A nakonec si v lajně vybírá Radostu, ten na krátko s Soufalem. Sice trojuhelníčky, ale přihrávka dozadu, teď zbytečný náběh Radosty, zbytečný v tom smyslu, že nedostal balón, ne, že by tam neměl Radosta běžet. Češi to stále obehrávají a tak teď na levé straně Zmrzlý, který ale běží k vlastní brance, pak si musí vybrat Hranáče, který je posledním českým hráčem do pole. Hranáč na Coufala, Coufal atakovaný Mariem Pašaličem a tak musí dát až zpátky k Horníčkovi. 87. minuta, Češi by potřebovali hrát na druhé straně hřiště, ale zatím je k tomu Chorvati nepouští. Sadílek ve středovém kruhu do pravé strany, Coufal má rozeběhnutého Radostu, jenže ten se zasekl, ale ještě tam sprintuje dobře Václav Sej, který nešetřil krokem. Je tlačený k rohovému praporku a pak ortodoxně to zkoušel pravou nohou. No a tím se dostal při otočce do zámezí. Ještě poslední střídání v tomhle utkání. Petar Sučič odchází a nahrádí ho Nikola Vlašič na poslední minuty v tomhle zápase a už jich moc nebude. 88. minuta. Česko prohrává s Chorvatskem 1-2. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Chorvati teď vazují u vlastního pokutového území. Perišič po lajně. Tam byl dobře postavený Coufal, který zasáhl tenhle dlouhý aut a právě před střídajícím Nikolou Vlašičem odkleděl balón do zámezí. Teď trochu schovávání balónu a dohadování, hlavní rozhodčí už počítá, Perišič musí zrychlit s tím autem, nakonec kolem lajny směrem dopředu, Budimir versus Coufal. Coufal se tam teď opřel, možná trochu víc rukou, do zad Anteho Budimira, ale nedovolený zákrok to nebyl a tak Češi mohou vazovat, ale v trošku těžké pozici u vlastního vápna. Teď Vlašič šlapákem na Krále, hlavní rozhodčí to odpískal u českého vápna a domácí reprezentace na nic nečeká. Chaloupek ale před pokutovým územím trochu riskuje, je napadaný, ale zvládl to Hranáč, ale stále jsou Češi u vlastního pokutového území. Potřebovali by na druhou stranu, protože už se hraje 89. minuta a v Lize národů prohrávají s Chorvatskem 1-2. Teď má Hranáč trochu víc prostoru. Jde volným krokem ke středové čáře. Za ní stojí připravený Coufal, ale špatná Králova přihrávka. Sadílek byl obsazený Perišičem, ale ani Chorvatům se teď nepovedla nějaká konstruktivní rozehrávka. A tak může vazovat Hranáč. Okamžitě zpátky do pokutového území na Horníčka, Horníček na středovou osu před vápno, kde je připravený Chaloupek, Zmrzlý má trochu víc prostoru, napadá ho tam Marko Pašalič a Zmrzlý tak musí dát zpátky. Chaloupek pod tlakem, teď

0: chorvatských hráčů je nákol podél lajny, tam zkouší sprintovat sice Hložek, ale neměl nárok, Sejk pak trochu rozhodil golmana Livakoviče a ten tak nenašel nikoho ze svých spoluhráčů a tak znovu můžou hrát Češi, ale u poloviny hřiště, je tam Král, je tam Zmrzlý, ale teď Marko Pašalič zabránil jejich rozehrávce a tak Zmrzlý, rychle out k rohovému praporku. Tam se teď pere Václav Sejk, ale Češi to nakonec dostali.
1: Roh.
0: Alespoň na Šuberta a nebo na Zmrzlého, ten se pokusil o centr, ten je zastavený. 90. minuta, standardní situace, velké stěhování do pokutového území chorvatského týmu. Češi budou kopat roh.
1: To je první roh, jestli se nepletu, ne? Já si myslím, že jo.
0: 90. minuta právě teď vypršela. Dozvíme se nastavení. Ještě 5 minut se bude hrát v tomhle utkání a Češi teď budou kopat roh. Buď Vladimír Coufal, anebo Michal Sadílek. Nakonec Michal Sadílek, ale nepovedl se mu tenhle odkop. Ivan Perišič, tenhle nízký center dokázal odvrátit daleko od branky. Ano, a pak Češi trochu v těžké pozici si přihrávali už blíž ke středu pole, ale nedokázali udržet míč na hrací ploše, konkrétně Sadílek. První z pěti nastavených minut, úvodní utkání v elitní skupině Ligy národů. Česko prohrává s Chorvatskem 1-2, teď se tam snaží pracovat Hložek před Livakovičem a ten tak jen vysoko, daleko k půlící čáře. Dobře, teď zapracoval Zmrzlý, jenže Hranáč, ten poskakující balon, v touze ho rychle někomu předat, zahrál patičkou. Pak zůstává ležet na hrací ploše Štěpán Chaloupek, ale faul se nepískal. Hlavní rozhodčí Simone Soca se jde podívat, jak to vypadá s českým stoperem po tom souboji, který tam byl velmi pravděpodobně s Marko Pašaličem, ale už se staví Chaloupek na nohy a bude pokračovat. Zmrzlý, ale vrátil teď sportovně balón Chorvatům, kteří ho předtím zakopli. Druhá z pěti nastavených minut. Česko prohrává v Lize národů s Chorvatskem 1-2, teď Soufalová ne, dobrá přihrávka u středu pole, Kovačič udržel balón přes pravou stranu, to budou zkoušet Chorvati, centr od Marka Pašaliče do pokutového území, ale tam byl připravený Hranáč z Vápna, ale jen na Stanišiče, což je chorvatský stoper, který byl sice hluboko na útočné polovině, ale zastavil svůj pohyb a společně s Mišičem to dohráli tak, že přihrávají zpátky k Livakovičovi, což je brankář, ten tady trošku přisvítil v Edenu, odražený balón, ale nezískává Alex Král, naopak musí bojovat teď s Kovačičem, ten tam má rozeběhnutého Perišiče, ten je vedle pokutového území, centr do Vápna, Horníček ho rukou jemně prostrčil směrem k Šubertovi, Šubert to teď udělal dobře, byť v první chvíli to vypadalo, že má horší pozici než Marko Pašalič, ale teď Sadílek špatně pokutovému zemí. Zcela báječný zákrok, který předvádí Horníček po Budimirově obstřelu, ale teď se ukopl Michal Sadílek, chtěl to dělat konstruktivně ve vlastním vápně, ale přímo nabil Budimirovi, který se rychle přehodil míč z pravé nohy na levou a pak obstřelem takovým přízemním na zadní tyč to zkoušel, ale Lukáš Horníček předvedl fantastický zákrok. Jenže už se hraje třetí z pěti nastavených minut a roh budou kopat Chorvati, kteří vedou v Praze nad domácím Českem 2-1. Za malou chvíli poletí centr do pokutového území od Ivana Perišiče. Ten letí na malé vápno. Hranáč přizvedl tenhle centr a bude z toho další roh pro Chorvatsko, tentokrát ale z pravé strany. Už tam kráčí Marko Pašalič. No, čas se krátí, už jenom necelé dvě minuty do konce toho pětiminutového nastavení. Česko prohrává s Chorvatskem 1-2.
1: Tak samozřejmě, když se podíváme, jaký je složení teďka našeho mužstva, spoustu neskušených hráčů oproti Chorvatům, kteří jsou nabitý hvězdama, tak samozřejmě logicky je to těžký pro nás.
0: Marko Pašalič centruje do pokutového území, ale tenhle balón je přetažený. Tam si to Václav Sejk pohledem jenom zkontroluje a Horníček okamžitě žene svoje spoluhráče do protiútoku a dlouhý balón, který míří nakonec ke komu. Odráží se do středu pole, tam je Král, ale předskočený Budimirem, který se teď poctivě vrátil. No a teď Češi nestíhají atakovat rozehrávající Chorvaty. Stanišič do pravé strany, tam už je připravený Mario Pašalič, ale nedostal moc prostoru, nedostává ho ani Kovačič, ani další chorvatští fotbalisté, kteří jsou ale u poloviny hřiště a už by se mělo hrát jen necelých 60 sekund, konkrétně 50 do konce toho pětiminutového nastavení a Chorvati stále s balónem u středové čáry a nepůjčují ho Čechům. Perišič na útočné polovině nasadil sice housličky Šubertovi, chtěl jsem říct, že z toho Chorvati hrát nebudou, ale dokázal se tam vrátit Nikola Vlašič, do toho opak vrazil Alex Král, který dostává, ne, to bude pravděpodobně žlutá karta, spíš pro Vladimíra Coufala za nějaké poznámky k tomu rozhodnutí, byť Vladimír Coufal je kapitán, ale to teď Čechům nevyhovuje, potřebovali by, aby se rychle hrálo. Čas se krátí, už jenom 15 sekund do konce toho pětiminutového nastavení. Češi prohrávají s Chorvatskem 1-2, ale nemohou se dostat k balónu. Simone Speca, Soca už se kouká na hodinky. Tenhle Ital ještě asi počká na to, až Perišič vlodí aut. Hodně dlouho s ním otálí, Soca posílá dlouhý aut a je konec. Je konec. Premiéra Santiho Dení u české fotbalové reprezentace končí porážkou s Chorvatskem. 1-2 v prvním poločase, Chorvati jasně lepší, ale měli vlastně jen jednu velkou příležitost, tu neproměnili, bylo to 0-0. Po přestávce rychlé vedení, kdy tam nedokázal Sláma, který toho měl později už plné zuby, tenhle debitant v A týmu, dostoupit, pardon, to byl až druhý gol, předtím Modrič naopak po chybě Karabce, který u vlastního pokutového území dával přihrávku do středu. Modrič ji vystihl, došel do vápna, obstřel Horníčka, bylo to 1-0, pak Karabec vyrovnal na 1-1 po krásné české kombinaci a dobré práci Hloška, jenže pak v 77. minutě Marko Pašalič zůstal po centru Perišiče neobsazený na vzdálenější tyči. Sláma už toho měl v tu chvíli plné zuby. A i když ještě jednou tu byla velká česká radost, když se prosadil Šubert, tak nakonec ten gól neplatil pro předchozí offside zabíhajícího Hloška. Celkové hodnocení Pavla Horváta, hodně debitantů.
1: Určitě, viděli jsme spoustu nových hráčů, spoustu hráčů, který nám něco ukázali, naznačili, jsme na nějaký cestě, pojďme tomu věřit. Já si myslím, že jenom smůla nás trošku dělala o to, aby jsme výsledkově překvapili. Byly tam fáze, kdy jsme jednoznačně byli slabší, ale byly tam fáze, kdy jsme Chorvaty trápili a já si myslím, že máme na čem stavět. Určitě bude důkladný rozbor tohoto zápasu a příprava na dalšího soupeře, ale já nejsem úplně zklamaný, samozřejmě nebyl to žádný koncert, ale myslím si, že můžeme koukat pozitivně na budoucnost.
0: Tím dalším zápasem bude souboj Česko-Anglie 29.9. znovu tady v pražském Edenu. Zveme vás znovu k přímému přenosu. Dnes ještě jednou zopakuji, že Česko prohrálo na úvod elitní skupiny Ligy národů s Chorvatskem. 1-2 s Pavlem Horvátem vám přejeme hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Hezký večer také Mirko Vasičovi a Pavlu Horvátovi, našim komentátorům. Český fotbalový národní tým teď čeká v úterý domácí zápas s Anglií a následně Češi vycestují k venkovním duelům, prvně do země mistrů světa ze Španělska, a reprezentační sraz zakončí v Anglii. U všech utkání můžete být díky přímým přenosům na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

22 hodin 44 minut posloucháte Radiožurnál Sport, a tedy jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanicu v českém éteru. Můžeme připojit k fotbalovým výsledkům také ten ze soupeřů českého týmu v elitní divizi Ligy národů, a tedy duel Anglie-Španělsko. Navzdory tomu, že Angličané vedli doma ve Wembley 2-1 po prvním poločase, tak Španělé zvládli otočit tento zápas a zvítězili nakonec na půdě Angličanů 3-2. Klíčové momenty druhého poločasu. Prvně Harry Kane neproměnil penaltu v 54. minutě a následně už to byla krasojízda Španělů. Byl to Alex Baena, který v 60. minutě srovnal na 2-2 a v 74. minutě určil gólem vítězství Španělů na půdě Angličanů 3-2 Oyarzabal. Tolik tedy také výsledek českých soupeřů v elitní divizi Ligy národů. Připomeňme, že Češi podlehli doma v úvodním zápase této soutěže s Chorvatskem 1-2.

České tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Elina Svitolinová, která zdolala Jasmine Paoliniovou 2-0 sety. Duel Česko-Ukrajina, ten začne zítra v 11 hodin našeho času, samozřejmě v přímém přenosu na naší stanici.

22 hodin 52 minut ladíte Radiožurnál Sport. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot Russell tak na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 66 bodů. Právě stájový kolega Russella Antonelli dojel na pátém místě.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Čína a USA se podle čínského ministerstva zahraničí dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1-2 a zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než je tržní.
3: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
1: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tato opatření jsou součástí osmbodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Severovýchod Spojených států zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia a Boston. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tady posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
4: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
1: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve pak jim vzniká nárok na přestup. Sport. Česká fotbalová reprezentace na úvod elitní skupiny Ligy národů prohrála s Chorvatskem 1-2. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
5: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
1: Finále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Ukrajinou začne první dvouhrou v 11 hodin českého času. Radiožurnál Sport zápasy odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírky na Pražském okruhu a nehoda na D5 za Berounem. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Od 23 hodin až do rána jsou tam také v plánu krátké obousměrné uzavírky kvůli práci na mostě. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za odbočkou na Vráž. Zpomaluje se tam u nehody. Na dálnici D5 z Prahy do Mladé Boleslavy havarovalo osobní auto za Tuřicemi. Na 21. kilometru srazilo zvěř, i tam se zpomaluje. Na silnici 4 pozor před Prahou ve směru od Strakonic. U sjezdu na Jíloviště na kilometru 8,5 havarovala dvě osobní auta. Je tam policie, mírně se zpomaluje. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Bohelnice překáží nehoda za Grunou. Havarovala tam dvě osobní auta po kolizi se zvěří. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 a místy se přidají i přízemní mrazíky. K ránu se ojediněle objeví mlhy. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
9: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
10: Krásný den.
9: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V Kilometrech Jiřího Ježka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
10: Hezký den, dobrý den.
9: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
10: Tak ani ve snu mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jako přirozenou cestou.
11: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
10: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
9: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
10: Ano, Ondřej.
9: A ten je mladší než Barbora.
10: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
11: No co ale vedle? Ten sport, o kterém se bavíme, no. Tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
10: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
11: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
10: Ano.
11: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
10: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začaly chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně, takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek, to znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam, takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic s ženou řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální jako souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo jedna, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, tak je to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
9: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
10: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, mistrovství světa vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to tak asi
9: to
10: tak
9: jsou
10: všechno.
9: Skvělé výsledky, ale to, proč na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor, to, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
10: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl, svým dětem běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, že aby už od malinka věděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhat, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají všichni rádi, aby to bylo standard.
11: No, já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
10: Ano.
11: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
10: Hory máme rádi, turistiku do toho, v zimě běžky, lyžování. No postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola přeci jenom člověk je většinou v přírodě, takže i takhle to.
11: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
10: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z, řekněme, z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo to jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost, a to bylo jako nás hlavní jako moto.
9: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
10: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec neztratila a tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní, a dokázala s nima závodit, tak jsem říkal, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
11: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci, i ti junioři a juniorky, už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče? Že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika.
10: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
11: Takže je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
10: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali do toho závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně, jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod o závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na Saras vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
9: Byly to velké změny?
10: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako uvnitř, naše pocity.
9: Které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek nebo mít to jako zálibu, a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
10: No, já opravdu jsem si říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklusy i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
11: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
10: Tak u Barči tohoto vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ, naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak najednou zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem, rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně, jako, to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali, ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak, Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že se to moc nebere a moc to ani neskoumá, a prostě si jede to svoje, co má nastavený, a za to myslím, že dobře.
9: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
10: Ale opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
9: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
10: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, jedu prostě v provin. Tak tohleto nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super, a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
11: Tak ono asi to, že ta Bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
10: Nechodí.
11: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiný možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
9: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
10: Já si myslím, že zase bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě učí, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt, jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat a ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do doža nebo do tělocvičný autem a tam si výstup a tam si hodinu a půl trénuj. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
11: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům. Tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo. Ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
10: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý tě jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když se mi jako začíná ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
9: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě

0: řekněme, bezproblémově, s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál, a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita, a to bylo skvělý tah.
1: Jako rodič, ale zároveň jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
0: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky, spíš konzervativně, a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože do trénovat to můžou vždycky. Ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
2: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
0: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
2: A jinak už nic tedy?
0: Jinak už nic asi už. No.
1: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
0: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přesně jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok nazpátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši se zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
2: No, tak ať tahá ona, ne?
0: Jo, však tahala už pak ona.
1: Jo. No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
0: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let naspátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku bylo takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl, fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu, to spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
2: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka, co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
0: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. Tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co

0: co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. Nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nepadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
1: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má, a že to na ní není zbytečný tlak, a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
0: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, ono se říká jako skromnost, ale to myslím ve slova, špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň, jo, takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
1: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku, může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
0: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika, to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do té Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal malý mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát, jako řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou. A hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
2: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý, když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
0: Já si myslím, že by to mělo trošku asi začít u těch rodičů, že jo, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak si říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaký doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom, tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, získá emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý, nechci zase tady jako říkat, doví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný a posloucháme a prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
1: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svému kolu, ke svému oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník, a to dítě si toho neváží, a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem, a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umyju. A v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
0: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší, a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dětí, jak to je. Je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší. Tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou. U nás taky jako šlo postupně, rozhodně děti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič na to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celodpružených kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která bude mít horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláště jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
2: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
0: Jo, tak Barče je taková, že je úplně jedno, na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou, kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí prosina, prostě hardtail, to znamená pevný kolo, a od juniorů, že už teda pořídíme to celoodpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak, když přestoupal těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod, a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celou juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonu je ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to je tak asi jako, není to tak úplně důležitý, bych řekl.
1: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teprv teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
0: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou. Takže ano, horský kolo. Takže když se pořídí jenom horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený. A dají se třeba pořídit i starší kola, to musí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
2: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
0: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A si vám říkám, letos určitě to je úplně jinak, takže...
2: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
0: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál a natož World Tourovými jezdci, závodníky a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho. Prostě je to tak, byla zvolenou královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže asi
1: na druhou stranu, tak... jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty, nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste 100% přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty s mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
0: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie z U23, z juniorek na U23, takže cyklokrosová sezona. Samozřejmě to už nebude, jako to bývalo, to je jasný, protože ta výkonnost, tam je už hodně let vlastně skok, výkon a i výkonnostní tím pádem, ale co jsem rád, že sama Barča má jasnou představu a že i o tom výsledku teďka vlastně na těch horských kolech, celá ta sezona, takže už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco vejš. Něco víš.
2: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bulkovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí, je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
1: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane, a nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize, nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudeme u televize. Pokud to půjde, tak určitě ty závody budeme podporovat, ale spíš už to bude pozdálí. Možná, když si někdy přijde nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže
2: stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jen ty taxi.
1: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, těch lidí hledat čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně, například, tak samozřejmě to jsou nějaký hodiny, kdy člověk musí vidět, že to může musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná oběť to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jeli na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidíme na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že tomu věnovat. Ale to pro mě je jedno, jestli cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
1: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
1: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako, všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
1: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříká to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se naschanou.
1: Já díky za tenhle vhled do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.

0: Radiožurnál je půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je neděle 27. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. Změny se dotknou také podpory na bydlení.
3: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
3: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
3: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
1: Situace na infekčním oddělení pražské nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vrací domů.
6: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
7: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
6: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Problémy mělo více než 360 lidí z újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
8: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě v přepočtu 640 miliard korun. Země dohodu uzavřely během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se také na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
9: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. V Paříži řekl věřícím, že se člověk nemá uzavírat do sebe, ale obracet se k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. Sloužil v sobotu obří venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
10: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
11: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
10: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos programu Erasmus Plus přes 900 dalších, od mateřských a základních po různé typy středních a učilišť. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo do Francie.
12: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
13: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
14: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
13: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
15: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
16: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
15: Nakonec ještě tancování, ne?
16: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
17: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody, a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
16: Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál. Sport.
1: Čeští fotbalisté vstoupili do elitní skupiny Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem.
18: Branky padly až ve druhém poločase. Skóre otevřel krátce po změně strany 41-letý kapitán Chorvatska Luka Modrič. Potom srovnal Adam Karabec přesnou ránou k levé tyči, ale hosty vrátil do vedení v 77. minutě střídající Marko Pašalič. Blízko ke gólu byl český debutant Matěj Radosta, jenže nejprve bránu přestřelil a když se později trefil, jeho radost zastavil po kontrole videorozhodčího offside. A tak Češi v prvním duelu pod španělským trenérem Deniou podlehli v Lize národů Chorvatsku 1-2. Z Edenu Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se v italské Ivre stali mistry Evropy v kajak krosu. Závod si jel netradičně večer za umělého osvětlení před početnou diváckou kulisou, pokračuje Matyáš Novák.
19: Je to super, vlastně tak ten kajakros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
1: České tenistky čeká dnes zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se utkají s Ukrajinou. Duel začne první dvouhrou v 11 hodin dopoledne českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u jíloviště na Čtyřce. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu a provoz tam proto mohou krátkodobě i zastavit. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky, projíždí se ale plynule. Na silnici 4 pozor na nehodu před Prahou směrem od Strakonic. U sjezdu na jíloviště na kilometru 8,5 havarovala 2 osobní auta, mírně se tam zpomaluje. A u Prahy pozor na nehodu u kamenného přívozu. Na příjezdu po silnici 105 od Jílového osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno a skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
0: Jak pravděpodobné je, že se olovo do pitné vody na Mělnicku dostalo ze staré skládky? Ohrožují místa, kudy se v Nepálu přesně před měsícem prohnala rozbouřená řeka další povodně. A jak byla objevená zatím neznámá hra Václava Havla Varování, která má dnes světovou premiéru v New Yorku? Asi 15 000 lidí z oblasti kolem Mělníka nebude moc používat vodu z kohoutku k pití ani k vaření ještě nejméně několik dní. Ve vodě se objevilo nadlimitní množství olova a zatím není jisté, jak se tam tahle látka dostala. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Mezitím prověřují kvalitu vody ve všech vrtech a odběratelům dodávají pitnou vodu v cisternách. Na lince je Josef Vojtěch Datel z České asociace hydrogeologů. Dobrý den. Tak podle středočeských vodáren je málo pravděpodobné, že by někdo, dejme tomu, vylil to olovo do vody schválně. Ty jímací vrty jsou podle nich zabezpečené. Jak jsou tedy konkrétně taková místa chráněná před vniknutím člověka?
21: Tak vodárenské jímací vrty by měly být oplocené, uzavřené a uzamčené zámkem. Jaký je samozřejmě konkrétní stav toho zabezpečení v daném území, konkrétně nevím, ale je jasné, že tyto překážky nejsou nepřekonatelné, spíš jsou koncipovány pro nějaké náhodné vniknutí, než pro nějakou úmyslnou činnost.
0: Ale jak tedy mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vrtů olovem? Jakou roli třeba mohlo hrát sucho, což zástupci vodáren zmiňovali jako jednu z variant?
21: Tak samozřejmě to je velká spekulace zatím, protože nevíme, co se vlastně stalo, co je vlastně kontaminované. Zda přímo podzemní voda, která se čerpá, nebo zda byly kontaminovány přímo ty jímací vrty, nebo zda byl kontaminován vodovodní systém, přímo ten vodojem, kde to bylo zjištěno a podobně. Takže zatím tápeme.
0: No ale jako jednu z pravděpodobnějších možností zdroje té kontaminace zmínili vodárnu bývalou skládku Kasova Rokle. Mohlo by to olovo teoreticky pocházet odtamtud?
21: Tak teoreticky ano, záleží na vzdálenosti od skládky, od těch jímacích vrtů, ale obecně musím říci, že kontaminace olovem je v současné době extrémně vzácná, čili nedovedu si představit, že by tam došlo k nějakému masivní kontaminaci olova vlivem staré skládky, která už dávno není v provozu. No ale samozřejmě to je předmětem asi současných průzkumných prací.
0: No ona, jak přiznali zástupci středočeských vodáren, ta skládka se údajně nachází kousek od jímacích vrtů. Není chyba mít zdroj pitné vody v takovémhle místě, když třeba i územní plán té blízké obce Řepín ho eviduje, co by limitující faktor v území, které vyžaduje sledování a vlastně se ani v té bezprostřední blízkosti nesmí stavět?
21: Určitě ano, ale já bych to asi obrátil, protože ten zdroj vody je v daném místě nenahraditelný, nemůžeme ho posunout třeba o kilometr dál, jsou tam speciální přírodní podmínky, které...
0: Tak, zdá se, že spojení s Josefem Vojtěchem Datlem z České asociace hydrogeologů a z Výzkumného ústavu vodohospodářského se nám přerušilo, ale zase dostávám informaci ze režie, že se nám ho podařilo obnovit. Pane Datle, jste stále na lince?
21: Ano, slyším.
0: Ano, ano. Čili tam byla otázka, jestli se ten vrt měl jaksi být někde v blízkosti té skládky. Vy jste říkal, že asi ten vrt se neposune, ale mě by zajímalo...
21: Je ano. Špatně, že je skládka v takhle v těsné blízkosti velmi významných vodárenských vrtů. To je chyba.
0: Ano, a o té skládce se uvádí, že je léta zakonzervovaná. Ale jak moc bývají takovéto lokality zabezpečené před únikem škodlivých látek? Já nevím, izolační folií nebo jílem?
21: Současné skládky už se různě izolují, ať už ze spoda nebo ze zhora, ale pokud je ta skládka starší, čili z 90. let nebo ještě starší, tak tam bych byl poměrně skeptický, do jaké míry je ta skládka zabezpečena, protože dříve se to nedělalo.
0: No a co všechno tedy z toho starého komunálního odpadu může uniknout? Z čeho konkrétního by pocházelo to olovo a čekal byste tam třeba i jiné nebezpečné látky, jako zbytky chemikálií, já nevím, staré nátěrové hmoty, oleje nebo azbest?
21: Bohužel ve starých skládkách se může objevit opravdu všechno, ale neočekával bych, že se to tam nějakým způsobem řízeně skládkovalo, čili pokud se tam tyto látky objevily, tak pravděpodobně nelegálně, to znamená, že tam nikdy neměly být ukládány. A pokud se týká čistě olova, jak už jsem říkal, je to velmi vzácný typ znečištění, a celkem za to si nedokážu představit, z jakých zdrojů by toto olovo mohlo pocházet. Samozřejmě existují nějaké odpady z kovovýroby, z hutních odpadů a podobně, ale to není zrovna lokalita typická pro tyto činnosti. Takže jak jsme
0: slyšeli, tak bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, ale jak často se v takových případech prokáže, kdo konkrétně tu zátěž způsobil a je potom i pohnán k odpovědnosti a musí třeba zaplatit pokutu?
21: Tak je to asi věc toho probíhajícího průzkumu, který teď probíhá, protože jako první krok je potřeba zjistit nadevší pochybnost zdroj této kontaminace. Když zjistíme zdroj této kontaminace, tedy i její místo, tak z toho můžeme potom usuzovat, kdo způsobil tuto situaci. Takže potom už může pokračovat, jak jste říkal, to trestní stíhání, případně další věci, ale od toho je potřeba asi oddělit nápravná opatření, čili jak tu situaci zlepšit, protože pokud budeme znát zdroj, tak musí být činěna opatření k odstranění tohoto zdroje znečištění.
0: To znamená tu skládku úplně vyčistit nebo ji nějak oddělit nějakou stěnou?
21: Tak primární přístup k sanaci zdroje znečištění takhle v těsné blízkosti vodárenského území je odstranit to znečištění, to znamená tu skládku odtěžit nebo odtěžit ty kontaminované zeminy, odčerpat znečištěnou vodu a podobně. A teprve v případě, že to není z nějakých důvodů možné, tak by přicházelo v úvahu například izolace toho znečištěného prostředí před svým okolím, například tou podzemní stěnou nebo nějakou izolací.
0: Tak tolik Josef Vojtěch Datel z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Děkuji vám. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
0: Přesně před měsícem se ze 7000 hory Langtang Lirung na hranicích Tibetu a Nepálu zřítily obrovské masy ledovcového ledu a kamene. Následná přílivová vlna suti a vody, která byla místy až 100 metrů vysoká, smetla tisíce vesnic a tisíce lidí zabila. Zatím jich napočítali na 1500 a více než 5000 dalších je pořád nezvěstných. A lidé se bojí dalších záplav, protože v oblasti hustě prší. Český rozhlas měl od prvních dnů přímo na místě zpravodaje Davida Jakše, který se tam teď znovu vrátil a já jsem se ho krátce před vysílání zeptal, kde jsme ho zastihli.
4: Já jsem se vrátil z natáčení z té oblasti na západ od nepálské metropole Kátmandu. To jsou místa, kde ta smutně proslulá řeka Trišulí vytéká z vyloženě horských, vysokohorských oblastí, přibírá několik přítoků a rozlévá se do takové velmi široké nížinaté části země směrem k indické hranici. Právě tam se před měsícem přivalila Trišulí s obrovskou silou. Ten pohled na to, co po sobě zanechala, tak je i po měsíci neuvěřitelný. Ta síla vody je obrovská. a přírodě bude trvat roky, než zakryje ty její stopy v krajině, než rostou ta obnažená, vymydlená říční koryta. No a natož lidem, těm to bude trvat mnohem, mnohem déle. Mluví se o desítkách let, než dají zase všechno do pořádku. Já jsem se třeba pohyboval několik dnů s lidmi podél břehů řek. To jsou lidé, kteří většinou odpoledne, když je nejlepší světlo, takové to zapadající slunce, oni říkají, že je nejlépe vidět, tak oni vyrážejí hledat lidské ostatky podél říčních břehů. Pokud se jim to podaří, tak hned volají policii, ta ty ostatky odváží k odběru DNA a potom tohle to vlastně později usnadní tu identifikaci mrtvých.
0: No a bydlí lidé pořád spíše ve stanech, provizorních přístřežcích, anebo už se aspoň části z nich podařilo opravit jejich domy, které třeba nebyly tím živlem zasaženy přímo?
4: Ne, je to tak, že oni neopravují. Ne proto, že by nechtěli nebo měli nějaké jiné zábrany, ale ten hlavní blok je finanční. Oni nemají peníze na to, aby nakoupili stavební materiál, dali se do těch oprav, navíc chybí lidská síla. Ti lidé vlastně mají teď doslova existenční starosti a i když nám se to zdá divné, tak jsou prostě důležitější věci, než mít střechu nad hlavou. Oni musí sehnat jídlo, pitnou vodu, řada z nich se úzkostlivě snaží udržet si práci, chodit do práce, vydělávat peníze, takže je to tak, jak jste naznačovali, jsou vlastně velmi rádi za to, že mohou bydlet v plátěných celtových stanech, to je většinou humanitární pomoc, zahraniční humanitární pomoc, jsou to takové velké stany pro 6, 8, někdy i 10 osob a tam tedy ti lidé žijí. Na druhou stranu je pravda, tím, jak přibývají dny a týdny, tak i to vybavení těchto nouzových tábořišť nebo táborů je lepší a lepší. Mají tam postupně třeba sprchové kouty, toalety, sklady, potravin a tak dále. Mírně se to lepší, ta situace.
0: Vy jste popisoval hned na začátku, jak těžké je dostat se nahoru do těch postižených míst. Z Kátmandu je spojuje jediná klikatá horská cesta. Tak jak se k lidem dostávají ty zásoby, lékařská pomoc a podobně?
4: V podstatě úplně stejným způsobem jako před těmi 3-4 týdny. To znamená, ta hlavní silnice, ta National Highway číslo 42 z Kátmandu na sever k čínské hranici, ta je pořád neprůjezdná. Za ty 4 týdny se podařilo prohrnout přibližně 500 metrů, je potřeba asi 10 kilometrů. Takže je to sisyfovská práce. Navíc tady pořád silně prší. Možná slyšíte, teď, když spolu mluvíme, tak je to velmi hustý déšť. I ty stavební čety jsou vlastně ohroženy těmi sesuvy, závaly, tou zvýšenou hladinou řek, takže ty práce jdou pomalu, takže všechny důležité věci musí nahoru zase nákladní auta, ale pouze malá auta, protože velká neprojedou po těch objížďkách. No a pokud na to jsou kapacity, tak samozřejmě pomáhají ty soukromé i armádní vrtulníky, které také nahoru dostávají poměrně značný objem ať už léků nebo potravin, stavebního materiálu, ale samozřejmě ta zdravotní péče nebo přeprava osob má přednost.
0: To, co popisujete, tak to asi není jenom tak obyčejný déšť, ale úřady upozorňují, že hrozí dokonce extrémní srážky. Tak jak vypadá aktuální předpověď počasí a jak se na to úřady připravují?
4: Ta předpověď se bohužel naplňuje do puntíku v tom špatném slova smyslu, protože podle aktuální předpovědi má pršet až do pondělního odpoledne a jestli dobře počítám, tak teď už je to třetí den v kuse, kdy opravdu prší ve dne v noci. Ty řeky a veškeré vodní plochy jdou velmi rychle nahoru. Tady je vidět, jak ta krajina je doslova nacucená vodou. Stačí pár hodin deště a veškeré vodní hladiny prudce stoupají. Vlády, ať už provinční nebo centrální, tak nařídili zákaz cestování mezi okrsky v noci. Tuším, že to je od 6. hodiny večerní do 6. hodiny ráni. Nesmějí vlastně cestovat hlavně autobusy, protože hrozí jednak tedy půdní sesuvy, ty cesty jsou i přirozeně ve špatném stavu, takže hrozí tedy vážné komplikace a opravdu už jsou hlášeny poměrně vážné incidenty na silnicích. Už došlo k haváriím autobusů, nějaké dodávky se zřítily mezi Pokarou a Kátmandu, vlastně ze svahu dolů jsou mrtví, takže ta situace není dobrá.
0: No a nakolik se po téhle tragédii vzedmula vlna solidarity ze samotného Nepálu anebo i ze zemí po celém světě?
4: Opravdě řečeno, to je něco neskutečného a to musí člověk vidět na vlastní oči. Nepál patří mezi nejchudší země nejen v Asii, ale na celém světě. A jak to tak v životě tedy bývá, ten, kdo mívá málo, tak ten většinou pomáhá o to více. Ti lidé si pomáhají neskutečným způsobem, nebo třeba nějakými dávkami nebo dary potravinovými. A samozřejmě Nepál čerpá velmi důležitou, velkou zahraniční pomoc, ať už od těch zemí sousedních, Indie, Čína, státy ASEANu, ale velmi výraznou stopu, a to říkám velmi rád a přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči, tady v Nepálu nechala i Česká republika. Věřte tomu nebo ne, ale Nepálci velmi dobře vědí, že Češi vybrali obrovské částky na pomoc Nepálu a takové instituce nebo takové subjekty, jako je ADRA Česká republika, Člověk v tísni, CARE Česká republika, Charita Česká republika, tak tady mají obrovské jméno a ti lidé, paradoxně oni děkovali mně jako Čechovi, ale já jsem říkal, mně ne, toto poděkování prostě letí do dalekého Česka, protože Češi opravdu pomohli a pomáhají Nepálu fantastickým způsobem.
0: Říká náš zpravodaj David Jakš, teď zrovna v Nepálu, v místech zasažených povodní, kde, jak jsme slyšeli, právě hustě prší. Václav Havel si sám nadělil dárek ke svým nedožitým 90. narozeninám. Zní to absurdně, ale takhle to v Havlových intencích chápe objevitel části jeho hry David Dušek. Dílo, dokončené režisérem a scénaristou Jiřím Havelkou pod názvem Varování, má dnes světovou premiéru v New Yorku. Formou scénického čtení ho představí oscarový herec F. Murray Abraham, známý třeba jako filmový Salieri, a americký spisovatel Adam Gopnik. A právě s Davidem Duškem ze správní rady první prezidentské knihovny, dříve knihovny Václava Havla, který je právě v New Yorku. Jsme ve spojení. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobré ráno.
0: Vy jste to torzo našel v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka Urbánka. Tak kdy a za jakých okolností jste ho objevil?
3: No, mně se podařilo vlastně k tomuto torzu se dostat a propracovat až cirka 8 let po smrti mého dědečka. Kdy v momentě, kdy dědeček zemřel, bydlel v bytě se svým synem Michalem, mým strýcem, a já jsem tam Michala stále nechal žít. Do té doby jsme se rozhodli, že byt prodáme. Následně jsem musel částečně zrekonstruovat ten byt a musel jsem přestěhovat věci z bytu dědečkovi a vzal jsem ze všech šuplíků a ze všech skladovacích prostorů stohy papíru, protože dědeček byl spisovatel a byl velmi, velmi tvůrčí, protože každý den psal na svém psacím stroji. A ty krabice jsem přestěhoval do svého domu, do garáže, kde zůstaly několik let. Až někdy kolem roku 2022 jsem se vlastně rozhodl něco s tím udělat a v rámci toho procházení těmito dokumenty jsem opravdu objevil to torzo a objevil jsem jeho, že to je poklad, který potřebuje být jakýmsi způsobem dopracován. Spolu s Paulem Wilsonem jsme jaksi připravili, nebo Paul Wilson, kterého jsem oslovil, překladatel a bývalý plastik, udělal už překlad toho torza. A to torzo jsme následně komunikovali s kolegy po celém světě, jakým způsobem to dopracovat. S Bobem Silversem v New Yorku a následně i zprostředkovaně s panem Tomem Stopárem v Londýně, protože toho mi doporučil právě pan Silvers, zda by našel nápad, jak to torzo dopracovat, protože bylo fragmentované, bylo tam několik začátků, několik dalších dialogů v různých verzích, do toho byla několik stránek věnováno pokoušení a procesu, takže byl to takový menší chaos. Nicméně až teda přístup Jiřího Havelky byl takový, že se nám podařilo z tohoto unikátního torza připravit hru, která by mohla být prezentována diváku.
0: No a jak se podařilo to uvedení ve Spojených státech? I v tomhle obsazení je spisovatel Gopnik, který je mimo jiné dopisovatelem slavného New Yorkeru, a herec F. Murray Abraham, kterého známe třeba jako Salieriho z Formanova Amadea.
3: Tak ta New Yorkská premiéra vzniká hlavně díky spolupráci s Hanou Geiftmanem, panem Volkovicem, a zároveň

0: dokončená hra. A v tu chvíli, což byl duben letošního roku, já jsem vlastně získal od Jiřího Havelky, který sám o sobě pracujíc s tímto torzem a oslovujíc i autory dalších v Čechách, jakým způsobem to dopracovat, vlastně to vyčistil, poskládal, některé texty dopsal, ano, a poslal mi to a já jsem to přes jako za chvilku přečetl a byl jsem úplně nadšený z toho textu.
1: A můžu se zeptat na závěr, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, už se blíží za chviličku zprávy, ale jenom můžete říct krátce na závěr, jaký zájem vyvolává to scénické čtení v New Yorku?
0: Tak média tady o tom píší, dokonce za námi některý přichází, abychom je tam pustili částečně to natočit. A sál je zcela vyprodán, takže dokonce to centrum připravilo i waiting list, který nějakým způsobem naplňují zájemci o volné lístky.
1: Tak tolik David Dušek ze správní rady první prezidentské knihovny. Děkuji vám, naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s
2: vámi. I o víkendu. Skončila repríza polední publicistiky s hosty Tomáše Pavlíčka a právě teď máme na hodinách půl minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
3: Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. až 5. kategorie by neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Sebou nese skoro 5-metrové vlny a silné srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Ve Francouzské ulici v Praze hasiči v sobotu večer zasahovali u požáru bytu. Z domu zachránili 8 lidí, některé evakuovali po automobilových žebřících. Záchranáři ošetřili 2 lidi s poraněním ruky, jedním z nich byl hasič. Zatím není úplně jasné, proč začalo hořet ani jaké škody požár způsobil. A jednoho z uprchlých vězňů, kteří své volně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie na brněnském Tomkově náměstí. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Po druhém vězni policisté dál pátrají. Je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči a vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Sport. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šance na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy o 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii. Zelená vlna.
4: Známe lepší cestu. Omezení na Pražském okruhu a překážka na D6 na Kladensku. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru pracují na mostě, jsou tam možné krátké obousměrné uzavírky. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost před odbočkou na Lány. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za Prackovickou estakádou. Na kilometru 54,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. A na nehodu pozor na silnici 105 z Jílového u Prahy do Kamenného přívozu. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Na místě je policie, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Příjemnou víkendovou noc při všem, co ladíte noční radiožurnál s datem 27. září. Právě teď máme 4 minuty po půl jedné a čeká nás první reportáž, která nás vezme na sever Čech. Povodí Ohře na Mostecku totiž vrací řeku Bílinu z potrubí zpátky do vodního koryta. Využívá přitom unikátní

0: Povodí Ohře na Mostecku vrací řeku Bílinu zpět do vodního koryta. Před zhruba 40 lety její přirozený tok zničilo dobývání uhlí. Těžaři ji proto na víc než 2-kilometrovém úseku uzavřeli do 4 potrubí. Těžba na místě už skončila a řeka se může vrátit zpět do krajiny. Pomáhá přitom i speciální stroj dovezený z Polska.
1: Tady jsme na pracovišti té unikátní technologie, je to náš subdodavatel z Polska, jmenuje se ta technologie Trenchmix a vytváříme právě tady tu nepropustnou těsnící stěnu.
2: Ukazuje na jediný stroj svého druhu v Česku stavby vedoucí Petr Vít. Takzvaný Trenchmix vytváří 7 metrů hluboký výkop, do kterého zároveň napouští speciální směs promíchanou se zeminou. Výsledná náplň za měsíc vytvrdne a vytvoří nepropustnou těsnící stěnu okraje území budoucího vodního koryta.
1: Korečkový repadlo, který vlastně si nabírá celý ten materiál a v té špičce má trysku, kterou tam tryská tu směs a on jak jede, tak vlastně promíchá. Je to taková velká míchačka zeminy a zapravuje do toho právě tu směs.
2: Popsal Petr Vít. O několik stovek metrů dál už speciální stroj hydraulickými nůžkami rozstřihává jedno ze 4 potrubí. A zhruba ve třetině více než 2-kilometrového úseku bagr hrne velké kameny. Jde o místo, kam řeka bude vytékat do náhradního koryta.
1: Představte si bod A, to je ten vtok, bod B, to je ten výtok. A my musíme zajistit se po celý 2 roky propojení s vodou. Dosud šla teda voda 3-4 trubkama a my v současné době jsme teda jednou snesli. Tady tu, co je snesená, tak tady má už odbočku. Budeme tady převádět vodu do nouzového koryta, tak aby jsme mohli i tu druhou trubku, kterou jsme tam viděli, nenarušenou, tak jí snést. V okamžiku, kdy se nám tohle z toho odevře se nám konečně to místo, kde budeme moct začít budovat.
2: Práce na novém korytě řeky Bíliny mezi Jirkovem a Mostem budou podle vedení Povodí Ohře stát 121 milionů korun. Hotovo bude v říjnu 2028. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: 9 minut před 1 hodinou ladíte noční radiožurnál a připomínám, že dnes v noční soutěži po 2. hodině budeme naposledy rozdávat audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Jestli jste se tedy v týdnu nedovolali, neměli to štěstí, tak dnes je poslední možnost to napravit. Využijte toho po zprávách ve 2 hodiny a teď už dajdou nebo hned teď Freddie Mercury.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Rusko zasáhlo velké datové centrum v Kyjevě. Sobotní odběry vody prokázaly nadbytek olova ve vodojemu v Odoleně vodě. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem v Edenu 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
3: Zaležte Ukrajinciv bez internetu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Jemenští povstalci Husijové v sobotu opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila dvě balistické rakety a dva drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamís Mušajt nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno čtyřnásobek limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo limitům. Další odběry v průběhu soboty už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Olovo se ve vodě podle rozborů objevilo 10. září. V některých obcích na sever od Prahy jsou proto domácnosti odkázané na přistavené cisterny. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď se bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku, pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
5: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
1: Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se i dnes před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér mohou prohlédnout prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
6: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
1: Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Auto v protisměru na D11. Na dálnici D11 jeďte opatrně z Hradce Králové na Jaroměř. Mezi Jaroměří a Smiřicemi na kilometru 107 měla policie hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete od Hradce na Jaroměř, zpomalte, držte se v pravém pruhu. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Až do rána mohou být podle potřeby krátké uzavírky, počítejte se zdržením. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za Prackovickou estakádou. Na kilometru 54,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. A u Jílového u Prahy zpomalte na silnici 105 do Kamenného přívozu. A policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty mohou v noci klesat na 8 až 4 stupně. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. V kránu se pak ojediněle vyskytnou mlhy. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemnou nedělní noc s nočním radiožurnálem 5 minut, respektive 6 minut po 1 hodině. Jak se Adam Plachetka těšil na roli Sweeneyho Todda a jaká byla reakce režisérky Pepy Lubojacky, když zjistila, že ji Česko pošle do bojů o Oscara? I to zaznělo tento týden v rozhovorech s hosty radiožurnálu. To nejzajímavější z nich si můžete poslechnout v následující hodině. Už za okamžik budeme mluvit o Alzheimerově chorobě s docentkou Ivou Holmerovou.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl David Stypka v nočním radiožurnálu. Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se někteří z nás vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, mluvila v hostu radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová. Ve studiu ji přivítal moderátor Jan Pokorný.
1: Paní docentko, nečetla jste to? Barcelonští vědci podávali prý lidem každý den po dobu 3 měsíců rajský protlak a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky je překvapily. Některé testy se zlepšily a s nimi ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Věděla jste, že rajčata můžou působit blahodárně?
2: Ano, rajčata jsou zdravá, působí blahodárně a tam je trošku specifická záležitost v tom, že se to týká i vařených, převařených, konzervovaných rajčat, různých produktů, kečupů a podobně. Pokud tam nejsou samozřejmě zase nějak přidané nějaké další škodlivější látky. Ale rajčata jsou skutečně zdravá, ale ono je mnoho zdravých potravin, ale je důležité, anebo mnoho zdravých látek, ale dlužno podotknout, že žádná z těchto látek, ani různé vitaminy a podobně izolovaně, pokud jsou podávány izolovaně, jako jakási tedy rádoby zázračná pilulka proti demenci, tak prostě nefungují. Jo? A důležité jsou, co se týká těchto nefarmakologických intervencí v podstatě, kam ještě i potraviny vlastně řadíme, důležité jsou takové ty komplexní intervence. Komplexní intervence, které prostě fungují a proto je opravdu dostatek bytelných vědeckých důkazů, například veliká studie Finger, která už běží vlastně mnoho let, původně finská studie, která běží už v mnoha zemích vlastně globálně a ta ukázala, že intervence, která zahrnuje právě tu zdravou stravu, řekněme tedy včetně olivového oleje, včetně rajčat, dalších oxidantů a tak dále, která zahrnuje prevenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich zvládání samozřejmě a hlavně aktivity. A ty aktivity, které jsou jaksi tělesné samozřejmě, čili cvičení, chůze, trénink přiměřený a podobně, které jsou duševní, ale které jsou také sociální. A tam se míří zejména na osamělost.
1: Pro lidi, kteří by se třeba ode dneška rozhodli každý den si dávat, já nevím, sklenici rajského protlaku, bychom měli říct, že možná důležitější je nechat si tu paměť otestovat, což nabízí ve spolupráci s vámi Český rozhlas.
2: Ano, a za to moc děkujeme. Jménem se tedy mohli mluvit za kolegyně z České alzheimerovské společnosti, vlastně ale i za sebe, protože celá léta tohle tu spolupráci sleduji a jsme velice rádi, že Český rozhlas nás právě tímhle tím způsobem podporuje a že už po mnoho let je tady jedno z míst, kde se měří paměť. Česká alzheimerovská společnost projekt Dny paměti vlastně už vede mnoho let, více než 20 let a jsou to skutečně 10 000 lidí, kteří byli otestováni a já bych řekla, že vlastně ty zprávy nebo ty výsledky jsou velmi příznivé, protože je důležité pamatovat, zejména jestli mi je 60 a více, na to, že paměť je také měřitelná, že jestliže mám nějaké poruchy paměti, nějaké poruchy s myšlením a podobně, tak bych měl vyhledat nějakou pomoc, ale vlastně ty výsledky jsou pozitivní v tom, že vlastně se ukazuje, že ne každý, kdo se dostaví s nějakými takzvaně tedy subjektivními stezky na paměť, má poruchu paměti, že ty testy jsou nějakým způsobem patologické a pokud jsou, tak se tam často objeví jiná příčina. Ta bývá třeba únava, stres, nějaká dekompenzace různých onemocnění somatických a zejména třeba deprese. Takže já bych tím chtěla vyzvat, že ne každý, kdo má jaksi poruchu paměti, musí mít nutně demenci, Alzheimerovu nemoc a podobně, ale je důležité prostě na to pamatovat, důležité vyšetřit, protože to nasměruje člověka právě k té správné pomoci.
1: Čímž vyvracíte obavy některých lidí, kteří řeknou, dobře, tak já se tam půjdu otestovat, ale v zápětí dodají, ne, nepůjdu, já se obávám.
2: A to bych ráda vyvrátila, protože my jsme vlastně i tenhle ten projekt, pokud pamatuju před mnoha lety už, vlastně začali právě s tímhletím optimistickým sdělením, protože jsme říkali, že je důležité pamatovat na poruchy paměti, ale zase není, je spíš škodlivé se toho zbytečně obávat.
1: A taky je dobré, když už něco takového nastává, tak to odhalit zpočátku jako u většiny chorob, protože to, kam postoupila věda, respektive farmacie, se vlastně týká zejména raného stádiu.
2: Ano, máte naprostou pravdu. A týká se to také vlastně takového takzvaného prodromálního stádia, stádia ještě předtím, než vznikne demence, takzvané mírné kognitivní poruchy. A to je vlastně období, kdy je sice zvýšené riziko rozvoje do toho syndromu demence, ale kdy je možné ještě zasáhnout. Prostě jestliže je zjištěná mírná kognitivní porucha, tak je důležité nastavit režim, preventivní režim, právě ty aktivity různé, zdravou stravu, pozitivní vztah vlastně k svému životu, pečovat o sebe, dělat něco pro sebe, protože jsem si vědom, že mám to riziko vyšší, jestliže tam je tam jedna kognitivní porucha a mohu s tím ještě něco udělat, takže to je důležité. A zdůraznila bych, že důležité jsou právě ty vlastní síly, to, aby se člověk sám snažil nějakým způsobem těmi aktivitami, zdravou životosprávou, pohybem, duševní, sociální a tak dále aktivitou. Jo? To si myslím, že je nesmírně důležité. A ty pilulky jsou také důležité, samozřejmě ta léčba je důležitá, až v případě, kdy je diagnostikován syndrom demence a máte pravdu, že je dobré vlastně vše začínat včas.

0: Je sice teprve září, ale operní pěvec Adam Plachetka už chystá vánoční koncerty. Tento týden mu navíc začalo lazebnické období. Lazebníky totiž hraje a zpívá hned dva. Ten londýnský v muzikálu Sweeney Todd měl premiéru ve Státní opeře v Praze. Adam Plachetka o tom mluvil v úterý, kdy byl hostem radiožurnálu u moderátora Jana Pokorného.
1: Za pár dní budete ve Státní opeře ďábelským lazebníkem Sweeneym Toddem. Co vám teď při zkoušení dává nejvíc zabrat?
2: No, tak na co jsem nejméně zvyklý, s čím mám nejmenší zkušenost, je mluvený dialog asi. Takže tam hledáme pořád trošku rytmus a melodie, nebo myslím, že už jsme našli, protože dneska večer mě čeká generálka, takže už máme, myslím, finalizováno a musím říct, že inscenaci režíruje Martin Čičvák a tím, že on přichází z Činohry, tak zrovna tady k tomu má dost co říct a myslím, že v tomhle tom jsme se hezky našli, že jsme společně tvořili strukturu toho dialogu, na což my vlastně nejsme zvyklí, my spíš se dopředu naučíme muziku a pak tak dáváme dohromady všechno kolem, zatímco činoherci spíš vlastně budují kompletně tu scénu od základu společně a pojal jsem to taky tak a musím říct, že to byl možná i dokonce příjemnější zážitek, než jsem si původně představoval.
1: To je představení ostré jako břitva vlastně, se dá říct.
2: Je to tak, je to představení ostré jako moje plastová falešná břitva.
1: Představte Sweeneyho Todda člověku, který neznal ani muzikál, ani film.
2: No, vlastně ten muzikálový a původně teda činoherní Sweeney Todd je jiný než ten v těch londýnských novinách, kde vycházel původně, protože tam to byl jenom opravdu hrdlořez, co řádil a řádil. Potom následně v divadelní hře dostal smysl vlastně v postavě toho soudce Turpina, který ho poslal do vyhnanství, protože se mu líbila jeho žena a teď teda přichází zpátky do Londýna s vizí pomsty, jednak teda s vizí znovu nalezení rodiny, což se mu sice podaří, ale podaří se mu to ne úplně růžovým způsobem. A vlastně to asi nebudu ani prozrazovat, protože
1: ne, to se potom
2: ukáže všechno ke konci představení. Ale vlastně žene ho a k těm nepřístojnostem ho dotlačí vlastně křivé obvinění a 15 let nucených prací v Austrálii.
1: Jsem říkal, že vás čeká lazebnické období. Na začátku října zpíváte ve Vídeňské státní opeře Figara v Rossiniho lazebníku Sevilském, což je trochu jiný příběh, než ten
2: což je druhý lazebník. Ale vyšlo to tak, že zrovna střídám mezi sebou, že mám dvakrát jeden den lazebníka ve Vídni a druhý den Sweeneyho tady v Praze. No, tak lazebníka jako takového, já mám hrozně rád jako postavu. Já jsem se nadělal hodně lazebníků, ještě jako Dom Basilio, což je učitel hudby v té opeře. Je to hlubší postava právě proto, že jsem si netroufal tak vysoko dřív. A mám tu operu strašně rád a jsem hrozně rád, že se k ní můžu vracet, i když lazebník je pro mě vždycky výzva. První dvě hudební čísla, ta nejznámější árie a potom duet s hrabětem jsou opravdu jako vysoko a musím se snažit, musím být ve formě, abych to dal podle svých představ, ale je to dobrá výměna z mého pohledu za to, že si člověk může zahrát tu postavu toho Figara a vlastně jsem tím jako i dokončil cestu k Figarovi ve Figarově svatbě, který je návazným dílem u Beaumarchaise.
1: Někdo si to pořád plete? Lazebníka Sevilského a Figarovou svatbu.
2: Ano, tak to bylo nejčastější, když jsem dělal jenom Mozarta, tak říká, ježiš, ty děláš Figara, to je to la, la, la, la, la, la. No, tak to je ten druhej. Ale jo, tak bohužel dneska ani ten Beaumarchaise nemá takový prostor, málo kdo ho asi už bude znát a tím pádem ta trilogie, která ještě končí, pak Darius Milhaud napsal třetí díl, ještě ten bláznivý den, kde Cherubín odejde na frontu a umře tam a je otěhotní s ním mezi tím hraběnka, je to jako opravdu bláznivý den. tak to si myslím, že jako ani většina operních fandů nebude znát, ale ty první dva díly trilogie si myslím, že ač teda paradoxně v opačném gardu, že napřed napsal Mozart druhý díl a potom až Rossini první, tak si myslím, že utkvěli hodně v paměti diváků, operních fanoušků a jsou to jedny z mých nejoblíbenějších.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Monikou Chmelovou.
1: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tato opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Severovýchod Spojených států v sobotu zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia a Boston. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová uvedla, že bouře už zasáhla stejnojmenné město i ostrov Long Island. V příštích dnech by tam mohlo napadnout až 15 cm srážek. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích a otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. A slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů Celsia. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Sport. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivré už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli taky Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Neratovic a omezení na Pražském okruhu. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku zasahují záchranáři za Neratovicemi. U obce Libiš u čerpací stanice havarovala dvě osobní auta. Na místo jede záchranka a čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu a provoz tak mohou krátkodobě zastavovat. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky, projíždí se plynule. A u Prahy pozor na nehodu u Kamenného přívozu. Na příjezdu po silnici 105 od Jílového osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra, který žije na ulici a je závislý na alkoholu. Teď se její film uchází o nominaci na Oscara v dokumentární sekci. Jaká byla reakce jejího bratra, když film Kdyby se holuby proměnili ve zlato poprvé viděl? I to uslyšíte ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovorů s hosty radiožurnálu v tomto týdnu po písni od Capital Cities. Ale nejdřív se vydáme na Šumavu za Hajnou Lucí Marunovou.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Co všechno se dá vyčíst z lesa, když v něm člověk pracuje každý den? Lucie Marunová je hajná na Šumavě. Stará se o les a zvěř a své zkušenosti zachytila v knize. Jak vypadá život v lese, kde člověk nikdy úplně neví, co ho čeká? Co obnáší péče o zvěř a jak se mění šumavská příroda? A jak se jako žena cítí mezi většinově mužskými kolegy? Lucie Marunová byla hostem Radiožurnálu a moderátora Jana Pokorného.
1: Když se vydáváte do práce, tedy do lesa, v čem jdete?
2: Tak v lese mě potkáte samozřejmě prvně v pohorkách, v monterkách a většinou jako v nějaké zelené košili. Takže to je takový můj outfit do lesa, do práce.
1: To říká mladá dáma, která má svoji módní značku?
2: Ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě je to módní značka pro ženy, jako hlavně v té myslivecké sféře, ale hlavně i tak jako pro kohokoliv, kdo má rád přírodu.
1: A ono to vychází z nějakých barev, které nosíte normálně do lesa, je tam tedy hnědá, zelená.
2: Jo, přírodní tóny, barev, takové ty nadčasové barvy, které vlastně můžete kombinovat i s čímkoliv, jako můžete cokoliv vymýšlet, fantazie mezi se nekladou samozřejmě tady u nás.
1: A to vy sama si vymýšlíte?
2: Ano, já sama, společně i s mojí jako švadlenou Petrou Jehličkou, která vlastně tu mojí představu.
1: Počkejte, švadlena se jmenuje jak?
2: Paní Petra Jehlička. Ano, slyšíte správně. Má úplně skvělé jméno.
1: Ne,
2: ona se opravdu takhle jmenuje, má to v občance. Já jsem po ní taky chtěla tu občanku vidět. Je skvělá, je úžasná. Prostě bez ní bez svém se vůbec neobešla, protože ona cokoliv já si usmyslím, tak ona prostě převede do té reality. Takže my jsme jako na sebe tak úplně napojení, že my si rozumíme v tom, co chceme, jako jak to plánujeme. Já jí to vysvětluju vždycky tak do detailu a ona říká, to nemusíš. Já vím, jak to chceš. Prostě takhle, sedli jsme si strašně moc s tím stylem a takhle to vzniká, no.
1: A jaké to je pro mladou dámu, která se zabývá tedy módou, studuje vysokou školu, stane se hajnou a teď se potká s těmi klasiky, s těmi hajnými. Jaké je to setkání, to první?
2: Tak první setkání samozřejmě, jako se potkávají ty hajní, jako já, jako takhle.
1: Nebyl tam nějaký despekt, co ty tady děláš, co nám budeš vyprávět?
2: No já nevím, jako
1: tak samozřejmě. Tak o tom
2: nemluvte. Samozřejmě, že se jako tak nějaké lidi takové jsem jako měla štěstí, neštěstí potkat, ale jako samozřejmě, jako mě si jako na chleba jen tak nikdo nenamaže, takže já jako i když se neznám, tak jako samozřejmě musíte mít v tom lese ostré lokty a musíte jako jednat tak jako stejně jako ty chlapy, takže musíte ne se jim vyrovnat, jo, musíte být, já těm ženám jako kolikrát říkám těm holčinám, říkám, musíš být ještě lepší jak ti chlapy prostě, jo, oni jako samozřejmě jako vznikají nějaký předsudky, ale jako to je většinou jako opravdu u těch starších generací, kteří, protože jako ono to nebylo ani obvyklé, že by jako třeba žena lesnickou školu mohla studovat, jako jo.
1: Tak... Kolik je teď hajných žen?
2: To je nás určitě strašně moc.
1: Fakt?
2: Já si myslím, že jo, a každým rokem jako je jich čím dál tím víc a já jsem strašně moc za to ráda. Jsme strašně jako ženy jako hodně šikovné a prostě v tomhle jako ty rozdíly u těch chlapů jako někdy jako nechápu a samozřejmě setkávám se i s příběhy jako těch kamarádek, kteří prostě jako mají jako horší jako kolektivy nebo takhle jako jo, jako není to obvyklé, je to víceméně mužská profese, ale myslím si, že dneska jako už na každé lesnické škole jsou prostě ženy a já to úplně nejvíc podporuji, protože to je skvělý jako.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Mažu 100

0: Česko letos posílá na Oscary dokument Pepi Lubojacky, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejen o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? A může intimní dokument natočený z velké části na mobilní telefon skutečně zaujmout americké akademiky? Pepa Lubojacky byla hostem Radiožurnálu. Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Bylo cílem cvičení, respektive cílem 5letého natáčení snímku o vašem bratrovi a bratrancích třeba, aby přestal pít?
2: No, původně jo. Já jsem se vlastně na začátku vytyčila takovej nereálný cíl, že zachráním bráchu, protože se mi nepodařilo zachránit taťku, který zemřel, ale zároveň vlastně to nikdy nebyl můj jako úkol zachraňovat taťku, stejně jako já nemůžu zachránit bráchu, protože bohužel nátlak vytváří rezistenci a nikdo vlastně nebude střízlivý, protože to chce někdo jiný za něj. Vlastně ty lidi musí být připravený nejdřív udělat tu změnu za sebe, takže tím, že jsem si nastavila takovýhle cíl, jsem poměrně jako sama vzplanula a vyhořela. Takže, ale nějaký počáteční cíl to byl, no.
1: Tak aspoň vy jste přestala.
2: Ano, já jsem přestala, to je pravda.
1: Tak vidíte, to nebyla tak marná práce.
2: Ano, ano. A velmi to doporučuju.
1: To je terapeutické rovině.
2: Ano, a velmi mi to jako pomohlo psychicky vlastně.
1: Bylo to těžké?
2: Bylo to strašně těžký. Ten první rok bez alkoholu byl extrémně těžký v tom, že jsem neměla jiný mechanismy, jak se jako potýkat s těma v úvozovkách negativníma emocema, jenom prostě úzkost, strach, smutek, že vlastně jsme hodně zvyklí zánout po té sklence, aby právě obrousila ty hrany těch našich jako komplikovaných nebo nepříjemných emocí. A jak jsem neměla ten mechanismus, tak jsem si musela vlastně hledat nějaký jiný způsob, jak se s tím vypořádat. A ten první rok byl velmi, velmi těžký vlastně vědět, že ta sklenka tam pro mě není, aby vlastně to nějakým způsobem ohoblovala. Ale zároveň mě to hrozně pomohlo v nějaký jako rezistenci a v tom právě pokusit se najít jiný mechanismy, protože já si myslím, že obecně jako společnost jsme prostě hrozně naučený utíkat od těch složitých situací, právě třeba k telefonu, scrollujeme, k alkoholu, sklenka, prostě k těhle těm vlastně. A to jsou všechno závislosti a všechny mají vlastně stejný mechanismus.
1: Jak s tím teď naložíte? Třeba i v rámci nějaké osvěty.
2: S tím přesně?
1: No s tím, nechci, aby to znělo, to je divné slovo, s tím, že ten alkoholismus je závislost a že je dobré nepít.
2: No ano.
1: Tak jestli využijete toho momentálního nasvícení k něčemu takovému jako pozitivnímu?
2: Já o tom jako hodně mluvím, o tom, že si myslím, že alkohol je v naší společnosti tak extrémně normalizovaný. My vlastně víme, že alkohol je toxický, je to karcinogen, je ve stejné kategorii jako například cigarety. Už víme, že decka červeného na krev je blbost. Jakýkoliv množství alkoholu škodí. A já si myslím, že prostě v naší zemi hlavně s tím máme velký problém. Alkohol je fakt levný a místo toho, aby jsme se prostě zaměřovali na to, aby alkohol nebyl tak dostupný, nebyl třeba tak dostupný pro mládež, aby prostě jsme neměli herní automaty všude, tak vlastně si potom vybíráme nějaký úplně jiný, právě ten kratom a podobné věci, když tady prostě máme mnohem jako hořlavější problémy. A prostě nemělo by být normální v takový míře pít a bylo by fajn si to nějakým způsobem zvědomovat a více o tom bavit.
1: Takže vy sama jste toho názoru, respektive víte na základě toho, co jste prostudovala, že u závislostí se mnohem víc vyplatí prevence, než potom ta léčba, která je drahá.
2: Ano, určitě. A opravdu i finančně je to vlastně mnohem levnější investovat do prevence, než potom hasit ty důsledky. Takže ve výsledku takový ten boj proti závislým lidem, proti drogám, ale prostě opravdu boj proti těm nejslabším a nejzranitelnějším skupinám. Takový to odstraňme bezdomovce z centra. To vlastně taky jenom odstraňujeme ten problém, ale on nezmizí. My bychom měli vlastně pomáhat. A reálně my všechny tyhle ty důsledky stejně platíme ze svých daní a platíme mnohem víc, než kdyby se ty peníze investovaly do prevence. Ale bohužel prostě tohle ty politické body jako nezbírá, takže je to spíš právě odstraňme, bojujme proti drogám, ale my opravdu reálně bojujeme proti lidem, kteří potřebují naší pomoc.
1: Dobře jste se rozjela.

0: Říp je možná nejznámější českou horou. Letos uplyne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří na jejím vrcholu. Co všechno se na Řípu za 9 století odehrálo, o tom mluvil tento týden host Radiožurnálu, farář Martin Brousil v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným.
1: Vy teď už víte díky studii českých výzkumníků, že tahle symbolická dominanta české krajiny je pozůstatkem lávového jezera. To vzniklo před více než 26 miliony let během výbušné erupce takzvaného márového vulkánu. To asi víte, protože se tam občas potkáváte s geology nebo s archeology. Nakolik ověřitelná jsou ta, co data, ale ty návaznosti, jako třeba ta, která by měla souviset s onou bitvou v roce 1126 a potom následným krokem knížete Soběslava I., že tam rozšířil ten kostelík. To se dá doložit?
2: Tak popravdě nepamatuju si ani onu událost vzniku Řípu a ani tu bitvu u Chlumce, ale pravdou je, že vlastně neexistuje žádný historický zápis, který by nesl informaci o tom, že byla nějaká skutečná přímá souvislost mezi oním vítězstvím nad tím králem Lotarem a mezi tou obnovou rotundy. My máme pouze zápis, který pochází z pera kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, jeho jméno neznáme. A ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat pobořenou kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík. To byla poměrně významná osoba své doby, velmi vzdělaný kněz a biskup, který mimo jiné do Čech přivedl také premonstrátský řád, který potom tady působil a do současnosti požehnaně působí. A to je vlastně i ten důvod, proč jsme pozvali pana arcibiskupa olomouckého do Čech, protože popravdě řečeno jeho vlastní teritorium je Morava, on je metropolitou tedy moravským, ale právě proto, že tento jeho předchůdce na biskupském stolci olomouckém byl tím světitelem rotundy, tak jsme chtěli obnovit tady jaksi ten vztah Olomouce k rotundě. A vlastně je trošku zajímavé, že když hovoříme ještě o té bitvě u Chlumce, takže tím viníkem, který způsobil to tažení krále Lotara do Čech, byl olomoucký kníže z přemyslovského rodu Ota II. Olomoucký. Takže jeden Olomoučan způsobil potíž a druhý Olomoučan Jindřich Zdík ještě v tom samém roce vlastně naopak tomu knížeti Soběslavovi takhle vyšel vstříc a vypravil se na Říp, aby požehnal tu obnovenou kapli.
1: Aby člověk neřekl, za co všechno můžou Olomoučané.
0: Také rozhovor s farářem Martinem Brousilem si teď můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas a nebo všude tam, kde posloucháte podcasty. A už od pondělí se můžete těšit na další zajímavé hosty Radiožurnálu. Dorazí třeba skladatel a muzikant Lufanánek Hagen nebo Monika Absolonová, kterým oběma moderátor Libor Bouček popřeje k jejich narozeninám, tedy kulatinám.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: V New Yorku podle agentury AFP jednali šéfové diplomacií Ruska a Německa. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V sídle OSN ve Spojených státech se v sobotu setkali ministři zahraničí Ruska a Německa. Informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle. Podle agentury DPA s odkazem na zdroji z německé delegace Vadeful vyzval Rusko k deeskalaci. Taky zdůraznil, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. 4denní cestu po Francii zakončí ve městě Metz na severovýchodě země. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
3: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Lidé po amputaci nohy mají tento víkend v Nových Bránicích u Ivančic edukační kemp. Lektoři pro ně připravili školu chůze, cvičení jógy nebo sportovní aktivity. Kurs má pomoct se zvládnutím běžného života po amputaci. Podle organizátorky Natálie Lehmanové ze spolku Prokrok se přihlásilo 17 zájemců.
4: Je to přesně o tom, aby oni si, ať už ty nováčci, zkusili různé věci a mohli získat hodně nových informací, aby se jim lépe žilo, tak i právě, aby ty starší se mohli podělit, ale zase potkat s někým. Nějak se snažíme prostě ukázat, že to jde žít. I když trošku jinak, tak pořád usmíleme, jak říkáme.
1: V Praze se koná 5. ročník festivalu Prague Art Week. Ještě dnes nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii. Sport. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod trenérem Santim Deniou. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Šanci na první vítězství budou mít v úterý proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy 2 zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Tata k italské Invre podtrhla životní sezónu, ve které se stala i mistryní světa v klasickém slalomu.
5: Je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala, ale myslím si, že bude hodně těžké na něco takového navázat. Budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
1: Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru pracují silničáři na mostě, jsou možné krátké obousměrné uzavírky. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku pozor na nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL zasahují záchranáři u srážky 2 osobních aut a provoz je tam omezený. A na Českokrumlovsku zpomalte při průjezdu Vyšším Brodem. Na silnici 163 do Loučovic v ulici Míru pod opatstvím havarovala koloběžka. I tam je záchranka, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 8.